cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

zupke mám.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadla vzhledově do vaší zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce. Příští týden, tedy po třech zmrzlých. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vás je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobbyredaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
1: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
2: Jednoleté, jak se jim říká, hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasný barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu a potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius,

0: Podzim.
1: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drátěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
0: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
1: Dá se stříhat i do vázy?
0: No určitě hrachory, ty voné, ty seté, vlastně to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
1: Kdy ten hrachor pokvete?
0: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasejete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhle tu dobu pokvete si myslím 2. týden v červenci.
1: Vy už jste to, myslím, zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
0: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
1: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
2: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu. Dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak u něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic. Je prostě v pořádku. Tak co mám dělat?
0: Tak s tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Paní posluchačko, je to úplně jednoduché. Žádná rostlina jako pokojový olivovník neexistuje. Není pokojový olivovník. Stejně tak, jako olivovník není rostlina, která v České republice bez problémů přezimuje venku. Což celá řada firem, která se specializuje na prodej olivovníku, tvrdí. A vlastně k nám, když potom jak ty lidi chodí a ptají se na ten olivovníček, tak jsou smutní, co udělali špatně, že jim to přes zimu zmrzlo, nebo že jim prostě opadaly listy, že to bylo špatně. Takže bohužel mnoho lidí se stává obětmi bludů, které tady někdo šíří. A realita je taková, že olivovník je rostlina, která venkovní je, ale je venkovní třeba kolem Středozemního moře, kde ta zima v podstatě nefunguje. Olivovník je celoročně venku, počítá se, že na něj svítí sluníčko s velkou intenzitou, že jsou vysoké teploty a suchá léta v těch místech, kde olivovníky rostou. A pokud u nás olivovník chcete s úspěchem pěstovat, tak je tam několik velkých problémů. Za prvé, nesmíte ho nechat venku, protože zmrzne. Není to rostlina, která by k nám patřila. Kdyby k nám patřila, tak kromě jabloňových, tak máme ještě olivovníkové háje, ale ty my nemáme. Za druhé, když rostlinu, která potřebuje hodně sluníčka, prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak v zimě metr od okna ta rostlina dostane asi 5% slunečního záření, který by dostala, kdyby byla ve své domovině. Ona nedostane nic. Ta rostlina to reaguje tak, že začíná schazovat listy, začíná osychat a vlastně chátrá, umírá. Většinou to do toho jara nezvládne a když, tak potom nevypadá pěkně. Takže olivovník, pokud u nás chceme pěstovat, tak ideálně v nádobě, ideálně třeba potom nádobu mít nějakou platformu s kolečkama, abyste tu rostlinu mohli třeba potom zatáhnout někam dovnitř. A dobře olivovníků bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu, když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu jak hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objeví teploty někdy kolem

0: nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není poková rostlina.
1: A máme tady ještě jeden dotaz.
2: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora, už je asi metra půl vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zaléval jsem to, co mě poradili, zaléval jsem to hořkou solí, ale pokračuje to.
1: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
3: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, je to zakrslý druh smrku, který je takový nízonký, hustý. A že začíná od hora žloutnout, stává se to. A stává se to zejména v suchých létech, tedy v teplejších nížinách, kde zase se právě vlivem suchého vzduchu přemnožují většinou jeden z druhů svilušek, které jsou velice malé, je to malinkatý tvoreček, který staje na těch právě mladých špičkách na koncích těch letorostů. Takže tam je jediná odpomoc, jakmile se nám přestane zdát, protože ona je pouhým okem dost špatně vidět, jakmile se nám přestane zdát barva těch jehlic na vrcholku, okamžitě zasáhnout chemicky a koupit přípravky, které se běžně používají v zelenině na likvidaci svilušek nebo roztočů, to by v každé odborné prodejně měli vědět.
1: No tak to slyšíte, co se u nás každý týden dozvíte.
4: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Od poloviny dubna mohou rybáři lovit dravce. Mezi ty patří mimo jiné sumci, okouni, candáti, štiky a také pstruzy. A zajímavé na tom je, že za pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
2: U mostu na Malé Jihlavce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale si z Třeště, to tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu.
3: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 km, jo, tak to je velice náročný.
2: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
3: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
2: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
3: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se takovou jako smyčka ve vzduchu, osmyčka a vystřelí se to do vody.
2: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
3: Broďáky, tohle jsou neoprény a ty používám prakticky tak do poloviny května.
2: Takže jdeš do vody.
3: Ne, vždycky jdu do vody. Ale teďka jsou to neoprény, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
2: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček. Vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
3: ne,
2: ty mušky.
3: Ovčí rovno.
2: Tak mně to jako přijde jako jehelníček.
3: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
2: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
3: Je tady strašně málo vody. 5, 6 cm vody.
2: A co ty ryby?
3: Tady jsou tuně.
2: Přeskáče ten pstruh.
3: No jasně.
2: Jak poznáš to správné místo, kde se řekneš, tam to zkusím?
3: Je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
2: Ty hledáš tu tůňku hlubší.
3: Já hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
2: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
3: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu připlížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout zbytku a nechám ji pomaličku vytáhnout. A to samý dělám s muškou.
2: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
3: Je. Jediný problémy, které můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, který tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
2: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
3: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
2: Pro tebe je ten duben začátkem rybářské sezony?
3: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
2: Takže
3: já
2: si vytáhl.
3: Přežívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrhl podrážku u bot.
1: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobbyredaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě. Thank you.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Program týkající se snížení energetické náročnosti objektů Nová zelená úsporám už skončil. Za dobu tohoto programu se vyčerpalo 109 miliard korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultace podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických, konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy. Domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
3: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
2: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde je hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton, moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednu a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
3: U staré letité chloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba.
2: Tak tam je pak otázka, zdali je to i možné, jak technicky mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují proškolení energetičtí manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
3: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat? Když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím.
2: Premiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
3: Vy jste to i spočítal, jak jsme na tom?
2: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
3: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
2: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka by vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
1: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky Nová zelená úsporám začnou, je už jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, kdo nás trefí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

0: Moravský kalendář.
1: Tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno. Po třech zmrzlých totiž přijde Žofie a to se říká, že svatá Žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky a čokču nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy, jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě. V druhé půli května přichází čas pro výsadbu citlivých hlíz mečíků a koncem měsíce na hlízy do sen. Rovněž lekníny a další vodní rostliny do zahradních jezírek je ideální vysazovat v druhé půli května. Ven můžete umístit také truhlíky osazené petuniemi, muškáty, lobelkami a dalšími balkónovými rostlinami. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme maličkou opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové, tedy my, vozíme, co sami zničíme. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. No a mi nezbývá už než říci krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy, někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho muziky.

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking. Doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na Pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala ji Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského big bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Posterestante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu a hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr. V roce 1982 napsal pro tehdy už několikanásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou písničku Půl štěstí.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cábl a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už dva zlaté, dva stříbrné a jednoho bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň Sedm dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

první polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bonnie a klid, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bonnie a klid 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mauglí.

Vajnganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve čtyřech kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jsem vůně,

Cię ladzi.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Luhačovicích dnes bude fungovat bezplatná kyvadlová doprava, v lázních se otevírají léčivé prameny. Na Vsetínsku dnes lidé posnídají na férové snídani, podpoří pěstitele doma i ve světě. Fotbalisté Slovácka se po dvou týdnech opět utkají s Duklou Praha. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno a naměříme až 21 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek. Hezkou sobotu. V Luhačovicích na Zlínsku dnes začíná lázeňská sezona. Město kvůli velkému zájmu lidí vyčlenilo parkovací plochy na příjezdu do města od Uherského Brodu a zajistilo taky bezplatnou kyvadlovou dopravu z parkoviště do centra. Podle mluvčí luhačovické radnice Hany Zrncové je k dispozici i 13 placených parkovišť ve městě či na příjezdu ve směru od Dolní Lhoty. Léčivým pramenům v největších moravských lázních požehná bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner. Lidé se dnes mohou připojit k tradiční akci s názvem Férová snídaně. Jen ve Zlínském kraji jsou pikniky na více než 20 místech, včetně Uherského Hradiště, Zlína a taky ve všech větších městech na Vsetínsku. Účastníci svým setkáním symbolicky podporují systém, který zaručuje spravedlivé výkupní ceny a udržitelné zemědělství.
2: Ve Vsetíně můžou lidé využívání udržitelných potravin podpořit na Dolním náměstí, říká mluvčí Jana Rašková.
3: Těšit se můžete na prodej fairtradeových výrobků, výprodej knih či výsadbu květin do truhlíků.
2: V Rožnově pod Radhoštěm se lidé podle mluvčí Adély Kousalové sejdou v městském parku u hudebního altánu.
4: Na ochutnávku přineste vlastnoručně upečené koláče nebo bábovky pro sebe i své přátele. Použít můžete fairtradeové kakao nebo cukr, ale třeba také domácí vajíčka nebo své mléko ze statku.
2: Ve Valašském Meziříčí je letos férová snídaně na piknikovišti u rybníčku v kasárnách. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Pilová sezona letos začala na konci února. Podle meteorologů asi o dva týdny později než loni. Zhoršuje ji ale větší sucho, které jen zmírnili deště v posledních dnech. Pilovou alergií v Česku podle odhadu alergologů trpí asi čtvrtina obyvatel.
5: Musím být zaléčená, protože jinak bych se ani nevyspala.
6: Popisuje Magdalena, která už od dětství trpí alergií na břízu. Onemocnění ale může začít i kdykoliv v dospělosti, říká alergolog Tomáš Balner.
7: Máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie.
6: Můžou za to podle něj třeba prodělané infekce, které naruší sliznice. Alergiků přibývá a také se objevují nové alergeny. Pokračuje Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
8: Známá je ambrozie, ta se k nám šíří hlavně ze Slovenska a z Maďarska.
6: I když letos pilová sezóna začala později, stále je to dřív než v minulosti. Důvodem jsou teplejší zimy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Prvoligoví fotbalisté Slovácka nastoupí v druhém kole nadstavbové skupiny o záchranu na hřišti Dukly Praha. 14. tým z Uherského Hradiště má na Pražany jen jednobodový náskok. Oba soupeři se utkali před dvěma týdny a Dukla tehdy zvítězila 2-1. Trenér Slovácka Roman Skuhravý mluví o tom, co tentokrát musí jeho svěřenci zlepšit.
9: Co jinak, já opravdu celou dobu, co jsem u toho mužstva, tak prostě se připravujeme na další zápas bez toho, aby jsme se koukali na tyhle ty statistické údaje. Oni vám nepomůžou a neměli by vám ani ublížit.
0: Utkání začne ve 2 hodiny odpoledne, stejně jako zápas Zlína v Mladé Boleslavi.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, oblačnost bude chvílemi i průsvitnější, ráno a zpočátku dopoledne přechodně až polojasno, k večeru pozvolné ubývání oblačnosti a během večera postupně většinou skoro jasno. Povane slabý, hlavně v západní části kraje mírný vítr, a to severní až severovýchodní. Aktuálně měříme 10 až 4 stupně, nejvýše dnes teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů, na Vsetínsku bude většinou kolem 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se dnes ráno jede bez nehod. Pohodovou jízdu přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Pěkné sobotní ráno, v našem Zlínském kraji je pro vás na dnešní den připravena spousta lákadel. O festivalu otevírání pramenů v Luhačovicích už jste slyšeli ve zpravodajské relaci. Co mě osobně tedy zaujalo z dnešní nabídky, tak to je šarmířský turnaj, který můžete zhlédnout konkrétně na hradě Cimburg u Koryčan. Čekají vás samozřejmě rýžské turnaje a vystoupení, také historické tance, sokolník, dobová řemesla, nebo se představí také alchymista. Více o programu, který je pro vás připraven v našem regionu na dnešní den, se dočtete na našich webových stránkách na adrese zlín.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Zlín.

Miloš Birka ve své písni vyzýval pozri, jako by tušil, že my se teď skutečně podíváme, a to na významné osobnosti, které jsou spojeny s naším regionem a také s dnešním datem, s 9. květnem. Právě v tento den, v roce 1936, zemřel v Uherském Hradišti malíř a grafik Stanislav Lolek. 9. května 1952 se potom v Hulíně narodil Zdeněk Nehoda, bývalý český fotbalový útočník a jeden z nejslavnějších hráčů pražské Dukly. První ligový gól vstřelil v dresu Gottwaldova, za který odehrál 2 ligové sezony. Za Československo vstřelil celkem 31 gólů v 90 utkáních, zúčastnil se mistrovství světa 1982, dále mistrovství Evropy v roce 1976, kde naše reprezentace vybojovala vítězství. Nehoda přitom skóroval v prodloužení v semifinále proti Nizozemsku a také ve finále proti Německu, kde proměnil penaltu v rozstřelu. Dále reprezentoval

0: se v Boskovicích narodil Adam Gebrian, kritik, teoretik a propagátor architektury. Dětství prožil ve Zlíně. Namísto vlastního navrhování staveb se vědomě rozhodl pro propagaci architektury a za tuto neúnavnou publikační a diskuzní aktivitu ve veřejném prostoru směřující ke zvyšování povědomí o architektonické kultuře získal v roce 2015 titul Architekt roku. Teď už další hudba pro sobotní ráno a s ní přichází Michal Peng.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Za okamžik uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín novou rubriku, a to s názvem Co v učebnicích nebylo. Každý den se v ní dovíte zajímavosti z různých oborů. Naším průvodcem bude Martin Písařík a s ním konkrétně za okamžik prozkoumáme na našich vlnách největší lidský orgán.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty ve Zlínském kraji se pohybují mezi 4 až 9 stupni Celsia, 4 stupně, to je teplota, která byla naměřena na 2 meteostanicích, a to ve Štítné nad Vláří a také ve Velkých Karlovicích. 9 stupňů nejvyšší teplotu hlásí teď aktuálně Holešov, také Hošťálková a Rožnov pod Radoštěm. Dnešní maximální odpolední teploty vystoupí v našem Zlínském kraji na 18 až 21 stupňů Celsia, v oblasti Vsetínská tam budou maxima dosahovat 17 stupňů, převažovat bude oblačno, oblačnost bude chvílemi i průsvitnější ráno a dopoledne bude přechodně až polojasno. K večeru bude pozvolná oblačnosti ubývat a během večerní hodiny čekejte v našem regionu většinou i skoro jasnou oblohu.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Už v neděli znovu otevírám naši hudební galerii s písničkami, které vám pak už nikdy nebudou znít stejně. Hudbu totiž tentokrát budeme vnímat nejpřirozeněji, jak to vůbec jde, ušima. Díky mému hostu Věrce Strbačkové, zpěvačce, studentce pedagogiky a hlavně nesmírně inspirativní mladé dámě se zrakovým handicapem. S kým vším si kromě Tomáše Kluse a Báry Polákové zaspívala, jak vypadá brajovský notopis i jak se hraje na nástroj, když zároveň nemůžete číst v notách. Hudba zase trochu jinak, tentokrát podle zpěvačky Věrky Strbačkové. Už v neděli 10.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že největším orgánem lidského těla je kůže? Kdo z vás zvažoval játra nebo mozek, netrefil se. U dospělého člověka tvoří právě kůže přibližně 7% celkové hmotnosti a pokud by se rozložila, pokrývala by plochu od 1,5 do 2 metrů čtverečních. Její tloušťka se liší podle místa na těle. Na očních víčkách je například tenká pouhé 4 desetiny milimetru. Naproti tomu nejsilnější, dalo by se říct až hroší kůži, máme na patách. 4 milimetry. Kůže není jen pouhý obal, ale skutečně funguje jako orgán. Je důležitá třeba pro termoregulaci. V extrémních teplotách dokáže za hodinu vypotit až 1 litr tekutin a tělo tak efektivně ochlazovat. Má také silnou regenerační schopnost. Každých 30 až 40 dní se na povrchu zcela obnoví. Lidská kůže funguje také jako originální podpis každého jedince. Papilární linie na prstech, dlaních a chodidlech jsou totiž neopakovatelné. Otisky prstů se zabývá daktyloskopie, která od konce 19. století usvědčila už miliony zločinců. Pokožka umí také dýchat. Zatímco nižší živočichové, třeba žáby, to dovedou velmi obstojně, člověk tuto schopnost téměř ztratil a pokožkou přijímá pouze 1% kyslíku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín,

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tady Matěj Neradilek. Zájemci si dnes mohou prohlédnout větrné mlýny ve Štípě na Zlínsku, ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku a v Jalubína Uhersko-Hradišťsku. A to v rámci druhého ročníku akce s názvem Den otevřených mlýnů. Návštěvníky čekají komentované prohlídky, výklad o historii a významu mlýnů i ukázky jejich fungování. Vsetín dokončil rekonstrukci bytů zvláštního určení v domech pod Žamboškou na Rybníkách. Opravy probíhaly v několika etapách a týkaly se celkem 64 bytových jednotek. Celkové náklady přesáhly 30 milionů korun. Poslední 4 byty opravili dělníci v letošním roce. Zájem o historické nemovitosti v Česku roste. Češi kupují zámky, kostely, fary, ale taky mlýny. Například podle realitní kanceláře Luxent Exclusive Properties meziročně stoupl prodej zámeckých nemovitostí o 50%. Původním majitelům se rekonstrukce často nevyplatí a náklady na energie rostou. Historické památky za rekordní částky loni prodával i Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Do přístavu u ostrova Tenerife by měla dnes připlout výletní loď MV Hondius, na které se několik lidí nakazilo hantavirem. Dosud zemřeli 3 cestující a laboratorní testy potvrdily celkem 6 případů nákazy. Řada lidí plavidlo opustila při zastávce na Svaté Heleně v jižním Atlantiku. Na palubě zbývá téměř 150 lidí, nikdo nemá příznaky nákazy. U Tenerife cestující absolvují lékařskou prohlídku a poté se přesunou na letiště, odkud budou moct odletět. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, oblačnost bude chvílemi i průsvitnější. Ráno a zpočátku dopoledne přechodně až polojasno. Aktuální teploty 9 až 4 stupně, nejvýše dnes naměříme 18 až 21, na Vsetínsku většinou kolem 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Luhačovicích na Zlínsku je uzavřena ulice doktora Veselého z důvodu konání otevírání pramenů. Zprávy končí, další ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zase za půl hodiny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jezděte opatrně, za volantem také dávejte pozor na lesní zvěř. My například ze dnes po ránu skočila se na předauto přímo ve Vsetíně v místě, kde se vyjíždí směrem na Vizovice. Takže buďte opatrní a samozřejmě poslouchejte dále naše vysílání, abyste byli v obraze díky informacím ze zelené vlny. Teď bude zpívat svoje něžné dotyky Petr Muk. Dobré sobotní ráno.

0: Možná i vy, milí posluchači, patříte mezi jedince, kteří trpí pilovou alergií. V Česku je to podle odhadu alergologů zhruba čtvrtina obyvatel. A jestli vám bylo letos na jaře hůře než jindy, není se co divit. Duben byl v Česku podle meteorologů druhý nejsušší od roku 1961 a právě kvůli suchu se pil držel ve vzduchu dlouho.
1: Musím být zaléčená a připravená s lékama, které mi pomáhají, protože jinak bych se ani nevěděla. Vyspala.
2: 29-letá Magdalena z Prahy má alergii na břízu, takže příznaky se u ní začínají objevovat v březnu a trvají až do května.
1: Mám hlavně senou rýmu, do toho mi otýká krk a postupně se k tomu přidává pak i kašel. A ještě k tomu mě někdy pálí oči, takže si pak nedávám kontaktní čočky a nosím místo toho brýle.
2: Těmito problémy trpí už od dětství. Podle alergologa z fakultní nemocnice Ostrava Tomáše Balnera ale onemocnění může vzniknout i mnohem později.
3: Takže máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie a přichází s tím k nám do ambulance. To může být i vlivem nějakých infekcí, které prodělají, které potom naruší tu sliznici a dojde tam k té senzibilizaci ke vzniku té alergie v těch dýchacích cestách.
2: Alergiků podle něj zároveň přibývá. Onemocnění je přehnanou reakcí imunitního systému na určitou látku a pacientům nejčastěji pomáhají antihistaminika. Podle Balnera taky není pravda, že si tělo na léky postupem času zvyká a přestanou zabírat.
3: Když jednomu člověku nesedí jedno antihistaminikum, tak je bude třeba zkusit jiné. Těch antihistaminik v dnešní době máme spoustu.
2: Alergikům zároveň neprospívá to, že se pilová sezóna hlavně kvůli teplejším zimám prodlužuje, říká Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Dříve ta pilová sezóna opravdu začínala v březnu a skončila třeba v polovině září. Dneska pozorujeme, že ta pilová sezóna může začít na konci ledna a trvá až do konce října.
2: Situace ve městech podle ní bývá často horší než na vesnici.
4: Ty pily můžou reagovat i s znečištěním ovzduší a některé studie prokazují, že ty pily jsou jako agresivnější. A i v těch městech je třeba nevhodná výsadba, že tam je třeba hodně habrů nebo těch invazivních druhů, jako jsou platany, pajasany.
2: Teď podle ní kvetou duby, smrky nebo řepka a v polovině května se přidají trávy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.

0: Dobré sobotní ráno, už máme 5 hodin 9 a 40 minut. Počasí. Ve Zlínském kraji dnes bude převažovat oblačná obloha ráno a zpočátku dopoledne bude přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Každý den míříme za vámi. Je na čase pozvat vás k nám.
3: Už v sobotu 16. května otevřeme dveře do Kořán a ukážeme vám, jak rozhlas vypadá i jak se dělá.
2: Čeká vás prohlídka naší unikátní vily Jana Antonína Bati, vysílacích studií a hlavně vaše známé hlasy.
3: A společný čas strávíme i při doprovodném programu Před vilou. Tak přijďte za námi, jako hosté i jako spolehlivý motor všeho, co děláme.
2: Rezervujte si svá místa z důvodu omezené kapacity na e-mailu dod.zlin@rozhlas.cz nebo telefonicky na čísle 221 555 237.
3: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín.
2: Už v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
3: Podrobnosti najdete na našem webu a Facebooku.
1: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: V našem vysílání teď zněla slovenština a u tohoto jazyka ještě na chvíli zůstaneme. Bolek Polívka bude totiž teď hovořit o slovenském ř Mariana Labudy.
1: A on říká, aby se vyhnul tomu ř, protože ještě začal jako jeho Čechoslovák, přijel do Prahy, tam něco hrál a neměl ještě to ř a chtěl si koupit 3 rohlíky. A on říká, tak jsem to vyřešil, říkám, dejte mě 2 rohlíky, jo, ještě jeden.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj podpoří opravy komunikací v Tlumačově i modernizaci hasičské zbrojnice v Boršicích. V Jablunce na Vsetínsku pokračuje výstavba nového fotbalového hřiště. Lokální kina v Česku ubývají, roste počet multiplexů. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno a naměříme až 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Neradilek. Zlínský kraj podpoří další projekty v menších obcích. Tlumačov na Zlínsku získá přes 2 miliony korun na obnovu místních komunikací vedoucích ke sportovnímu areálu a obytné zástavbě. Boršice na Uhersko-Hradišťsku dostanou také 2 miliony korun, a to na modernizaci hasičské zbrojnice. Pokračuje mluvčí kraje Jan Vandík.
2: Podpora menších obcí má pro kraj dlouhodobý význam. I projekty jako oprava komunikací nebo modernizace zbrojnice pomáhají zlepšovat kvalitu života a zajistit lidem bezpečné a funkční zázemí.
0: Stavba nového fotbalového hřiště v Jablunce na Vsetínsku pokračuje podle plánu. Sportoviště nahradí původní plochu, která musela ustoupit přeložce silnice 1/57. Sportovci by měli nové zázemí využívat letos na podzim, říká nezávislý starosta Petr Brinček.
3: Dodavatelská firma už teďka momentálně staví zázemí pro fotbalový klub a momentálně řešíme už spíš takovéto detaily, jaký tam bude nábytek, jaké tam budou barvy, a opravdu věříme zatím tomu, že termín se stihne, takže na podzim by se tam už mohlo třeba hrát nějaké první utkání.
0: V Česku ubývá stálých lokálních kin, naopak multikin a letních kin přibývá. Počet klasických kin s pravidelným provozem ale za posledních 25 let klesl zhruba na 1/6.
4: V roce 1990 bylo celkem 1560 kin a v roce 2025 bylo již pouze 269. Tento pokles je z důvodu modernizace jednotlivých kin, přešly na digitální technologie.
5: Vysvětluje tajemník Unie filmových distributorů Jaroslav Pecka. Podobný osud potkal i kino v Červené vodě na Orlicko-Ústecku, které přestalo promítat už v roce 2005.
6: To kino procházelo vývojem a my jsme byli vždycky tak trošku bití na tom, že nemáme širokouhlý filmy, takže jsme nemohli uspokojit nabídku.
5: Říká bývalá vedoucí kina Ludmila Macháčková. Obec teď v létě zahájí přestavbu kinosálu na společenský sál. Z Orlicko-Ústecka Barbora Soukupová, Český rozhlas. Sport.
0: Zlínští fotbalisté nastoupí v druhém kole nadstavbové skupiny o udržení v první lize na hřišti Mladé Boleslavy. Oba soupeři přitom už mají záchranu jistou. Zlínský asistent trenéra Ivo Světlík mluví o tom, jak tým po splnění cíle přistoupí ke zbytku sezony.
7: Určitě dostanou šanci hráči širšího kádru a chtěli bychom určitě zapojit některé mladé kluky. My jsme si řekli, že to umístění, které aktuálně držíme v tabulce, tak chceme během těch 4 utkání udržet, takže nějaká ztráta koncentrace nebo motivace nepřipadá v úvahu.
0: Zápas Zlína v Mladé Boleslavi začne stejně jako duel Slovácka na hřišti Dukly Praha ve 14 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, oblačnost bude chvílemi i průsvětnější, ráno a zpočátku dopoledne přechodně až polojasno. Povene slabý severovýchodní až severní vítr. Aktuální teploty 9 až 4 stupně, nejvýše dnes naměříme 18 až 21, na Vsetínsku většinou kolem 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Vizovicích na Zlínsku v ulicích Tyršova, Slušovická a Masarykovo náměstí dnes bude omezena doprava z důvodu konání cyklistického závodu. A po zprávách už je tu další hodina víkendového rána s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Ve Zlínském kraji platí výstraha meteorologů na nebezpečí požáru, platí až do půlnoci na pondělí, lidé by proto neměli rozdělávat ohně nebo vypalovat trávu. Tak tolik je jenom pro jistotu připomínka a teď už Petr Spálený a Josefína.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 6 hodin 8 minut si v našem vysílání připomeneme dvě události, které se pojí s datem 9. května. V roce 1945 vstoupila podle letního a moskevského času v platnost bezpodmínečná kapitulace německých vojsk za druhé světové války. Jednalo se tedy o konec druhé světové války v Evropě, místní boje pokračovaly až do 15. května. A 9. května roku 1973 začalo u nás pravidelné barevné televizní vysílání. V našem vysílání nás teď čeká Dotek lásky, tak se jmenuje píseň, kterou zapěje Viviana Bartošová. Dobré sobotní ráno.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Možná i vy jste se včera zúčastnili oslav konce druhé světové války. Připojil se k nim i hrad Buchlov na Uhersko-Hradišťsku. Návštěvníci se tam kromě prohlídky hradu mohli dozvědět zajímavosti z vojenské historie a měli také možnost prohlédnout si jak současné, tak historické zbraně. Více teď uslyšíte v reportáži kolegyně Terezy Chrastinové.
1: Cvakání samopalů a bublání polévky v kotli se během dne ozývalo na hradě Buchlov na Uhersko-Hradišťsku. K 81. výročí ukončení druhé světové války se tady konala akce s vojenskou tématikou s názvem Den vítězství. Pokračuje kastelán hradu Rostislav Jošek.
2: Akce ve spolupráci Národního památkového ústavu, správy hradu Buchlov, armády České republiky a klubu vojenské historie. Chlapi přijeli předvádět tady tu nejmodernější techniku, kterou používají. Je to skupina, která byla zapojena i do těch bojů v zahraničí.
1: Kastelán Jošek představuje armádní jednotku z Přáslavic. Ti na nádvoří hradu předvádějí samopaly, minomety i protitankové střely.
3: Každým výstřelu vlastně musí vyhodit.
4: A kam máš ten granát?
3: 400 metrů. To sebou nese jeden člověk. V případě kulometu, tak nese vlastně kulometa pistolí.
1: Zbraně z období druhé světové války předvádí Dalibor Popelka z klubu vojenské historie.
5: Z ruských zbraní Tokarev,

0: A prozradili, které se jim líbily nejvíc.
1: Asi ty všechny bez těch držáků tam na spodu.
2: Ta tanková.
3: A byla těžká?
2: 7 kilo.
0: Kamarádi David a Patrik na akci přijeli z Přerovska. Pro ně jsou zajímavější spíše zbraně historické.
4: Tak nevím, jsou takový hezčí a mají takovou tradici, dá se říct.
5: Kdyby nebyly ty historické, tak vlastně nemáme ani tertoty.
0: Na nádvoří čekala i tradiční polní kuchyně, která se postarala o ty nejhladovější návštěvníky hradu. Pokračuje jeden z hradních kuchařů.
6: Vaříme tady v polní kuchyni, vaříme kastrovánu speciální hradní boršť a potom vaříme ještě uzenou polévku s kroupama.
0: A na uhašení žízně pak posloužil poctivě uvařený čaj z květů místní lípy neviny, která podle pověsti roste kořeny vzhůru. Z Buchlova na Uhersko-Hradišťsku Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
7: Věděli jste, že i zvířata občas potřebují fyzioterapii? Stejně jako my mají bolesti, od kterých jim můžeme ulevit. Jak to ale vypadá v praxi? To se dozvíme v pondělní poradně s Českým rozhlasem Zlín. Ze zlínské rehabilitační ordinace Fyziopet za námi dorazí fyzioterapeutka Eva Přehnalová a veterinářka Tereza Kosinová-Paušová. Své dotazy si připravte na 11. května. Na setkání se těší Anna Randárová.
8: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Spěcháte pořád a máte pocit, že nic není dost rychlé? Jak se naučit zpomalit a zvládat netrpělivost? I o tom si budu v sobotu po 17. na Pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou. A v neděli nám od 11. terapeut Adam Schmidt řekne, jak zvládat změny, ať už ve vztazích či v práci, a jak je ustát se vztyčenou hlavou. Na moudré rozhovory i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.

0: Za 9 minut bude 6:30, to je aktuální čas. Jaké bude nejen dnes ve Zlínském kraji počasí, tak to nám teď prozradí Bára Kučerová, která má aktuálně službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Brně. Přeji pěkné ráno.
1: Pěkné ráno.
0: A zeptám se na úvod, do jakého rána se teď probouzí lidé ve Zlínském kraji?
1: Tak to ráno je často nebo někde slunečné, ale i tak máme na obloze docela dost oblaků. Většinou z toho terminologického hlediska je to nějaké polojasno nebo oblačno a teploty se pohybují mezi 3 až 8 stupni Celsia.
0: Jak se vyvine počasí v následujících hodinách?
1: A oblačná obloha by měla pokračovat, ta oblačnost ale může být chvílemi průsvitnější. Teď ráno a ještě dopoledne, zpočátku dopoledne by mělo být oblačnosti takto méně, jak máme teď. A k večeru bude oblačnost znovu z toho oblačna pozvolně ubývat a během večera pak bude většinou skoro jasno a maximální teploty dnes mezi 18 a 21 stupni Celsia, ovšem na Vsetínsku většinou kolem 17 stupňů Celsia.
0: Jaká bude neděle? Čeká nás nějaká změna, anebo bude podobné počasí jako dnes?
1: A bude podobné počasí jako dnes, byť ta noc na zítřek bude odlišná od té dnešní a to už naznačí dnešní večer tím, jak se bude vyjasňovat, tak potom během noci by té oblačnosti mělo být hodně málo, anebo možná i vůbec. A zítřejší ranní teploty 8 až 5 stupňů Celsia, v údolích místy kolem 3 stupňů Celsia a také bude nutno počítat s přízemními mrazíky a zítřek potom po té malé oblačnosti, co bude ráno, bude přes den oblačnost přibývat, na polojasno postupně bude většinou oblačno a zítřejší maximální teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Ten vzestup teplot bude pokračovat i po víkendu?
1: A neměl by po víkendu, naopak ty teploty budou zpátky klesat, v pondělí to bude 18 až 22 stupňů Celsia, v úterý ty maxima už budou pouze mezi 10 a 14 stupňů Celsia a v pondělí bude většinou zataženo, případně chvílemi i oblačno a potom během dne se postupně na velké části území objeví přehánky nebo déšť, odpoledne ty srážky mohou být doprovázeny i bouřkami a později večer budou částečně ubývat. Úterý bude s proměnlivou, ale velkou oblačností, zpočátku s doznívajícím deštěm a přes den se opět budou objevovat přehánky, k večeru potom budou pozvolna ustávat a bude ubývat i oblačnost.
0: To říká Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín,

v opilosti, hledáme v minulosti, kdy všechno bylo jiné, všechno tvé i mé. V opilosti zbývají dvě možnosti, jsme s cigaretou v ruce a s nápadem v hlavě. A když budeš tím,

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A Matěj Neradilek přeje dobré ráno. Lázeňskou sezonu v Luhačovicích na Zlínsku dnes a zítra zahájí festival otevírání pramenů. Dnes je na programu jarmark, historické korzo, přehlídka historických automobilů, ale i kulturní program. V neděli pak požehná léčivým pramenům v největších moravských lázních bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner. V zámku ve Vsetíně začíná výstava Stopy lidského umu. Muzeum regionu Valašsko v ní představuje řemeslnou zručnost předků a technická zařízení z 18. a 19. století. Výstava má upozornit na historickou hodnotu technických památek a jejich vliv na podobu kulturní krajiny Valašska. Pilová sezona letos začala asi o 2 týdny později než loni. Kvůli většímu suchu se ale pil ve vzduchu drží déle. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Podle klimatoložky Lenky Hájkové je situace horší ve městech než na vesnicích. Může za to znečištění ovzduší a nevhodná výsadba stromů. Alergii na pil má podle alergologů asi čtvrtina Čechů. Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth zveřejnili desítky utajovaných dokumentů o pozorování neidentifikovatelných létajících objektů a možnosti mimozemského života. Mezi 170 soubory jsou například snímky z misí Apollo. Podle Trumpa předchozí administrativy nebyly v tomto transparentní a lidé teď mohou dokumenty o UFO sami zhodnotit. Podle kritiků jde ale o snahu odvést pozornost od vojenského konfliktu s Íránem nebo od tlaku na zveřejnění dalších dokumentů týkajících se případu sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, oblačnost bude chvílemi i průsvitnější, ráno a zpočátku dopoledne přechodně může být až polojasno, povane slabý severovýchodní až severní vítr, aktuální teploty 9 až 4 stupně, nejvýše dnes naměříme 18 až 21, na Vsetínsku většinou kolem 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Uherském Hradišti v ulici Solná cesta je omezen průjezd. Muž zde totiž chodí nekoordinovaně po vozovce. A takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Teď přejeme pohodovou sobotu všude tam, kde posloucháte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tak se nám to blíží, přesně za týden proběhne u nás v Českém rozhlase Zlín den otevřených dveří, tak přijďte, těšíme se na vás, jenom pro jistotu připomínám, že z důvodu omezené kapacity je třeba se na prohlídku přihlásit a to buď prostřednictvím e-mailu dod.zlin@rozhlas.cz nebo telefonicky na čísle 221 555 237.

tou trávou i úbočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Víte to ví a vy zase víte o všem zajímavém, co se v našem regionu děje, díky tomu, že jste si naladili naše vysílání. Například 15-kilometrovou pouť z Holešova na Svatý Hostýn právě dnes půjdou věřící. Vzpomenou tak na místního kněze Jana Sarkandra, který byl před více než 400 lety umučen a později svatořečen. Více k tomu řekne náš reportér David Jabůrek v našem vysílání krátce po 7. hodině. Lázeňskou sezonu v Luhačovicích během celého prodlouženého víkendu symbolicky zahajuje festival otevírání pramenů. K hlavním bodům programu patří nedělní slavnostní svěcení pramenů. Pozvání přijal bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner, který bude pramenům v neděli žehnat. Sobota nabídne především program v lázeňském areálu, jarmark, historické korzo v dobových kostýmech, přehlídku veteránů i vystoupení swingové orchestru Funny Fellows s Marošem Kramárem. Pro děti bude připraveno divadlo, nebudou chybět pouťové atrakce, soutěže i cirkusová a žonglérská show, také parkourový program pro milovníky pohybu. A své zastoupení bude mít dnes v Luhačovicích i Český rozhlas Zlín. Poblíž pramene doktora Šťastného budeme mít rozhlasovou dílnu, ve které si budete moci přečíst rozhlasové zprávy, setkáte se tam také s naší moderátorkou Anou Randárovou a zprávařkou Markétou Janíkovou mladší. My se v odpoledním vysílání do Luhačovic také několikrát vypravíme. Na místě totiž bude i naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která se z různých míst Luhačovic bude do vysílání opakovaně hlásit mezi 14. a 16. hodinou a slibuje i několik velice zajímavých hostů.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. There she was, just a woman.

0: Dobré sobotní ráno, vstáváte ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Zlín. Už bude 6:45.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes počítejte s převažující oblačnou oblohou. Oblačnost bude chvílemi i průsvitnější ráno a zpočátku dopoledne bude přechodně až polojasno. Maximální teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Rodina Baťů patří k nejvýznamnějším podnikatelským dynastiím českých dějin. Příběh geniálního obuvníka Tomáše Bati dodnes inspiruje. Kde dnes žijí potomci slavného podnikatele? I to se dozvíte v cyklu Rodáci známí neznámí se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 8:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: Po písni kapely Buty máme pro vás tip na výlet za vínem a památkami. Kam konkrétně vyrazit, tak to prozradí pan Arnošt Lukeš, který byl hostem Pavla Vacka.
1: Arnošt Lukeš je nejen turista, ale ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už jsme ho za ta léta spolupráce mohli poznat i jako milovníka dobrého vína. A právě tak se projeví i v rámci dnešního tipu. Vítám vás, pane Lukeši.
2: Dobrý den. Tipy na výlet, které tady předkládám posluchačům, jsou jak tradiční, tak v úvozovkách novinky. Dnes pozvu na jeden tradiční, do Valtic, kde se letos 8. a 9. května konají valtické vinné trhy. To se Valtice stanou hlavním městem vína. Jedná se o nejstarší celostátní soutěž vín z mezinárodní účasti. Tento rok se koná už 59. ročník. Letos se zde bude hodnotit přes 750 vín, které jsou k dispozici návštěvníkům na ochutnání. Celá akce se koná v jízdárně, tam jsou bílá, slámová a ledová vína, a v konírně, tam jsou vína červená. Vystavují se tu vína nejen z Moravy, ale i Čech, Slovenska, Rakouska a letos i z Austrálie, Nového Zélandu, Chile nebo Jihoafrické republiky. Poslechu hraje cymbálová muzika, ale najdou se i tací, kteří tancují nebo si zaspívají. V dispozici je sociální zázemí zámku. Lze si zakoupit i nějaké sýry, chléb nebo klobásky k neutralizaci chuti před dalšími vzorky vína, ale doporučuji vzít si něco sebou. Ušetříme. Je tam opravdu velký výběr vzorku vín. Každý druh vína je nabízen v samostatném stánku. V dispozici je seznam vzorku podle umístění s uvedením výrobce a cukernatosti.
1: Gastrozážitky jsou tedy jasné. Toto prostředí toho ale nabízí mnohem víc. Pojďme tedy výlet do Valtic zasadit také do turistického a kulturního kontextu.
2: Barokní zámek je od roku 1995 chráněn jako národní kulturní památka. V roce 1996 byl zapsán v rámci Lednicko-Valtického areálu na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Po několik staletí až do roku 1945 byl knížecím sídlem rodu Lichtensteinu. My jezdíme v sobotu vlakem do Břeclavi, kde přestoupíme na osobáček, který jede do Valtic. Z nádraží Valtice město už je kousek na náměstí Svobody. Obvykle pokračujeme po naučné vinařské stezce přes zámecký park ke kolonádě na Rejstně. Tady je možno vystoupit na plochou střechu, ze které jsou nádherné výhledy na Mikulov, Palavu, samotné Valtice nebo na Valticko-Lednický areál. Těch pár schodů stojí za trochu námahy. Kousek od Rejstny po červené značce se dostanou zájemci k budově bývalé roty pohraniční stráže. Otevřeli zde před časem první muzeum svého druhu, které ukazuje státní hranici v období od roku 1951 do roku 1989. Tehdy se pohraniční stráž snažila o dokonalou neprostupnost hranice. V expozici je množství uniform, zbraní nebo věrná kopie tzv. Železné opony. Po návštěvě muzea bude nejvyšší čas pokračovat po naučné stezce kolem Valtického podzemí a v jiné pohotovosti do centra, kde se obvykle zastavíme na jídlo a potom následuje Zlatý hřeb, návštěva vinných trhů. Domů se vracíme vlakem přes Břeclav. Spojení je plynulé, bez zbytečného čekání.
1: Je jasné, že ti z vás, kteří si rádi popovídají u skleničky dobrého vína, se už teď nemůžou dočkat 8. a 9. května, kdy se bude konat 59. ročník valtických vinných trhů, ale myslím, že výlet do Valtic, jak nám ho popsal Arnošt Lukeš, má ambici ve své šíři potěšit úplně každého. Děkujeme a těšíme se.
2: Naslyšenou.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve zlínské místní části Štípa tento týden začala modernizace přechodu pro chodce u základní školy. Valašské muzeum v přírodě dokončuje opravu hodslavské stodoly. Téměř 3000 kardiologů z Česka a Slovenska se dnes sejde na výročním kongresu v Brně. Dnes očekáváme ve zlínském kraji převažující oblačno a naměříme až 21 stupňů. Matěj Nradělek vás vítá u zpráv Českého rozhlasu Zlín. Ve zlínské místní části Štípa začala tento týden modernizace přechodu pro chodce u základní školy. Práce jsou součástí rozsáhlé modernizace všech 45 zlínských křižovatek za více než 220 milionů korun. Navazují zároveň na opravu silnice směrem na Velíkovou, kterou už od poloviny dubna realizuje ředitelství silnic Zlínského kraje za úplného uzavření tohoto úseku. Podle Ivo Gajdošíka ze společnosti Cross Zlín koordinace obou staveb usnadní práce na přechodu.
2: Vzhledem k pracím, které tam probíhá pod hlavičkou SZK, je tam vlastně omezený vjezd tady na tu komunikaci, to znamená výhodou pro všechny je, že vlastně ten vjezd vozidel je tam zakázán.
0: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dokončuje první etapu opravy přístupové trasy k horní části areálu Valašská dědina a k novému areálu Kolibiska. Původní komunikace od Náhonu byla v havarijním stavu a nevyhovovala vozíčkářům ani rodinám z Kočárky. Opravená trasa povede až k hodslavské stodole, která dostává nové zázemí i výstavní prostory.
3: Stodola bude sloužit jako odpočinková zóna pro návštěvníky obou areálu, říká technický náměstek ředitele Milan Gezerich.
4: To bude nové vybavení kuchyně, moderní, nové posezení.
3: Podle kurátora Radka Briola v ní vznikne expozice ukazující různé způsoby, jak dát starým historickým stavbám druhý život.
5: Chtěli bychom tu ukázat různé přístupy k tradiční architektuře, jak se dá opravit důstojně starý dům, ať už je to obytný dům, hospodářská stavba.
3: Poprvé budou moci lidé do objektu nahlédnout při svatojanském večeru 19. června. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Odhalení srdečního selhání, výhodami léků na hubnutí nebo riziky anabolik se budou ode dneška zabývat kardiologové na výročním kongresu v Brně. Čeští a slovenští lékaři budou taky sdílet zkušenosti v oblastech národního kardiovaskulárního plánu, což je osnova pro jejich práci na dalších 8 let. Věnovat se budou i prevenci onemocnění srdce, vysvětluje Aleš Linhart z České kardiologické společnosti.
6: Postupně narůstající zátěž české populace kardiovaskulárními chorobami nemá mnoho dalších řešení, než se věnovat kardiovaskulární prevenci, a tak budeme diskutovat například problémy vysokého krevního tlaku, problémy, které souvisejí s vysokým cholesterolem a možnostmi jeho léčby.
0: Sjezd českých a slovenských kardiologů se koná v Brně každoročně. Letos potrvá do 12. května. V německém Saském Švýcarsku zemřel 55-letý český turista, uvedl to web deníku Zechyše Zeitung. Muž skolaboval při výletu k Labským pískovcům, na který vyrazil s manželkou navzdory deštivému počasí. Záchranářům se ho nepodařilo oživit. Horská služba o chvíli později zasahovalo znovu. V oblasti Affenscheine se 57-letá turistka z Berlína zranila při sestupu po feratě. Převezli ji do nemocnice.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, oblačnost bude chvílemi i průsvitnější. Ráno a zpočátku dopoledne přechodně může být až polojasno. Povane slabý severovýchodní až severní vítr. Aktuální teploty jsou mezi 9 až 4 stupni. Nejvýše dnes naměříme 18 až 21, na Vsetínsku většinou kolem 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/50 na Uherskohradišťsku u benzinové čerpací stanice u Buchlovic je uprostřed komunikace mrtvá srna. Slyšeli jste zpravodajský přehled Českého rozhlasu Zlín, další zase za půl hodiny.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: V našem regionu dnes můžete vyrazit na 15-kilometrovou pouť směrem na Svatý Hostýn. Podrobnosti k tomu přidáme za okamžik.
8: Český rozhlas Zlín.

0: Z Holešova na Kroměřížsku na svatýho Stýn se už za necelých 40 minut vydají věřící. Připomenou si tak památku umučeného kněze Jana Sarkandra. Detaily teď probereme s reportérem Davidem Jaburkem. Davide, dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Kudy přesně průvod půjde?
1: Tak poutníci výjdou v 8 hodin od kostela na Nanebevzetí Panny Marie v Holešově a čeká je asi 15-kilometrová cesta. Ta povede přes Holešovský zámecký park a dále obcemi Jankovice, Chomíš, Brusné a Slavkov pod Hostýnem až na svatý Hostýn. V čele průvodu pak účastníci ponesou kříž a ostatky svatého Jana Sarkandra. Zakončení bude bohoslužbou od 15 hodin v Hostýnské bazilice.
0: Co když si teď někteří posluchači říkají, že by vyrazili na tu zmiňovanou trasu také, tak jakým způsobem se můžou k pouti připojit?
1: Tak pokud by nestihli samotný začátek v Holešově, nebo je to pro ně třeba příliš dlouhá trasa, samozřejmě můžou absolvovat pouze určitou část. Pořadatelé letos očekávají také zapojení cyklistů a na bohoslužbu na Hostýně vypraví i autobus. Doplním, že průvod bude v historickém stylu a mnozí účastníci půjdou v krojích.
0: Připomeň ještě prosím osobu Jana Sarkandra.
1: Jan Sarkander byl katolický kněz, který žil na přelomu 16. a 17. století. Poslední roky svého života působil právě v Holešově. Podle legendy z roku 1620 vedl holešovské procesí, které zastavilo útok polských kozáků. Sarkander byl ale poté obviněn, že o útoku předem věděl a následně byl v Olomouci umučen.
0: A z jakého důvodu se jeho osud připomíná právě v tomto týdnu?
1: V českém kalendáři je totiž Sarkander 6. května. Právě v tento den jej v roce 1860 blahořečil papež Pius IX. A před 31 lety jej pak v Olomouci papež Jan Pavel II. Kanonizoval, tedy prohlásil za svatého.
0: To dodává náš reportér David Jabůrek, který přinesl informace o dnešní pouti z Holešova na svatý Hostýn, která připomíná život místního kněze svatého Jana Sarkandra. Tak Davide, díky za aktuální informace a naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dospíval Michal Tučný.
1: Počasí.
0: Pokud se teď podíváte na váš venkovní teploměr, tak by tam měla být hodnota mezi 4 až 10 stupni Celsia. Právě tak toto totiž před chvílí meteorologové naměřili na jednotlivých meteostanicích ve Zlínském kraji. Nejnižší hodnota 4 stupně je hlášena ze Štítné nad Váří a nejvyšší teplota 10 stupňů Celsia, tak ta panuje v Holešově. Dnešní maximální odpolední teploty se v našem regionu budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni.

0: konkursu, ve které je mistr? A má po něm kdo převzít řemeslo? Dozvíte se v reportáži z cyklu Kořeny na vlnách Českého rozhlasu Zlín v pondělí před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dnes po ránu máme také tip pro milovníky historie. O slavném rodu Přemyslovců vypráví největší letošní výstava Pražského národního muzea. Exponáty na ní zapůjčila nejenom správa Pražského hradu, ale i mnoha dalších muzeí a galerií ze zahraničí. Obsahuje až 900 předmětů, které představují život v době 9. a 14. století, kdy vládla královská dynastie a Čechy byly královskou zemí.
1: Jděte a přiveďte sobě knížete a mě manžela. Přemysl.
2: Příběh Přemyslovské dynastie začíná legendou o kněžně Libuši, který známe nejenom ze starých pověstí českých, v tomto případě načtených Rudolfem Hrušinským. Výstava na tento příběh o tom, jak kněžna Libuše povolala do vlády prostého rolníka Přemysla Oráče, odkazuje prostřednictvím středověkých iluminací a také jsou tu vykopávky z přemyslovských hradišť.
3: Je proto rané období pro 9. 10. století máme písemných zpráv velmi málo a doplňují ho samozřejmě předměty archeologické.
2: Popisuje jeden z kurátorů výstavy Jiří Militký, který zároveň zareagoval na otázku, jaký z exponátů patří na výstavě k těm nejatraktivnějším.
3: Velmi pravděpodobně jsou to korunovační klenoty. Máme tu totiž troje. Takže pohřební korunovační klenoty Přemysla II., pohřební koruna a jablko a žezlo Rudolfa Habsburského, ten zemřel v roce 1307. No a vlastně největším lákadlem je originální zlatá koruna z pokladu ze Slezské Středy. My nejsme schopni říci, komu mohla patřit. Elišce Přemyslovně, Elišce Rejčce a mohla patřit Blance z Valois.
2: A mezi exponáty je i meč Přemysla II. Otakara, kterým podle legendy bojoval ve své poslední bitvě na Moravském poli. Jeho říše tehdy před bitvou na Moravském poli roku 1278 sahala od Čech až po Jadran.
3: A je to příběh o tom, že ve 13. století se skutečně České království stalo velice významným územím na mapě široké střední Evropy. Bylo to podtrženo tím, že na konci 13. století se v Kutné hoře objevily obrovské zásoby stříbra, byly nově raženy mince, pražské groše, které se staly vlastně evropským platidlem.
2: Prosklené vitriny s archeologickými nálezy mincí, šperků nebo i zbraní a rukopisů jsou umístěné do 4 sálů. V jednom z nich je dokonce i maketa románské rotundy.
4: Je to znojemská rotunda svaté Kateřiny. Samozřejmě je to jedna z nejvýznamnějších románských památek na našem území.
2: Vysvětluje důvody tohoto architektonického řešení ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
4: A zároveň tady z těch zdí na nás zhlížejí členové přemyslovského rodu.
2: Výstava s názvem Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba chce podle jejich autorů vyprávět příběhy Přemyslovců jinak, než jak je známe z učebnic. Nabízí současný pohled na rodinný klan, jehož jsme i my stále součástí. Michaela Vetešková, Český rozhlas.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty má Matěj Neradilek. Zájemci si dnes mohou prohlédnout větrné mlýny ve Štípě na Zlínsku, ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku a v Jalubí na Uherskohradišťsku. To vše v rámci druhého ročníku akce s názvem Den otevřených mlýnů. Návštěvníky čekají komentované prohlídky, výklad o historii a významu mlýnů i ukázky jejich fungování. Všechny tři mlýny budou pro veřejnost otevřeny do 17 hodin. Plicní ambulance nemocnice ve Valašském Meziříčí pořídila nový přístroj pro vyšetření poruch dýchání ve spánku. Zařízení monitoruje 9 fyziologických parametrů najednou, sleduje například saturaci krve, srdeční a dechovou frekvenci nebo polohu těla během spánku. O překonání rekordu v přepravě vody hadicemi na co nejdelší vzdálenost se dnes pokusí hasiči na Žďársku. Chtějí překonat více než 64-kilometrovou hadici a vrátit vodu načerpanou z řeky Svratky v místě, kde opouští kraj Vysočina, zpět k jejímu prameni ve Žďárských vrších. Do pokusu se zapojí okolo 2500 dobrovolných hasičů z více než 300 sborů. Země Evropské unie si připomínají Den Evropy. Jde o výročí Schumanovy deklarace z roku 1950, ve které tehdejší francouzský ministr zahraničí Robert Schuman představil plán pro hlubší spolupráci mezi státy Evropy, což vedlo k vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli, ze kterého postupně vznikla Evropská unie. Ta dnes taky slaví 40 let od přistoupení Portugalska a Španělska. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, oblačnost bude chvílemi i průsvitnější, zejména ráno a zpočátku dopoledne přechodně může být až polojasno. Povane slabý severovýchodní až severní vítr. Aktuální teploty 10 až 4 stupně, nejvýše dnes vystoupají na 18 až 21, na Vsetínsku bude většinou kolem 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/50 na Uherskohradišťsku u benzinové čerpací stanice u Buchlovic je uprostřed komunikace mrtvá srna. A po zprávách pokračuje víkendové ráno s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jsme rádi, že prodloužený víkend trávíte právě s naším vysíláním. Dovedete si představit, že byste na celý víkend vypnuli mobilní telefon? Pro někoho je to možná šílená představa, ale odborníci to doporučují. Výzkumy ukazují, že mozek se v takovém případě adaptuje a přepne z režimu reagují na všechno do klidnějšího módu. A prý nám to prospěje. No trošku mi to připomnělo případ jedné známé, která si pořád stěžovala, že její vnuk neustále vysedává u počítače. No tak nakonec udělala to, že mu nad ten počítač vytiskla nápis: na pár hodin mi vypadl počítač, šel jsem se podívat na rodinu, jsou to docela milí lidé. Už jsem to také někde četl na internetu. Marta a Tena Elef Triadu, tak to jsou interpretky, které nás budou bavit právě teď.

0: Dnes nás v našem regionu čeká příjemné počasí, možná bude i vás lákat někam ven a můžete to spojit třeba i s kulturou a navštívit některou z akcí, které jsou pro vás právě dnes v našem Zlínském kraji připraveny. Například Orel a jednota Holešov dnes zvou na tradiční sarkandrovskou pouť smíření. Zahájení pouti se koná v 8 hodin u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Odtud se pěší pouť vydá po trase Holešov, Dobrotice, Slavkov pod Hostýnem. Pro seniory a handicapované účastníky bude zajištěna autobusová doprava. Autobus bude odjíždět ze Všetul od Zvonice ve 13.30 a od zámku v Holešově ve 13 hodin 45 minut. Muzeum regionu Valašsko pořádá novou výstavu Stopy lidského umu. Výstava přibližuje drobné památky řemeslného a technického charakteru, které v 18. a 19. století usnadňovaly život obyvatelům Valašska. Návštěvníci se tak seznámí například s prostředím jednoduchých valašských pil, skláren či kováren. Pozoruhodné doklady řemeslné zručnosti a technických dovedností našich předků můžete vidět ve Vsetíně zámku ode dneška denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Rádi si zaspíváte se skleničkou dobrého vína? Co třeba ve Vlčnově? Na tradiční akci místních vinařů zahraje a zaspívá mužský sbor Vlčnov a ženský sbor Vlčnovské bůdové umělkyně. Koštování vína ve vlčnovských bůdách se koná od 13 do 18 hodin a pokračuje večer v 19 hodin hudebním vystoupením country kapely Čucha Band. A Církev bratrská ve Zlíně zve na přednášku a besedu s profesorem Pavlem Hoškem s názvem Na dobré vlně Karel Kryl, anděl s polámanými křídly. Profesor Pavel Hošek, teolog a pedagog Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, se dlouhodobě věnuje vztahu teologie a kultury. Je autorem řady knih zaměřených na významné osobnosti české i světové kultury, například Tolkiena, Foglara nebo Hrabala. Tématem dnešního setkání bude zamyšlení nad písněmi a duchovním profilem Karla Kryla. Akce se uskuteční dnes od 16 hodin v budově CBčko na třídě Tomáše Bati ve Zlíně.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Dobré sobotní ráno přejeme vám všem, kteří jste si naladili vysílání Českého rozhlasu Zlín. Teď nás bavil Elán.
1: Počasí.
0: No a bavit by vás mohlo i dnešní počasí, to bude příjemné, nebude moc horko, maximální teploty budou stoupat na 21 stupňů, převažovat bude oblačná obloha, ráno a dopoledne bude přechodně až polojasno.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Každý den míříme za vámi, je na čase pozvat vás k nám.
3: Už v sobotu 16. května otevřeme dveře do Kořán a ukážeme vám, jak rozhlas vypadá i jak se dělá.
2: Čeká vás prohlídka naší unikátní vily Jana Antonína Bati, vysílacích studií a hlavně vaše známé hlasy.
3: A společný čas strávíme i při doprovodném programu Před vilou. Tak přijďte za námi, jako hosté i jako spolehlivý motor všeho, co děláme.
2: Rezervujte si svá místa z důvodu omezené kapacity na e-mailu dod.zlin@rozhlas.cz nebo telefonicky na čísle 221 555 237.
3: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín.
2: Už v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
3: Podrobnosti najdete na našem webu a Facebooku.
1: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Blížící se 8. hodinou přichází na řadu sportovní téma. Situace v nadstavbové skupině o udržení v první fotbalové lize směřuje k tomu, že poslední místo a přímý sestup čeká jednoho z trojice Slovácko, Dukla Praha a Baník Ostrava. Tyto tři týmy s odstupem za ostatními uzavírají tabulku a jsou nahuštěné v rozmezí jediného bodu. Vzájemné zápasy mezi těmito soupeři tak budou extrémně důležité a jeden takový je na programu odpoledne.
1: Fotbalisté Slovácka nastoupí jako 14. tým tabulky na hřišti pražské Dukly, která na ně ztrácí jeden bod. Stejní soupeři se utkali v posledním kole základní části a před dvěma týdny vyhráli v Uherském Hradišti 2-1 Pražané. Takto reaguje trenér Slovácka Roman Skuhravý na otázku, co teď musí změnit, aby jeho svěřenci uspěli.
2: Co jinak? Já opravdu celou dobu, co jsem u toho mužstva, tak prostě se připravujeme na další zápas bez toho, aby jsme se koukali na tyhle ty statistický jakoby údaje. Oni vám jakoby nepomůžou a neměli by vám ani ublížit.
1: Skuhravý tak neřeší ani to, že v základní části prohrálo Slovácko s Duklou oba vzájemné duely.
2: Pokud podáme dobrý výkon, tak můžeme bodovat. Pokud prostě nás zasáhnou nějaký tyhle ty věci, nervozita, nesebevědomí, tak velice pravděpodobně ten zápas znovu nezvládneme.
1: Před dvěma týdny prohrálo Slovácko s Duklou doma. Tentokrát se bude hrát v Praze. Ani to podle trenéra Skuhravého nehraje důležitou roli.
2: Vůbec. Prostě během 14 dnů se potkáváme znovu a myslím si, že to bude jakoby hodně podobný zápas. Ta zkušenost bude určující a myslím si, že v této chvíli se absolutně maže domácí nebo venkovní prostředí. Prostě oba dva ty týmy vědí, jak jsou karty rozdaný a rozhodne se jenom na hřišti.
1: Zatímco na pražské Julisce se dá čekat tuhý boj, Zlín nastoupí v Mladé Boleslavi k utkání, ve kterém se ani jeden z týmů nemusí ničeho bát. Oba soupeři si totiž zajistili záchranu už v prvním nadstavbovém kole. Zlínský asistent trenéra Ivo Světlík tak čeká uvolněný zápas.
3: Myslím, že určitě kor tým z Mladé Boleslavi je ofenzivně ladění, takže z jejich strany to bude určitě tak a já myslím, že i z naší strany se budeme pokoušet ty věci, které jsme v některých zápasech nepředváděli a tak, aby ta atraktivita utkání byla co nejvyšší.
1: Všechny duely druhého kola nadstavbové skupiny o záchranu začnou ve 2 hodiny odpoledne. Platí to tedy i pro zápas Teplic s Baníkem Ostrava. David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, písmo.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Portrét dvojnásobného olympijského vítěze judisty Lukáše Krpálka v premiérovém dokumentu Jemný rváč. ČT2. Někdy pravá bitva začíná až po boji. Příběh hrdinu s Iwo Jimmy v premiérovém filmu Clinta Eastwooda Vlajky našich otců. A ČT Art. Originální pohled na více než 100 let české grafické tvorby v premiérovém dokumentu Identita, film o českém grafickém designu. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Luhačovicích na Zlínsku bude dnes a zítra fungovat bezplatná kyvadlová doprava. V Lázních totiž začíná slavnostně sezona. Město Vsetín dokončilo v domech v ulici Pod Žambuškou rekonstrukci 64 bytů. České investory lákají historické nemovitosti. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno a naměříme až 21 stupňů. Zpravodajská relace Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. V Luhačovicích na Zlínsku dnes a zítra začíná slavnostním programem a požehnáním pramenu lázeňská sezona. Město kvůli velkému zájmu lidí vyčlenilo parkovací plochy na příjezdu do města od Uherského Brodu a zajistilo bezplatnou kyvadlovou dopravu z parkoviště do centra. Podle mluvčí luhačovické radnice Hany Srncové je k dispozici i 13 placených parkovišť ve městě či na příjezdu ve směru od Dolní Lhoty. Vsetín dokončil rekonstrukci bytů zvláštního určení v domech Pod Žamboškou na Rybníkách. Opravy probíhaly v několika etapách a týkaly se celkem 64 bytových jednotek. Celkové náklady přesáhly 30 milionů korun. Poslední 4 byty opravili dělníci v letošním roce. Podle mluvčí města Jany Raškové byla většina bytových jednotek dosud v původním stavu.
2: Stavební úpravy spočívaly ve vybourání starého bytového jádra, vyzdění příček, nanesení omítek a obkladů, montáž rozvodu vody, kanalizace, elektroinstalace a vzduchotechniky, položení podlah včetně krytin a také instalace nové kuchyňské linky, sprchového koutu a toalety.
0: Na realitním trhu v Česku ožívá segment historických nemovitostí. Patří do něj třeba zámky, kostely, ale i další památkově chráněné budovy starší sta let. Třeba realitní kancelář Laxent Exclusive Properties sleduje jen u zámeckých nemovitostí meziroční nárůst prodejů o 50%. Podobně je na tom i realitní kancelář Remax, která uvádí, že se ale 80% historických nemovitostí prodává ve špatném stavu a je potřeba rekonstrukci. Noví majitelé mohou postupy zdarma konzultovat s památkáři, dodává za Národní památkový ústav Blanka Černá.
3: Tato konzultace s odborníkem pomůže předejít tomu, aby vlastník památky investoval čas a energii do přípravy záměru, na který potom památková péče nebude moci přistoupit.
0: Vila od architekta Adolfa Lose v Hrušovanech u Brna je o tomto víkendu mimořádně otevřená veřejnosti. Obec totiž pořádá festival na podporu záchrany této unikátní památky z roku 1914. Jde zřejmě o první dům s plochou střechou na našem území. Lidé si kromě kulturního programu prohlédnou zahradu, kde teď pracují archeologové. Podívají se taky pod střechu, jejíž oprava má za několik týdnů začít, říká místostarosta Dušan Knoflíč z uskupení Mladá změna.
4: Ta velká střecha na tou hlavní částí je skutečně v naprosto havarijním stavu. 80% dřevěných prvků je odsouzeno ke zborcení. Vlastně jde to vidět i ve stavbě, je to jako poměrně důsledně podepřená ta konstrukce stropní, tak aby se skutečně jako nikomu nic nestalo. Obnova té střechy bude probíhat velice jako důsledně, jako skutečně památkově.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, oblačnost bude chvílemi i průsvitnější, ráno a zpočátku dopoledne přechodně může být až polojasno. Povane slabý severovýchodní až severní vítr, aktuální teploty 10 až 4 stupně, nejvýše dnes naměříme 18 až 21 stupňů, na Vsetínsku většinou kolem 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Rally Sprint Kopna 2026 dnes omezí provoz v Lukově na Zlínsko, ale taky mezi Trnavou a Kašavou. Dále budou touto akcí dotčeny Zádveřice, Raková, Vizovice, Slušovice a Lípa. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje hezké víkendové ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Už jste měli, milí posluchači, někdy problémy se zákaznickou linkou? Myslím takové to, že někam voláte a tam se vám ozve, zmáčknete jedničku, zmáčknete křížek, zmáčknete dvojku a vymačkáte a ve finále se nikam nedovoláte a nic nevyřídíte. No já myslím, že podobné problémy asi zažil každý z nás. Představte si, že trable se zákaznickou linkou se třeba nevyhýbají ani hlavě katolické církve. Papež Lev XIV. Se podle zpráv, které se teď objevily v médiích, krátce po loňském nástupu do úřadu pokusil na dálku změnit telefonní číslo a adresu u své banky. Ačkoliv správně odpověděl na bezpečnostní otázky, pracovnice zákaznické linky trvala na osobní návštěvě pobočky a když jí řekl, že volá papež, tak zavěsila. No, upřímně řečeno, jestli to byl ten den na zákaznické lince už třetí volající papež, předtím volali dva američtí prezidenti a také Elvis Presley, tak se asi není co moc co divit.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Možná, že i vy, milí posluchači, jste se včera připojili k oslavám konce druhé světové války. Připojil se také hrad Buchlov na Uhersko-Hradišťsku. Návštěvníci se tam kromě prohlídky hradu mohli dozvědět zajímavosti z vojenské historie. Měli také příležitost prohlédnout si jak současné, tak historické zbraně. Více si teď můžete poslechnout v reportáži Terezy Chrastinové.
1: Cvakání samopalů a bublání polévky v kotli se během dne ozývalo na hradě Buchlov na Uhersko-Hradišťsku. K 81. výročí ukončení druhé světové války se tady konala akce s vojenskou tématikou s názvem Den vítězství. Pokračuje kastelán hradu Rostislav Jošek.
2: Akce ve spolupráci Národního památkového ústavu, správy hradu Buchlov, armády České republiky a klubu vojenské historie. Chlapi přijeli předvádět tady tu nejmodernější techniku, kterou používají. Je to skupina, která byla zapojena i do těch bojů v zahraničí.
1: Kastelán Jošek představuje armádní jednotku z Přáslavic. Ti na nádvoří hradu předvádějí samopaly, minomety i protitankové střely.
3: Každým výstřelu vlastně musí vyhodit.
4: A tam máš ten granát
3: 400 metrů. Z toho sebou nese jeden člověk. V případě kulometu, tak nese vlastně kulomet a pistoli.
1: Zbraně z období druhé světové války předvádí Dalibor Popelka z klubu vojenské historie.
5: Z ruských zbraní Tokarev, Špagin, Sudájev, z amerických zbraní Thompson, z anglických zbraní je tu Bren, kulomet, lehký. A z německých zbraní tady mám samopal MP40 a kulomet MG42.
1: Ukázka zbraní upoutala malé i velké návštěvníky. Se svými vnuky na hrad přijela i paní Kamila.
6: Já kluky hlídám. Dostali jsme tento tip, že podívat se sem na ten hrad, na ten Buchlov, a protože to tady máme rádi, tak jsme prostě tady.
1: Vnuci Marek s Krištofem obdivovali hlavně moderní zbraně a prozradili, které se jim líbily nejvíc.
7: Asi ty všechny bez těch držáků tam na spodu.
8: Ta tanková.
9: A byla těžká?
8: 7 kilo.
1: Kamarádi David a Patrik na akci přijeli z Přerovska. Pro ně jsou zajímavější spíše zbraně historické.
10: Tak nevím, jsou takový hezčí a mají takovou tradici, dá se říct.
11: Kdyby nebyly ty historické, tak vlastně nemáme ani tertoty.
1: Na nádvoří čekala i tradiční polní kuchyně, která se postarala o ty nejhladovější návštěvníky hradu. Pokračuje jeden z hradních kuchařů.
12: Vaříme tady v polní kuchyni, vaříme kastelánům speciální hradní boršť a potom vaříme ještě uzenou polévku s kroupama.
1: A na uhašení žízně pak posloužil poctivě uvařený čaj z květů místní lípy Neviny, která podle pověsti roste kořeny vzhůru. Z Buchlova na Uhersko-Hradišťsku Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
13: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: A zahrada Tichá píseň v podání skupiny Projektil, a to přesně ve čtvrt na 9. No a teď je čas podívat se podrobně, jak to bude vypadat s počasím. Slunečno teď po ránu tady ve Zlíně, ale na obloze jsou nějaká ta oblaka, nějaké ty mráčky. Jak to bude vypadat v průběhu dnešního dne z pohledu počasí ve Zlínském kraji, tak to nám teď řekne Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.
1: A oblačná obloha by měla pokračovat, ta oblačnost ale může být chvílemi průsvitnější, teď ráno a ještě dopoledne, zpočátku dopoledne by mělo být oblačnosti takto méně, jak máme teď, a k večeru bude oblačnost znovu z toho oblačna pozvolně ubývat a během večera pak bude většinou skoro jasno a maximální teploty dnes mezi 18 a 21 stupni Celsia, ovšem na Vsetínsku většinou kolem 17 stupňů Celsia.
0: Jaká bude neděle? Čeká nás nějaká změna, anebo bude podobné počasí jako dnes?
1: A bude podobné počasí jako dnes, byť ta noc na zítřek bude odlišná od té dnešní, a to už naznačí dnešní večer tím, jak se bude vyjasňovat, tak potom během noci by té oblačnosti mělo být hodně málo, anebo možná i vůbec. A zítřejší ranní teploty 8 až 5 stupňů Celsia, v údolích místy kolem 3 stupňů Celsia, a také bude nutno počítat s přízemními mrazíky. A zítřek potom po té malé oblačnosti, co bude ráno, bude přes den oblačnost přibývat, na pole jasno, postupně bude většinou oblačno a zítřejší maximální teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Ten vzestup teplot bude pokračovat i po víkendu?
1: A neměl by, po víkendu naopak ty teploty budou zpátky klesat, v pondělí to bude 18 až 22 stupňů Celsia, v úterý ty maxima už budou pouze mezi 10 a 14 stupni Celsia a v pondělí bude většinou zataženo, případně chvílemi i oblačno, a potom během dne se postupně na velké části území objeví přeháňky nebo déšť, odpoledne ty srážky mohou být doprovázeny i bouřkami a později večer budou částečně ubývat. Úterý bude s proměnlivou, ale velkou oblačností, zpočátku s doznívajícím deštěm, a přes den se opět budou objevovat přeháňky, k večeru potom budou pozvolna ustávat a bude ubývat i oblačnost.
0: Jaké bude ve Zlínském kraji počasí, to prozradila Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Rodina Baťů patří k nejvýznamnějším podnikatelským dynastiím českých dějin. Příběh geniálního obuvníka Tomáše Bati dodnes inspiruje. Kde dnes žijí potomci slavného podnikatele? I to se dozvíte v cyklu Rodáci známí neznámí se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 8:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vám pravidelně představujeme významné osobnosti z našeho regionu. Teď to bude konkrétně mistryně v technice výšivky na výřez.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
0: Cit pro detail, smysl pro přesnost a preciznost. To jsou vlastnosti, které Jarmila Kraváčková z Babicna Uhersko-Hradišťsku nutně potřebuje pro své řemeslo. Základům vyšívání, háčkování a pletení ji naučila babička. Mistrem v oboru se ale stala u výšivky na výřez. Seznámit se s touto technikou vyjela do Babic redaktorka Silvie Pospíšilová.
2: Když pán Bůh rozdával zručnost, Jarmila Kraváčková z Babic na Uhersko-Hradišťsku si šla nejméně dvakrát. Žádná ruční práce jí totiž není cizí.
3: O to vyšívání a háčkování, pletení, to v té době tak asi přišlo samo o sobě, že mě to bavilo od malinka. A babička tak tam měla dívčí školu, ta byla velice šikovná, takže snad jsem to podědila po ní.
2: Směje se sympatická dáma, když mě vítá u sebe v obýváku. Právě v obýváku vznikají pod jejími šikovnými prsty krásné výšivky. Už 3 dekády se věnuje výšivce na výřez. A je jednou z mála, která tuto techniku ovládá.
3: Je to taková technika, po které jsem dlouho pátrala, kdo by mě ji naučil. Takže jsem jela do Trapic k paní Marii Rozumové a tam jsme se krok po kroku učili tady tuto techniku, která spočívá v tom, že vy první ten vzor, který chcete udělat, si musíte na plátně, řekla bych, předkreslit malinkýma čtverečkama.
2: Postupně čtverečky vyšívá.
3: Pak se tam dělá kolem toho řetízek, dělá se kolem toho krokvička, dělají se tam srdíčka, udělá se tam hrachovinka a až toto všecko mám udělané, tak já potom to napnu do toho rámu a pracuju vlastně na té výřezové technice, která je na tom to nejpěknější.
2: Nemůže se stát, že úplně vlastně v závěru té dlouhé práce stříhnete víc, než byste měla?
3: Když stříhnu, tak nitku natáhnu. Dá se všecko spravit, no.
2: Dříve se nitky nevystřihovaly, ale vyřezávaly nožem. Od toho název výšivky na výřez. Jsou typické pro obce na Uhersko-Hradišťsku. Barvy se liší podle toho, zda se jedná o ornamenty na mužský či ženský kroj. Pokračuje paní Jarmila.
3: Pro holky je to taková žlutá, zlatá, s fialovou nebo s modrou. A pro chlapy už je ta vyšivka trošku barevnější, může tam být modrá, může tam být černá, sem tam malinko červená a to mužské vyšívání je trošičku jinačí.
2: Výšivce na jeden kroj věnuje až 300 hodin práce. Protože stále ještě chodí do zaměstnání, pečuje o velký rodinný dům a zahradu a hlídá vnoučata, nejde se nezeptat, kde na to bere čas.
3: No, většinou po nocích. Po nocích a o víkendech.
2: Výšivky paní Jarmily putovaly až za oceán, kde si je vyžádali krajané. Za svoje umění byla Jarmila Kraváčková už několikrát oceněna.
3: Potěšilo mě to, že si toho někdo všiml. Vždycky to bylo v takovém slavnostním duchu. A bylo to pěkné. No.
2: Z Babic, Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.

Nová zubní ordinace Otrokovice Vsetín. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich dobré ráno přeje Matěj Nradilek. Lidé se dnes mohou připojit k tradiční akci s názvem Férová snídaně. Jen ve Zlínském kraji jsou pikniky na více než 20 místech, včetně Uherského Hradiště, Zlína a taky ve všech větších městech na Vsetínsku. Účastníci svým setkáním symbolicky podporují systém, který zaručuje spravedlivé výkupní ceny a udržitelné zemědělství. Zlínský kraj podpoří další projekty v menších obcích. Tlumačov na Zlínsku získá přes 2 miliony korun na obnovu místních komunikací, vedoucí ke sportovnímu areálu a obytné zástavbě. Boršice na Uhersko-Hradišťsku dostanou také 2 miliony korun na modernizaci hasičské zbrojnice. Počet stálých lokálních kin v Česku ubývá. Za posledních 25 let klesl zhruba na jednu šestinu. Potvrdil to tajemník Unie filmových distributorů Jaroslav Pecka. Za pokles může modernizace. Malá kina často zavřela, protože bez digitálních technologií nemohla promítat filmové novinky. Nahrazují je multiplexy a letní kina. Do přístavu u ostrova Tenerife by dnes měla připlout výletní loď MV Hondius, na které se několik lidí nakazilo hantavirem. Dosud zemřeli 3 cestující a laboratorní testy potvrdily celkem 6 případů nákazy. Řada lidí plavidlo opustila při zastávce na Svaté Heleně v jižním Atlantiku. Na palubě zbývá téměř 150 lidí. Nikdo nemá příznaky nákazy. U Tenerife cestující absolvují lékařskou prohlídku a poté se přesunou na letiště, odkud budou moct odletět. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, oblačnost bude chvílemi i průsvitnější, ráno a zpočátku dopoledne přechodně může být až polojasno, povane slabý severovýchodní až severní vítr. Aktuální teploty 12 až 8 stupňů, nejvýše dnes naměříme 18 až 21, na Vsetínsku většinou kolem 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/55 mezi Hulínem na Kroměřížsku a Tlumačovem na Zlínsku dnes provádí úklid odpadků a čištění vozovky. Ze zpráv bylo vše. Český rozhlas Zlín zdraví nejen na cesty.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Matěj mluvil také o férové snídani ve zpravodajské relaci. Matěj už nestihne, protože ten pracuje do 11. hodiny, takže na snídani už bude pozdě. Mu to vychází tak akorát, že vždycky v 11 hodin skončí a vyrazí do restaurace na oběd na svého obligátního humra. Vy, pokud právě teď snídáte, tak přejeme dobrou chuť a teď nabízíme další píseň Miroš Birku a písničku Královna ranej krásy.

0: spěchám zpívala ve své písni Hana Zagorová, jak tato píseň souvisí s tématem dnešního pořadu Na pohovci Jožky Kubáníka, teď vysvětlí sám Jožka.
1: Na pohovce Jožky Kubáníka probíráme věci, které nám často někdy nedávají spát, přidělávají nám starosti a hledáme cesty, jak z nich ven a jak mít dušu v péří. Dnes mám pro vás příběh pana Tomáše. Všechno chci hned, píše rovnou. Když se mi něco nedaří podle mých představ, jsem nervózní, podrážděný a často to vzdám dřív než moje žena, která má naopak svatou trpělivost. Vím, že mi moje netrpělivost komplikuje život, ale nedokážu ji zastavit. Co s tím? Tomáši, kdybyste věděl, kolik lidí řeší to, co vy. Třeba herečka Nela Boudová. Poslechněte si to. Neli, v tobě koluje arabská krev, protože tvůj tatínek je Tunisán. Jsi díky té krvi vášnivější, spontánnější a také netrpělivější?
2: No tak to by samozřejmě měli posoudit jiní, ale protože svoji povahu velmi dobře znám, tak si myslím, že jsem výbušná, ale myslím si, že věkem samozřejmě se to zmírnilo a také díky té práci, kterou dělám, tak se už umím na to jako trošku odkoučovat. Myslím si, že mě děti naučily trpělivosti. Konec konců i můj partner.
1: To byla herečka Nela Boudová a já doufám, že nás poslouchá, protože dnes se od terapeutky Markéty Kořínkové dozví, stejně jako vy ostatní, jak zvládat netrpělivost.
0: Pořad Na pohovce Jožky Kubáníka na téma nedočkavosti uslyšíte v našem vysílání dnes po zprávách, a to odpoledne, konkrétně po 17. hodině. Teď uslyšíte Věru Špinarovou.
3: Český rozhlas Zlín.

0: O sobotní ranní pohodu se na vlnách Českého rozhlasu Zlín právě staral Kenny Rogers.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká příjemné počasí, pokud jste si nachystali a naplánovali nějaké venkovní aktivity, tak směle do nich, nebude moc horko, maximální teploty budou stoupat v našem regionu na 21 stupňů Celsia, převažovat by měla oblačná obloha, dopoledne bude přechodně až polojasno, pršet by dnes nemělo.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dohrála a dospívala jedna z nejoblíbenějších regionálních kapel, kterou vám na našich vlnách pravidelně pouštíme, Vizovický Flaret. Díval jsem se na stránky Flaretu, jak to vypadá z jejich koncerty. Pokud byste chtěli vyrazit na koncert Flaretu, tak teď v květnu byste museli vyrazit mimo Zlínský kraj, ale dobrá zpráva, už na začátku června se Flareti představí i v našem regionu, v našem Zlínském kraji, bude to konkrétně na Halenkovských slavnostech. Takže pokud máte jejich muziku rádi, můžete na živý koncert pochopitelně zajít. V našem vysílání vás zveme k dalšímu programu. Po 9. hodině vás čeká magazín Mezi nebem a zemí a po 10. hodině se můžete těšit na pravidelný hobby magazín. V něm se mimo jiné moderátor Artur Kubica zaměří na úsporu tepla v domě. Tak to vás určitě bude zajímat. Nenechte si ujít ani další náš program. Já vám přeji krásný zbytek dnešního dne.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.
2: Měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Policie od půlnoci pátrá po 78letém seniorovi z Hoščálkové na Vsetínsku. Nemocnice Valašské Meziříčí má nový přístroj na spánkové poruchy. Počet alergiků v Česku podle alergologů roste. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno a naměříme až 21 stupňů. Matěj Neradilek a zprávy Českého rozhlasu Zlín. Po 78letém seniorovi z Hošťálkové na Vsetínsku pátrají od dnešní půlnoci policejní hlídky. Do akce je zapojen i policejní vrtulník. Muž odešel z domu v pátek odpoledne. Musí brát pravidelně léky, které u sebe však nemá. Pokračuje mluvčí zlínské krajské policie Monika Kozumplíková.
2: Při odchodu měl na sobě modro-červenou bundu a modré tepláky, šedou kšiltovku, černý batoh a černé tenisky. Sebou by měl mít i trackové hole. Pokud jste muže viděli, volejte prosím na linku tísňového volání policie.
1: Plicní ambulance nemocnice ve Valašském Meziříčí pořídila nový přístroj pro vyšetření poruch dýchání ve spánku. Zařízení monitoruje 9 fyziologických parametrů najednou. Sleduje například saturaci krve, srdeční a dechovou frekvenci nebo polohu těla během spánku. Podle mluvčí nemocnice Radky Miloševské trvá vyšetření 5 až 8 hodin.
3: Klíčovou předností přístroje je možnost domácího vyšetření. Pacienti si přístroj mohou vzít domů a vyšetření absolvovat ve svém přirozeném prostředí, ve vlastní posteli. Pro mnoho z nich je to obrovská úleva, protože přesně vědí, že jejich spánek bude přirozený.
1: Alergii na pilo má podle odhadu alergologů zhruba čtvrtina obyvatel. Letos je může kvůli velmi suchému jaru trápit víc. Pil se totiž drží ve vzduchu déle. Velký vliv na to, jestli se alergie projeví, má i to, jakým způsobem lidé žijí a jak se o své zdraví starají, říká Sáva Pešák, alergolog z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
4: Tím, co jíme, co dejcháme, jak se málo hejbeme, jak jsme fakt zalezli v interiéru, jak se stresujeme. To je prostě taková ta vesternalizace toho našeho života.
1: Podle zjištění Českého rozhlasu, že ale právě třeba v Jihomoravském kraji nápor pacientů nestíhají. Na běžné vyšetření na alergologii se lidé často dostanou až na podzim a některé ordinace už nové pacienty vůbec nepřijímají. Sport. Prvoligoví fotbalisté Slovácka nastoupí v druhém kole nadstavbové skupiny o záchranu na hřišti Dukly Praha. 14. tým z Uherského Hradiště má na Pražany jen jednobodový náskok. Oba soupeři se utkali před dvěma týdny a Dukla tehdy zvítězila 2-1. Trenér Slovácka Roman Skuhravý mluví o tom, co tentokrát musí jeho svěřenci zlepšit.
5: Co jinak, já opravdu celou dobu, co jsem u toho mužstva, tak prostě se připravujeme na další zápas bez toho, aby jsme se koukali na tyhle ty statistický jakoby údaje. Oni vám jakoby nepomůžou a neměli by vám ani ublížit.
1: Utkání začne ve 2 hodiny odpoledne, stejně jako zápas Zlína v Mladé Boleslavi.
0: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, oblačnost bude chvílemi i průsvitnější, ráno a zpočátku dopoledne přechodně až polojasná obloha. Povane slabý severovýchodní až severní vítr, na nejvýš dnes se naměříme 18 až 21 stupňů, na Vsetínsku ale bude nejvýše jen 17 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Brumově Bylnici na Zlínskou ulici Amálie Kutinové je až do konce srpna omezen průjezd z důvodu rekonstrukce, je tady totiž zcela uzavřen most přes řeku Nedašovku. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje pohodovou sobotu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Mezi nebem a zemí.
6: Pohnutou historii má dominanta starých buků na Trutnovsku, tamní kostel svaté Anny. Natáčel tam Karel Sladký. Sudkovská kaple svatého Prokopa stojí přímo u cesty procházející obcí. Jak se nedávno ukázalo, skrývala v podkroví pozoruhodný poklad v podobě několika krásně dochovaných obrazů. Podrobnosti už za chvíli. Vyrazíme do Držovic na Prostějovsku, kde najdeme hned dvě sakrální stavby zasvěcené svatému Floriánovi. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Michala Tučného jsme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pohnutou historii má kostel svaté Anny ve Starých Bukách na Trutnovsku. Nechybělo málo a nemusel být. Do jeho obnovy a záchrany se pustily přímo Staré Buky a pomohly i česko-německé fondy, protože jde o oblast bývalých Sudet. Redaktor Karel Sladký na místě natáčel.
1: Díky obnově památkového fondu Královéhradeckého kraje se daří vracet do původních stavů i nejrůznější duchovní památky. Zajímavá místa. A jedno vám teď chceme představit s Janem Balcarem, se kterým jsme u Starých Buků. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Starým Bukům vevodí kostel svaté Anny. Já myslím, že u něj se zastavují mnozí, kteří jedou kolem.
2: Přesně, je to tak. Kdo putuje od Pilníkova přes mostek a vyjíždí do Starých Buků, tak má po nějakých 1-2 kilometrech možnost narazit na dominantu nad údolím.
1: Ten kostel má gotické jádro, ale ono bylo později přestavované.
2: No, přesně tak. Počátkem 18. století byl doplněn o pozdně barokní věž, tudíž už tady se střetávají dva slohy a vedle té věže je i zákristie. Tato zákristie měla novogotickou oratoř na severní straně. V těsné blízkosti věže kostela stojí i jednopodložní domek, který pochází zřejmě z první čtvrtiny 20. století.
1: Nebyla to původně márnice?
2: No, je to pravda. A proto se později stala tato márnice i bydlením prohrobníka. Staré Buky postihlo stejně jako celé Sudety vysídlení a tudíž tento kostel svaté Anny, který v té době předválečné měl velký význam pro zdejší komunitu, se postupně stal opuštěným a v roce 2006 byl kostel převeden darovací smlouvou do vlastnictví obce Staré Buky. Nastartovala se nová etapa i v jeho životě.
1: Ten důvod je zřejmý, jeho rekonstrukce, úpravy, takže proto se kostel, předpokládám, ujali právě Staré Buky.
2: Místní komunita si vzala kostel jako důležitý bod a proto postupně po menších částkách docházelo k velké rekonstrukci.
1: Tam byl proveden i stavebně historický průzkum.
2: Důležitý průzkum a statik navrhl zásadní opravy, například krov střechy, včetně bednění, vyměnila se krytina na nejkritičtějších místech na střeše, podvěží anebo střecha oratoře. Zároveň byl zahájen standardní stavebně historický průzkum. A proto vznikla i studie na celou tuto akci.
1: Tento kostel se těší obrovské podpoře nejenom ze strany Česka, ale dá se říct, že je to mezinárodní záležitost.
2: Máte úplnou pravdu, díky tomu, že jsme v Sudetech a po roce 1989 Staré Buky navázaly spolupráci s bývalými občany německého původu, tak se do obnovy zapojil i Česko-německý fond budoucnosti, což má velký význam i pro místní komunitu, protože takovýhle kostel je obrovským dědictvím.
1: Jaké je tedy to současné využití kostela ve Starých Bukách?
2: V současné době slouží k společenskému setkávání, například na koncerty, výstavy, eventuálně svatby anebo pohřby. Zajímavé je, že i tam v minulosti byly zvony. Všechny zvony bohužel ovlivnily druhé světové války. Původní zvony pocházely, a bylo jich celkem 5, z roku 1490, roku 1500, 1723, 1795 a 1796, ale v současné době se podařilo vrátit pouze 2 a jeden je z roku 1495 a roku 1507, což znamená, že asi nejsou původní.
1: To je kostel svaté Anny ve Starých Bukách, který jsme navštívili s Janem Balcarem. Děkujeme za tuto zajímavou zastávku, za toto zajímavé církevní zastavení a samozřejmě, kdo bude mít cestu, tak ať si vzpomene na tyto zajímavosti, které jsme vám nabídli. Jane, díky a hezký den.
2: Těším se na setkání.

Také Lucie Bílá nám teď zpívala v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Dobré dopoledne přejeme. Barokní kostel svatého Václava ve východočeském Žamberku otevřeli

0: veřejnosti při dubnovém Mezinárodním dnu památek. Návštěvníci si mohli nejen prohlédnout interiér kostela, ale vystoupat i do věže a pokochat se pohledem na blízké Orlické hory. Kolegyně Víta Balcarová si nenechala tuto příležitost ujít a do kostela svatého Václava vstoupila s průvodkyní Vladimírou Šulcovou.
1: Je to stavba chrudimského stavitele Donáta Morácího. Je to jeho největší vůbec stavba, kterou zrealizoval. Byl postaven v letech 1729 až 1738.
2: Půjdeme se tady podívat dovnitř.
1: Říká se, že výška kostela je asi 22 metrů. Ten kostel je na půdorysu kříže. Ta delší strana měří 44 metry a boční 22 metrů. A je orientován východ-západ, tak jak to u kostelu bývalo v té době baroka.
2: Přicházíme k překrásnému oltáři zlacenému.
1: Oltářní obraz je prací italského malíře Francesca Trevisaniho. Zobrazuje zavraždění svatého Václava. V popředí vidíme i sochy svatých z doby baroka a ty jsou velice vzácné, byly vystaveny na velké výstavě v Praze v roce 1938, která se věnovala baroknímu umění.
2: Co znamenají nápisy tady v chrámu?
1: Pokud pohledneme nahoru, tam čteme nedej zahynouti námni budoucím svatý Václave a dole potom na stole je svatý Václave oroduj za nás, dedikace patronu české země.
2: Co po straní oltáře?
1: Vpravo vidíme obraz, který je připisován Petru Brandlovi. Je to svatý Antonín Paduánský, ale tady je vystavena pouze kopie, originál je v Národní galerii v Praze. Naproti bočnímu vchodu potom vidíme krásný vyřezávaný oltář svaté Terezie. Ten je prací žamberského řezbáře z rodiny Rousu. Oltář svaté Terezie byl zhotoven na zakázku od Charlesa Parishe v dílně Rousově a je z počátku 20. století.
2: S kostelnicí Michaelou Foglovou jsme vystoupali ke zvonům. Stojíme pod třema.
3: Ano, ty zvony jsou nové. Jeden máme z roku 2001, Václava tady přímo. Jeho kmotrem je prezident Václav Havel. Máme tady i zvony samozřejmě, které jsou darované od občanů. Tady máme zvon Margaret Mary. Ten daroval pan Páriš a vlastně je to k poctě jeho ženy a sestry.
2: Já si poprosím, jestli byste mě na toho Václava trošku uhodila. A na něm je napsáno Pravda páně vítězí. Když se paní Michaelo podíváme z věže na krásné Orlické hory, které jsou tady už jenom malý kousek.
3: Je to boží pohled, ano.
4: Rozladěný klavír byl jen obyčejný král.

0: Teď se v našem magazínu Mezi nebem a zemí vydáme na Prostějovsko, konkrétně do Držovic, kde najdete hned dvě sakrální stavby zasvěcené svatému Florianovi. Kolegyně Petru Ševců po nich provedla místostarostka Držovic Jana Kreplová.
1: My jsme právě vešli do kaple svatého Floriána, jak je uváděna v jednotě pro výstavbu kaple, ale správně bychom měli definovat, že je to filiální kostel svatého Floriána, protože tahle stavba nemá parametry ani kaple, ani kostela.
2: Svatý Florián je tady v Držovicích asi oblíbený, protože my ještě vyrazíme k té kapličce, která se tyčí nad Držovicemi a která je také svatému Floriánovi zasvěcena.
1: Máte pravdu, zde v Držovicích máme dvě sakrální stavby, které jsou zasvěceny svatému Florianu, a určitě z toho důvodu, že zde v obci byly velmi časté požáry.
2: Svatý Florián je patron hasičů. Když bychom si měli říci tady k tomu sakrálnímu prostoru přímo v obci, tak ten je v dnešní době využíván?
1: Ano, tenhle kostel je využíván k bohoslužebným účelům. Jednou za týden je zde sloužena mše svatá a samozřejmě pokud umře nějaký občan z Držovic, může zde mít rozloučení. Samozřejmě zde v kapli můžou být i svatby.
2: No a jednou ročně odtud vychází procesí, které směřuje právě stejně jako my k té horní kapličce svatého Floriána.
1: Každým rokem zde je sloužena mše svatá k poctě svatému Floriánovi a v odpoledních hodinách se zde věřící setkávají a s místními hasiči a s knězem v čele s eucharistií vstupujeme po staré cestě k horní kapličce svatého Floriána, kde se pomodlíme krátce a je nám požehnáno.
2: Tak a právě tam se vydáme i my. Jak daleko je to od spodní kaple kostela svatého Floriána k té horní, od které je krásný výhled?
1: Já si myslím, že tak cca 1 kilometr. Každoročně přicházím do této kapličky, abych ometla pavučiny a nachystala na vstup kněze s eucharistií.
2: My máme to štěstí, že zrovna sebou máte smetáček a jdete ty pavučiny ometat, takže i my prostřednictvím Českého rozhlasu Olomouc můžeme dovnitř nahlédnout. Vidíme, že tady vlastně nezůstala žádná původní výzdoba. Pojďme si říct si tedy něco o této kapličce, kdy ona byla nad Držovicemi vystavěna a co vlastně o ní víme.
1: O této kapličce máme velmi málo informací. Byla postavena roku 1708 nebo 1709 a v obecní kronice se uvádí, že ji prý postavil mlýnář z Držovic. Když se rozhlédneme, tak ta kaplička je na šestibokém podstavci.
2: Ona je postavená v takovém rustikálním baroku. Je to trošku netypická barokní stavba.
1: Ano, je jedna z mála staveb zde na Prostějovském okrese.
2: Tohoto typu, takže ano. Pokud se chcete podívat na trošku netradiční baroko, zajděte si na Držovice, protože my když z té kapličky uděláme pár kroků ven, tak vidíme, že je tady strom, lavička a krásný výhled. Kam všude dohlédneme?
1: My dohlédneme na celý Prostějov, Smržice a samozřejmě Záhoří, které je v pozadí Prostějova.
2: Jaké to pro vás je pečovat o takovou tu krásnou kapličku? My vidíme, že v roce 1867 byla kaple opravena.
1: Je to pro mě srdeční záležitost. Historii mám ráda a samozřejmě navštěvuju místní archiv, kde zkoumám všechna historická data.
2: Říká místostarostka Držovic a ta, která se o kapli stará, Jana Kreplová.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Kaple svatého Prokopa v Sudkově na Šumpersku překvapila v minulých dnech nálezem, který se podařil v jejím podkroví. Při úkladu tam byl nalezen soubor obrazů křížové cesty. Podle pamětníků sice kdysi obrazy visely přímo v kapli, proč byly sňaty, ale ani to, kdo je namaloval, nikdo netuší. Miroslav Kobza natáčel se starostkou obce Milenou Sobotkovou.
1: V naší kapli svatého Prokopa na půdě jsme nalezli 14 obrazů kompletní křížové cesty a byli jsme úplně nadšení, v jak je to vynikajícím stavu. Je to malovaný na plátně, takže bychom vlastně tím chtěli pozvat v rámci mikroregionu Zábřiska právě na prohlídku této kaple, kde chceme tyto obrazy vystavovat.
2: Vy jste říkala, že jste vlastně pátrali po původu, jak se vlastně na tu půdu té kaple dostali a ani pamětníci netuší?
1: To je úplně nový objev, tak týden 14 dní, takže zatím, koho jsme se ptali, tak netuší, pamatují si, že tam tyto obrazy visely, ale nikdo ani si nemůže vzpomenout, kdy už se oddělali nebo neoddělali, takže teď to tak zjišťujeme.
2: Já když se tady dívám, máme tady fotografii, nevidím to teda v reálu, jste říkal, že je to vlastně malované na plátně, je to dílo, připadá mi to známé, jako by to byla nějaká kopie nějakého slavného obrazu, což se běžně dělávalo v minulosti, ale vy jste říkal, že problém je, že vlastně není to dílo ani signované, takže vy netušíte, kdo to dělal, kdo to maloval.
1: Netušíme, snažili jsme se opravdu to prohlídnout tak, ale vůbec netušíme teda, kdo to kreslil, ale třeba tím, jak to bude vystavený, tak třeba se dozvíme víc.
2: Co s ním bude dál? Budete ho někde vystavovat nebo bude jenom vystaveno tady pro ty účely toho dne mikroregionu?
1: No, my bychom samozřejmě byli velice rádi, kdyby viseli v naší kapli. Takže se chceme spojit s naším panem farářem a pobavit se o tom.
2: V současné době jsou tedy obrazy, kde máte je někde uložené?
1: Teď je máme u jednoho radního, který čistí rámy, snaží se to dát právě do pořádku, aby jsme to mohli vystavit. Už nejsem.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Je hladový jak vlk, svobodný jak pták, chytrý či vychytralý jak liška. Ke zvířatům i rostlinám se lidé přirovnávají snad už od té doby, kdy začali přemýšlet, tedy kdy vůbec můžeme mluvit o lidech. O těch zvířatech či rostlinách to nic moc neříká, ale o nás lidech samozřejmě docela dost. I o naší představě, že jsme středem světa, ať už jsou jeho hranice za polem či lesem, nebo kdesi na nedostižném konci neustále se rozpínajícího vesmíru. Ano, jsme dost sebestřední a ano, bojujeme s tím denně, v tom lepším případě. Zatímco přirovnání člověka k vlku či ptáku může být i docela prestižní, vzpomínám na dětství a letní indiánské tábory, tak v poslední době se nejvyšších patrech naší politiky objevují slova naopak velmi dehonestující. Již mnohokrát zmíněný parazit je jen jedním z nich. Snad ještě víc než použitá slova zaráží lehkost, s jakou jsou vyslovena. Jakoby na tom nebylo nic zvláštního, jakoby bylo zcela normální názorové oponenty urážet, co nejvíc to jde. Kdysi na těch indiánských táborech jsme takovým říkali třeba skunk, lépe snad smrdutý skunk. Ale zpravidla to nebyl nikdo konkrétní, jen jakýsi podlý nepřítel v táborovém příběhu. Slovo parazit nejenže nezní příliš libě, ale na rozdíl od skunka rozeznívá vzpomínky nikoliv na dětská léta v přírodě, ale na slovník těch nejhorších diktatur minulého století. V nichž nešlo o boj dobra se zlem, ale vždy jen o sobecké zlo, které se snažilo uchvátit moc nad myšlením lidí, právě takovými zjednodušenými odsudečnými slovy vůči těm jiným. A nutno podotknout, dařilo se to až příliš snadno. Nedávno jsem na zahradě z jabloní strhával jmelí, protože na těch stromech parazituje a odčerpává vodu a minerály. Nemám nic osobního proti jmelí, ale o jabloň a její plody mi jde přece jen víc. Není to zlá vůle jmelí. Jmelí žádnou vůli nemá. Je to jen jeho strategie přežití. Pokud ale řeknu o člověku, že je parazit, je to něco docela jiného. My lidé jsme bytosti etické a spolupracující. To je zase naše strategie přežití. Člověk, který na společnosti parazituje a v důsledku ji ničí, je sobec. Což nakonec neprospěje ani jemu. Jen o tom v té chvíli ještě neví. Označit za parazity lidi, kterým jde ku příkladu o ochranu životního prostředí a jsou schopni do toho dát spoustu své energie a volného času, v sobě navíc obsahuje jistý logický rozpor. Ano, mohu je obvinit třeba z umanutosti, ale jen těžko ze sobectví. Zvlášť, pokud mě samotnému jde víc o osobní prestiž, než o službu v příslušném rezortu veřejné správy. Pokud hlavním motivem mého počínání je ctižádost. Ruku na srdce. Když už se ve veřejném prostoru objevilo takové děsné slovo, kdo je tady parazit?

0: den míříme za vámi. Je na čase pozvat vás k nám.
1: Už v sobotu 16. května otevřeme dveře do Kořan a ukážeme vám, jak rozhlas vypadá i jak se dělá.
0: Čeká vás prohlídka naší unikátní vily Jana Antonína Bati, vysílacích studií a hlavně vaše známé hlasy.
1: A společný čas strávíme i při doprovodném programu Před vilou. Tak přijďte za námi, jako hosté i jako spolehlivý motor všeho, co děláme.
0: Rezervujte si svá místa z důvodu omezené kapacity na e-mailu dod.zlin@rozhlas.cz nebo telefonicky na čísle 221 555 237.
1: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín.
0: Už v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
1: Podrobnosti najdete na našem webu a Facebooku.
2: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.
3: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: V Luhačovicích začíná lázeňská sezona. V sobotu a v neděli je festival otevírání pramenů. Valašské muzeum v přírodě dokončuje opravu hodslavské stodoly. Zlínští fotbalisté nastoupí v duelu záchráněných týmů na hřišti Mladé Boleslavy. Dnes bude ve Zlínském kraji převládat oblačno a naměříme až 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Lázeňskou sezonu v Luhačovicích na Zlínsku dnes a zítra zahajuje festival otevírání pramenů. Dnes je na programu jarmark, historické korzo, přehlídka historických automobilů, ale i kulturní program. V neděli pak požehná léčivým pramenům v největších moravských lázních bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dokončuje první etapu opravy přístupové trasy k horní části areálu Valašská dědina a k novému areálu Kolibiska. Původní komunikace od náhonu byla v havarijním stavu a nevyhovovala vozíčkářům ani rodinám z kočárky. Opravená trasa povede až k hodslavské stodole, která dostává nové zázemí i výstavní prostory.
4: Stodola bude sloužit jako odpočinková zóna pro návštěvníky obou areálu, říká technický náměstek ředitele Milan Gezerich.
5: To bude nové vybavení kuchyně, moderní, nové posezení.
4: Podle kurátora Radka Briola v ní vznikne expozice ukazující různé způsoby, jak dát starým historickým stavbám druhý život.
6: Chtěli bychom tu ukázat různé přístupy k tradiční architektuře, jak se dá opravit důstojně starý dům, ať už je to obytný dům, hospodářská stavba.
4: Poprvé budou moci lidé do objektu nahlédnout při svatojanském večeru 19. června. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
3: V Česku ubývá stálých lokálních kin, naopak multikin a letních kin přibývá. Počet klasických kin s pravidelným provozem ale za posledních 25 let klesl zhruba na 1/6.
7: V roce 1990 bylo celkem 1560 kin a v roce 2025 bylo již pouze 269. Tento pokles je z důvodu modernizace jednotlivých kin, přešly na digitální technologie.
8: Vysvětluje tajemník Unie filmových distributorů Jaroslav Pecka. Podobný osud potkal i kino v Červené vodě na Orlicko-Ústecku, které přestalo promítat už v roce 2005.
9: To kino procházelo vývojem a my jsme byli vždycky tak trošku bití na tom, že nemáme širokouhlý filmy, takže jsme nemohli uspokojit nabídku.
8: Říká bývalá vedoucí kina Ludmila Macháčková. Obec teď v létě zahájí přestavbu kinosálu na společenský sál. Z Orlicko-Ústecka Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: Sport.
3: Zlínští fotbalisté nastoupí v druhém kole nadstavbové skupiny o udržení v první lize na hřišti Mladé Boleslavy. Oba soupeři přitom už mají záchranu jistou. Zlínský asistent trenéra Ivo Světlík mluví o tom, jak tým po splnění cíle přistoupí ke zbytku sezony.
10: Určitě dostanou šanci hráči širšího kádru a chtěli bychom určitě zapojit některé mladé kluky. My jsme si řekli, že to umístění, které aktuálně držíme v tabulce, tak chceme během těch 4 utkání udržet, takže nějaká ztráta koncentrace nebo motivace nepřipadá v úvahu.
3: Zápas Zlína v Mladé Boleslavi začne stejně jako duel Slovácka na hřišti Dukly Praha ve 14 hodin.
2: Počasí.
3: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno. Oblačnost může být chvílemi i průsvitnější, a to zejména teď během dopoledne. Povane slabý severovýchodní až severní vítr a nejvýše dnes naměříme 18 až 21 stupňů. Na Vsetínsku bude většinou kolem 17 stupňů Celsia.
2: V Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na silnici 490 u Dnívnice na Uherskobrodsku srazilo osobní auto srnu. Zprávy končí a víkendové vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje dál.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
11: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadla vzhledově do vaší zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce. Příští týden, tedy po třech zmrzlých. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vás je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
2: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
3: Jednoleté, jak se jim říká, hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasný barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu. A potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius, a ten zase je v jednom místě i více let a taky velmi dobře zdobí a velmi dobře přikrývá ten plot. Prostě hrachory jsou pro mě jednička.
2: Můžu je vysít i teď?
3: Pokud jde o ty jednoleté, tak ano, vlastně ty vytrvalé v tuhle tu dobu seženete buď jako sazenici, anebo si někde okoukáte, kde kvetou a budou dozrávat, a seberete si semena a vysejete je na místo určení přímo po ten plot až na podzim.
2: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drátěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
3: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
2: Dá se stříhat i do vázy?
3: No určitě hrachory, ty voné, ty seté, vlastně to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
2: Kdy ten hrachor pokvete?
3: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasejete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhle tu dobu pokvete, si myslím, 2. týden v červenci.
2: Vy už jste to, myslím, zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
3: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
2: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu. Dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak o něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic. Je prostě v pořádku. Tak co mám dělat?
0: Tak s tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Paní posluchačko, je to úplně jednoduché. Žádná rostlina jako pokojový olivovník neexistuje. Není pokojový olivovník. Stejně tak, jako olivovník není rostlina, která v České republice bez problémů přezimuje venku. Což celá řada firem, která se specializuje na prodej olivovníku, tvrdí. A vlastně k nám, když potom jak ty lidi chodí a ptají se na ten olivovníček, tak jsou smutní, co udělali špatně, že jim to přes zimu zmrzlo, nebo že jim prostě opadaly listy a že to bylo špatně. Takže bohužel mnoho lidí se stává obětmi bludů, které tady někdo šíří. A realita je taková, že olivovník je rostlina, která venkovní je, ale je venkovní třeba kolem Středozemního moře, kde ta zima v podstatě nefunguje. Olivovník je celoročně venku, počítá se, že na něj svítí sluníčko s velkou intenzitou, že jsou vysoké teploty a suchá léta v těch místech, kde olivovníky rostou. A pokud u nás olivovník chcete s úspěchem pěstovat, tak je tam několik velkých problémů. Za prvé, nesmíte ho nechat venku, protože zmrzne. Není to rostlina, která by k nám patřila. Kdyby k nám patřila, tak kromě jabloňových, tak máme ještě olivovníkové háje, ale ty my nemáme. Za druhé, když rostlinu, která potřebuje hodně sluníčka, prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak v zimě metr od okna ta rostlina dostane asi 5% slunečního záření, který by dostala, kdyby byla ve své domovině. Ona nedostane nic. Ta rostlina to reaguje tak, že začíná schazovat listy, začíná osychat a vlastně chátrá, umírá, většinou to do toho jara nezvládne a když, tak potom nevypadá pěkně. Takže olivovník, pokud u nás chceme pěstovat, tak ideálně v nádobě, ideálně třeba potom nádobu mít nějakou platformu s kolečkama, abyste tu rostlinu mohli třeba potom zatáhnout někam dovnitř. A dobře olivovníku bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu, když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a

0: kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objeví teploty někdy kolem nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není poková rostlina.
1: A máme tady ještě jeden dotaz.
2: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora, už je asi metra půl vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zaléval jsem to, co mě poradili, zaléval jsem to hořkou solí, ale pokračuje to.
1: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
3: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, je to zakrslý druh smrku, který je takový nízonký, hustý. A že začíná od hora žloutnout, stává se to. A stává se to zejména v suchých létech, tedy v teplejších nížinách, kde zase se právě vlivem suchého vzduchu přemnožují většinou jeden z druhů svilušek, které jsou velice malé, je to malinkatý tvoreček, který staje na těch právě mladých špičkách na koncích těch letorostů. Takže tam je jediná odpomoc, jakmile se nám přestane zdát, protože ona je pouhým okem dost špatně vidět, jakmile se nám přestane zdát barva těch jehlic na vrcholku, okamžitě zasáhnout chemicky a koupit přípravky, které se běžně používají v zelenině na likvidaci svilušek nebo roztočů, to by v každé odborné prodejně měli vědět.
1: No tak to slyšíte, co se u nás každý týden dozvíte.
4: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Od poloviny dubna mohou rybáři lovit dravce. Mezi ty patří mimo jiné sumci, okouni, candáti, štiky a také pstruzy. A zajímavé na tom je, že za pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: U mostu na Malé Jihlavce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale si z Třeště, to tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu.
3: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 km, jo, tak to je velice náročný.
2: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
3: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
2: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
3: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se takový jako smyčka ve vzduchu, osmyčka a vystřelí se to do vody.
2: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
3: Broďáky, tohle jsou neopreny a ty používám prakticky tak do poloviny května.
2: Takže jdeš do vody.
3: Ne, vždycky jdu do vody. Ale teďka jsou to neopreny, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
2: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček. Vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
3: ne,
2: ty mušky.
3: Ovčí rovno.
2: Tak mně to přijde jako jehelníček.
3: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
2: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
3: Je tady strašně málo vody. 5, 6 cm vody.
2: A co ty ryby?
3: Tady jsou tuně.
2: Přeskáče ten pstruh.
3: No jasně.
2: Jak poznáš to správné místo, kde se řekneš, tam to zkusím?
3: Je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
2: Nebo hledáš tu tůňku hlubší.
3: Já hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
2: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
3: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu připlížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout zbytku a nechám ji pomaličku vytáhnout. A to samý dělám s muškou.
2: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
3: Je. Jediný problémy, které můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, které tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
2: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
3: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
2: Pro tebe je ten duben začátek rybářské sezony.
3: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
2: Takže si vytáhl.
3: Přežívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrh podrážku u bot.
1: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě. Thank you.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Program týkající se snížení energetické náročnosti objektů Nová zelená úsporám už skončil. Za dobu tohoto programu se vyčerpalo 109 miliard korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultací podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy. Domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
3: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
2: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde je hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton, moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20-leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednou a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
3: U staré letité chaloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba.
2: Tak tam je pak otázka, zdali je to i možné, jak technicky, mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují proškolení energetičtí manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
3: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat? Když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím.
2: Premiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
3: Vy jste to i spočítal, jak jsme na tom?
2: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
3: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
2: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka by vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
1: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky Nová zelená úsporám začnou, je už jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

ptačího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: český kalendář.
1: Tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno. Po třech zmrzlých totiž přijde Žofie a to se říká, že svatá Žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky a čokču nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy, jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě. V druhé půli května přichází čas pro výsadbu citlivých hlíz mečíků a konce měsíce na hlízy do sen. Rovněž lekníny a další vodní rostliny do zahradních jezírek je ideální vysazovat v druhé půli května. Ven můžete umístit také truhlíky osazené petuniemi, muškáty, lobelkami a dalšími balkónovými rostlinami. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme maličkou opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové, tedy my, vozíme, co sami zničíme. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. No a mi nezbývá už než říci krásný víkend s Českým rozhlasem. S tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Už v neděli znovu otevírám naši hudební galerii s písničkami, které vám pak už nikdy nebudou znít stejně. Hudbu totiž tentokrát budeme vnímat nejpřirozeněji, jak to vůbec jde, ušima. Díky mému hostu Věrce Strbačkové, zpěvačce, studentce pedagogiky a hlavně nesmírně inspirativní mladé dámě se zrakovým handicapem. S kým vším si kromě Tomáše Kluse a Báry Polákové zaspívala, jak vypadá brajlský notopis i jak se hraje na nástroj, když zároveň nemůžete číst v notách. Hudba zase trochu jinak, tentokrát podle zpěvačky Věrky Strbačkové. Už v neděli 10. května po 17. Markéta Janíková a pořad
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.
2: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Policisté našli seniora ze Vsetína, po kterém pátrali od včerejšího odpoledne. V Luhačovicích na Zlínsku dnes otevírají prameny. Poptávka po historických nemovitostech v Česku roste. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno a naměříme až 21 stupňů. Matěj Naradilek přeje hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Zlín. Lázeňskou sezonu v Luhačovicích během celého prodlouženého víkendu symbolicky zahajuje festival otevírání pramenů. Součástí programu je i rozhlasová dílna Českého rozhlasu Zlín. Na místě máme našeho kolegu Marka Dolinu.
3: Najdete nás naproti čokoládovny poblíž pramene doktora Šťastného. V rozhlasové dílně si můžete zkusit přečíst zprávy nebo natočit rozhovor se známými osobnostmi a filmovými postavami. Setkat se tu můžete i s naší moderátorkou Annou Randárovou a zprávařkou Markétou Janíkovou mladší. Těšíme se na vás tady na místě až do 17. hodiny.
2: Na místě bude i naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která se z různých míst Luhašovic bude do vysílání opakovaně hlásit, a to dnes odpoledne mezi 14. a 16. hodinou. Slibuje i několik velice zajímavých hostů. Policisté zrušili pátrání po 78-letém seniorovi z obce Hošťálková na Vsetínsku. Muže našli v nepřístupném terénu s drobnými oděrkami a předali jej záchranářům. Senior odešel z domu v pátek odpoledne bez telefonu a léků. V Česku roste poptávka po historických nemovitostech, třeba po zámcích, kostelech, farách nebo mlýnech. Historických nemovitostí se zbavují původní majitelé, kterým se nevyplatí rekonstrukce a rostou jim náklady na energie. Zájem o sídla eviduje Radomír Kočí z realitní kanceláře Remax.
4: Ten zájem o ty historické nemovitosti je spíš stabilní. Ty objekty jsou nejlákavější, takových je spíš jako turisticky zajímavých lokacích, kde je jako spousta přírody.
2: Alergii na pil má podle odhadu alergologů zhruba čtvrtina obyvatel. Letos je může velmi, kvůli velmi suchému jaru, trápit víc pil. Pil je totiž ve vzduchu více než v minulých letech. Velký vliv na to, jestli se alergie projeví, má i to, jakým způsobem lidé žijí a jak se o své zdraví starají, říká Sáva Pešák, alergolog z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
5: Tím, co jíme, co dejcháme, jak se málo hejbeme, jak jsme fakt zalezli v interiéru, jak se stresujeme, to je prostě taková ta vesternalizace toho našeho života.
1: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačná obloha. Oblačnost bude chvílemi i průsvitnější, a to zejména dopoledne, kdy přechodně může být i polojasno. Povane slabý severovýchodní až severní vítr. Nejvyšší teploty dnes 18 až 21, na Vsetínsku většinou kolem 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlíně v křižovatce ulic Osvoboditelů a Štefánikova je mimo provoz světelná signalizace. V Senice na Vsetínsku je omezen provoz z důvodu požáru osobního vozidla a po zprávách Českého rozhlasu Zlín už je připraven sobotní kvíz s Milošem Šenkýřem a Zdeňkem Junákem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Yeah. Hned na úvod zastu mám krátké přání ke jmeninám. Nechci vás mást či být lhářem, řídím se jen kalendářem. Za sedmero doly, hory, pošlu píseň pro Ctibory. Ovšem hudby mám tu více, na roky a na měsíce. Pro výběr mám, doufám, vkus. Užijte si každý kus. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeníka Junáka.
7: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.
8: Chtěl bych

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Protože máme sobotu, máme lehce po 11. hodině, tak určitě vy všichni, kteří posloucháte víkendové srdcovky, tak víte, že právě v tomto čase začíná co? Velké hádání, luštění, takovou tu celotýdenní hádanku, kdo kdy, kde to odtajníme, ten výsledek. No ale potom už ten zbytek té hodiny až do 12. je v kompetenci editora Českého rozhlasu Brno Miloše Šenkýře, kterého tímto zdraví. Milošku, ahoj.
1: Krásný den.
0: Opravdu krásný den, protože máme takto jaro, řekl bych, že jaro je v rozpuku, i když meteorologové slibují, jak bude pršet, ale myslím, že Brno zatím tady máme sucho. Zatím tu nezapršelo. Uvidíme, jak to bude dál. Takže nejdříve tedy, Miloš, jak už jsem říkal, otajníme celotýdenní hádanku, kdo, kdy, kde. Takže, moji milí, musím říci, že v tomto kolo, nebo v tom týdnu, co máme za sebou, vás Miloš lehce potrápil, protože první odpovědi nám přišly, tedy bych to vzal ze začátku, ty odpovědi zeměpisně značně obsáhlé, protože vy jste třeba psali, že jde o chrám svatého Štěpána ve Vídni, to není pravda, nebo o vrch Vladař, to ani nevím, kde to je vrch Vladař.
1: Přiznám se, že se budu muset podívat.
0: Budeme to muset zjistit, ale není to správná odpověď. Takže první odpovědi, které byly správné, začaly už chodit v úterý, potom už přibývalo a opravdu pak už v pátek se roztrhl pytel a bylo vám to tedy se správnými odpověďmi a bylo vám to jasné. Takže, Miloši, hledal jsi co?
1: Hledal jsem zahraniční cíl tentokrát, což možná trošku opravdu mátlo, protože jsme šli až do horkých krajin. Hledali jsme Cheopsovou neboli Velkou pyramidu v Egyptě.
0: Tak, správná odpověď je Cheopsova nebo, jak říká Miloš, Velká pyramida. Jak jste k tomu měli dospět? V pondělí zněla tato indicie. Bylo by to krásné mít zaplněné útroby jako kdysi dávno. Část mi však vyprázdnili zloději. A neprozradím, jestli někde ještě vnitru něco skrývám.
1: Odborníci odhadují, že Velká pyramida byla vykradena ještě v době egyptské střední říše a moderní technologie pořád odhalují další tajemství této stavby. Teď jsem se dočetl, že našli další dosud neznámý nějaký prostor, který budou zkoumat.
0: Úterní indicie zněla takto. Jsem symbolem. Přesto někdejší protiletecká pozorovatelna na mém vrcholu ve výšce téměř 139 metrů upozorňuje, kde je jedna spich na kráse mé souměrnosti.
1: To možná naši posluchači netuší, ale za druhé světové války byla na vrcholu pyramidy skutečně pozorovatelna. Pyramida je tak o 9 metrů nižší, než původně bývala. A já ještě doplním jednu takovou zajímavost. Všichni by řekli, že má čtyři stěny, čtyři ty strany. Ale, a to už je prokázáno, má jich 8, protože každá z těch známých stěn je trošku zalomená ve středu, což lze vidět ale jenom za určitých okolností. Ale už je to i proměřené.
0: Aha, středeční indicie. Kdo si mne a mě podobné označil za přistávací rampu pro kosmické lodě mimozemšťanů? Byl z toho úspěšný seriál.
1: A ten se jmenoval Hvězdná brána a byl postavený na tom, že na pyramidách přistávaly lodě mimozemšťanů.
0: Já když jsem si přečetl tu středeční indicie, tak jsem si říkal, jaký seriál, že by to byli návštěvníci, ale pak jsem si říkal,
1: byli jsme trošku dál.
0: Musíme zabrousit trošku dál, ano. Čtvrteční indicie zněla takto. Dodnes není jednoznačně prokázáno, jak jsem vznikala, ale v tom je má výjimečnost, které podpoří i to stvoření z jednoho kusu kamene ležící poblíž.
1: No to stvoření je velká sfinga samozřejmě. Ano. A dodnes odborníci spekulují o všech podrobnostech technologie, stavby a používaných nástrojích.
0: A poslední páteční indicie zněla takto. No řekněte, kolik klasických divů světa zůstalo ještě zachováno? Kam jsme vás to celý týden vedli?
1: No, otázka na jediný zachovaný klasický div světa, to už byla asi jasná. Konec konců, pokud bychom vzali těch zbývajících 6, tak jeden z nich není dodnes doložený, že skutečně existoval. Ten jenom z popisů. A další zničili požáry a zemětřesení. Pyramidy to přežily.
0: Takže moji milí, vy všichni, kteří jste se zúčastnili týdenní hádanky kdo, kdy, kde, tak jste soutěžili nebo jste chtěli získat svými znalostmi knihu s názvem Zahrada síly. Ovšem výhercem se může stát jenom jeden z vás, takže kdo je tím šťastným výhercem či máme výherkyni. Ano, šťastnou výherkyní se stává paní Dana Kadlčíková ze Želešic. Milá paní Dano, my vám s Milošem gratulujeme, užijte si cenu. No a než se pustíme do té naší sobotní soutěže, pustíme si písničku.

0: Písnička dozněla, my víme, kdo se stal šťastnou výherkyní celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde, kterou máme za sebou. No a my půjdeme dnes do prvního úkolu. Co ty na to, Miloši?
1: Přemýšlím, jestli by šlo hodit se do druhého úkolu, že bychom to dneska zamíchali, ale zůstaneme u toho, co máme v seznamu jako první.
0: Dobře.
1: Protože budeme opět trošku namáhat hlavu v logickém úkolu.
0: Ano.
1: A já řeknu jenom velice stručné zadání, protože pak to budeš mít v rukou ty. Řeknu, hledáme spolu neděli a pomohou k tomu následující indicie.
0: Dobře poslouchejte. Malina bez liany. Halda bez hladu. Stůl bez soli. Krtek bez treku. Lavice bez levice. Opakuj indicie. Malina bez liany. Halda bez hladu. Stůl bez soli. Krtek bez treku.

0: Tak, písnička dozněla a my už máme na telefonu paní Alenu. Dobrý den, Alenko, my vás s Milošem zdravíme.
1: Dobrý den, já vás zdravím oba dva. Neznám ještě položenou
0: tak,
1: otázku.
0: Tak počkejte, paní Alenko, Miloš vám položí otázku.
2: Aha. Ta otázka byla celkem jednoduchá. Ta otázka zněla, hledáme spolu neděli.
0: Tak.
2: No, tak a hledat to jedno jediné slovo, které je s tím spojené, tak to zkuste.
0: Vy jste řekla.
1: Že je to den matek jako matka.
0: Jedno slovo matka.
2: A Miloš, jak jste na ně přišla?
0: Miloš se usmívá, vypadá to, paní Alenko, nadějně. Takže jak jste k tomu dospěla?
1: Malina Liana, takže abych zachovala všechna písmenka, tak musím vyškrtnout M. Halda Hlad, tam jsou dvě A a musím nechat jenom jedno, takže to dám taky bokem. Stůl Sůl, takže to tečko je tam navíc. Krtek jsou dvě káčka a krek je jedno káčko. A lavice, levice, tak tam je zase navíc A.
0: No, je to výborný.
2: Výborně.
0: Je to výborný, akorát já teda, víte, když jsem se to jako, jsem si to četl doma, že jo, tak mě vlastně zavádělo to, že bylo psáno Malina bez Liany. Že jo?
1: Jo.
0: Nebo Halda bez Hladu. A já jsem to bral jako, že vlastně bez, že to vlastně je také matematické znaménko mínus. Že jo? Takže vlastně, když Lianu vyškrtáme z Maliny, tak nám zůstane, že jo, Liana, zůstane nám M-ko jako, že jo, z toho slova Malina.
2: No a paní Alena to vzala obráceně.
0: Paní Alena to vzala výborně, jasně. Takže paní Alenko, máte pravdu. Aby jsme to uzavřeli. Ano, Miloš hledal jedno slovo matka, protože zítra v neděli máme, ano, svátek, den matek. Takže bingo, cena vás nemine a abychom vám ji mohli předat, vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si ji předáme. Teď si pustíme písničku.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Písnička dozněla, my máme za sebou první soutěžní úkol, dopadl dobře, máme šťastnou výherkyni paní Alenku, takže my, Milšku, půjdeme do druhého úkolu a zklameš mě, jestli řekneš, že není hudební.
1: Bude hudební.
0: No, já jsem to věděl, že mě potěšíš. Já
1: a
0: jsem
1: zklamu tě, když řeknu, že nebudu chtít, aby zpíval?
0: Ne, to mě potěšíš, jsem rád, protože já nejsem zpěvák.
1: No, to si myslíme každý své, já si myslím, že zpíváš skvěle, ale...
0: No.
1: Tak dobře, tak já vyberu zpěvačku, o které asi se přijít nebudeme, jestli je dobrá nebo špatná, Ivone Přenosilovou.
0: To je moje srdcovka.
1: No a vybral jsem písničku, která není původem tuzemská. Ona pochází z Itálie, kde vznikla v roce 1939 a byla i trošku recesistická, protože si utahovala z jednoho z tehdejších politiků, aspoň tedy podle jedné z těch verzí, jak vznikla. Mm-hmm. U nás dostala vlastně podobný název jako v té Itálii Pippo. No a soutěžní otázka tu necháme tradičně až po písničce, protože půjde o to, aby posluchači dávali pozor nad těmi krásnými slovy, se kterými si jde tam úžasně hrát. A všimněte si toho popisu pána jménem Pippo. To je nápověda.
0: Tak, takže teď si poslechneme soutěžní písničku, my vám pak prozradíme telefonní číslo, na které nám zavoláte, dostanete otázku a pak nám můžete volat. Takže soutěžní písnička s názvem Pippo.

0: to dozněla soutěžní písnička s názvem Pipo, to, že ji zpívala Ivone Přenosilová, můžeme prozradit. No a teď ta otázka.
1: Ta otázka je úplně jednoduchá. Co má Pipo na kravatě?
0: Co má Pipo na kravatě? Budeme se těšit na telefonním čísle 726-46-52-00. Po písničku pouštět nebudeme, protože to je takzvaně jako taková ta rychlovka.
1: Ano,
0: protože
1: přesně
0: no,
1: tak.
0: Je to jasné, je to rychlovka. Už tady máme prvního volajícího. Zvedám sluchátko. Halo, halo, tady Junák, kdo pak k nám dovolal. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jiří z Napajedel.
0: Jiří, zdravíme do Napajedel. Tak, co má Pipo na kravatě?
2: Tak pokud se vybavuju, je to Vinnetou.
0: Jste si pevně přesvědčen?
2: On totiž... Já... Myslím, že ano.
0: Není tam kapička od guláše třeba, že jak to tak zpravidla někdy bejvá?
2: Guláš tam určitě nebyl.
0: Určitě tam nebyl guláš. Nebyl. Dobře, svíčková. Tak jo, tak co říká pan profesor Miloši?
1: Tak Vinnetou vám vynesl výhru.
0: No tak, protože ona to zpívá krásně Vinnetoua. Tam je Vinnetou.
2: Ano, ano.
0: Ano. Tak Jirko, blahopřejeme, samozřejmě cena vás nemine, abychom vám ji mohli předat, musíme si říct nějaký kontakt, takže vydržte mi na telefonu a my si
1: pustíme písničku, ale možná prozradíme, protože po písničkách bude další úkol. Mm-hmm. Ti, kteří si nejsou jistí v matematice, tak si můžou kalkulátor připravit.
0: Výborně, tak.

0: A máme dalšího šťastného výherce, je to pan Jiří. Ještě jednou blahopřejeme, dopadlo to výborně. Čekal jsem, co se tak mohlo panu Pipovi objevit nad kravatě, ale opravdu měl tam vyobrazeného mého dětského hrdinu Vinnetoua. No jo, takže my půjdeme do dalšího úkolu.
1: Půjdeme na zahradu.
0: Dobře.
1: Už máš vysazeno?
0: Vysazeno, to ne, to není moje téma. My máme teda zahradu, nemáme, ale moje žena sadí balkon, že jo, takže truhlíky a to jsou ty muškáty a teď tam máme nějaké čověče, novinku, nějaký zakrslý japonský, čínský růžičky nebo něco takového, nevím, jak se to přesně jmenuje. Ale pozor, mám tam kytičku, kterou jsme dostali od tebe.
1: A.
0: Víš, to je ta nes...
1: Netřesk.
0: Netřes.
1: Netřesk.
0: Ano. Netřesk. Netřeska. Takže nás to ochrání před blesk. Hrom, blesk, proti bleskům. Takže.
1: Proti bleskům by měl chránit.
0: Tak
1: no.
0: Pojďme na tu zahradu.
1: Ale pojďme na tu zahradu. Máme jednoho zelináře, který má před sebou obrovskou krabici se sazenicemi. A chce na ten záhon vysázet, aby byly rovnoměrně. Aby každý řádek i, jak se řekne to druhé, sloupec, prostě aby v každém řádku bylo stejně sazenic.
0: Dobře.
1: A on si je začal třídit, aby mu to vyšlo, jak mu to má vyjít na ten podlouhlý záhon. A došel k tomu, to už máš konec konců před sebou ty, co najednou zjistil.
0: Že když je rozdělil po šesti, zůstalo pět sazenic. Když by sázel po pěti, zůstaly by čtyři sazenice. Když je chtěl vysadit po čtyřech, zůstaly tři. Když po třech, zůstaly dvě a když po dvou, zůstala jedna sazenice. A Miloš se ptá, kolik je nejmenší možný počet sazenic, který mohl mít připravený na vysazení, aby tato stupnice nastala.
1: Tato situace, aby se mu to stalo, aby takto si nebyl schopen s tím poradit.
0: Tedy situace, ano. Já vám to ještě zopakuji, moji milí. Když je rozdělil po šesti, zůstalo pět sazenic. Když by sázel po pěti, zůstaly by čtyři sazenice. Když je chtěl vysadit po čtyřech, zůstaly tři. Když po třech, zůstaly dvě. A když po dvou, zůstala jedna sazenice. Miloš se ptá. Kolik je nejmenší možný počet sazenic, který mohl mít připravený na vysazení, aby tato situace nastala? Budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.

0: Písnička dozněla, my máme někoho, kdo se nám dovolal, nestačili jsme se představit. Tady Miloš Jenkýř, Zdeněk Junák, kdo pak se nám dovolal?
1: Tady je Marie ze Suché Loze.
0: Paní Marie ze Suché Loze, to je ale název Suchá Los, že on neprší, taky je tam sucho, vidíte?
1: A je tady sucho už hodně
0: dlouho.
1: A je
0: tady sucho. Já vím, kde je Suchá Los, to víte, jsem ze Starého Města. Tak, má drahá Marie, jak vám to vyšlo?
1: 29 sazenic by bylo, splňovalo tady ty podmínky.
0: 29 sazenic. Miloši,
2: zkusme to spočítat.
0: Zkusme to spočítat na ty, s paní Marie.
2: Na ta čísla, která tam máme. Takže když je rozdělíme po 6.
1: Tak to bude 24 sazenic.
2: A pět nám zbyde. Bude 5. Když budeme po 5.
1: Tak bude 25 sazenic, zbydou 4.
2: Když budeme chtít po 4.
1: Tak je to 26 sazenic. 6. Moment, tam mám asi nějakou chybu.
2: Tam už to nevyjde.
1: Aha, ano, tak to pardon.
2: Ne, to nevadí.
0: Kde máte ten kalkulátor? Paní Marie.
1: No, jak jsem, no. Zbydu. 27.
0: Sazenic 27?
1: 26, tak. Ne 26 děleno 4.
0: 26 děleno 4, no. Ano.
1: A 3.
2: No, ale to nám tam už nevychází.
1: Tak, je to špatně.
2: Tak zkusíme, jestli se ozve někdo další, kdo počítal. Tak,
0: paní Marie,
2: děkujeme.
1: Tak se omlouvám.
0: Ne, nemáte za co, proč by se omlouvala. My jsme potěšeni, že nám voláte. Mějte se hezký
2: den.
0: Naschánou. Tak, zatím nikdo nevolá, 726.
2: 46.
0: 52.
2: 00.
0: Takže a volá, pozor, je to tady, už to zvedám. Halo, luštím hádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal, dobrý den?
3: Telefonu Jiří.
0: Dobrý den. Jiří, vám tam hraje rádio, nebo máte hlasitý odposlech? Co vy na to?
3: Jdu pryč.
0: Ne, počkej. Jo. Neutíkejte nám.
3: No, halo.
0: Ano, halo. Ano, tak, výborně. To ono to dělá takovou neplechu zvukovou. Tak, Jiří, jak vám to vyšlo?
3: Jenom tak rychle jsem to...
0: Jak vám to vyšlo?
3: 59 mě vyšlo, to bude moc asi vědět.
0: Tak, paní Marie měla 29, vy máte 59. Co na to? Jak jste k tomu dospěl? Takhle, pojďme na to.
3: Tak, od 59 odečetl jsem 6x2 je 54 plus 5 je 59. Když to bylo po 5, 11x5 je 55 plus 4 je 59. 56 děleno 4, to je kolik člověka? 14.
2: A vy jste skutečně, pardon, pane Jiří, vy jste skutečně to vzal, všechny ty příklady jeden za druhým.
3: No.
2: No tak to jste počítal rychle.
0: A to jste, hlavně jste udělal dobře.
2: Ono, tam by to šlo počítat tak, že hledáte vlastně nejbližší společný násobek, který snížíte o jedničku. A protože tam máte čísla, která jsou pronásobená mezi sebou, tak samozřejmě to není násobek úplně všech čísel, ale to vůbec nevadí. To by byla ta 60 snížená o jedničku. Kdybych bylo 60, tak to vyjde na úplně všechny ty možnosti, ale prostě pán jich měl jenom 59, takže což jste správně určil.
0: Jiří, to je správná odpověď, takže získáváte cenu, vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme. A my si pustíme ještě písničku.

0: Písnička dozněla, dívám se na hodiny, Milošku, máme posledních 6 minut, takže se budeme pomalu loučit.
1: Tentokrát můžeme trošku pomaleji, takže můžeme ještě popřát k zítřejšímu svátku matek, nebo připomenout těm, kteří na to zapomenou.
0: Ano, nezapomeňte, že zítra mají všechny matky, mají svůj svátek, takže pokud máte ještě maminku, nezapomeňte jim povinčovat, popřát všechno dobré a nějakou kytičku, nějakého rozkvetlého, nějakou kytičku, třeba růžička, to se dá sehnat v květinářství, to můžete, to není nic proti ničemu. Takže nezapomeňte jí popřát. Já už teda matku nemám, moje maminka už zemřela, ale určitě si vzpomenu a určitě uložíme kytku na hrob. Tož tak. No, Milošku, byl jsi spokojen s dnešním soutěžením?
1: Byl jsem spokojený zejména proto, že to dalo tentokrát trošku víc zabrat, což bylo podobně jako u té pyramidy. Ano. Jakože jsme dali zase trošku těžší úkoly, což tak v té soutěži bývá. Občas něco těžšího, občas něco lehčího, občas něco, co někomu sedne, občas něco, co někomu nesedne. Tak už to tady v té soutěži je.
0: Napsala mi jedna paní, že seš příliš složitý, že dáváš těžké hádanky, ale já si to nemyslím. Já si to nemyslím, protože dokonce některé ty indicie, když dáš, tak uhodnu po pondělku. To se třeba týkalo Milana Chladila, když si ohledal zpěváka Milana Chladila. Takže já si myslím, že to není zlé a je dobré, když se občas trošku ty mozečky musí potrápit.
1: Já jsem zase dostal teďka e-mail, že jsou příliš lehké, že to chce přitáhnout. No, takže každý vnímá trošku jinak ty úkoly.
0: Ano. A nakonec znáš, to není člověk ten, aby se zavděčil lidem.
1: Přesně tak.
0: Takže, moji milí, užijte si sváteční dny, užijte si hezkou neděli a v pondělí hned po 9. se na vás budu těšit. Naschledanou.
1: Krásný den.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdoměly i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve Vsetínském zámku začíná výstava Stopy lidského umu. Dnes se koná den otevřených mlýnů. Návštěvníci mohou využít prohlídek tří mlýnů ve Zlínském kraji. Fotbalisté Slovácka se po dvou týdnech opět utkají s Duklou Praha. Dnes bude v regionu převážně oblačno a naměříme až 21 stupňů. V zámku ve Vsetíně začíná výstava Stopy lidského umu. Muzeum regionu Valašsko v ní představuje řemeslnou zručnost předků a technická zařízení z 18. a 19. století. Výstava má upozornit na historickou hodnotu technických památek a jejich vliv na podobu kulturní krajiny Valašska, dodává mluvčí muzea Jiří Koňařík.
3: Návštěvníci se budou moci podívat, jak vypadaly stále předindustriální provozy, jako pily, sklárny či kovárny. Ukážeme jim také zařízení využívaná pouze příležitostně, třeba malé lomy nebo polní cihelny, jež vznikaly podle aktuální potřeby stavebního materiálu.
1: Celé provozy by se do výstavních prostor zámku nevešly. Na výstavě proto budou zmenšené makety a taky dobové řemeslné nářadí. Zájemci si dnes mohou prohlédnout větrné mlýny ve Štípě na Zlínsku, ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku a v Jalubí na Uherskohradišťsku, a to v rámci druhého ročníku akce s názvem Den otevřených mlýnů. Návštěvníky čekají komentované prohlídky, výklad o historii a významu mlýnů i ukázky jejich fungování. Všechny tři mlýny budou pro veřejnost otevřeny do 17 hodin. Laboratorní testy potvrdily 6 případů nákazy hantavirem na výletní lodi v Atlantiku. Oznámila to Světová zdravotnická organizace. Na nákazu dosud zemřeli 3 cestující lodi. Lékaři mají podezření na onemocnění celkem u 8 cestujících. 2 případy ale ještě nejsou potvrzené. Plavidlo teď směřuje ke španělským Kanárským ostrovům. Zůstává na něm okolo 150 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace je riziko globálního šíření viru velice nízké. Hantaviry jsou přenášené hlodavci. U člověka způsobují dýchací potíže a úmrtnost dosahuje až 50%. Lék ani vakcína zatím neexistují.
2: Sport.
1: Prvoligoví fotbalisté Slovácka nastoupí v druhém kole nadstavbové skupiny o záchranu na hřišti Dukly Praha. 14. tým z Uherského Hradiště má na Pražany jen jednobodový náskok. Oba soupeři se utkali před 2 týdny a Dukla tehdy zvítězila 2-1. Trenér Slovácka Roman Skuhravý mluví o tom, co tentokrát musí jeho svěřenci zlepšit.
4: Co jinak, já opravdu celou dobu, co jsem u toho mužstva, tak prostě se připravujeme na další zápas bez toho, aby jsme se koukali na tyhle ty statistický jakoby údaje. Oni vám jakoby nepomůžou a neměli by vám ani ublížit.
1: Utkání začne ve 2 hodiny odpoledne, stejně jako zápas Zlína v Mladé Boleslavi.
2: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji převážně oblačno, v průběhu večera skoro jasno, nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů a vítr povane mírný.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V tuto chvíli nemáme ve Zlínském kraji hlášené žádné dopravní nehody.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Krásné sobotní poledne, vážení a milí posluchači, kteří jste naladili hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Skaličané pro nás zahráli polku Zdeňka Gurského Jarní písnička a přivítali nás do první hodiny vysílání. No a přivítali nás také trochu tak do toho jara, vidíte? Ano, to jaro je přece jenom krásné a voňavé. No tak se pojďme podívat, kdo dnes slaví svátek. V českém občanském kalendáři najdeme jméno Ctibor, Ctibora, na Slovensku slaví jmeniny Roland a v církevním kalendáři nalezneme jméno svatý Hermus. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, ať je ten dnešní den pro vás radostný. Tak a moji milí, pojďme se těšit z pěkných písniček a vašich milých gratulací. Ale teď už písnička další, Blahoslav Smišovský, Antonín Pojeda, Velikou lásku mám a Frajárka.

0: Dozněla píseň Blahoslava Smyšovského Antonína Poety z podání Frajárky Velikou lásku mám a teď si poslechneme paní Jarku z Náměště nad Oslavou. Vítejte.
1: Dobrý den, já bych chtěla nechat zahrát nějakou pěknou písničku pro kamarádky Vlastu Věchetovou z Bohutic, pro Mirku Hajkovou ze Zbyšova u Brna k narozeninám a že jim přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky a těm nic nebolí, žádný nohy a ať se mají hezké. To jim přeji Jarka. To je přeje Jarka a jsem Mirce přeje to Kocourek Mourek, Kocourek Ferdík.
0: Dobře, tak ano. Tak
1: paní Jarko, děkuji vám moc rád. Děkuji.
0: Pěkný den, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Teď se podíváme do Bojkovic, vítám paní Milušku, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Navrátilová, zvukovému mistru i všem posluchačům. 7.5. měla krásné narozeniny paní Dana Antálová ze Starého Hrozenkova. Dano, hodně zdraví, pohody, spokojenosti a lásky ti přeje Miluška a Jarek. Také bych ráda poslala velké poděkování do Uherskohradišťské nemocnice na ortopedické oddělení, jmenovitě panu doktoru Trmalovi, panu doktoru Kanásovi, všem sestřičkám a celému personálu pod vedením primáře Skládala. Poděkování ale patří i do Uherského Brodu, do nemocnice s poliklinikou oddělení číslo 4. Obzvlášť paní doktorce Kapsové, paní doktorce Zemkové, paní doktorce Řezničkové, všem sestřičkám pod vedením paní primašky Kočičkové. Všem moc děkuji za vše přímé hospitalizaci v obou nemocnicích. Byla jsem s ochotou, laskavostí, péči a příjemným jednáním velice spokojená. Další vaší záslužné práce a těžké práci přeji hodně zdraví a síly. S úctou pacientka z Hradišťského pokoje číslo 11 a Brodského pokoje číslo 2. To přeje pacientka Miluška. 9.5. se do narozeninového dne probudil pan Jaromír Horák. Jari, narodil se v měsíci máji, měsíci lásky. Proto i já ti přeji hodně a hodně lásky, také hodně zdraví, spokojenosti a pohody. A také ti chci poděkovat za vše, co pro mě děláš, zvláště teď, když jsem po operaci. Mám tě moc ráda a posílám ti pusu, tvoje Miluška. 10.5. slaví 46. výročí svatby manžele Helenka a Dušan Zurákovi ze Strání. Do dalších roků hodně lásky, pohody a spokojených kroků ti přeje Miluška a Jaromír. A poslední přání 11.5. bude slavit narozeniny paní Majka Chovancová ze Starého Hrozenkova. Do dalších roku a se ti splní vše, co si přeješ, hlavně zdraví, pohodu a spokojenost. To ti přeje Miluška. Paní Navrátilová, vám moc děkuji a přeji vám krásný den. Miluška.
0: Ano, také pěkný den. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Já připojím tady psané přání. Dobrý den, prosíme o krásnou písničku pro pana Ladislava Garaju z Kozojídek k jeho významnému životnímu jubileu s tímto přáním. K 70. přejeme ti samé krásné chvíle, došel si k té sedmičce v naprosté síle. Nalej vínečko do číše, veselou písničku si zpívej, na svět, rodinu a své přátele se spokojeně dívej. Ať oslava je veselá a radost v srdci máš, pořádně si zatancuj, vždyť život si teď užíváš. Vše nejlepší k narozeninám přichází popřát manželka Ludmila s celou rodinou a přáteli. A dáme písničku, přátelé. Za kloboučkem Pérek 5, Antonín Pernička a Stříbrňanka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám ve vysílání paní Jarmilu z Načeratic. Dobrý den.
1: Dobrý den, Květuško, vám i zvukovému mistru i všem posluchačům.
0: Ano,
1: dnes 9. května má krásné narozeniny 75 let naše sestřenice paní Olinka Hoňková-Stasová. Oli, přejeme ti do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky od tvých dětí s rodinami a také my, rodina Dolejší, Válková, Kubíková a Dohnalová. Za celou rodinu ti posílají pusu z Načeratic a z Hodonic. Přejeme celá rodina a za celou rodinu sestřenice Jarmila. Vám moc děkuji a nashledanou.
0: Nashledanou, ať se vám daří. Tak a my si teď vezmeme napřímo jeden telefon. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý den, tady Alena Lebanková z Lubomíře pod Strážnou.
0: Tak vítejte, prosím, už jste ve vysílání, můžete přát.
2: Já teda zdravím všechny posluchače a chtěla bych pozdravit paní Marušku Nadejničkovou z Křižanovic u Brna, měla včera narozeniny. Takže Maruško, přejeme ti štěstí, zdraví, spokojenost, klid, lásku, kterou máš. Teď máš trochu smutné období, ale máš hrozně hodné dcery Renatku s Ivankou, které ti pomáhají, i když to pro ně není taky lehké. A určitě jim za to děkuješ. A tak si užij krásné odpoledne dneska s rodinou, utři si slzičky, nebreč a užij si to. A pravnučci Klaudinka, Elinka, Adelka a Vítek ti posílej pusinky. A ještě bych chtěla poslat tuto písničku, prababička Maruška to určitě dovolí, pro vnučku Klaudinku, která měla v úterý svátek. Takže a Klaudy, ta písnička bude i pro tebe s prababičkou. A zítra to oslavíme.
0: Výborně. Tak ať se vám to všechno vydaří.
2: Ano, děkuji.
0: Alenko, nashledanou. Tak a já připojím tady psané přání. Prosíme o písničku pro pana Michala Bordu z Ordoše z Troskotovic k jeho dnešním narozeninám. Přijmi naše blahopřání, dosta let příštích, hodně štěstí, ať máš k mání, dále zdraví, mnoho sil, abys tady dlouho byl. Ve zdraví oslavil i stovku, to ti přejeme na tutovku. Děti s rodinami, tchýně Fanda a Vlastoš s rodinou. A další přání je pro pana Jiřího Hofra ze Šumperku k jeho 80. narozeninám. V 80. už se prý nemá dřít, tak ať za tebe na zahrádce pracuje sluníčko a ty si jen užívej zasloužený relax v lázních nebo na dovolené. Všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody přejí Ráďa a Jára z Nového Malína. Ale to není vše. Mám tady ještě další dvě přání pro pana Hofra. Tak pojďme na druhé přání. Takže dnes, v sobotu 9. května, slaví 80 roků manžel pan Jirka Hofr ze Šumperku. Přejeme do dalších let hodně zdraví, které potřebuje, štěstí, klidu a hezkých chvilek strávených se svou rodinou, také pěknou pohodu na své zahrádce, na kterou rád s oblibou chodí. Je to jeho relax. Pravnoučci Maty a Niky posílají pradědečkovi velkou pusu a říkají: dědo, máme tě rádi, děkuje milující manželka Lidka. Tak přátelé, pojďme na písničku, kterou tady máme nachystánu a bude to Přeladíme. Zahraje nám Bron, Joška Černý zaspívá a bude to lidová balada z Podluží Lůčka zelená.

0: Vítám ve vysílání paní Marušku Jeřábkovou z Kostic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová, já vás zdravím a i vašeho spolupracovníka nebo spolupracovnicu a chci vám popřát k narozeninám. Zajtra 10. května slaví svoje narozeniny pan Bedřa Král z Kostic. Tak já mu přeju hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, rodinej pohody, radost vnuček, má 4 vnučky a doma má 5 ženských, tak mu přeju, protože oni se o něho opravdu dobře starají, všechny ho obletují, tak nech se má moc a moc dobře, nech to pokračujete, ta starost těch holek tam, to víte, to je jak malý harem, a tak mu přeju, nech jim to vydrží a je moc hodný on a i teda Jana, manželka jeho přeci, ale nech se o něho starají dobře, nech nám tady dlouho vydrží, nebo to je rybář, nech má dobré úlovky, protože z toho vždycky mám něco a já, tak mu to zdraví přeju hodně a hodně a těch úlovků také přeju hodně. A nech to dobře oslaví a k té gratulaci by se připojila i Růža Lokajová, ale ona je v nemocnici, tak já tu Růžu také od nás zas aj od králů pozdravím a pošlu jim tam písničku všetkým. Tam je víc Kostičanů, protože je to na dlouhodobě léčení, tak jich zdravím všetkých. Pošlu jim tu písničku.
0: Ano, paní výborně.
1: A ještě bych chtěla pozdravit bio Stanislava, tak já bych chtěla tu písničku poslat Staňovi Bačovi, on má i syna Stanislava, nebývá v Kosticích, ale jezdí sem, tak ho také zdravím a posílám. Máme tu Staňu Balgu, to je zpěvák v Dechovce a Staňovi Ištvankovi do Dolních Bojanovic. Posílám jim písničku, přeju jim hodně zdraví a nech se mají všetci dobře a vám, paní Navrátilová, děkuju a přeju všetkým hodně zdraví aj vašim rodinám, aj vaší kolegyni nebo to a také hodně zdravíčka hlavně.
0: Ano, děkujeme pěkně.
1: Zdraví.
0: Ano, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a pojďme tady na další psaná přání. Já tady mám ještě jedno přání, neboť panu Jiřímu Hofrovi do Třetice budeme přát, ano. Pan Jiří Hofr ze Šumperka oslavil nebo slaví právě dnes krásné 80. narozeniny a přichází popřát ještě kamarádky a kamarádi z Letošova i Nesovic. Vám přicházejí popřát všechno jen to dobré, hodně zdraví, ať se vám daří. Takže to jsme předali. No a pokračujeme dále. Mám tady další přání psané. Chtěla bych vás poprosit o písničku pro mou maminku Dášu Formánkovou z Vyškova k zítřejšímu dni maminek. Mami, děkuji ti za vše, máme tě všichni moc rádi. Samozřejmě i tatínka Pepu, Katka s rodinou. No a já přidám ještě jedno. Dnes slaví krásné, úctyhodné 90. narozeniny naše babička, paní Marie Macková z Mohelna. Milá babičko, přejeme ti k dnešním narozeninám vše jen to nejlepší, ať jsou i nadále tvé dny naplněny láskou, pohodou, dobrou náladou. To vše ti přeje dcera Věrka a vnučky s rodinami. Tak předali jsme a písnička Zdeně Gurský, nebo manželé Gurští, Kloboučky a Gloria. Český rozhlas.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Tak přátelé, jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já bych chtěla přivítat ve vysílání milou paní Miladu Švehlovou z Jarošova.
2: Dobrý den, paní Navrátilová.
1: Dobrý den.
2: Ráda bych od vás poslala písničku do Otrokovic, kde slaví v těchto dnech své krásné 84. narozeniny můj bratr František Hejda z Otrokovic a jeho žena Tonička své krásné 84. narozeniny. Milí moji oslavenci, přeji vám ze srdíčka hodně, hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti od svých blízkých a ta chvíle, která jako trošku těžší vás čeká, ať to všechno dobře dopadne. Vám na paní Navrátilová moc děkuji, přeju hezký den a nashledanou.
1: Jak to tak bývá, že jsou hezké chvíle i ty smutné chvíle, vidíte, tak to všecko ten život přináší a že to musíme zvládat. Ano, vidím, určitě. Že v každé rodině to tak je.
2: Ano, je bohužel tak.
1: A to je to tak. Tak paní Švehlová, já vám přeji krásné vonavé jaro, ať se vám daří a děkuji i pro mě osobně to vaše milé přání. Tak nashledanou.
2: Děkuji vám pěkně, nashledanou.
1: Tak a teď si tady předáme další přání, které tady máme a je to psané. Přeji vám hezký sobotní den. Dnes slaví své krásné narozeniny moje kamarádka ze střední školy, paní Zdenka Sousedíková ze Želechovic. Chtěla bych jí touto cestou popřát vše jen to dobré, hlavně pevné zdraví, pohodu, klid a lásku od svých nejbližších. Zdeni, už se těším, až se spolu zase uvidíme 22. května na srazu ve Zlíně. Toto přání a k tomu hezkou písničku posílá spolužačka Lidka Marková z Velkých Pavlovic. Velice vám děkuji. Marková Ludmila. No a já mám tady ještě jedno přání, které ráda předám. Tak pojďme na ně. Naše nejmilejší babičko Zdeničko. K tvým 76. narozeninám posíláme přání, které tě pohladí po duši a pořádně tě rozveselí. Přejeme ti, aby tvá zahrádka dál kvetla do krásy, květiny voněly až k sousedům a slepičky ti dělaly jen samou radost. Ať je tvůj život sladký jako ta nejlepší čokoláda a k tomu ti vždy do skoku hraje tvá nejoblíbenější písnička. A protože zdraví je v těchto letech to nejdůležitější, přejeme ti, ať ho s dědečkem pořádně utužíte. Jedna slivovička je na zdraví, ale dvě nebo tři to už je ta pravá medicína, aby vás nic nebolelo a bylo vám spolu stále tak veselo jako doteď. Pěkně si spolu ťukněte na všechno to krásné, co vás ještě čeká. Jste pro nás ten nejlepší tým pod sluncem. Babičko, máme tě moc, moc rádi. Přejeme ti ten nejúžasnější den. Vnoučata Anička, Amálka, Matoušek, Šimonek, dědeček Emil, rodina Vajďákova z Neubuze a rodina Zetkova a Sousedíkova ze Želechovic. Tak předali jsme a my hrajeme dále písničku. Marek Prajka, Lukáš Prajka. Marek Prajka otextoval, Valčík pod okénkem Petr Klíček a bude hrát Palavan.

0: Přátelé, pojďme na telefon. Dovolala se paní Lípa z Veverské Bytýšky, kterou vítám.
1: No, já taky všechny zdravím a chtěla bych jenom v tomto krásném měsíci máji říct, aby všechny moje kamarádky, kamarádi, přátelé si dali na sebe čas a prožívali si krásné chvíle, které teď jsou. Protože ten uspěchaný svět, není to moc dobrý. Zapomínáme jeden na druhýho a je to dost špatný. Tak všechny zdravím, všechny přátelé, paní Květuško vás a taky pozdravuju toho Jardy Wolfa.
0: Ano.
1: Protože si takhle ven moc to neříkám. No, krátka, udělejte si na svý přátelé čas a udělejte si radosti, které můžete každé podle svého vkusu.
0: No. Ano, ano. Tak paní Líbo, vy jste nám teď promluvila moc hezky do duše a já vám za to osobně také moc děkuji, protože si to uvědomuji sama. Ano, musíme se polepšit a my vás všichni určitě poslechneme. Ano, děkujeme vám. Tak přeji vám krásné jaro voňavé, ať se vám daří.
1: Všem hodně zdraví.
0: Voní to nádherně, vidíte, když se člověk vykloní večer z toho okna, tak všechny ty vůně jdou, tak to je taková krása. Ano,
1: máte... Každé si může podle sebe najít. Máte pravdu. Toho potěšku.
0: Dobře, tak pěkný den přeji.
1: Taky přeji.
0: Tak a teď už paní Marie z Valašského Meziříčí, vítám vás.
2: Ještě jednou dobrý den vám přeji, paní Navrátilová, a všem v Českém rozhlase zaměstnancům a samozřejmě, že všem posluchačům, kteří tento krásný pořad a Český rozhlas Brno poslouchají. V těchto májových krásných dnech bude zítra slavit moje sousedka, paní inženýrka Hela Kamlerová, půl kulatiny. Milá Helenko, přeju ti pohodu, štěstí, lásku a hlavně zdraví, zdraví, co všichni potřebujeme. A těším se, až se tady vedle, až přijedeš, že si spolu posedíme a tvoje krásné narozeniny oslavíme. A proto ti aspoň posílám krásnou písničku z Českého rozhlasu a těším se na tebe. Děkuji, paní Navrátilová, zase někdy nashledanou.
0: Budeme se moc těšit a nashledanou. Tak a pojďme na e-mailovou poštu. Naše přání zaletí za naším bráškou, píše se, Radkem Šlesem z Jezeřan Maršovic. Milý náš bratříčku, ty, který na všechny myslíš a všem zde do rádia přeješ, ti přejeme vše jen to nejlepší k narozeninám. Buď stále v pohodě, milující táta, dědeček, užívej života za celou velkou rodinu a to přeje bratr Jiří a Gáby, bratr Václav a Milan s manželkami. K přání se připojuje maminka Marie Šlesová. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další, přátelé. 4. května oslavil své narozeniny pan František Peksa z Prštic. Milý dědo, tvým narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví, pohody a spoustu sil do dalších let. Ať ti nechybí energie pro práci na zahradě a dobrá nálada. To vše ti přeje manželka Marie a synové Zdeněk a Radek s rodinami. A já mám tady ještě, přátelé, klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a já bych dnes chtěla popřát k narozeninám paní Petře Švehové z Brna, která slaví své narozeniny. Tak paní Petro Švehová, my vám přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, krásné jarní dny a jsme rádi, že jste v naší rozhlasové rodině a třeba se uvidíme na den otevřených dveří našeho Českého rozhlasu Brno. Takže uvidíme a já vám teď ještě chci popřát hodně zdraví a živio a na zdraví. Tak předali jsme, přátelé, a hrajeme písničku Hej haj rozmarín a Moravěnka.
3: Český rozhlas Zlín.

Tak přátelé, pojďme na e-mailovou poštu. Dobrý den, prosím o pěknou písničku pro pana Jana Staňka z Archlebova k jeho životnímu jubileu, a to 75 rokům. Přejeme vše jen to nejlepší, především hodně štěstí, zdraví, kolena ať moc nebolí, lásky a spokojenosti. A to vše přichází popřát celá rodina a vnoučci Marťa a Ondra už se těší, až se uvidíme. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Přeji vám všem ve studiu krásný slunečný den. Dnes slaví naše milá kamarádka paní Ludmila Fuchsová z Bezměrova u Kroměříže krásných 80 let svého života. Prosíme o pěknou písničku s blahopřáním a přejeme jí do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání, radosti z vnoučat a hodně pěkných zážitků při jejich výšlapech po horách a jízdě na kole, kterým se tak ráda stále věnuje. To vše přejí Joška a Václav Liškovi z Bezměrova. K přání se připojují i Jana a Zdeněk Kovárovi z Mutěnic. A písnička Soňa Poláková Žaluje cérečka a Legruti.

Tak pojďme dali na e-mailovou poštu. Tak Jiří Petrů alias Jura Petrů, mladší, dnes slaví 73. narozeniny. Přeji mu hodně zdraví, štěstí, radosti z dobré hudby, pevné nervy při vedení mužských sborů. Kyjovský sbor pod jeho vedením získal v kategorii vokálních sborů za rok 2002 a 2005 ocenění Foskar. Od roku 1981 muzika úzce spolupracuje se všemi složkami slováckého souboru Kyjov a aktivně se podílí na tvorbě jeho pořadů. Kapelu je však možné spatřit všude, kde je třeba dobré muziky i zábavy. Pozdrav posílá dlouholetý věrný posluchač z Tišnova, pan doktor Jan Boleslav. A my velice děkujeme. No a my pokračujeme v přáních, budeme přát k narozeninám paní Majce Holomkové z Kyjova a poděkovat její dceři Pavlínce za starostlivost o svou maminku. Přejeme jim oběma hodně zdraví a životní pohody. Majka a Tonda Stasova. Tak a ještě jedno přání tady mám. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o nějakou pěknou písničku pro mou maminku, paní Marii Vaculíkovou z Věžek u Kroměříže, k dnešnímu dni matek nebo zítřejšímu dni matek se vzkazem. Milá maminko, přeji ti krásný den matek, mám tě moc ráda a děkuji ti za všechnu tvou lásku, pomoc, podporu a porozumění. Tak přátelé, to jsme předali a já bych, ano, budeme hrát písničku polku, kterou pro nás zaspívá Josef Zíma. Josef Zíma, ano. A bude to Karel Vacek starší, Štěstí na rozcestí, a bude hrát orchestr Karla Vacka.

0: Tak ano, ano, stojí štěstí na rozcestí a ptá se, kam má jít. No tak přátelé, já ho posílám vám všem domů do každé domácnosti plnou náruč štěstí. No ale je pravdou, že dozněla poslední písnička. Vaše gratulace dozněly a budeme se loučit, ale ne nadlouho, protože se uslyšíme v podvečer po 18. hodině. Já bych vám chtěla popřát radostný poslech plný pohody pro dnešní odpoledne, pro naše další pořady a toto přání vám přeje od mikrofonu Květa Navrátilová a právě posloucháte orchestrální skladbu Antonína Žváčka s názvem Tišnovanka v podání Moravěnky. Krásné odpoledne.
1: Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Portrét dvojnásobného olympijského vítěze judisty Lukáše Krpálka v premiérovém dokumentu Jemný rváč. ČT2. Někdy pravá bitva začíná až po boji. Příběh hrdinu s Iwo Jimmy v premiérovém filmu Clinta Eastwooda Vlajky našich otců. A ČT Art. Originální pohled na více než 100 let české grafické tvorby v premiérovém dokumentu Identita, film o českém grafickém designu. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Policisté našli seniora ze Vsetínska, po kterém pátrali od včerejšího odpoledne. Ve zlínské místní části Štípa tento týden začala modernizace přechodu pro chodce u základní školy. Zlínští fotbalisté nastoupí v duelu zachráněných týmů na hřišti Mladé Boleslavy. Dnes bude v regionu oblačno a naměříme až 21 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné odpoledne. Policisté zrušili pátrání po 78letém seniorovi z obce Hošťálková na Vsetínsku. Muže našli v nepřístupném terénu s drobnými oděrkami a předali ho záchranářům. Senior odešel z domu v pátek odpoledne bez telefonu a léků. Policisté muže hledali i vrtulníkem. Ve zlínské místní části Štípa začala tento týden modernizace přechodu pro chodce u základní školy. Práce jsou součástí rozsáhlé modernizace všech 45 zlínských křižovatek za více než 220 milionů korun. Navazují zároveň na opravu silnice směrem na Velíkovou, kterou už od poloviny dubna realizuje ředitelství silnic Zlínského kraje za úplného uzavření tohoto úseku. Podle Ivo Gajdošíka ze společnosti Cross Zlín koordinace obou staveb usnadní práce na přechodu.
3: Vzhledem k pracím, které tam probíhá pod hlavičkou SZK, je tam vlastně omezený vjezd tady na tu komunikaci, to znamená výhodou pro všechny je, že vlastně ten vjezd vozidel je tam zakázán.
1: Odhalení srdečního selhání, výhodami léku na hubnutí nebo riziky anabolik se budou ode dneška zabývat kardiologové na výročním kongresu v Brně. Čeští a slovenští lékaři budou taky sdílet zkušenosti v oblastech národního kardiovaskulárního plánu, což je osnova pro jejich práci na dalších 8 let. Věnovat se budou i prevenci onemocnění srdce, vysvětluje Aleš Linhart z České kardiologické společnosti.
4: Postupně narůstající zátěž české populace kardiovaskulárními chorobami nemá mnoho dalších řešení, než se věnovat kardiovaskulární prevenci, a tak budeme diskutovat například problémy vysokého krevního tlaku, problémy, které souvisejí s vysokým cholesterolem a možnostmi jeho léčby.
2: Sport.
1: Zlínští fotbalisté nastoupí v druhém kole nadstavbové skupiny o udržení v první lize na hřišti Mladé Boleslavy. Oba soupeři přitom už mají záchranu jistou. Zlínský asistent trenéra Ivo Světlík mluví o tom, jak tým po splnění cíle přistoupí ke zbytku sezony.
5: Určitě dostanou šanci hráči širšího kádru a chtěli bychom určitě zapojit některé mladé kluky. Jsme si řekli, že to umístění, které aktuálně držíme v tabulce, tak chceme během těch 4 utkání udržet, takže nějaká ztráta koncentrace nebo motivace nepřipadá.
1: Zápas Zlína v Mladé Boleslavi začne stejně jako duel Slovácka na hřišti Dukly Praha ve 14 hodin.
2: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji převážně oblačno, v průběhu večera skoro jasno. Nejvyšší teploty naměříme 17 až 21 stupňů a vítr povane mírný.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Motocykl havaroval u Vlčnova na Uherskohradišťsku, jezděte opatrně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
6: Přeji vám hezký druhý májový prodloužený víkend. Počasí je k nám opět příjemně vlídne a tak není na co čekat. Jdeme výletničit. Dobrý den. Dnes zamíříme do Ústeckého kraje, kde se v obci Třebušín na Litoměřicku nachází jediný sídelní hrad Jana Žižky. Najdeme ho na vrchu jménem Kalich. A přestože z něj samotného už mnoho nezbylo, objevíme tam rozlehlý hradní areál s úžasnými výhledy do okolí. Potom se přesuneme víc na východ, do Královéhradeckého kraje. Tam v lesích nedaleko Hronova narazíme na studánku s údajně zázračnou vodou, kolem které visí na stromech jako poděkování svaté obrázky. Čeká nás také návštěva krásně rozkvetlé botanické zahrady a arboreta Mendlovy univerzity v Brně. Obdivovat tam budeme mimo jiné sbírku orchidejí. A nakonec se vydáme na sever Plzně, do místní části Bolevec, kde se projdeme soustavou 10 půvabných rybníků. Tak projděte se teď spolu s námi našimi dnešními sobotními výlety. Ještě jednou buďte vítáni.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Dnes se nejdříve vypravíme na Kalich, jediný sídelní hrad Jana Žižky. Zamíříme do Ústeckého kraje na Litoměřicko, konkrétně do obce Třebušín. Až tam je možné dojet autem nebo autobusem, pak už musíme do kopce po svých, jako naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová. Ta se od předsedy spolku Hrady Českého středohoří Hinka Veselého dověděla, že hrad Kalich nechal postavit právě Jan Žižka, poté co neúspěšně obléhal Litoměřice.
1: No a vlastně ten hrad po tom neúspěchu s těmi Litoměřicemi tam skutečně postavil, bych řekl, no, na zelené louze, spíš na zeleným kopci, a sídlil na něm i se svojí rodinou a psal se po něm.
2: Z dola je vidět malá zříceninka. Když člověk vyšlápne celý ten kopec, tak se nestačí divit, protože ten areál je velmi rozsáhlý.
1: Patří, dovolím si říct, k největším v České republice. Má plochu zhruba okolo hektaru, pokud přičteme přihrazené někdejší lehce opevněné ležení vojska, to je další zhruba asi 1,5 hektar, tak už se skutečně dostaneme na plochu, která není úplně obvyklá. Jinak to, že ze spoda ten hrad vypadá jako určitá, řekněme, malá zříceninka, je to samozřejmě tím, že vlastně do značné míry ten kopec pokrývá les, který z určitého úhlu spoustu těch věcí zakrývá, a také tím, že vlastně hrad Kalich je atypický, takový horizontální, nemá takový nějaký ty věže, jako třeba hrad Házenburg nebo hrad Košťálov, takže může to pozornosti člověka uniknout velice snadno.
2: Stromy tam sice jsou, ale když se člověk doplazí až na ten vrchol, tak poskytne to nádherný kruhový výhled na celý ten region.
1: Co se týče těch stromů, tak vlastně kopec byl odlesněn v podstatě až do odsunu sudetských Němců po druhé světové válce, a v rámci sanace těch zdív, které se provádějí, tak bylo nutné část těch stromů odstranit, a část se ukázala, že je skutečně i kvůli tomu skalnímu podloží tak nemocná, že v podstatě to nakonec dopadlo, jak to dopadlo, že tam zůstala jedna lípa na velikým nádvoří.
2: Měli jste vůbec šanci vypátrat účel těch jednotlivých objektů?
1: To, co je naprosto zřejmé a průkazné, je tam, kde se jedná o opevnění, které je dochováno poměrně velice dobře. Mnohem horší je situace u budov, u kterých samozřejmě nejenom, že žádné prameny o jejich podobě a účelu nemáme, nejenom, že se dochovaly na rozdíl od toho opevnění v poměrně malých zbytcích, ale na neštěstí ještě byly v uplynulých dobách romantismu a různých takových všelijakých pokusů značně poničeny z archeologického hlediska. Spousta informací zmizela, takže samozřejmě některé věci z těch výzkumů víme, některé bohužel už jako zmizely. Takže něco o těch budovách samozřejmě, o jejich podobě a účelu víme, ale není toho mnoho.
2: Čím je Kalich ještě pozoruhodný?
1: Především dvěma věcmi. Jedna věc, že je to tedy, jak už bylo řečeno, Žižkův sídelní hrad, to znamená z historického hlediska. A druhá věc, která zatím není doceněná, ale nepochybně její význam se bude zvyšovat. Je to v podstatě podle všeho první evropský objekt, který má čistě sypaný zemní opevnění adaptovaný na boj těžkými palnými zbraněmi, a to je mimořádně významná.
2: Dnes celý ten objekt nebo ty zbytky jsou pod památkovou péčí a také pod péčí zapsaného spolku Hrady Českého středohoří. Objem té práce, která se tam musela vykonat, to tedy klobouk dolů.
1: Ten objekt je velice hodnotný, takže nějaká partizánština tam absolutně nepřichází v úvahu, ale je také pravda, že ty práce jsou velice náročné. My si je děláme v naprosté většině sami, takže v úplně jiné relaci, než jak by to bylo někde na zakázku, ale je také pravda, že vzhledem ke stavu současného trhu práce je to čím dál problematičtější.
0: Říká předseda spolku Hrady Českého středohoří Hinek Veselý, který zříceninou hradu Kalicha provedl naši ústeckou kolegyni Slávku Brádlovou. A jak úžasně to na něm vypadá, se už teď můžete podívat na fotografiích na našem webu výlety.rozhlas.cz.

A myslím, že se příliš nepletu, když řeknu, že teď přichází na řadu nejoblíbenější součást našich výletů. Ano, soutěž. My jsme se minule za novou soutěžní otázkou vydali na zámek ve Velkých Opatovicích, kde mají také jednu nevšední rekordní plastickou mapu. Na délku měří 18 metrů, na šířku 12 metrů. Je vytvořena zajímavou a pracnou technologií, vyřezáváním tenkých překliškových destiček. Tak to byla nápověda. Ptali jsme se, zdali byste věděli, co tato mapa zobrazuje. Zdali za A Čechy nebo za B Moravu a Slezsko. Bčko je správně, Moravu a Slezsko. Historická mapa se skládá ze 77 dílů. Některé mají 2 decimetry, jiné kolem metru. Díly váží od 3 do 50 kilogramů a podle archivářů má mapa nevyčíslitelnou hodnotu. Nic podobného prý totiž u nás neexistuje. Kdo vyhrál rolovací batoh? Jsou to paní Lída Houserová, Česká Třebová, pan Rudolf Michalák, Ludgeřovice, paní Jaroslava Samková, Chlumčany, paní Bohuslava Krejčí, Třebíč a paní Ivana Máslová, Karlovy Vary. Této naší pětici posluchačů srdečně gratulujeme. Možná jste nevyhráli, ale stále máte, pokud jste alespoň jednou správně odpověděli nebo odpovíte v průběhu měsíce května, šanci na hlavní výhru. To je výletnický batoh, ve kterém je řada dalších věcí, které se vám na třeba ty jarní nebo letní výlety mohou hodit.

0: Teď míříme do Královéhradeckého kraje. V Kladském Pomezí, nedaleko Hronova, v lesích Jestřebých hor, můžete narazit na Skalákovu studánku, obklopenou svatými obrázky. Zdejší scenérii navíc doplňuje malé jezírko a takzvané zbečnické chleby. Na pozoruhodné místo se s vedoucím Centra kultury, vzdělávání a sportu v Polici nad Metují Šimonem Machem vydala naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Takhle krásně tady žbluňká nebo zurčí voda, je tady takový kovový mlýnek a my už jsme na bohlibém místě.
2: Nacházíme se v lesích Maternice, je to nedaleko Hronova. Přišli jsme sem od Zbečníka, kdy vlastně, když půjdete z Hrnova na Kostelec, tak odbočku k Maternici rozhodně nepřehlédnete. Tady po lesí Maternice se nachází Skalákova studánka. Ta se samozřejmě prolíná s místními pověstmi. Podle tradice její voda pomáhala lidem během epidemie cholery v roce 1832. A tak se studánka stala postupně vyhledávaným poutním místem. Lidé sem přicházeli pro vodu, která měla mít léčivé účinky.
1: Říká se jí také Skalákova studánka. Budeme vědět proč?
2: Já ne.
1: Já jsem se podívala. Je to připomínka díla Aloise Jiráska Skaláci. Tady jsou ozdobené stromy.
2: Jsou to děkovné obrazy, které sem přinášeli lidé, kteří si sem chodili pro tu vodu. Zanechali ty votivní obrázky jako poděkování za uzdravení.
1: Je tady takové oznámení na té naučné stezce. Týká se toho opevnění zdejšího.
2: Je tady spoustu srubů, spoustu řapíků, bunkrů. Je to tady všude po okolí.
1: Tady vedle vpravo jsou takové balvany, takové velké oblázky. Kde se to vzali? S čím souvisí?
2: K téhle studánce se váže taková stará pověst o takzvaných zbečnických chlebech. Pověst vypráví o lakomé selce, ke které jednoho dne přišel žebrák a prosil jí o nějaký kousek jídla. Ona ho ale opakovaně odmítala, nedala mu vůbec nic k jídlu, nedala mu ani vodu a nakonec ani chléb, který zrovna pekla. Když žebrák naléhal dál, tak po něm v hněvu hodila bochník se slovy, že mu má v žaludku skamenět. Nicméně žebrák chléb nezvedl a beze slova odešel. Když pak selka otevřela pec, kde ten chleba pekla, tak zjistila, že všechny bochníky jsou tvrdé a těžké jako kámen. Takže sedlák je pak odvezl do lesa v Polesí Maternice, kde zůstali ležet do dneška.
1: Napil jste se někdy z té studánky?
2: Jo, když jsem byl malý, tak jsem určitě se hodněkrát napil. S rodiči jsme tu podnikali spoustu výletů. Vždycky tu bylo spoustu lidí.
1: A pomohla vám ta voda, vidíte?
2: Jednoznačně.
1: Lépe jste viděl, lépe jste slyšel.
2: Lépe jsem slyšel, lépe se mi pak šlo domů.
1: Okusíme tu vodu, abychom se posilnili na další výlet, třeba právě k těm dělostřeleckým tvrzím, které jsou tady v okolí. Teď už si bereme s Šimonem Machem hrnečky. Šimone, vyberete mi nějaký? Děkuji. Loučíme se s vámi od Skalákovy studánky a od zbečnických chlebů. Tak na zdraví.
2: Na zdraví.
1: A jaká je, Šimone, ta voda?
2: Voda byla výborná, svěží. Mimo jiné, že jsem měl žízeň, tak jsem si ji opravdu užil.
1: No a já jsem si dokonce mohla už sundat brýle. Funguje to.
0: Vzkazuje od zázračné Skalákovy studánky v jihovýchodním výběžku Jestřebích hor blízko Hronova naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová, která se na pozoruhodné místo vydala v doprovodu vedoucího Centra kultury, vzdělávání a sportu v Polici nad Metují Šimona Macha.

0: Jaro láká k výletům do přírody, kde všechno kvete a pučí. V botanických zahradách ale můžete zažít doslova koncentrovanou paletu vůní, barev a tvarů. Platí to i o botanické zahradě a arboretu Mendlovy univerzity na třídě Generál Píky v Brně, která patří k největším u nás. A my se tam teď vydáme s naším brněnským kolegou Zdeňkem Truhlářem.
1: S ředitelem botanické zahrady Mendlovy univerzity Michalem Pavlíkem procházíme, řekl bych, oázu přírody uprostřed města. Jak je tato botanická zahrada koncipována?
2: Tak my jsme v podstatě univerzitní botanická zahrada, která zprvu byla koncipována jako zahrada převážně pro studenty naší univerzity, to znamená pro studenty lesnictví, zahradnictví a agro, ale samozřejmě i pro veřejnost. S tím, že v dnešní době se naše zahrada otevírá stále více i široké veřejnosti, aby si naši zahradu mohla prohlédnout.
1: Procházíme překrásným areálem se spoustou různých rostlin a dřevin, ale dostáváme se na místo, kde je před námi krásný trávník se záhony, ale hlavně s nádherným výhledem.
2: Tak je tady vlastně od nás krásný výhled na Brno, na Špilberk a přilehlé okolí. V době, kdy ještě není listí, tak je vidět i Petrov, takže ta zahrada opravdu krásně zapadá do toho města a je samozřejmě vidět i třeba ze Špilberku a protilehlých kopců.
1: Ovšem nejsme tu kvůli výhledům, jsme tu hlavně kvůli tomu, co se tady pěstuje, tak na co jste v botanické zahradě nejvíc hrdí? S čím máte největší úspěchy?
2: Největší, řekl bych, takovou sbírkou světového formátu je sbírka orchidejí, se kterou získáváme medaile na mezinárodní výstavě v Rakousku ve Vídni. Je to sbírka, když to řeknu trošku básnicky, jejíž sláva hvězd se dotýká, která čítá na 2000 druhů přírodních, které můžeme najít v přírodě, v tropech celého světa, a potom na 3000 kříženců, které vytvořil člověk. Je to sbírka, která má dlouhou tradici, má pověst jak v naší zemi, tak i mezinárodně, i mezi kontinenty.
1: Kolik druhů rostlin mohou lidé potom spatřit v tom venkovním areálu?
2: Ve venkovním areálu máme asi 2000 trvalek, asi 1000 skalniček a asi 7000 taxonů dřevin.
1: Určitě neméně důležitá informace je, jak má botanická zahrada Mendlovy univerzity v Brně otevřeno.
2: Tak v současné době je zahrada otevřena v pracovní dny od 7 do 15 hodin. Nicméně do budoucna plánujeme, že by se ten vstup prodloužil. A pokud máme výstavy, tak prosím sledujte naše webové stránky, kde je vždy uvedená konkrétní doba. A v době výstav to bývá otevřeno i o víkendech, obvykle od 9 do 18 hodin, ale opakuji, vždy je potřeba se podívat na naše webovky. www.mendelu.cz/arboretum. Rád bych svým jménem i svých kolegů pozval do naší zahrady jak pravidelné návštěvníky, kteří už zde dlouho nebyli, ale samozřejmě i ty, kteří stále o naší zahradě ještě nevidí, protože je to velice hezký areál jak svými sbírkami, tak i svým uspořádáním téměř v centru Brna, který určitě je vhodný k navštívení a potěší jak vaši duši, tak vaše oči.
0: Zve do botanické zahrady Mendlovy univerzity v Brně její ředitel Michal Pavlík. A ještě přidám jednu aktuální pozvánku. Od 15. do 25. května tam na vás budou čekat rozkvetlé kosatce. V této době bude botanická zahrada Mendlovy univerzity v Brně otevřena denně od 9. do 18. hodiny. Prý jsme všichni srdečně zváni. Výlety. Zítra nás čeká ve výletech návštěva Výsecké rychty v Kravařích v okrese Česká Lípa. Jde o jednu z největších roubených staveb v Čechách. Není ale nejstarší. To je roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato selská usedlost byla zachráněna před demolicí a pečlivě zrekonstruována, no a tím se stala unikátní technickou památkou. A my se ptáme, tou nejstarší je u nás roubenka za A. v Rtyni v Podkrkonoší, anebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Takže Rtyně v Podkrkonoší, Proseč v okrese Chrudim, Ačko, Bčko. Hrajeme o flísovou deku, o pětici nebo o pět flísových dek pro naše posluchače, kteří správně pošlou textovou zprávu a bude odpověď Ačko nebo Bčko správná. Ta textová zpráva vypadá takto. Výlety mezera A nebo B, opět mezera, pak musíte napsat vaše jméno, příjmení a adresu. Vždycky dodávám, nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Do nedělní půlnoci textovku pošlete na telefon 90 011 04 a musím dodat, že vás to bude stát 4 koruny, protože službu jsme zadali společnosti ATS Praha, která ji pro nás zajišťuje tedy. No a hlavní cena za květen, už jsem říkal, že výletnický batoh, ve kterém je řada věcí, třeba na turistiku. Batoh je s reflexními prvky, v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu neboli hliníkovou láhev na cesty a knihu. Můžete také na cestách si udělat přestávku, kniha se jmenuje Sedmi krásky na cestách. Pokud budete na cestách i vy, tak ať se vám to líbí.

0: Na severním okraji Plzně se nachází jedinečná rybniční soustava. Tvoří celkem 10 rybníků a až na rybník pojmenovaný Strženka, který leží v obci Chotíkov, se rozprostírá na území zvaném Bolevec. Rybniční soustava se rozkládá na místě, kde jsou rozsáhlé lesní porosty, což z ní dělá příjemnou rekreační oblast. Víc se naše redaktorka Anděla Blašková dověděla od Radky Žákové ze zprávy veřejného statku města Plzně.
1: Aktuálně máme v Bolevecké rybniční soustavě 10 rybníků. Když to vemu od pramene Boleveckého potoka, tak Strženka, Šídlovský, Nováček, Třemošenský, Kamenný, Senecký, Košinář, Velký a Malý Bolevecký rybník a ještě na přítoku v údolí Merán jsou dva rybníky Vidymáček a Rozkopan.
2: Kdy vznikla Bolevecká rybniční soustava?
1: V 15. století. Bylo to v době, kdy město Plzeň koupilo ves Bolevec. Mělo tady v podstatě prostor pro vybudování rybníků. Rybníky tu vznikly v době, kdy nyní velice známé rybníky v jižních Čechách nebo v Polabí ještě neexistovaly.
2: Okolí Bolevecké rybniční soustavy lidé využívají k procházkám po turistických cestách nebo k výjížďkám na kole. Hojně navštěvované jsou rybníky, ve kterých se lze koupat. V této souvislosti je nejatraktivnější Velký Bolevecký rybník. Tak jak je velký?
1: On se v současné době dělí na Velký a Malý Bolevecký rybník. To je ta část, která je oddělená cestou po malé sypané hrázi. A dohromady má přibližně 54 hektarů. Ta zatopená plocha představuje asi 45 hektarů. Kromě plavání, tak se můžou samozřejmě také potápět, protože ta voda je docela čistá. Teď jsem koukala, že je krásně průhledná víc než do metru. Je tady i jachtový klub, takže různí surfaři, jachtaři tady brázdí vodu, hlavně v letních měsících. Co se týče těch dalších aktivit, na jakékoliv cestě, zvlášť kolem rybníků, tak potkáte vždycky spoustu lidí, kteří jdou, běží, jedou s kočárkem nebo jedou na koloběžce nebo si tu prostě jenom hrají.
2: Čím je Bolevecká rybniční soustava z vašeho úhlu unikátní?
1: Právě tím, kdy vznikla a jak vznikla. Muselo to být velice důmyslné technické řešení vytvořit tolik rybníků na velmi málo vodnatém Boleveckém potoce. I když dříve asi té vody bývalo více, tak vyžadovalo to hodně úsilí vytvořit takový projekt, který by dokázal všechny ty rybníky naplnit. Ale u Velkého Boleveckého rybníku máme ještě tu výhodu, že ho napájí kromě vody z Boleveckého potoka i podzemní prameny. A teď, když má málo vody, tak i Berounka.
0: Přibližuje Boleveckou rybniční soustavu Radka Žáková ze zprávy veřejného statku města Plzně, se kterou si o krásném kousku přírody na severním okraji krajského města povídala naše kolegyně Anděla Blašková.

Malou cenou v tomto víkendu je flísová deka, velkou cenu v tomto měsíci je výletnický batok s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. A jak zní nová soutěžní otázka? My se ptáme na nejstarší roubenku u nás. Je to roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato usedlost byla zachráněna před demolicí, pečlivě zrekonstruována, no a je to dnes unikátní technická památka. A tak se ptáme, tou nejstarší je roubenka za A v Ertyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Pošlete textovou zprávu, už nebudu opakovat, jak se píše. Ostatně to můžete najít na našem webu výlety.rozhlas.cz, stejně jako znění otázky, stejně jako reportáže, které jsme už odvysílali a stejně jako novou cenu za měsíc květen. Teď tedy hrajeme o flísovou deku pro pětici posluchačů a o hlavní cenu, to už taky nebudu opakovat, o výletnický batoh a v něm je řada dalších dobrých věcí na výlety. To je všechno. Mějte se hezky, dnešní výlety, tedy sobotní výlety, končí s datem 9. května, ty zítřejší s datem 10. května začnou ve standardním čase, ve 13 hodin a 4 minuty. Už teď se na vás těší Pavel Kudrna. She's crazy like a fool.

stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Jablunce na Vsetínsku pokračuje výstavba nového fotbalového hřiště. V Luhačovicích bude dnes a zítra fungovat bezplatná kyvadlová doprava. V Lázních začíná slavnostní sezona. Pělová sezona letos začala později než loni, ale zhoršuje ji větší sucho. Dnes bude v regionu oblačno a teploty až 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Stavba nového fotbalového hřiště v Jablunce na Vsetínsku pokračuje podle plánu. Sportoviště nahradí původní plochu, která musela ustoupit přeložce silnice 1/57. Sportovci by měli nové zázemí využívat letos na podzim, říká nezávislý starosta Petr Brinček.
2: Dodavatelská firma už teďka momentálně staví zázemí pro fotbalový klub a momentálně řešíme už spíš takovéto detaily, jaký tam bude nábytek, jaké tam budou barvy a opravdu věříme zatím tomu, že termín se stihne, takže na podzim by se tam už mohlo třeba hrát nějaké první utkání.
0: V Luhačovicích na Zlínsku dnes a zítra začíná slavnostním programem a požehnáním pramenů lázeňská sezona. Město kvůli velkému zájmu lidí vyčlenilo parkovací plochy na příjezdu do města od Uherského Brodu a zajistilo bezplatnou kyvadlovou dopravu z parkoviště do centra. Podle mluvčí luhačovické radnice Hany Srncové je k dispozici i 13 placených parkovišť ve městě či na příjezdu ve směru od Dolní Lhoty. Pilová sezona letos začala na konci února, podle meteorologů asi o 2 týdny později než loni. Zhoršují ji ale větší sucho, které je zmírnili deště v posledních dnech. Pilovou alergií v Česku podle odhadu alergologů trpí asi čtvrtina obyvatel.
3: Musím být zaléčená, protože jinak bych se ani nevyspala.
4: Popisuje Magdalena, která už od dětství trpí alergií na břízu. Onemocnění ale může začít i kdykoliv v dospělosti, říká alergolog Tomáš Balner.
5: Máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie.
4: Můžou za to podle něj třeba prodělané infekce, které naruší sliznice. Alergiků přibývá a také se objevují nové alergeny. Pokračuje Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
6: Známá je ambrozie, ta se k nám šíří hlavně ze Slovenska a z Maďarska.
4: I když letos pilová sezóna začala později, stále je to dřív než v minulosti. Důvodem jsou teplejší zimy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: V německém Saském Švýcarsku zemřel 55-letý český turista. Uvedl to web deníku Zechciše Zeitung. Muž skolaboval při výletu v Klapským pískovcům, na který vyrazil s manželkou navzdory deštivému počasí. Záchranářům se ho nepodařilo oživit. Horská služba o chvíli později zasahovala znovu. V oblasti Affensteine se 57-letá turistka z Berlína zranila při sestupu po feratě. Převezli ji do nemocnice.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převážně oblačno, v průběhu večera skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů a vítr povane mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta se srazila v ulici pod Mlýnem ve Zlíně. Projíždějte tudy opatrně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná dobré odpoledne s Pepou Kolerem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné sobotní odpoledne ze studia Českého rozhlasu Zlín. Dnes je 9. května, mimochodem slavíme Den Evropy. Den, který připomíná, že i když jsme každý z jiného kouta, máme k sobě vlastně docela blízko. No a my se dnes vydáme taky na jednu takovou malou cestu. Už za chvíli vás vezmeme do Luhačovic, kde právě probíhá tradiční otevírání pramenů. A mohu vám slíbit, že během odpoledne se tam podíváme živě hned několikrát. Nejprve zamíříme do rozhlasové dílny Českého rozhlasu Zlín. Představte si, že při otevírání pramenů v Luhačovicích si dnes můžete vyzkoušet i mluvení na mikrofon. Přesně takový, od jakého vás teď zdraví Pepa Koller.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Lázeňskou sezonu v Luhačovicích během celého prodlouženého víkendu symbolicky zahajuje festival Otevírání pramenů. A své zastoupení má dnes v Luhačovicích i Český rozhlas Zlín. Poblíž pramene doktora Šťastného máme rozhlasovou dílnu, kde se můžete setkat třeba s mou moderátorskou kolegyní Anou Randárovou, kterou teď na dálku zdravím do Luhačovic. Aničko, vítám tě ve vysílání.
1: Ahoj Pepo, zdravím tebe i všechny posluchače Českého rozhlasu Zlín.
0: Děkujeme. Říkal jsem, že pro návštěvníky Luhačovic jste připravili rozhlasovou dílnu. Na co se lidé mohou těšit?
1: Ano, je to tak. Můžou za námi přijít, dostanou Českého rozhlasu Zlín a můžou si vlastně vyzkoušet naši práci. Ať už jak moderátorů, tak zprávařů. Můžou si vyzkoušet, jaké je to udělat rozhovor s některou ze známých osobností nebo i s osobností, které znají z filmu. Můžu třeba nabídnout Pandu Hloška nebo Barta Simpsona třeba pro menší děti, anebo si mohou vyzkoušet také, jaké to je být zprávařem. Máme tady speciální lázeňské zprávy a tak si můžou zažít, jaké to je.
0: Tak to je skutečně pestrá nabídka. A tak se zeptám, kde přesně vás lidé najdou a kolik času ještě mají na to, aby za vámi přišli?
1: Jak jsi zmínil, je to poblíž tedy pramene doktora Šťastného. Ještě přidám takovou indici, že je to vlastně naproti lázeňské čokoládovny a budeme se těšit na setkání až do 17 hodin.
0: A naše posluchače, kteří se nemohou dostavit do Luhačovic, by možná zajímalo, jaký je o rozhlasovou dílnu zájem.
1: Musím říct, že máme velkou radost toho, že ten zájem je. V tuto chvíli máme několik desítek už rozhovorů, myslím, že se blížíme ke 40. A zároveň mohu také pozvat, že pokud by někdo chtěl přijít s dětmi, které třeba ještě neumějí číst, tak si spolu zkusíme takový i improvizovaný rozhovor. Takže přijďte za námi, budeme se těšit.
0: Tak to byla moje kolegyně Anna Randárová, která se do vysílání přihlásila z Luhačovic z rozhlasové dílny Českého rozhlasu Zlín. Jak už zaznělo, najdete ji poblíž pramene doktora Šťastného, a to až do 17. hodiny. Aničko, díky za tvůj čas a přeji příjemné odpoledne v krásném prostředí.
1: Taky děkuju a zdravím tebe i všechny naše posluchače.
0: Děkujeme. No a my se do Luhačovic vrátíme už za pár minut. Mezi návštěvníky festivalu Otevírání pramenů je totiž i naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Spojím se s ní hned po písničce.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ze studia Českého rozhlasu Zlín se teď znovu přesouváme do Luhačovic, kde se dnes koná tradiční otevírání pramenů. Na místě je i naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Petro, přeji krásné odpoledne. Jaké je v Luhačovicích atmosféra?
2: Hezké odpoledne z Luhačovic. Tady je dnes opravdu rušno a slavnostní atmosféra je cítit na každém kroku. Lázeňské centrum zaplnili stovky návštěvníků, kteří si užívají například přehlídku historických kostýmů na kolonádě, swingovou hudbu, můžou se ale prohlédnout také dobové automobily a samozřejmě ochutnat i místní léčivé prameny. Akce otvírání pramenů tradičně připomíná slavnou historii lázní a také letošní ročník se nechce v duchu elegance první republiky.
1: Wow, a Petro, co všechno mohou návštěvníci během dnešního programu zažít?
2: Program je opravdu pestrý a odehrává se prakticky po celém lázeňském areálu. Na Lázeňském náměstí pokračuje právě teď hlavní kulturní program v duchu první republiky. Návštěvníci uvidí přehlídky dobových kostýmů, módní show, taneční vystoupení i koncert swingového orchestru. V areálu ale nechybí také doprovodný program pro rodiny s dětmi. Třeba jsou tady kejklíři, secesní fotoateliér, ukázky dravců nebo dřevěný kolotoč.
1: Zmiňovala jsi, že v Luhačovicích jsou dnes stovky návštěvníků, tak můžeš třeba vypíchnout, co je na programu nejvíce zaujalo?
2: Tak to nám poví přímo návštěvníci akce. Aha. Ve vysílání se mnou taky pan Jan, který přijel až z Vracová, to je na Kyjovsku. Já ho zdravím ve vysílání Českého rozhlasu Zlín a ptám se ho, co vás dneska v Luhačovicích zatím bavilo úplně nejvíce?
3: Dobrý den. Já jako tady jsem se díval na ty automobily, je to pěkný a hlavně jsem se sem dojel, tady mají ženský zboreček Koňadra, tady mají vystoupení, tady volí publikové zpívání.
2: Takže zní to rozhodně lákavě, já se taky na Koňadru moc těším. A vy jste říkal, že jste tady poprvé, co vás tady třeba překvapilo, co je pro vás takového nového, co se Luhačovic týče?
3: Tak překvapilo mě to, že je to tady dost, je tu hodně lidí a teda je to tu jako fakt teda, je to tady, vypadá to tady super. Teda.
2: Že je tady hodně lidí, jsem se přesvědčila opravdu já, když jsem se prodírala ulicemi od auta až sem na Lázeňskou kolonádu, bylo to natřísknuté. My už teďka stojíme kousek od pramenu Vincentka. Zeptám se vás, měl jste už nějaký luhačovický pramen? Ochutnal jste nějaký?
3: Dneska ne, dneska jsem si akorát dal pivo z luhačovického pivovaru.
2: To je možná pro některé z nás taky nějaký pramen. Moc vám děkuju, pane Jane, užijte si atmosféru v dnešní slavnosti a budu se těšit asi někdy naslyšenou.
3: Jo, děkuju.
2: A to je od nás všechno. Návštěvníci si tady tedy atmosféru dnes opravdu užívají. Hodně lidí sem přijelo právě kvůli spojení lázeňské tradice, historie a pohodové jarní atmosféry. Otvírání pramenů v Luhačovicích pokračuje dnes až do večera koncerty a dalším programem v areálu Lázní. Celodenní program zakončí večerní beseda u cymbálu v kulturním a kongresovém centru Elektra. No a samozřejmě dneškem program nekončí. V neděli se totiž koná nejočekávanější událost celé slavnosti a to je svěcení luhačovských pramenů. Podrobný program je zveřejněn na webu otvíráni-pramenů.cz.
1: Petro, děkujeme za přiblížení atmosféry přímo z Luhačovic. My se dnes neslyšíme naposled, tak zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou, budu se těšit.
1: No a s regionální stopařkou, redaktorkou Petrou Sedláčkovou se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín znovu spojíme po 15. hodině, kdy se živě ohlásí z hlavního pódia na Lázeňském náměstí. No a už po písničce si tady v Českém rozhlase Zlín nabídneme předpověď počasí.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
4: Už v neděli znovu otevírám naši hudební galerii s písničkami, které vám pak už nikdy nebudou znít stejně. Hudbu totiž tentokrát budeme vnímat nejpřirozeněji, jak to vůbec jde, ušima. Díky mému hostu Věrce Strbačkové, zpěvačce, studentce pedagogiky a hlavně nesmírně inspirativní mladé dámě se zrakovým handicapem. S kým vším si kromě Tomáše Kluse a Báry Polákové zaspívala, jak vypadá brajovský notopis i jak se hraje na nástroj, když zároveň nemůžete číst v notách. Hudba zase trochu jinak, tentokrát podle zpěvačky Věrky Strbačkové. Už v neděli 10. května po 17. Markéta Janíková a pořad
0: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.
4: Rodina Baťů patří k nejvýznamnějším podnikatelským dynastiím českých dějin. Příběh geniálního obuvníka Tomáše Bati dodnes inspiruje. Kde dnes žijí potomci slavného podnikatele?

0: skupina Team vám zpříjemňovala chvíle s Českým rozhlasem Zlín až do 14. hodiny a 22. minuty a nás teď čeká živý rozhovor. Řeč bude samozřejmě o současném počasí, proto mám na lince naši meteoroložku Jitku Kučerovou z brněnského Českého hydrometeorologického ústavu. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Dobré odpoledne.
0: Paní Kučerová, jsme právě uprostřed prodlouženého víkendu, který se zdá být příjemným, ale jak dnešní odpoledne vidíte vy podle vašich map?
1: Na obloze teď je to takové střídavé, nebo řekněme půl, na části kraje spíše více oblačnosti, na severním, případně západním okraji oblačno, možná na tom severu i skoro zataženo, směrem dál na východ, jihovýchod kraje, tam oblačnosti ubývá a je tam obloha polojasná, někde dokonce momentálně i skoro jasno. Teploty jsou nejčastěji tak od 15 do 18 stupňů, sever kraje, respektive vyšší polohy mají kolem 14 nebo 13 a vítr fouká od severovýchodu nebo severu, hlavně v západní části kraje může být mírný, jinak je většinou slabý.
0: No, jak už je ale v posledních dnech zvykem, Český hydrometeorologický ústav vydal i výstrahu pro naše území, tak kdybyste nám ji připomněla.
1: Je to výstraha týkající se nebezpečí vzniku přírodních požárů vzhledem k suchu, občas i zafouká a srážky zatím žádné v dohledu až v pondělí, tak dotedy do neděle. Tady ta výstraha platí i pro Zlínský kraj.
0: A v noci nám potom počasí připraví nějaké překvapení? Asi tedy ne.
1: Částečně ano, v tom smyslu, že ta oblačnost, která se ještě teď odpoledne může objevovat, tak v průběhu večera se potom vytratí nebo by se měla většinou vytratit a převažovat bude skoro.

0: Skoro jasno, v noci také spíše převládající malá oblačnost, anebo může být úplně počasí bez oblačnosti. Teploty ty budou klesat mezi 8 až 5 stupňů, v údolí chladněji, místy kolem 3 a lokální přízemní mrazíky, vítr slabý, severovýchodní až severní.
1: No a teď prozraďte našim posluchačům, s jakým počasím mohou počítat zítra.
0: Zítřek bude nejprve takový slunečný, ze začátku čekáme málo oblačnosti anebo žádnou, přes den postupně bude přibývat, ale tak jakoby hodně pozvolna, nejprve do polojasna, někdy až k večeru postupně převažující oblačno, dokonce to vypadá, že v pozdějších večerních a nočních hodinách je ale jenom hodně malá pravděpodobnost, že se objeví nějaká izolovaná přeháňka nad Zlínským krajem. Teploty zítra odpoledne by měly být mezi 21 až 24 stupni ve svých maximech, ta neděle bude takový nejteplejší den tohoto týdne, vítr slabý severovýchodní až východní, během dne postupně mírný jihovýchodní.
1: A doplňte nám i biozátěž?
0: Stupeň číslo 1, nejnižší mírná zátěž.
1: Což je prima. No a vy už jste naznačila, že začátkem příštího týdne nás čeká dlouho očekávaná změna, tak pojďme se na ní podívat.
0: V pondělí hodně diametrálně, řekla bych, odlišné počasí od toho, na které jsme zvyklí v minulých možná skoro týdnech, takže pondělí by měla provázet velká oblačnost, zataženo nebo skoro zataženo a bude to takový deštivý den. V průběhu zhruba dopoledne, zpočátku odpoledne se postupně na celé území bude rozšiřovat déšť anebo přeháňky. Někdy v pozdějších odpoledních hodinách mohou být srážky doprovázeny i bouřkami a večer a v noci, ale jenom velmi pomalu budou ubývat tyto srážky. Pondělní teploty ráno 14 až 10 stupňů přes den, ještě před tím deštěm mezi 17 až 21 stupní, pak v těch srážkách odpoledne už se bude ochlazovat. Vítr mírný, jižního-západní, takový svižnější, k večeru v bouřkách může i výrazněji zesilovat a pak se bude měnit na severozápadní.
1: Děkuji vám za všechny vaše informace a brzy zase naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Já jen zopakuji, že v důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požáru a následných škod, proto platí pokyn nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně a navíc dbát na úsporné hospodaření s vodou. No, co ale zakázáno není, je pouštět v Českém rozhlase Zlín pořádné vypalovačky. Tak zkusím jednu nabídnout. Příjemný poslech přeji.

0: Hrad Buchlov na Uhersko-Hradišťsku se připojil k oslavám 81. výročí konce druhé světové války. Vojáci tam předvedli historické i současné zbraně. Více uslyšíte už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Plavci nás přivedla až k reportáži z hradu Buchlov na Uherskohradišťsku, který se připojil k oslavám konce druhé světové války. Návštěvníci se tam kromě prohlídky hradu mohli dozvědět zajímavosti z vojenské historie. Měli taky příležitost prohlédnout si jak současné, tak historické zbraně. Více v reportáži Terezy Chrastinové.
1: Cvakání samopalů a bublání polévky v kotli se během dne ozývalo na hradě Buchlov na Uherskohradišťsku. K 81. výročí ukončení druhé světové války se tady konala akce s vojenskou tématikou s názvem Den vítězství. Pokračuje kastelán hradu Rostislav Jošek.
2: Akce ve spolupráci Národního památkového ústavu, správy hradu Buchlov, armády České republiky a klubu vojenské historie. Chlapi přijeli předvádět tady tu nejmodernější techniku, kterou používají. Je to skupina, která byla zapojena i do těch bojů v zahraničí.
1: Kastelán Jošek představuje armádní jednotku z Přáslavic. Ti na nádvoří hradu předvádějí samopaly, minomety i protitankové střely.
3: Každým výstřelu vlastně musí vyhodit.
4: Kam máš ten granát?
3: 400 metrů. To sebou nese jeden člověk. V případě kulometu, tak nese vlastně kulomet a pistoli.
1: Zbraně z období druhé světové války předvádí Dalibor Popelka z klubu vojenské historie.
5: Z ruských zbraní Tokarev, Špagin, Sudájev, z amerických zbraní Thompson, z anglických zbraní je tu Bren, kulomet, lehký. A z německých zbraní tady mám samopal MP40 a kulomet MG42.
1: Ukázka zbraní upoutala malé i velké návštěvníky. Se svými vnuky na hrad přijela i paní Kamila.
6: Já kluky hlídám. Dostali jsme tento tip, že podívat se sem na ten hrad, na ten Buchlov, a protože to tady máme rádi. Tak jsme prostě tady.
1: Vnuci Marek s Krištofem obdivovali hlavně moderní zbraně a prozradili, které se jim líbily nejvíc.
7: Asi ty všechny bez těch držáků tam na spodu.
8: Ta tanková.
9: A byla těžká?
8: 7 kilo.
1: Kamarádi David a Patrik na akci přijeli z Přerovska. Pro ně jsou zajímavější spíše zbraně historické.
10: Jsou takový hezčí a mají takovou tradici, dá se říct.
11: Kdyby nebyly ty historické, tak vlastně nemáme ani tertoty.
1: Na nádvoří čekala i tradiční polní kuchyně, která se postarala o ty nejhladovější návštěvníky hradu. Pokračuje jeden z hradních kuchařů.
12: Vaříme tady v polní kuchyni, vaříme kastelánům speciální hradní boršť a potom vaříme ještě uzenou polévku s kroupama.
1: A na uhašení žízně pak posloužil poctivě uvařený čaj z květů místní lípy Neviny, která podle pověsti roste kořeny vzhůru. Z Buchlova na Uherskohradišťsku Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
13: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

I dnes pro vás máme naši novou rubriku Co v učebnicích nebylo. Tentokrát se v ní spolu s Martinem Písaříkem zaměříme na větrné mlýny. Hned po hitu Love Hurts od skupiny Nazareth.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je víc než 50 větrných mlýnů? Jde o technické památky na dobu, kdy se pomocí síly větru mlela mouka. Existují v zásadě dva odlišné typy větrných mlýnů a zástupce obou na našem území dodnes najdeme. U Partutovic nedaleko hranic na Moravě stojí zachovalý mlýn takzvaného německého typu. To znamená, že základem je mohutný dřevěný sloup, kolem kterého se otáčí celá budova. Odlišnou konstrukci má větrný mlýn holandského typu. To je obvykle zděná budova, u které se za větrem otáčí pouze dřevěná střecha i svrtolí. Zřejmě největší větrný mlýn u nás stával u obce Příčovy na Sedlčansku. Na sklonku 18. století byl pobořený. Ze zbylé ruiny se ale dají dopočítat jeho proporce. Zděná budova ve tvaru válce měla průměr víc než 13 metrů. Když zříceninu zkoumali odborníci z Nizozemska, pochybovali, zda šlo vůbec o mlýn. Archeologové však v 90. letech potvrdili, že se tu skutečně mlela mouka. Kdo a kdy nechal mlýn postavit, se nepodařilo s jistotou určit. Nejpravděpodobnější je, že pochází z počátku 18. století.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Každý den míříme za vámi. Je na čase pozvat vás k nám.
3: Už v sobotu 16. května otevřeme dveře do Kořán a ukážeme vám, jak rozhlas vypadá i jak se dělá.
2: Čeká vás prohlídka naší unikátní vily Jana Antonína Bati, vysílacích studií a hlavně vaše známé hlasy.
3: A společný čas strávíme i při doprovodném programu Před vilou. Tak přijďte za námi, jako hosté i jako spolehlivý motor všeho, co děláme.
2: Rezervujte si svá místa z důvodu omezené kapacity na e-mailu dod.zlin@rozhlas.cz nebo telefonicky na čísle 221 555 237.
3: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín.
2: Už v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
3: Podrobnosti najdete na našem webu a Facebooku.
0: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

Zlínští házenkáři se jako nováčci bez větších starostí udrželi v extralize. Stále ale není jisté, jestli u týmu zůstane dosavadní kouč Vojtěch Drápela. Více o tom uslyšíte jen, co vám dospívá Karel Gott.

0: Nováčkům nejvyšších soutěží ze Zlína se v této sezóně podařilo s přehledem splnit cíl v podobě udržení mezi elitou. Platí to jak o fotbalistech, tak o házenkářích, kterým před pár dny skončila soutěž. Zlín obsadil ve 12členné tabulce 10. místo s náskokem 6 bodů na poslední Strakonice.
1: Cíl se splnil vlastně nad očekávání, protože počítalo se, že budeme asi se Strakonicema bojovat o to předposlední místo a nakonec se nám ještě v playoutu podařilo poskočit na 10. místo, takže cíl splněn a s 10. místem jsme určitě spokojeni.
2: Ohlíží se za čerstvě ukončenou sezónou trenér zlínských házenkářů Vojtěch Drápela. Podle něj se extraligovému nováčkovi podařilo dobře namixovat skladbu týmu.
1: Někteří hráči už tam jsou zkušení, protože už hrávali extraligu i v jiných týmech. Druhá věc je nějaká mladí hráči, kteří se chtěli ukázat, a třetí asi i ta nováčkovská energie, která v klukách byla. Myslím, že tohle všechno se tak nějak sešlo a nakonec to do sebe zaklaplo.
2: Kouč Drápela převzal tým v rozjeté sezóně. V 27 letech pro něj šlo o první extraligovou zkušenost v roli hlavního kouče. Se Zlínem se původně dohodl do konce ročníku a zatím sám neví, jestli u týmu zůstane i pro příští sezónu.
1: Těžko říct, záleží, jak bychom se domluvili, protože já dojíždím z Brna, zároveň pracuju, takže museli bychom se domluvit na nějakých dobrých podmínkách, které by pro obě strany byly přijatelné. Takže uvidíme.
2: I od jednání s trenérem se pak může odvíjet to, jak moc se pro příští ročník obmění zlínský tým.
1: Nějaký odchody už se ohlásily, minimálně v tom týmu se to ví. Příchody ještě ohlášený nejsou. Spíš se tak čeká vlastně, jak to všechno dopadne. No.
2: Říká Drápela s tím, že ať už bude u týmu on nebo někdo jiný, i po úspěšné nováčkovské sezóně existuje ve Zlíně výrazný prostor pro zlepšení.
1: Ten tým jako takticky to zvládal, co jsme byli připraveni na zápasy, ale bylo vidět, že oproti té první třeba řekněme šestce, kde většina těch týmů je z většiny profesionálů, dá se říct, tak že nám chyběly nějaký síly, ať už to byla jakoby vyloženě síla nebo kondice, jo, osoba jeden na jednoho jsme dokázali vyhrávat, takže tam vidím obrovský prostor jakoby v tady té mimo plošní přípravy.
2: Házenkářská sezóna ve Zlíně ještě úplně neskončila. Ženský tým hraje s Olomoucí dvojzápas o 5. místo v extralize. Úvodní duel vyhrála ve Zlíně Olomouc 33-29. Odveta na Hané je na programu v sobotu. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
4: Co tě znám, tak...

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlínský kraj podpoří opravy komunikace v Tlumačově i modernizaci hasičské zbrojnice v Boršicích. Nemocnice Valašské Meziříčí má nový přístroj na spánkové poruchy. Čeští hokejisté prohráli na švédských hrách s Finskem 2-3. Dnes bude v regionu oblačno a teploty až 21 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Zlínský kraj podpoří další projekty v menších obcích. Tlumačov na Zlínsku získá přes 2 miliony korun na obnovu místních komunikací, vedoucích ke sportovnímu areálu a obytné zástavbě. Boršice na Uhersko-Hradišťsku dostanou také 2 miliony korun na modernizaci hasičské zbrojnice. Pokračuje mluvčí kraje Jan Vandík.
3: Podpora menších obcí má pro kraj dlouhodobý význam. I projekty jako oprava komunikací nebo modernizace zbrojnice pomáhají zlepšovat kvalitu života a zajistit lidem bezpečné a funkční zázemí.
1: Plicní ambulance nemocnice ve Valašské Meziříčí pořídila nový přístroj pro vyšetření poruch dýchání ve spánku. Zařízení monitoruje 9 fyziologických parametrů najednou. Sleduje například saturaci krve, srdeční a dechovou frekvenci nebo polohu těla během spánku. Podle mluvčí nemocnice Radky Milešovské trvá vyšetření 5 až 8 hodin.
4: Klíčovou předností přístroje je možnost domácího vyšetření. Pacienti si přístroj mohou vzít domů a vyšetření absolvovat ve svém přirozeném prostředí, ve vlastní posteli. Pro mnoho z nich je to obrovská úleva, protože přesně vědí, že jejich spánek bude přirozený.
1: Snižování výdajů na obranu podporuje necelá pětina Čechů. Největší podíl lidí, 27%, preferuje jejich nárůst na průměr NATO. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM. Zúčastnilo se ho 1315 lidí. Podle agentury má na jejich názor vliv politické přesvědčení a pocit ohrožení Česka v současné situaci. Ministerstvo obrany počítá s tím, že na čistě obranné náklady letos půjde 1,74% hrubého domácího produktu.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté podlehli ve druhém utkání na švédských hrách Finsku 2-3 a nenavázali na úvodní čtvrteční výhru na domácí reprezentaci 3-1. Připsali si třetí porážku z posledních 4 utkání v závěrečné přípravě na mistrovství světa. V neděli v poledne svěřence Radima Rulíka čekají na závěr turnaje Švýcaři. A ve fotbalové lize se hraje druhé kolo nadstavbové skupiny o udržení. Zlín, který už má jistou záchranu, prohrává po prvním poločase v Mladé Boleslavi 0-1. Gól zatím nepadl v důležitém záchranářském souboji Slovácka na hřišti pražské Dukly. Po úvodních 45 minutách je tam stav 0-0.
2: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji převážně oblačno, v průběhu večera skoro jasno, nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů a vítr povane mírný.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už pokračuje Pepa Koller.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je sobotní odpoledne 9. května a my jsme rádi, že ho trávíte s námi na vlnách Českého rozhlasu Zlín. A pokud máte chuť na malý výlet, nikam sami nemusíte, my vás na něj totiž vezveme. Za chvíli se opět podíváme do Luhačovic, kde dnes pokračuje tradiční otevírání pramenů. Už od 14 hodin se na pódiu před Společenským domem odehrává hlavní program, který návštěvníky láká na swingovou hudbu, historické kostýmy i prvorepublikovou eleganci. Program s názvem Šaty dělají člověka propojuje hudbu, módu a atmosféru první republiky. Přímo z lázeňského centra se za okamžik přihlásí naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Tak zůstaňte s námi, určitě to bude stát za to. Od mikrofonu vás zdraví Pepa Koller.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ze studia Českého rozhlasu Zlín zdravím do Luhačovic, kde pokračuje hlavní program letošního otevírání pramenů. Na místě je i naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Petro, dobré odpoledne. Slyšíme se? Prozraď nám, co se právě teď děje v lázeňském centru.
2: Krásné odpoledne z Luhačovic. Před Společenským domem se na pódiu právě koná hlavní sobotní program otevírání pramenu. Návštěvníci mají možnost vidět přehlídku historických kostýmů, různá taneční vystoupení a poslechnout si třeba také swingové koncerty. Celé odpoledne se nese v duchu první republiky. Program připravilo město Luhačovice a na starosti ho má Jarmila Durďová, které už přeji dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Paní Durďová, letošní program na hlavním pódiu nese motto Šaty dělají člověka. Co symbolizuje tady ten název a co všechno jste si letos pro návštěvníky připravili?
3: Tak název symbolizuje hlavně atmosféru první republiky. A je to právě to období, kdy Luhačovice se staly lázněmi, kdy sem začaly proudit davy návštěvníků, lázeňských hostů a kdy se tady začala budovat tady ta nádherná architektura. Přesně tohle období chceme návštěvníkům připomenout.
2: Ono se to určitě podaří, protože na pódiu se vystřídají různá uskupení, které vlastně budou interpretovat, řekněme, kousky z té prvorepublikové éry. A vystřídají se tedy kapely, tanečníci, ale bude k vidění i modní přehlídka. Co byste si přála, aby si lidé z dnešního programu odnesli?
3: Já bych si přála, aby na Luhačovice jenom tak nezapomněli, aby se sem rádi vraceli, protože to, co děláme opravdu s láskou. My máme naše návštěvníky rádi a ten program připravujeme s velkou péčí a vždycky se na ně těšíme, takže to je takové možná i mé osobní přání.
2: Já vám moc děkuji za rozhovor. A na pódiu se dnes představí nejen místní spolky a umělci, přijeli ale také hvězdy ze zahraničí. Vedle mě už stojí hvězda dnešního odpoledne. Tím je slovenský herec Maroš Kramár, který dnes v Luhačovicích vystoupí s hudebním uskupením Funny Fellows. Pane Kramáre, přeji vám taky dobrý den.
4: Dobrý den, prajem.
2: Co jste si dnes připravil na návštěvníky luhačovického otvírání pramenu?
4: Ja, čo som si pripravil? No, Funny Fellows, chlapci ma prehovorili, aby som si s nimi zahral Vericha. Takže tri pesničky Verichovky, na ktoré sa veľmi teším, ktoré milujem, ale ešte ich dobre neviem, takže si asi zoberiem aj text zo sebou. Lebo ja som zistil, keď som sa to začal učiť, že Verich bol vlastne reper. Tam je toľko textu neskutočné a v takom tempe, že trošku mám z toho strach, lebo je to premiéra.
2: Ja věřím, že to dobře dopadne. První vystoupení s Funny Fellows vás čeká už za 9 minut.
4: Ano.
2: Takže je to opravdu napjaté. My jsme nicméně v krásném prostředí Luhačovic, které opravdu vyzařuje takovou radost, pohodu. Jaký máte vy osobně vztah k Luhačovicím? Vy tady nejste totiž poprvé.
4: To nie, já jsem sem dokonca chodil ještě, keď jsem byl na konzervatoriu. Já jsem študoval v Brně konzervatoř a sem chodili vlastně moji spolužiaci hudobníci na promenádu hrávat takto cez prázdniny. A já si pamätám, že jsem tu raz bol s nimi a bylo to úžasné. Ta spomienka je krásná, lebo jsem mal asi 16-17 rokov. Takže som bol úplne mladý a teraz sa sem vraciam už tiež asi tretíkrát, lebo bol som tu 2 roky s Cibulkom a bol som tu aj na také 3-4 dní s celou rodinou mojou a je tu veľmi príjemne a je to krásne podujatie a toto podujatie je úžasné, lebo je tu strašne veľa ľudí, počasie vyšlo a ja sa z toho veľmi teším.
2: Ja sa taky veľmi teším, hlavne na vaše vystoupení s Funny Fellows. Přeju, ať vám to dobře dopadne, ať teda tomu Verichovi dáte pořád na kabát, nebo se říká vyprášit mu kožich a že si to užijete tady i s luhačovickými i jinými návštěvníky. Mějte se krásně, naslyšenou.
4: Já děkuji velmi pěkně a jsme si vybrali jednu z těch troch Šaty dělají člověka.
2: A ta zazní právě na konci programu na hlavním pódiu dnes v 17 hodin. Doplním ještě, že program v Luhačovicích pokračuje až do večera a na návštěvníky čekají tedy různé koncerty, taneční vystoupení na lázeňské kolonádě a večer také třeba beseda u cymbálu v kulturním a kongresovém centru Elektra. No a protože tento víkend patří v Luhačovicích pramenům, po půl čtvrté se znovu přihlásím do vysílání Českého rozhlasu Zlín, abych vyspovídala také odbornici na léčivou sílu pramenů.
1: Petro, budeme se těšit. Naslyšenou. Zdravíme do akcemi nabitých Luhačovic.
2: Naslyšenou.
1: No a nejen v Luhačovicích to dnes žije a my se i na další kulturní pozvánky podíváme už po písničce.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Je 16 minut po 15. hodině, vy máte vyladěn Český rozhlas Zlín, který vám teď nabídne několik kulturních tipů na dnešní sobotu. Pokud přemýšlíte, kam vyrazit za zážitky, možná vás některá z následujících akcí osloví. Muzeum regionu Valašsko pořádá novou výstavu Stopy lidského umu. Výstava přibližuje drobné památky řemeslného a technického charakteru, které v 18. a 19. století usnadňovaly život obyvatelům Valašska. Návštěvníci se tak seznámí například s prostředím jednoduchých valašských pil, skláren či kováren. Pozoruhodné doklady řemeslné zručnosti a technických dovedností našich předků můžete vidět ve Vsetínském zámku ode dneška denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Rádi si zaspíváte se skleničkou dobrého vína? No a co třeba ve Vlčnově? Na tradiční akci místních vinařů zahraje a zaspívá mužský sbor Vlčnov a ženský sbor Vlčnovské budové umělkyně. Koštování vína ve vlčnovských budách se koná do 18 hodin a pokračuje večer v 19 hodin hudebním vystoupením country kapely Čucha Band. Církev bratrská ve Zlíně zve na přednášku a besedu s profesorem Pavlem Hoškem s názvem Na dobré vlně Karel Kryl, anděl s polámanými křídly. Profesor Pavel Hošek, teolog a pedagog Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, se dlouhodobě věnuje vztahu teologie a kultury. Je autorem řady knih zaměřených na významné osobnosti české i světové kultury, například Tolkiena, Foglara nebo Hrabala. Tématem dnešního setkání bude zamyšlení nad písněmi a duchovním profilem Karla Kryla. Akce se uskuteční dnes od 16 hodin v budově CBčko na třídě Tomáše Bati ve Zlíně. Tak co, vybrali jste si? Jestli ano, hurá do světa. No a jestli ne, klidně ještě zůstaňte u Českého rozhlasu Zlín. Vlasta Redl a jeho píseň z našeho kraje vám zaručeně zvedne náladu a hned po ní se zase živě podíváme do Luhačovic. Tak buďte u toho.
1: Věděli jste, že i zvířata občas potřebují fyzioterapii? Stejně jako my mají bolesti, od kterých jim můžeme ulevit. Jak to ale vypadá v praxi? To se dozvíme v pondělní poradně s Českým rozhlasem Zlín. Ze zlínské rehabilitační ordinace Fyziopet za námi dorazí fyzioterapeutka Eva Přehnalová a veterinářka Tereza Kosinová-Paušová. Své dotazy si připravte na 11. května. Na setkání se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Vlasta Redl dospívala svou známou píseň v Českém rozhlase Zlín, no a my v našem krásném kraji zůstaneme. Při návštěvě festivalu otevírání pramenů v Luhačovicích dnes můžete získat i zajímavou zkušenost vyzkoušet si mluvení na mikrofon. U inhalatoria poblíž pramene doktora Šťastného totiž najdete rozhlasovou dílnu Českého rozhlasu Zlín. Jak to tam vypadá, nám teď řekne moje moderátorská kolegyně Anna Randárová. Aničko, vítám tě ve vysílání.
1: I všichni naše posluchače.
0: Tak nejdříve nám prosím popiš, co to vlastně rozhlasová dílna je.
1: Tak v rozhlasové dílně si můžete vyzkoušet vlastně naši práci, ať už zprávařů, anebo moderátorů. Takže jsme na vás připraveni a můžete si opravdu na mikrofon se sluchátky vyzkoušet, jaké to je, když pracujeme. A jak jsem tedy zmínila, buď to si můžete přečíst speciální lázeňské zprávy, které byly vytvořeny přímo tady k otevírání pramenu, a nebo rozhovor s některou z osobností. Jen namátkou Standa Hložek, Bart Simpson, anebo třeba Pokáč.
0: No a zaujal tě někdo, kdo v sobě objevil skrytý moderátorský nebo zprávařský talent?
1: Ano, musím říct, že se nám tady sešlo opravdu spousta jak dětí, tak dospělých, velmi odvážných a velmi šikovných. Ale zůstalo mi tak v paměti, když se ptáš, jedno sourozenecké duo, chlapeček a holčička, kteří část svého života prožili v zahraničí, takže díky tomu se nám do dílny Českého rozhlasu Zlín podařilo dostat i francouzštinu a italštinu.
0: Dokonce. A ještě připomeň, kde přesně a dokdy vás lidé v Luhačovicích najdou?
1: Jak už si zmínil v úvodu, jsme poblíž pramene doktora Šťastného, ještě přidám upřesnění, je to naproti lázeňské čokoládovny a na setkání s vámi se budeme těšit až do 17 hodin.
0: Tak to byla moje moderátorská kolegyně Anna Randárová.

0: Kolářová, která se do vysílání živě přihlásila z rozhlasové dílny Českého rozhlasu Zlín v Luhačovicích. Aničko, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
0: No a na festivalu Otevírání pramenů je dnes i naše regionální stopařka. S tou se znovu spojím hned po písničce.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ze studia Českého rozhlasu Zlín se znovu přesouváme do Luhačovic. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková se právě nachází v informačním centru Lázní Luhačovice, kde se bude mluvit o tom nejdůležitějším, tedy o zdejších minerálních pramenech. Petro, přeji krásné odpoledne. Haló? Petro, slyšíme tě? A tak asi máme. A už.
2: Uslyšíme se, už máme signál.
1: Ano,
2: krásné
1: ano.
2: Odpoledne. Krásné odpoledne. Já zdravím z Luhačovické kolonády. A právě tudy proudí davy návštěvníků, kteří dnes vyrazili nejen za kulturním programem otevírání pramenů, ale také za samotnými minerálními prameny. A právě ty jsou symbolem Luhačovic už po staletí.
1: Petro, prozaď mi, který z luhačovických pramenů je tvůj nejoblíbenější?
2: Já jsem velkým fanouškem Vincentky, přiznám se, která právě třeba působí příznivě na hlasivky a ty jsou pro nás v Českém rozhlase Zlín vlastně nejdůležitější k vykonávání naší práce. Věřím, že bych si mohla zamilovat ale také jiný pramen, o kterém jsem dosud neměla ani tušení. Abych mohla objevovat i méně známé prameny, setkala jsem se dnes s Veronikou Jakobovou z Lázní Luhačovice, která mi o místních léčivých vodách prozradí více. Paní Veroniko Jakobová, dobrý den, já vás zdravím. Kolik minerálních pramenů vlastně v Luhačovicích vyvěrá?
3: Takže dobrý den, já vás zdravím tady z Lázní Luhačovice, z krásného festivalu. Jestli jsem počítala dobře, tak je to dohromady 17 minerálních pramenů. Všechny tady tyto vody jsou minerálky jodové, uhličité, hydrogen uhličitano-chloridosodného typu a mají zvýšený obsah jodu, železa, kyseliny, boryté.

0: Obávám se, že...
1: Lázně v Luháčovice je určitě pramen Vincentky, určitě znají vaši posluchači, protože jako jediný z pramenů se stáčí do lahví. Potom bych určitě jmenovala, pokud byste přijeli do Luháčovic a chtěli byste si nějaký pramen projít, tak si zajděte k prameni novému jubilejnímu, protože tady toto pítko tady máme už od roku 2013 a je to pítko, které se nachází za Jurkovičovým domem a když si to pítko celé projdete, tak tam uvidíte, jak vzniká složitý květ bedrníku. A bedrník to byla odjakživa taková inspirace pro Dušana Jurkoviče a pro jeho stavby, takže to tak pěkně navazuje jakoby na ten Jurkovičův dům.
2: Takže je to opravdu spojení architektury, pramenů a tu atmosféru, kterou tady vytváří Luháčovice. Opravdu inspirovaly minerální vody, které jsou, věřím, všechny přístupné. Je to tak?
1: Všechny prameny minerální, které se používají k pitné kůře, tak ty samozřejmě všechny přístupné veřejnosti. Máme tady také prameny, které se používají pouze k balneoterapii. A nebo máme takové jakoby ty pozorovací záložní zdroje, které se v současné době k léčebným kůrám nepoužívají.
2: Čím jsou ty luhačovické prameny výjimečné oproti jiným? S jakými zdravotními problémy třeba mohou pomoci lidem, kteří k vám přijíždí?
1: Takže tady v Luháčovicích máme minerální prameny, které právě vynikají zvýšeným obsahem jakoby těch minerálů. Už jsme říkali, že je to jod, železo, kyselina borita, je to například také, jsou to fluoridy, hořčík a mnoho dalších pramenů. A všechny tady tyto prameny vlastně se používají k pitné kůře, k uhličitým koupelím a také k inhalacím. My tady v Luháčovicích léčíme především dýchací cesty, respirační onemocnění, různé druhy alergií, pohybový aparát, trávicí systém, oběhový systém, diabetes a v poslední době tady hosté často jezdí také jakoby na rehabilitaci po těch onkologických potížích.
2: Myslíte si, že lidé dnes ještě věří v sílu léčivých pramenů?
1: Já si myslím, že určitě ano, že taková jakoby ty přírodní léčebné účinky minerálních pramenů, to je právě ten hlavní důvod, proč tady do Luháčovic hosté jezdívají, nebo jeden z těch hlavních pramenů. A máme zmapováno, že jenom po tou naší akciovou společností Lázně Luháčovice přijede ročně přes 30 tisíc lázeňských hostů. Přijíždějí samozřejmě na týdenní pobyty, krátkodobé pobyty, to znamená na víkendové prodloužené víkendy, ale také na delší dobu přes zdravotní pojišťovnu, to znamená pacienti na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči.
2: Já se do Luháčovic samozřejmě nemusím vypravovat jenom jako pacient, ale můžu se vypravit i jako turista. Dozvěděla jsem se, že vy v informačním centru Lázní Luháčovice pořádáte také komentované prohlídky po pramenech. Jak taková procházka vypadá?
1: Ano, my organizujeme také komentované prohlídky, protože součástí našeho informačního centra je cestovní agentura Luhanka a každý pátek ve 14 hodin se od informačního centra vychází právě na komentovanou procházku po pramenech. Takže tady tito účastníci, kteří s náma jdou, tak se dozví spoustu zajímavých informací o minerálních pramenech, o jejich složení, k čemu se využívají, ale třeba také něco o historii, že vůbec první pramen, který tady v Luháčovicích byl objevený a upravený, bylo to kolem roku 1680, hlasitě vybublával na povrch, takže se mu říkalo pramen Bublavý a na konci 18. století byl přejmenovaný podle hraběte Amanda Serenyho na Amantku. Pokud budete procházet přes kolonádu, tak si všimněte, že uprostřed kolonády máme historický nápis Amantka, ale když se jdete po dvou schodech, tak si přečtete, že tam právě ochutnáváte Vincentku. Takže Vincentku můžete ochutnat nejenom v hale Vincence, ale také přímo na kolonádě.
2: Paní Jakubová, já vám moc děkuji za rozhovor a taky za zajímavé tipy, jak si můžu třeba v Luhačovicích uzdravit nejenom tělo, ale taky mysl a duši. To byla Veronika Jakubová z Lázní Luhačovice. No a luhačovické prameny dnes lákají nejen lázeňské hosty, ale i návštěvníky akce Otevírání pramenů, kteří si sem přijíždějí vychutnat bohatý kulturní program. Ještě doplním, že samotné svěcení pramenů, kterým oficiálně začíná jejich sezóna, je na programu zítra od 10. hodiny. Podrobné informace o programu naleznete na webu otvíraniprameny.cz.
0: Petro, děkujeme za zajímavosti o luhačovických pramenech přímo od zdroje a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a ještě se dodatečně omlouváme za technické potíže s přenosem zvuku. Je vidět, že atmosféra v Luhačovicích je tak jiskřivá a pozitivně nabitá, že dokonce dokáže rušit i náš signál. No a nakonec ještě připomínám, že regionální stopařka redaktorka Petra Sedláčková se vydává každý všední den za vašimi příběhy, zajímavými lidmi, tradicemi a místy Zlínského kraje. Tipy na příští návštěvu ji můžete poslat na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
4: Spěcháte pořád a máte pocit, že nic není dost rychlé? Jak se naučit zpomalit a zvládat netrpělivost? I o tom si budu v sobotu po 17. na Pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou. A v neděli nám od 11. terapeut Adam Schmidt řekne, jak zvládat změny, ať už ve vztazích či v práci, a jak je ustát se vztyčenou hlavou. Na moudré rozhovory i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.
3: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Dnes má pro vás Petr Uhřík svou sladkou tyčku téměř nakonec.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Zajdeme do Skotska ani ne tak kvůli Lochnesce, ale protože tu vznikla spousta zajímavé muziky. Konkrétně nás bude zajímat zpěvačka, která před pár dny oslavila 67. narozeniny. No, je to rozhodně půvabnější bytost. Sheena Easton. Když v roce 80 poslala do světa první hit, byla to jenom taková zkouška, z dnešního pohledu přípravka na další mnohem větší úspěch o sezónu později. Tam se objevil jenom problém v názvu písničky, protože v Evropě se skladba dostala na singly jako 9 to 5, ale v Americe měla country hvězda Dolly Parton písničku se stejným názvem, tak se pro zaoceánský trh muselo vymyslet něco jiného. Tam znají tento song jako Morning Train. Než vám to pustím, jistě si vybavíte Helenu Vondráčkovou, když si do češtiny vzala otázku, nač vlastně v půli vzdávat mač. Tak tady se brala inspirace, už jenom doplním, že krásná Sheena Easton byla dlouho nejmladší zpěvačkou, která nahrála hit pro jeden z dílů Jamese Bonda a získala cenu Grammy. Všechny tyto po sobě jdoucí úspěchy pak vynesly titul Žena roku.

Dnešní sobotní odpoledne s datem 9. května se pomalu rozplývá jako poslední tóny slavné písničky, kterou nám naservírovala cukrárna Petra Uhříka. Děkuji, že jste byli s námi. Na programu ale máme ještě spoustu dobrého. Za chvíli hvězdné návraty a po 17. hodině pořad Na pohovce, kde si Jožka Kubáník s terapeutkou Markétou Kořínkovou posvítí na naši netrpělivost. Ať je zbytek dnešního odpoledne příjemný a klidný. Pepa Koller vám přeje, mějte se a smějte se. A tentokrát především se smějte a usmívejte na své maminky, jimž bude patřit zítřejší neděle. Protože nezapomeňte, že úsměv trvá chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Město Vsetín dokončilo v domech v ulici pod Žambuškou rekonstrukci 64 bytů. Dnes se koná den otevřených mlýnů. Návštěvníci mohou využít prohlídek tří mlýnů ve Zlínském kraji. Ve fotbalové lize se hraje druhé kolo nadstavbové skupiny o udržení. V noci bude v regionu skoro jasno, nejnižší teploty až 3 stupně Celsia. S odpoledními zprávami je tu Barbora Hitmánková. Vítám vás u nich. Vsetín dokončil rekonstrukci bytů zvláštního určení v domech pod Žambuškou na Rybníkách. Opravy probíhaly v několika etapách a týkaly se celkem 64 bytových jednotek. Celkové náklady přesáhly 30 milionů korun. Poslední 4 byty opravili dělníci v letošním roce. Podle mluvčí města Jany Raškové byla většina bytových jednotek dosud v původním stavu.
2: Stavební úpravy spočívaly ve vybourání starého bytového jádra, vyzdění příček, nanesení omítek a obkladů, montáž rozvodu vody, kanalizace, elektroinstalace a vzduchotechniky, položení podlah, včetně krytin a také instalace nové kuchyňské linky, sprchového koutu a toalety.
0: Zájemci si dnes mohou prohlédnout větrné mlýny ve Štípě na Zlínsku. Ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku a v Jalubí na Uherskohradišťsku, a to v rámci druhého ročníku akce s názvem Den otevřených mlýnů. Návštěvníky čekají komentované prohlídky, výklad o historii a významu mlýnů i ukázky jejich fungování. Všechny tři mlýny budou pro veřejnost otevřeny do 17 hodin. Na realitním trhu v Česku ožívá segment historických nemovitostí. Patří do něj třeba známky, zámky, kostely nebo další památkově chráněné budovy starší 100 let. Třeba realitní kancelář Luxent Exclusive Properties sleduje jen u zámeckých nemovitostí meziroční nárůst prodejů o 50%. Podobně je na tom realitní kancelář Remax. Ta uvádí, že se ale 80% historických nemovitostí prodává ve špatném stavu a je potřeba je rekonstruovat. Noví majitelé můžou postupy zdarma konzultovat s památkáři, dodává za Národní památkový ústav Blanka Černá.
3: Tato konzultace s odborníkem pomůže předejít tomu, aby vlastník památky investoval čas a energii do přípravy záměru, na který potom památková péče nebude moci přistoupit.
1: Sport.
0: Ve fotbalové lize se hraje druhé kolo nadstavbové skupiny o udržení. Zlín, který už má jistou záchranu, prohrává po první poločase v Mladé Boleslavi 0-1. Gól zatím nepadl v důležitém záchranném souboji Slovácka na hřišti pražské Dukly. Po úvodních 45 minutách je tak stav 0-0.
1: Počasí.
0: V noci bude ve Zlínském kraji skoro jasno, nejnižší teploty budou 8 až 3 stupně. V údolích čekejte i přízemní mrazíky. Povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nejsou ve Zlínském kraji hlášené žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už Patrik Rozehnal a sobotní hvězdné návraty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Hurvaj, už se uklidni.
5: Co?
4: Nevidíš, že svítí červená?
5: A jo?
4: Musíme přivítat posluchače.
5: Aha.
4: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
5: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
4: Nech toho, Hurvaj. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
5: Kde všude nás znají. A možná i další perličky.
4: Pořad
5: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami
4: s Hurvínkem
5: a s Pejblem.
4: Tak hezký poslech
5: a dobrou zábavu s Českým rozhlasem. Ha, ha.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad?
1: S Hurvinkem
2: a s Pejblem.
3: Hurvinku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tady opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa. A Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto v celku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa. A ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně. On taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek. A vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, jestli kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda. No, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu. Ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo z nás.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaparát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem o tamhle, no a tak dále, tak jenom dávajte pozor, jen co to obrátíme. No tak, teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký radioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou štěrlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na štyrlampovej Bernardín. No ale až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, superhemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anodku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, proci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, to je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně, vyslechneme si to.
6: Halo, pamatují si, milý hochu? Chceš-li upéct dobrou vánočku? Je ti třeba společenského styku. Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice. A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí. Vytři pekáč masnatou a posyp strouhankou. Obírej se s ní jemně, počínej si taktně. Nejlépe jí dát pod peřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula. Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky. A když je hotová, strčí do trouby. Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí, píchni do ní občas, je-li dobře vypečená, a buď jist, že tím získáš její sympatie. Dej pozor, ať se ti nepřipálí, to je na nejvíc nepříjemné, když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila, a pak je to cítit po celém domě. Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho. A nalámej si do kafe. Uděláš záslužný skutek.
5: No tohle je dobrý krucinál, Pagore.
3: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
2: Tak člobrdíčkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Tuncman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: o Spejblovi, o jeho nezbedném synáčkovi
1: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
2: Ano, ano, o těchlech dvou si budeme dál vyprávět a bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané revue. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní revue. Krátce na to překřtěná na revue z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.
1: Jo, jo.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní, ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky jak šandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivnej mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky, a listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak. Všude se vaří jinak. Na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli tu Mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl v ochodníku, on vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, že ano, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, vy, tati?
3: No, všem, že jsme běloši, čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pora, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
2: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
3: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
2: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
3: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
2: No budeď ne, předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
3: No a řekni, nebyl snad dobrý?
2: Je výborný. Měl jsem ho až do večera, jako žvejkačku.
3: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
2: Konstatuju oči, že vajlíčko je hladké jako oholen zimní stadion.
3: No to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček kuchařskou knihu.
2: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici. Každý list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
3: Jak to? Co tam je?
2: No třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
3: Cože to tam je?
2: No, nebo dál kuře s rajským protlakem a nudle sypané cezenými držkami.

0: moučníky, jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já tati, u vás mi to...
1: Co to blekoceš? Pokaž. Vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
0: Jen to zkus, tati. Hůř to jistě nedopadne než ty. Teď jen činy cizokrajné buchty na černo. Hehe.
2: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky musely i měnit?
3: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce, tak Hudvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hudvínek měl sáňky, no a takhle vlastně převlíkáme dle potřeby. No.
2: Předpokládám, že těch loutek je vlastně vícero, kolik jich tak máte v divadle?
3: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal tedy, ale říkáme bajočko, jak se správně česky říká, 20 párů, ve čtyřech velikostech a dokonce máme Spejbla, který je v životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
2: Jak se vodí taková velká loutka?
3: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho Spejbla ovládá.
2: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
0: No a ičkrdle vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: spíš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Hurvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top revue tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek, třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes, ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík, v tom jsou zabaleni a spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách, tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru a buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
3: Ztratili se někdy?
1: Nestratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu, za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
3: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
0: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
4: Moje vysvědčení nepomohlo.
0: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
4: Ajaj, co mu pan Spejbl říkal?
0: Mám vynechat neslušná slova?
4: Určitě.
0: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
4: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
0: Máni.
4: Jaké máni? Znám tě. No schválně, když se tady celý den povaluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
0: Ne, tak Julda mi to nedovolil.
4: Nelži.
0: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
4: Ty se brepta.
0: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
4: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole?
0: Jako vždycky, domů.
4: Ale já myslela, co budeš dělat.
0: To co vždycky, spát.
4: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdu, Hurvínku.
0: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
4: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
0: Bodejť, šprtka.
4: No, nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
0: Já jsem zase první ze školy doma.
4: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. jaksi paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
0: No vidíš, no. A my zase doma máme vysavač od Nováku, žehlící prkno od Dvořáku a žehličku od paní Kateřiny.
4: To by mě zajímalo, k čemu mám dvěma je žehlička nebo vysavač.
0: Ne, proč?
4: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
0: Na hlavu?
4: No. A 3. hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
0: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
4: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
0: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
4: Jo, jo.
0: Opravdu?
4: Kdeže ten ze zelená? Řekl Hurvínek a obrostl mechem.
0: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
4: Cože?
0: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
4: Jo, tak to já raději jdu.
0: Jdi.
4: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
0: Vždyť jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
4: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
0: Ano.
4: No.
0: Já ti nějak pozoruju, už je mi líp.
4: Takže bys šel ještě dneska ven.
0: Jo.
4: Jo. A kdy se sejdeme?
0: Buď v 5 u pošty, jo.
4: Platí. A kdy přijdeš ty?
0: To se uvidí. Ha, ha.
3: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
1: Tak promluvili ve 20 řečech.
3: Která je nejtěžší?
1: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje 4 tóny, 4 významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
3: A už se vám to stalo?
1: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli 2 turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to, vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky, takže žádná legrace to nebyla.
3: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
1: Počkejte. My jsme měli takový pořad, s kterým jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal:
0: Dobrý den, milí člobrýčko, člobrdinky, jak vás vítám na našem představení.
1: A teď řekl na tom Tajvanu. A oni zařvali, protože napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
3: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
0: Táďo! Tátí! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto. Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle a otcovi je to fuk. Tati!
5: Už Už. Já jsem ti vybaloval kufr. No, tak, co pak si přeješ, synáčku?
0: Čajíček.
5: Ano, ne to bude.
0: Ale pospěš si, jo.
5: Už se nese čajíček, hurvínku.
0: Děkuju, taťulínku.
5: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
0: To ne.
5: No to věřím.
0: A víš proč?
5: No nevím.
0: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
5: Dítě moje nešťastný.
0: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
5: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
0: Utíkej. No, hezky poslouchá.
3: To byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
1: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky a...
3: Čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat, ale možná se zapomíná i na ten nám bližší jazyk. To je ta němčina, jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
1: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký. Takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba...
0: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
5: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
0: Warum?
5: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
0: Ach so.
3: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
6: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurvínek.
2: Jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko, mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tati, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: No, ale proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tati, opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal, tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
5: Tatíčku, táto, chtěl bych rád na něco se tě pozeptat. To bych od tebe, víš, moc rád slyšel, jak ty si ke mně vlastně přišel. Tatíčku, táto, povídám.
6: No?
5: Odpust, že jsem

však nemusel vystať snad. Pohádkama mě nalejvat. Paníčku, táto zlatej, já vím, že nejsi svatej.

0: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hruvínek takřka stejný hlas. Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž. Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kirchner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska. Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hurvínka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hurvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hurvínka, nebo v roce 2026 Hurvínkova cesta do Tramtárie. Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hurvínka. Tak tady ji máte.
2: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za pošny?
3: Žádné pošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. Co pak nevidíš, že jsou to lyže?
2: Tohle, lyže, ty dvě zahmuté dřevěné traverzy.
3: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy se mě nezlomil.
2: Bodeď by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
3: No holé.
2: Holé?
3: No.
2: To ti půjčili v nějakém muzeu?
3: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
2: Po velikánech jsi svištěl?
3: No, jsem svištěl.
2: A proč už nesvištíš?
3: No to víš, léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
2: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
3: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
2: Například si vyvrknout nohu.
3: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady navěky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.

0: bylo všechno, jo?
1: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
0: Tak jo, naschledanou.
1: Zase někdy na Českém rozhlase...

0: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají.
1: Ale jené huse,
2: řekl na to Zikmund.
1: Kdo pak žije bez hříchu?
0: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
3: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
0: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
4: Bylo 17 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Valašské muzeum v přírodě dokončuje opravu Hoclavské stodoly. Ve zlínské místní části Štípa tento týden začala modernizace přechodu pro chodce u základní školy. Prvoligoví fotbalisté Slovácka vyhráli na hřišti pražské Dukly 1-0. V noci bude v regionu skoro jasno, nejnižší teploty až 3 stupně. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dokončuje první etapu opravy přístupové trasy k horní části areálu Valašská dědina a k novému areálu Kolibiska. Původní komunikace od náhonu byla v havarijním stavu a nevyhovovala vozíčkářům ani rodinám z Kočárky. Opravená trasa povede až k Hoclavské stodole, která dostává nové zázemí i výstavní prostory.
6: Stodola bude sloužit jako odpočinková zóna pro návštěvníky obou areálu, říká technický náměstek ředitele Milan Gezerich.
7: To bude nové vybavení kuchyně, moderní, nové posezení.
6: Podle kurátora Radka Briola v ní vznikne expozice ukazující různé způsoby, jak dát starým historickým stavbám druhý život.
8: Chtěli bychom to ukázat různé přístupy k tradiční architektuře, jak se dá opravit důstojně starý dům, ať už je to obytný dům, hospodářská stavba.
6: Poprvé budou moci lidé do objektu nahlédnout při svatojanském večeru 19. června. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
4: Ve zlínské místní části Štípa začala tento týden modernizace přechodu pro chodce u základní školy. Práce jsou součástí rozsáhlé modernizace všech 45 zlínských křižovatek za více než 220 milionů korun. Navazují zároveň na opravu silnice směrem na Velíkovou, kterou už od poloviny dubna realizuje ředitelství silnic Zlínského kraje za úplného uzavření tohoto úseku. Podle Ivo Gajdošíka ze společnosti Cross Zlín koordinace obou staveb usnadní práce na přechodu.
9: Vzhledem k pracím, které tam probíhá pod hlavičkou SZK, je tam vlastně omezený vjezd tady na tu komunikaci, to znamená výhodou pro všechny je, že vlastně ten vjezd vozidel je tam zakázán.
4: Péter Maďar je novým maďarským premiérem. Zvolili ho poslanci na ustavujícím zasedání parlamentu. Do úterý povede přechodnou vládu, než parlament schválí jeho ministry. Nový premiér slíbil změnu stylu vládnutí, nápravu vztahů s Bruselem nebo obnovu nezávislosti veřejnoprávních médií. Sport. Prvoligoví fotbalisté Slovácka ve druhém kole nadstavbové skupiny o udržení vyhráli na hřišti pražské Dukly 1-0. Když jediný gol v důležitém zápase vstřelil v 55. minutě Juroška. 14. Slovácko se tak v tabulce vzdálilo od posledních dvou týmů na rozdíl 4 bodů. Zlín už má jistou záchranu, remizoval v Mladé Boleslavi 1-1, když na gol domácího Kolaříka ze závěru prvního poločasu odpověděl vyrovnáním v 81. minutě zlínský Ulbrich. Zlín zůstává v tabulce na 11. místě.
5: Počasí.
4: V noci bude ve Zlínském kraji skoro jasno až jasno, nejnižší teploty 8 až 3 stupně, v údolích i přízemní mrazíky, povane slabý vítr. Ráno čekejte převážně jasno, nejvyšší zítřejší teploty mezi 21 až 24 stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: V tuto chvíli ve Zlínském kraji nejsou hlášené žádné dopravní nehody. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín naváže pořad na Pohovce Jožky Kubáníka.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Dobrý den. Jsem rád, že vás opět můžu přivítat u pořadu na Pohovce Jožky Kubáníka, ve kterém se dnes společně zaměříme na jednu věc, která nám často komplikuje život. Vás už asi zajímá, o co půjde, že? Taky bych byl netrpělivý, ale zkusme to vydržet po písničce. Pak vám to prozradím. Spokojený poslech vám i dnes přeje Jožka Kubáník.

0: Na pohovce Jožky Kubáníka probíráme věci, které nám často někdy nedávají spát, přidělávají nám starosti a hledáme cesty, jak z nich ven a jak mít dušu v péří. Dnes mám pro vás příběh pana Tomáše. Všechno chci hned, píše rovnou. Když se mi něco nedaří, podle mých představ jsem nervózní, podrážděný a často to vzdám dřív než moje žena, která má naopak svatou trpělivost. Vím, že mi moje netrpělivost komplikuje život, ale nedokážu ji zastavit. Co s tím? Tomáši, kdybyste věděl, kolik lidí řeší to, co vy. Třeba herečka Nela Boudová. Poslechněte si to. Neli, v tobě koluje arabská krev, protože tvůj tatínek je Tunisán. Jsi díky té krvi vášnivější, spontánnější a také netrpělivější?
1: No tak to by samozřejmě měli posoudit jiní, ale protože svoji povahu velmi dobře znám, tak si myslím, že jsem výbušná, ale myslím si, že věkem samozřejmě se to zmírnilo a také díky té práci, kterou dělám, tak se už umím na to jako trošku odkoučovat. Myslím si, že mě děti naučily trpělivosti. Konec konců i můj partner.
0: To byla herečka Nela Boudová a já doufám, že nás poslouchá, protože dnes se od terapeutky Markéty Kořínkové dozví, stejně jako vy ostatní, jak zvládat netrpělivost. Začneme hned po písničce.
2: Na pohovce Jožky Kubáníka.

0: Známe to asi všichni. Stojíme ve frontě a už po pár vteřinách nervózně přešlapujeme. Pošleme zprávu a okamžitě potřebujeme odpověď. Chceme výsledky hned, chceme změnu hned, chceme úlevu hned. A já jsem dnes už netrpělivě vyhlížel terapeutku Markétu Kořínkovou, aby nám řekla, co zatím vším tedy za netrpělivostí vězí. Dobrý den, Markéto.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Kde se netrpělivost bere? Proč máme pocit, že všechno musí být hned?
1: Netrpělivost je vlastně nějaká reakce organismu, kdy u nás v mozku se obvykle střetávají dva pohledy a to jsou nějaké pomalé rozvážné reakce anebo rychlé reakce. A ta netrpělivost je právě velmi rychlou reakcí, to znamená, když se bavím i o mozku, tak už to samo o sobě je vlastně nějaký důkaz toho, že teďka aktuálně mluvíme o nějaké biologické potřebě. Máme to nějak vlastně zakódováno a ta netrpělivost je právě o tom, že já potřebuju ten podnět, tu reakci teď hned okamžitě, protože můj mozek se naučí vlastně postupem času jednat zkratkovitě, hledá vlastně nějakou rychlou úlevu a ta rychlá úleva přichází právě ve chvíli, jak se třeba zmiňoval, pošlu zprávu a hned čekám odpověď. A když ta odpověď přijde, tak najednou je tam vlastně ta úleva. Takže ten mozek začne toužit čím dál tím více právě po těch rychlých úlevách.
0: A co teď s tím? Protože někdy to není úplně výhodná situace.
1: Velmi často to není výhodná situace. Netrpělivost se dá trénovat, protože ač je to vlastně věc, která funguje nějakým způsobem biologicky, tak když si vezmeme třeba to, že mohu trénovat svoje svaly, můžu chodit do fitka, můžu trénovat svoji kondičku, můžu začít běhat venku, jezdit na kole, tak i netrpělivost můžu postupem času vlastně vytrénovat.
0: No tak to mě teď teda velmi zajímá. Tak jak na to?
1: Je dobré mít vlastně přehled v tom, jak moc rychle očekávám nějakou reakci. U té netrpělivosti je to otázka vteřin obvykle. Úplně jako první bod bych zmínila to, že není dobré trénovat trpělivost ve chvílích, kdy jsem už pod nějakým tlakem, kdy se dostávám už do nějaké vlastně třeba stresové situace, kdy jsem v nějakém nekomfortu, ale začít to trénovat na těch věcech, které vlastně v rámci možností zvládám ještě nějakým způsobem ovládat. To znamená, například pošlu zprávu kamarádce, kamarádovi a telefon na chvíli úplně odložím a budu se věnovat něčemu jinému. Snažím se přenést vlastně tu pozornost v tu chvíli někam úplně jinam. A na takových situacích postupně se dá trénovat ta odpověď vlastně toho, kdy já něco udělám a i hned čekám reakci nebo nějakou odpověď, tak prodlužovat si i za pomocí třeba jiných činností tu reakční dobu.
0: No a co když ten telefon odložím, ale pořád na něj myslím a nemůžu se zkrátka předsvaknout do umývání nádobí, protože pořád si říkám, jestli už tam ta odpověď přišla. Stačí jenom to, že si to uvědomím na začátku?
1: Záleží, co konkrétně očekáváte za zprávu. Dovedu si vlastně představit, že ve chvíli, kdy se jedná opravdu o něco závažného, kdy čekám třeba zprávu o zdravotním stavu svých rodičů a tak podobně, že to je opravdu tak závažná věc, že se zkrátka nedá ani dělat nic jiného a je v pořádku neustále myslet na to, jestli ta zpráva už tam je. Ale ve chvíli, kdy to právě natrénuju na tom, že jenom například pošlu kamarádce zprávu ahoj, co máš dneska v plánu a ten telefon odložím a budu se věnovat něčemu jinému, takže vlastně na těchto z těch situacích to natrénovat postupně jde.
2: A za chvíli budeme s terapeutkou Markétou Kořínkovou v povídání pokračovat.
3: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Na pohovce Jožky Kubáníka si dnes o netrpělivosti povídám s terapeutkou Markétou Kořínkovou.
1: Jak k tomu mám přidávat ty další v uvozovkách

0: o telefonu, tak vědomě si dávám vlastně nějakou tu reakční pauzu v nějaké situaci a ten mozek se postupně učí to, že rychlá úleva neznamená to, že dostanu odpověď hned.
1: Mm-hmm.
0: To znamená, musí to jít opravdu postupně a věřím tomu, že vlastně jednoho dne potom to pro vás už začne být více automatické, že tam nepotřebujete tu rychlou odpověď. Ale i tak to stojí spoustu práce.
1: A můžu si ten limit dát třeba, když se vrátím zase k tomu telefonu, že se na ně nepodívám půl hodiny, že si třeba řeknu, teď půl hodiny to neudělám, děj se co děj, protože ta zpráva se netýká ničeho závažného, ale je to opravdu jenom trénink trpělivosti. A potom, když se mi to podaří, tak můžu ten limit zvětšovat, že potom to trvá třeba hodinu. Vědomě si to takhle se sám se sebou domluvím.
0: Určitě. A já bych v tom ještě doporučila i udělat si takový sken vlastně jak těla, tak té mysli během, když se bavíme o tom, že začnu, já můžu začít třeba na 5 minutách, nemusím hned půl hodiny, přece jen docela dlouhá doba už pro někoho.
1: Jo, pocit, že jsem pokročilý.
0: Tak začněte na půl hodině určitě. A je dobré vlastně si potom zhodnotit to, kam směřovaly moje myšlenky, jak mi v tom bylo, pokud tam bylo nějaké napětí nebo úzkost, kde konkrétně v tom těle jsem to cítil nebo cítila. Udělat si zkrátka takový body scan a i díky tomu vlastně já se pak můžu lépe připravit, třeba když začnu prodlužovat ty intervaly, protože vím, že během té půl hodiny jsem třeba myslela na ten telefon 5krát, že mi ty myšlenky hodně směřovaly k tomu, možná ani ne, jestli mi odepíš, je třeba ta kamarádka, ale jestli se tam neděje něco jiného, například mi nevolají z práce nebo kdokoliv jako jiný, tak vlastně připravovat se i na to prodlužování toho intervalu tím, jak vyplním potom ten interval, když vím, že ty myšlenky anebo že ty pocity v mém těle se vyvíjí nějakým směrem.
1: A k čemu mi bude informace, že třeba cítím napětí, nevím, v hrudníku třeba? Jak s tou informací v souvislosti s tréninkem trpělivosti pracovat?
0: Můžete to pak vlastně více zaměřit i do toho. Když vím, že cítím napětí v hrudníku, tak se snažím vlastně dělat věci, abych co nejméně cítila to napětí v hrudníku. Můžu se zaměřit víc na dech například, protože hrudník, plíce, zároveň i ten dech mi pomáhá samozřejmě okysličovat, má to spoustu jako dalších benefitů, tak se zaměřím více na dech, nebo občas, ale to už se bavíme opravdu jako o větších úzkostech, pomáhá třeba něco si přiložit na ten hrudník, mít tam vlastně nějakou jako zátěž, něco tam cítit. Tak to jsou třeba věci, díky kterým vlastně mohu pak lépe zvládat ty další intervaly.
1: Tak ať to shrnu, odložím telefon na nějakou dobu a budu se pozorovat, co se se mnou děje. Můžu si to třeba zapsat?
0: Zapište si to.
1: Jo.
0: Pokud jste psací typ, jste psací typ.
1: Já jsem psací typ docela, no.
0: Určitě, zapište si to. Ne každému to může vyhovovat. Jsou třeba lidi, kteří si mohou z toho nahrát nějaký krátký videovzkaz sami pro sebe. My jsme vlastně teďka v rámci terapeutického výcviku pracovali jako s psychosomatikou a měli jsme nakresleného panáčka na papíře a tam jsme si třeba zakreslovali to, kde, jak se, kdo cítí v různých jako chvílích. Takže těch způsobů kreslit, psát, nahrávat si vzkazy je opravdu spoustu.
2: A po písničce se k povídání s terapeutkou Markétou Kořínkovou zase vrátíme.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Terapeutka Markéta Kořínková, to je můj dnešní host, se kterým si na pohovce Jožky Kubáníka povídám o netrpělivosti.
1: Vlastně to ze začátku můžu zopakovat. Potom si druhý den řeknu tak a teď si to znovu udělám. Takže odložím to, pošlu zprávu, odložím telefon a zase se budu pozorovat. A ten mozek už začne zpracovávat ty situace a už nebude k tomu přistupovat tak jako na začátku. Říkám to správně?
2: Ale nepočítejte s tím, ať se teď nenacházíme.
1: Já jsem netrpělivý, ale myslím si, že to bude druhý den v pořádku, že jo?
2: Přesně tak. No, nepočítejte s tím, že ta změna přijde jako nějak rychle nebo v nějakém krátkém intervalu. Mým hlavním oborem je adiktologie a my třeba tam jako velmi často používáme nějaký časový údaj po dobu jednoho roku. A to mi tak přijde i jako, dovedu si představit, že opravdu jako ty úlevy ten člověk bude pociťovat v mnohem kratším časovém období. Ale zkrátka, když chci něco opravdu změnit, jako změnit, tak to může trvat několik měsíců a klidně i let. Záleží, jak moc intenzivní pocity netrpělivosti prožívám.
1: Ale důležitá informace pro naše posluchače je, a řekněme pro mě taky, pro netrpělivého, je, že to chce opravdu práci. Že nestačí si na to jenom myslet, že nestačí si to jenom přát, ale musím to opravdu odedřít. Je to tak.
2: Musíte to opravdu vědomně odedřít, jak říkáte.
1: Dobře, ale co když jsem netrpělivý i v jiných oblastech života? Co když jsem netrpělivý, protože chci, řekněme, zhubnout? To je mi jasné, že druhý den nebudu hubený. Ale co když nemám trpělivost na to, abych měnil jídelníček, začal sportovat, nejedl na noc a tak dále a tak dále a tak dále.
2: A jak pak chcete dosáhnout té změny?
1: No to se ptám já vás právě. Co poradíme těm, kteří by to chtěli rychle?
2: No, ten proces hubnutí si opravdu vyžaduje svůj čas a svůj prostor. A mimochodem, jenom ještě důležitá věc, jak jsem zmiňovala, to, že ta netrpělivost určitým způsobem vlastně vychází z těch biologických faktorů, tak ono je dobré ve všem v rámci duševního zdraví mít vlastně, když se podíváme na Maslovou pyramidu potřeb, pokryté ty základní biologické aspekty. To znamená, mám kvalitní spánek a ty další biologické faktory, jsem najezený, napitý a mám jako uspokojené základní biologické potřeby. A pokud mám tenhle bazál, tak vlastně už se mi lépe staví i ty další věci, které potřebuji měnit. Stejně tak v tom hubnutí, když vlastně mám kvalitní spánek, kvalitní jídlo.
1: No a hodně toho jídla a pak ale nehubnu.
2: Tam těch příčin může být opravdu spoustu v rámci toho, proč vlastně třeba potřebuju se přejídat a tak podobně. To bychom se asi dostali do úplně jiného tématu. Ale režim je úplný základ. A zase se bavíme vlastně o tom, když jsme předtím zmiňovali, vědomně se nepodívám na telefon, ale vědomně si vlastně naplánuju to, že snídám, svačím, obědvám, svačím, večeřím v nějakém množství, že v pondělí, ve středu a v pátek se jdu ven proběhnout nebo jedu na kolo. Opět je to vlastně velmi, velmi vědomé jednání.
1: A jak si mám udržet motivaci, když ty výsledky nejsou hned?
2: To je docela záludná otázka. Teď nad tím přemýšlím i z hlediska sebe, protože já jsem asi před 4 měsíci začala taky velmi striktně dodržovat jídlo, spánek, dostatečný pitný režim, sportovní jako vyžití během toho dne. Tak přemýšlím, co mi drželo motivaci, protože jak říkáte, výsledky tam opravdu nejsou hned. Asi vlastně trošku i nějaká víra v to, že ty výsledky se ale dostaví a ono ve výsledku, ony se opravdu dostaví během 3-4 týdnů, což si říkám, že vlastně nemusí být až tak dlouhá doba, pokud v něčem žiju 4, 5, 10, 20 let v nějakém životním stylu, tak ono potom ten jeden měsíc té změny pro mě může být něčem zajímavý, atraktivní a ty výsledky už pak jako velmi často po tom měsíce opravdu vidím.
0: A teď si dáme písničku a po ní budeme v rozhovoru s terapeutkou Markétou Kořínkovou pokračovat.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: O netrpělivosti si dnes na Pohovce Jošky Kubáníka povídám s terapeutkou Markétou Kořínkovou.
1: A mohlo by pomoct i to, že se pochválím za něco, co se mi povedlo a že to zase zvědomím, že si řeknu, teď jsem zhubnul 2 kila, nakreslím si to, napíšu si to, natočím si video, vzkaz sám pro sebe nebo pro ně, pro přátele, teda už to nevypadá, jsem úplný blázen. Může tohle to pomoct, že ten mozek se bude fixovat víc na ty pozitivní věci, na to, co se mi povedlo?
2: No určitě, ale zrovna v tom hubnutí, to je vcelku moje oblíbené téma. Třeba u žen bych jako doporučila se zaměřit možná na něco jiného než na váhu, protože nám v průběhu měsíce opravdu ta váha díky hormonům a cyklu různě jako kolísá. A nemusí to být prostě jednoznačný ukazatel, ale můžu si změřit obvod pasu, obvod stehen, obvod rukou a chválit se vlastně za ty dílčí úspěchy, to rozhodně. Je to vlastně i o tom zaměřovat se nejenom na ten výsledek, ale na to, jak aktuálně se v tom cítím. Když si upravím stravu, a to mi přijde taky důležité zmínit, tak velmi často ta strava odráží i můj psychický stav. Ve chvíli, kdy budu pravidelně jíst různá smažená jídla, tak vlastně bude docházet k tomu, že ten organismus se bude potřebovat více čistit a i ten psychický stav to bude jako velmi zatěžovat. Ale ve chvíli, kdy tu stravu odlehčím, přidám spoustu zeleniny, ovoce, nějaká lehčí jídla, tak i vlastně to fakt nebo opravdu odráží i ten psychický stav a to, jak se cítím a že je mi lépe.
1: A co když se vrátím z práce, jsem vyřízený, bylo toho moc, mám sice v plánu, že si dám k večeři salát místo řízku, ale jsem tak unavený, že se mi nechce krájet tu mrkev a sáhnu po tom, co mám v lednici a potom si to vyčítám a tak dále a už jsme v tom kolečku. Jak z něj ven?
2: Jenže to už se dostáváme ještě o krok zpátky. Proč se vracím z práce tak vyřízený? V tu chvíli, jaké stravovací návyky jsem během toho dne měl? Dokážu si připravit večer krabičky na celý den nebo na 3 dny dopředu, aby i když vím, že budu mít zátěžový den, tak večer nedošlo k tomu, že se přejím smaženým řízkem a zajím to čokoládou. To už vlastně to přejídání pak je i v nějaké emoční formě. Přicházím unavený. Únava. To moje tělo mi dává jasně najevo, že potřebuje nějakou energii. No a energie se získává přes co? No přes jídlo. Mimochodem, velké doporučení je nemít doma ve špajzu ani v lednici nic, co by bylo nezdravé.
1: Markéto, co vztahy? Může netrpělivost narušovat komunikaci mezi lidmi?
2: Velmi. Nechci znít nějak jako genderově zaujatě, ale vlastně mám pocit, že my ženy velmi často potřebujeme, když něco řešíme, tak velmi často potřebujeme nějakou odpověď hned. A u mužů to tak nevnímám, respektive u většiny mužů to tak nevnímám.
1: Takže myslíte si, že vy ženy jste více netrpělivé?
2: Teď střílím do vlastních řad. A když to vztáhnu sama na sebe, tak ano.
1: A čím to je?
2: Možná záleží vlastně i na struktuře té osobnosti toho, že potřebujeme ty věci mít nějak jako vyřešené, v hlavě už se tím nezabývat a opravdu nějak jako pokračovat dál, než mít třeba celý den jako zkažený tím, že pořád se vracím v myšlenkách k tomu, co jsem mohla říct jinak, co jsem mohla udělat jinak a tak podobně. Ale některé věci se zkrátka zasluhují svůj čas.
1: A umíte to? Umíte ten čas nacházet?
2: Myslím, že můj přítel by vám řekl, že ne.
1: Přítel je trpělivější než vy.
2: Je rozhodně trpělivější. Snažím se to učit, protože my často jednáme na základě nějakých našich zkušeností. Když můj partner mi něco řekne, tak já si to často můžu přeložit v hlavě na základě vlastně toho, že už jsem zažila podobnou konverzaci, byť s někým jiným. A jeho výklad vlastně té situace může být opravdu úplně jiný. A pak je dobré tam mít ten čas a ten odstup a nejednat vlastně v těch prvotních emocích.
1: A doporučujete určitě komunikovat, to znamená bavit se o tom, říct, mně se stala tahle ta situace, protože jsem čekala rychlou odpověď, ona nepřišla a já jsem reagovala takto.
2: Mm-hmm. Je to dobré. Je dobré to vlastně vnést do toho vztahu, ale současně ta největší práce stejně bude vždycky na vás a na tom, co já můžu udělat pro příště, abych vlastně tam neměla nebo neočekávala tu svou rychlou reakci, co můžu změnit.
1: Ona je ale spousta otázek i pro ty netrpělivé. Co když mají pocit, že je někdo svým tempem brzdí?
2: Co mohou dělat?
1: Co mohou dělat? Když mají pocit, že všichni by měli být rychlejší, protože oni to přece zvládají.
2: Já mám pocit, že vlastně je to o nějaké vyváženosti, že tak, jak trpěliví lidé vlastně respektují tempo netrpělivých, tak by to mělo být v podstatě i naopak. Ale současně nemůžeme přebírat zodpovědnost za ostatní lidi. A pokud jako netrpělivý člověk mi to vlastně takhle v životě vyhovuje, pokud to moje tempo mám pocit, že je jako adekvátní a v pořádku, tak ano, ale neznamená to, že to můžu nárokovat po někom jiném.
0: O tom, jak mít dušu v péří, si budeme s terapeutkou Markétou Kořínkovou opět povídat po písničce. Na pohovce Jošky Kubáníka.

0: Na pohovce Jožky Kubáníka si dnes o netrpělivosti povídám s terapeutkou Markétou Kořínkovou.
1: Jak mám reagovat na netrpělivého člověka, když na mě tlačí, abych jednal rychleji, než je mi třeba příjemné, nebo než je mi vlastní?
2: Vy jste to vlastně zmínil před chviličkou, použil jste krásné slovo komunikace. Protože my často, když jedeme vlastně v nějakých automatech, na nějaké automatické bázi, tak často si neuvědomujeme, že tahle chvíle jako přichází, že teďka je to vlastně to, kde já jsem opravdu netrpělivá. A proto je dobré mít nějakou zpětnou vazbu klidně od mého okolí, kdy ten člověk jenom popíše, stačí opravdu popsat, co se aktuálně děje. Hele, teď se cítím pod tlakem, protože na mě vlastně tlačíš v tom, abych tenhle úkol dokončila v jako deadlineu, který je za mě nezvládnutelný. Třeba, jo, popsat, jak se v tom cítím já, tu skutečnost a navrhnout třeba i nějaké řešení, pojďme si to prodloužit o 2 dny například.
1: A jak reagovat, když nám jejich netrpělivost vadí, ale víme, že za tím upozorněním nebo že za tou potřebou toho vysvětlení bude nějaká impulzivní reakce?
2: Zase je to stejné, jako jsem říkala, vlastně v tom opačném nastavení, tak ani tady já nemůžu přebírat zodpovědnost za toho člověka. To, že mi to vadí, že mě to nějakým způsobem dráždí, je tak trošku můj problém do té chvíle, dokud to vlastně nezasahuje přímo do nějaké mé jako osobní roviny a nějak to nenarušuje moje fungování. Často míváme pocit, že nás vlastně lidé dráždí něčím a velmi často nás lidé dráždí něčím právě kvůli tomu, že nám odráží nějaké naše vlastnosti, které nám nejsou třeba úplně příjemné. Tak je dobré se i zamyslet nad tím, jestli to třeba nemůže být ten důvod, proč mi to vadí, proč vlastně mě to třeba i zúzkostňuje a tak podobně. A nebo opravdu to může být čistě z toho, že ten člověk na mě tlačí a já vím, že vlastně nemám šanci to jako stihnout a proto je dobré tam potom popsat to, jak vlastně mě v tom je, ale zároveň nesu zodpovědnost za sebe, já jsem vyjádřila ten svůj pocit, ale už nemůžu přebírat zodpovědnost za to, jak ten člověk se k tomu postaví.
1: Když říkáte, že tam možná v tom druhém vidím nějakou vlastnost svoji, která mi není příjemná, jak reagovat, když ji tam objevím a řeknu si, ha, to jsem já.
2: Běžte na terapii. Ne. Terapie nemusí být vždycky vše spásná. Pokud mi to vadí, pokud je to opravdu vlastnost, která vlastně nějakým způsobem narušuje moji komplexnost, tak je dobré jednak vědět, kdy se objevuje u mě. Opět je to také to klasické, vlastně si to trošku prozkoumat. My to často používáme, prozkoumat si nějakou vlastnost nebo situaci. Takže v jakých situacích se objevuje a opět si to zvědomit. A vlastně když se znovu tahle vlastnost objeví v nějaké situaci, tak snažit se jí popsat, co se aktuálně děje a případně si ji nahradit něčím jiným nebo si tam právě třeba dát tu pauzu té půl hodiny, prodýchat se, sklidnit se a pracovat s tím vlastně takhle.
1: Pojďme si na závěr říct, že na netrpělivosti může být i něco dobrého.
2: Na netrpělivosti může být spoustu věcí dobrého.
1: Jak třeba?
2: Spoustu věcí nebo úkolů mohou být splněny třeba rychleji. Nejde jenom o to, že na všechno potřebujeme čas a všechno si rozmýšlet, ale pokud ta netrpělivost úplně nezasahuje opravdu do mé osobnosti a nějak mě nerozčiluje, tak vlastně mě může pohánět k větším výsledkům a k rychlejším výsledkům.
1: Tak já vám, Markéto, děkuju za váš čas i za trpělivost při dnešním rozhovoru a budu se těšit, že se příště zase setkáme. Mým dnešním hostem byla terapeutka Markéta Kořínková. Děkuji za to, naslyšenou.
2: Děkuju moc.

Dnes jsme si na pohovce Jošky Kubáníka povídali o tom, proč jsme netrpěliví a jak se s tím dá pracovat. A pokud byste se chtěli se svými starostmi svěřit i vy, napište mi na adresu napohovce@rozhlas.cz. Budu rád, když se ozvete. Přeji vám dušu v péří a budu se těšit na slyšenou zase za týden. Váš Jožka Kubáník.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínský kraj podpoří opravy komunikací v Tlumačově i modernizaci hasičské zbrojnice v Boršicích. Ve Vsetínském zámku začíná výstava Stopy lidského umu. Země Evropské unie si připomínají Den Evropy. V noci bude v regionu skoro jasno, nejnižší teploty až 3 stupně. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Zlínský kraj podpoří další projekty v menších obcích. Tlumačov na Zlínsku získá přes 2 miliony korun na obnovu místních komunikací, vedoucích ke sportovnímu areálu a obytné zástavbě. Boršice na Uhersko-Hradišťsku dostanou také 2 miliony korun na modernizaci hasičské zbrojnice, pokračuje mluvčí kraje Jan Vandík.
3: Podpora menších obcí má pro kraj dlouhodobý význam. I projekty jako oprava komunikací nebo modernizace zbrojnice pomáhají zlepšovat kvalitu života a zajistit lidem bezpečné a funkční zázemí.
2: V zámku ve Vsetíně začíná výstava Stopy lidského umu. Muzeum regionu Valašsko v ní představuje řemeslnou zručnost předků a technická zařízení z 18. a 19. století. Výstava má upozornit na historickou hodnotu technických památek a jejich vliv na podobu kulturní krajiny Valašska, dodává mluvčí muzea Jiří Koňařík.
4: Návštěvníci se budou moci podívat, jak vypadaly stále předindustriální provozy, jako pily, sklárny či kovárny. Ukážeme jim také zařízení využívaná pouze příležitostně, třeba malé lomy nebo polní cihelny, jež vznikaly podle aktuální potřeby stavebního materiálu.
2: Země Evropské unie si připomínají Den Evropy. Jde o výročí Schumanovy deklarace z roku 1950, ve které tehdejší francouzský ministr zahraničí Robert Schuman představil plán pro hlubší spolupráci mezi státy Evropy. To vedlo k vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli, za kterého postupně vznikla Evropská unie. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce změnit vládní plán růstu státních výdajů. Jednat o tom bude s evropským komisařem pro ekonomiku Valdisem Dombrovskisem. Ministryně to dnes řekla v diskuzním pořadu TV Nova za 5 minut 12. Současný plán schválila v roce 2024 tehdejší vláda Petra Fialy z ODS. Podle Schillerové je to ale schválený materiál a je nereálný.
5: První krok, který my uděláme, že požádáme o změnu fiskálně strukturálního plánu. Pan komisař Dombrovský, jsme si řekli technické informace, co k tomu máme doložit, počkáme teď na makropredikci Evropské komise a tak dále, zpracují dopis, bude s ním mluvit ještě náš premiér a budeme jednat o přejednání.
2: Vytvoření plánu vyžaduje evropská legislativa kvůli dohledu nad rozpočty členských zemí a koordinaci hospodářských politik.
0: Počasí.
2: V noci bude ve Zlínském kraji skoro jasno a nejnižší teploty 8 až 3 stupně, v údolích i přízemní mrazíky. Ráno čekejte převážně jasno. Nejvyšší zítřejší teploty naměříme mezi 21 a 24 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Osobní auto havarovalo v Kunovicích. Projíždějte tudy opatrně. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Přívětivý podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Mistříňanku a polku Miloslava Richarda Procházky Josefa Vaškoviče s názvem Rozmarínek a já věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Ctibor a Ctiborka. Na Slovensku slaví jmeniny Roland. Ještě jednou vše nejlepší. Připomínám ještě telefonní číslo 726 46 5200. Velice se na vás budu těšit, ale teď už písnička Václav Maňas mladší, Josef Křivák, Cestička od Dubí a Valaška.

0: Vítám ve vysílání prvního volajícího, kterým je pan Laďa Svoboda. Je to kapelník Žadoviáku, tak já ho velice vítám, nebo vítám tě. Teď nevím, jak jsme tak, na tom, jestli vykáme, tykáme.
1: Ano, vítám tě určitě. Taky tě vítám a zároveň všechny posluchače. Dneska totiž 9.5.
0: Ano?
1: Má narozeniny naše zpěvačka Olinka Baričičová.
0: Ano.
1: Takže já jsem se přes oběd jaksi nemohl dovolat, což se mě nestává, ale tak říkám, musím to zkoušet hned od prvopočátku. Takže já bych samozřejmě Olince chtěl popřát hlavně zdraví a ať je pořád tak vitální, obětavá a výborná, jak je doposud. Věřím, že to jako se mnou není lehké, jako s kapelníkem, ale myslím si, že když už tolik let spolupracujeme a myslím, že velmi dobře, takže to vydrží i nadále. Takže Olince bych popřál hlavně to zdravíčko a ať se pořád setkáváme ve zdraví a zítra už se zase uvidíme, takže.
0: Já se připojuji taky, já přeji vše dobré, ať to zpívá pořád Olince, ano, ať je to všechno, ano. Jaksi co nejlépe se to všechno daří.
1: Jo.
0: Tak výborně, tak já děkuji za zavolání.
1: Za prostor a
0: ano, my také jsme rádi, že jsme mohli takhle předat toto přání. Děkuji.
1: A taky všem posluchačům.
0: No a písničku samozřejmě máme vybrané dopředu, ale budu s tím počítat, že Olince nějakou takovou pěknou zahraju, kterou natočila. No ano. Tak zatím pěkný podvečer. Ano, ahoj. Takže to jsme měli takové krásné přání. No vidíte, přátelé. A pojďme teda tady na e-mailovou poštu. Dobrý den, chceme vás poprosit o pěknou písničku, protože zítra má být oslava Dne matek a je to pro tyto dámy, maminky. Já to překládám ze slovenštiny, tak promiňte mi, jsem tam nějaké to slovíčko. A jsou to paní Terezia Lukáčová, Jožinka Regásková, Mária Hezková a Věrka Blahová, Marta Lukáčová. A přejeme vám krásné prožití tohoto vzácného dne, ke kterému vám přejeme zdraví, štěstí, lásku a hodně, hodně zdraví. Raz jeden moudrý člověk povedal, maminka je druhá po Bohu, můžeme povedať milion slov, ani tak nevyjádříme vďaku za mamu. Tak len to jedno najlepšie, ďakujeme, to vám prajú všetky vaše deti. Tak ďakujeme. Takže som tu tak slovensko-česky preložila. Piekné přání maminkám, pani Terezii Lukáčové, Jožince Regáskové, pani Márii Hezkové a pani Věrce Blahové a pani Martě Lukáčové. Tak a dáme písničku, co říkáte, přátelé? Po kyjovským rinku a tu Faranka ze Šakvic.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám ve vysílání pana Františka z Vrchoslavic. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Květušku. Já vás zdravím.
0: Také.
1: Jo? A dneska bych chtěl popřát Olince Barišičové.
0: Ano.
1: To je univerzální zpěvačka, ať je to cymbálovka nebo dechovka.
0: Ano. Jo?
1: A těm krásem kletí nám, takže už mě předběhl sice kapelní žadovňáku, Hladíček, ale to už se tady stává. Takže ať ještě hodně zdravička a ještě krásných písniček, ať už slyšíme hodně dlouho.
0: Ano,
1: děkuji
0: určitě.
1: Za prostor, Květuško.
0: Ano, já vám přeji pěkný podvečer a krásný májový čas. Nashledanou.
1: Vám taky, nashle.
0: Tak a přátelé, připojíme tady e-mailovou poštu. Zdravím do vysílání posluchače a posluchačky z Otrokovic. Chtěl bych nechat zahrát k dnešním narozeninám oslavenci Honzovi Kapřínovi, který dnes slaví své úctyhodné 90. narozeniny. Přejeme ti všechno nejlepší, hlavně požehnané zdraví do dalších let a mnoho, mnoho rybářských úspěchů. Přeje rybářů od čerpačky. Tak to je krásné, teda to je úctyhodný věk. A ještě pan Honza chodí na ryby. No, tak obrovská úcta a respekt. Tak přátelé, pojďme na další písničku. Je to moravská lidová Ej lásko, lásko, Josef Pilát a cymbálová muzika Jaroslava Čecha.

písnička nám dozněla. Pojďme na e-mailovou poštu. Máme tady další přání. Prosíme o hudební gratulaci k dnešním 50. narozeninám pro Martina Coufalíka z Pozlovic. Přejeme mu vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí do dalších let a přeji Kašpaříkovi. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Tak je to takový jako vzkaz, bych řekla. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína. A písničku posílá kamarád Broněk s maminkou. Tak to jsme také předali. A ještě tady je klub přátel. A jsou tady narozeniny ještě jedny. Pan Jaromír Horák v Bojkovic. Takže přejeme vše nejlepší k těmto narozeninkám. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, radosti, úspěchu, no a taky krásný jarní čas. A jak se říká, na zdraví a živio. A jsme rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. A třeba, nevím, se uvidíme, až bude vlastně den otevřených dveří v Českém rozhlase. Tak přátelé, pojďme na písničku Košilenka, Bohumír Kameník, Marie Veselá a Kameníkovi muzikanti.

Tak přátelé, pojďme si přidat. Tady zase máme písemné přání. Je tady napsáno, je tady e-mail. Milý Radku, k tvým narozeninám ti přeji hodně zdraví, štěstí, pohody a spoustu krásných chvil s lidmi, které máš rád. Ať se ti splní všechna přání, daří se ti v práci i v osobním životě a úsměv tě provází každý den. Krásné narozeniny. Přání je pro Radka Šlese z Jezeřan

Maršovic a toto přání posílá Jarda Wolf. Tak předali jsme a pojďme dále. Mám tady další přání. Dobrý den, chtěli bychom velice pozdravit a popřát vše nejlepší Šimonovi Šáchovi z Popovic k jeho 20. narozeninám. Hlavně zdraví, štěstí, ať ho neopouští humor. Gratulují mu bláznivé ženy z Hradčovic a muž ze Lhotky. Poznámka, jedná se o přezdívku. Ano, my jsme to tak pochopili. A k tomuto mu nechte, prosím, zahrát nějakou pěknou písničku. Děkujeme a přejeme hezký den. Ano, i my vám přejeme hezký den. A já tady ještě přidám jedno přání. A je to nejmilejší Teresko. Přeji ti vše nejkrásnější k 18. narozeninám a doufám, že tvá láska k folkloru jen poroste. S láskou tvá kamarádka Nelinka. Tak to jsme předali a hrajeme písničku. Dobrý večer, Frajárenko, Fanoš Mikulecký a Moravěnka.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a přátelé, pojďme si tady přát, pojďme si předávat přání vaše písemné. Tak dobrý večer, 7. května oslavil svátek kamarád a muzikant pan Stanislav Mahdal z Nivnice. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí bratr František s rodinou, sestra Emílie s rodinou, muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. No a Broněk Uher nám tady těch přání dnes poslal trochu více, takže pojďme předávat, poprosím trošku o trpělivost. Tak dobrý večer, včera se dožil 50 roků kamarád a zpěvák pan Svatopluk Karabus z Dolní Lhoty u Luhačovic. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina, dech muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. Předali jsme a teď já tady mám další, ano, že 7. května, ale to se podíváme, že ano, oslavil svátek kamarád a muzikant pan Stanislav Šalátek ze Starého Města u Uherského Hradiště. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina a muzikanti dechové hudby Staroměstská kapela a muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. Tak to jsme takhle tady předali a já si myslím, že si zahrajeme písničku. A bude to přímo polka Petr Klíčová, Antonín Koníček, Vladimír Salčák a Boršičanka Antonína Koníčka.
0: Český rozhlas Zlín.

přátelé, a pokračujeme v e-mailové poště. Dobrý večer, 7. května oslavil svůj svátek kamarád a muzikant pan Stanislav Lukeš z Nivnice. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina a muzikanti dechové hudby Nivničanka, muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. Tak to bylo další přání. Tak od Broňka Uhra, ale my budeme ještě pokračovat, máme tady další přání. Takže 7. května oslavil svůj svátek kamarád a muzikant, zpěvák Stanislav Kolaja ze Strání Květné. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky, božího požehnání přeje celá rodina, muzikanti dechové hudby Javorinka, muzikanti dechové hudby Šárovec a muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. Tak to jsme tady předali a hrajeme další písničku. Ej nad Pálavou, moravská lidová a Podlužan.

0: písnička dozněla, pojďme přivítat paní Marii z Moravce. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová, zdravím vás, vaši kolegy nebo kolegu, nevím, kdo je.
0: Ano, děkujeme.
1: Všechny posluchače tohoto nádherného pořadu. Chtěli bychom poslat písničku jen tak pro dobrou náladu májovou do Manžoka, do Mělnice, do Miroslavy a do Otny. Přejeme jim krásný pohodový večer a krásné pohodové slunečné dny, další májové dny. To samé přeji paní Navrátilová vám a vaši kolegyni nebo kolegovi. To přeje Marie a Zdeně z Moravce.
0: Děkuji.
1: A zase někdy nashledanou.
0: Ano, paní Marie, i vám přeji krásné jaro, ať se vám daří.
1: Ano,
0: tak ono
1: děkuji.
0: Už na té Vysočině to začíná všechno, že? Také.
1: Ano.
0: Že to tam
1: děkuji.
0: Je. Ano, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No je pravda, přátelé, že jsem dneska zahlédla černý bez žekvete a úplně jsem se vylekala, protože já samozřejmě na ten černý bez chodím a dělám z něho zastudená syrup. Tak jsem říkala, tak to už kvete, to tak už, abych honem si vyhlížela nějaké místečko, aby jsem o to nepřišla, o tento dar. Tak přátelé, jdeme na to, pojďme dále. Já tady mám další přání, které ráda předám, ještě doplním paní Marii také. Dobrý večer. 7. května měl svátek kamarád a muzikant pan Stanislav Šalátek ze Starého Města u Uherského Hradiště. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, božího požehnání, přeje celá rodina. A tak my jsme už toto přání předávali. A muzikanti dechové hudby Staroměstská kapela a muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. Takže to jsme už předávali. No a já mám tady přání. Chtěli bychom zahrát k 60. narozeninám, kterých se dožil 14. apríla náš brat, strýko, přítel, kamarád Karol Adamík z Petrovic pri Bytči. S okrúhlým narozeninám všetko nejlepšie, veľa zdravia a božího požehnania prajú sestry, priatelia, kamarádi, kolegovia, ktorí dnes oslavujú u teba na dvore. S pozdravom Jozef Legeň. Tak ja vám přeji tu oslavu, ať sa vám vydaří, ať si pochutnáte, popijete, poždrngáte, jak se říká, ať vám to prostě vychází, ať se pobavíte. Tak přátelé, jdeme na písničku. Koukni, jak je život hezký. Bohuslav Sedláček, Lubomír Černík a Starobrněnská dvanáctka a zaspívá nám Karel Zelníček a sbor solistů.

0: Tak vážení a milí, pochod dozněl, parádní pochod Bohuslava Sedláčka, otextoval Lubomír Černík. No to jsou pánové, opravdu mistři. Tak pojďme, neboť se k nám dovolali rybáři od Českých Budějovic a taky od Slavkova, a teď jsem to trošku nepochopila, ale vy nám to určitě vysvětlíte.
1: Dobře, paní Adalatilová, ano. My jsme rybáři z Milešovic, kteří jsme dneska přijeli k Českým Budějovicím na týden na rybolov.
0: Ano.
1: Takže Oslavkova vlastně, takže Moraváci jsme přijeli do jižních Čech na ryby a chtěli bychom zahrát nějakou krásnou písničku, aby se nám tady na těch rybách celý ten dařilo, jako jestli to bylo možné.
0: Ano, a prosím vás, vy to posloucháte až tak daleko, to je slyšet?
1: Ano, posloucháme.
0: Je to možné až tam někde ano. Na rybách u Českých Budějovic, to je dálka?
1: Ano, rybník Mrhal.
0: Dobře, no tak ať se vám to daří všechno, ať chytáte, ať splníte své kvóty, jak, nebo jak to je, já nevím, jak je to u vás u rybářů.
1: Petru zdal, ano.
0: Ano.
1: Jako rybáři, ano. Ještě potahujeme do Milešovic, pozdravujeme všechny do Milešovic.
0: Ano.
1: Rybáři a prostě, aby se nám tady celé ten dařilo a děkujeme za nějakou krásnou.
0: A vy jste tam taková jako parta mužů, jo, kteří
1: ano,
0: tam...
1: Ano, je nás tady šest.
0: No tak...
1: Jezdíme senka 16 roku. Každý květen a každý září na týden a prostě tady máme takový rybolov. Takovou dovolenou prostě máme.
0: Takovou dovolenou, tak pánové, ale jste hodní.
1: budeme hodní.
0: Dobře, já tomu rozumím. Tak dobře, ano. Tak budeme hrát písničku za malou chvílečku, ano?
1: Ano, děkuji vám a krásný večer, nashledanou.
0: Také krásný večer. No takže pojďme na to. No tak v podvečer nad strání, já si myslím, že to možná bude vhodné, tato písnička Vladimír Ondrušek, Václav Babula, Valčík a Stříbrňanka.
2: Český rozhlas Zlín.

Tak krásný valčík dozněl a máme tady ještě jedno přání, e-mailovou poštu, velmi krátkou. Děkuji Maruše Hanákové za pozdrav, moc mě potěšil Jarda Wolf. No a půjdeme na další písničku, přátelé. Proč nezůstane slunce stát? Karel Vacek starší, Josef Zíma a orchestr Karla Vacka mladšího.

0: Vážení a milí, skončil pořad blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Ale neloučím se nadlouho, zítra se na vás opět těším a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu, kterou pro vás hraje Moravěnka s názvem Tulipány z Amsterdamu. Tak přeji dobrý poslech, krásné voňavé jaro, krásný voňavý večer a nashledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Bylo 19 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Nemocnice Valašské Meziříčí má nový přístroj na spánkové poruchy. Město Vsetín dokončilo v domech v ulici pod Žamboškou rekonstrukci 64 bytů. Lokální kina v Česku ubývají. V noci bude v regionu skoro jasno, nejnižší teploty až 3 stupně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich vás vítá Barbora Hejtmánková. Plicní ambulance nemocnice ve Valašském Meziříčí pořídila nový přístroj pro vyšetření poruch dýchání ve spánku. Zařízení monitoruje 9 fyziologických parametrů najednou. Sleduje například saturaci krve, srdeční a dechovou frekvenci nebo polohu těla během spánku. Podle mluvčí nemocnice Radky Miloševské trvá vyšetření 5 až 8 hodin.
3: Klíčovou předností přístroje je možnost domácího vyšetření. Pacienti si přístroj mohou vzít domů a vyšetření absolvovat ve svém přirozeném prostředí, ve vlastní posteli. Pro mnoho z nich je to obrovská úleva, protože přesně vědí, že jejich spánek bude přirozený.
1: Vsetín dokončil rekonstrukci bytu zvláštního určení v domech pod Žamboškou na Rybníkách. Opravy probíhají v několika etapách a týkají se celkem 64 bytových jednotek. Celkové náklady přesáhly 30 milionů korun. Poslední 4 byty opravili dělníci v letošním roce. Podle mluvčí města Jany Raškové byla většina bytových jednotek dosud v původním stavu.
4: Stavební úpravy spočívaly ve vybourání starého bytového jádra, vyzdění příček, nanesení omítek a obkladů, montáž rozvodu vody, kanalizace, elektroinstalace a vzduchotechniky, položení podlah včetně krytin a také instalace nové kuchyňské linky, sprchového koutu a toalety.
1: Počet stálých lokálních kin v Česku ubývá. Za posledních 25 let klesl zhruba na 1/6. Potvrdil to tajemník Unie filmových distributorů Jaroslav Pecka. Za pokles může modernizace. Malá kina často zavřela, protože bez digitálních technologií nemohla promítat filmové novinky. Nahrazují je multiplexy a letní kina. Rusko podle prezidenta Vladimíra Putina udělá všechno, aby pokrylo energetické potřeby Slovenska. Putin to podle státní agentury TAS řekl na jednání slovenskému premiérovi Robertu Ficovi. Zároveň mu poděkoval za návštěvu Moskvy. Fico jako jediný evropský lídr přijel do Ruska na oslavy výročí konce druhé světové války. Vojenské přehlídky na Rudém náměstí se ale nezúčastnil. Slovenský premiér po jednání s Putinem řekl, že doufá ve vzájemně výhodné přátelské vztahy s Ruskem. Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Ficovi účasti hluboce lituje a chce s ním na toto téma mluvit.
2: Počasí.
1: V noci bude ve Zlínském kraji skoro jasno až jasno, nejnižší teploty 8 až 3 stupně, v údolích i přízemní mrazíky. Ráno čekejte převážně jasno, nejvyšší zítřejší teploty mezi 21 a 24 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Osobní auto havarovalo na třídě maršala Malinovského v Uherském Hradišti. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín následuje pořad Folklorní notování. Příjemný poslech vám přeje Barbora Hejtmánková.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Pěkný večer do všech regionů vám přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Naše dnešní folklorně hudební putování bude trochu zvláštní. Připomínáme si výročí konce druhé světové války a všechny ty, kdož v ní přišli o život. A proto se s mým dnešním hostem vydáme do historie a zkusíme nahlédnout na největší bitvy a války na našem území a zjistit, jak je vnímali a zvládali naši předkové. Jak ti, kteří museli narukovat a povinně bojovat, tak jejich blízcí. A i dnešní písně v podání Hradišťanů a cymbálové muziky Jury Petrů z Kyjova budou s vojnami, bitvami a válkami souviset, protože naši předkové své emoce z nich dokázali vetknout do písní, jako například do této.

0: Tak milí posluchači, my vás opět po nějakém čase zdravíme ze Strážnického zámku, sídla Národního ústavu lidové kultury. No a kdo jiný by měl být naším průvodcem než ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, naše Luhy a Háje, a teď myslím i Čechy i Moravu, byly vždycky územím, přes které se valila vojska, také se tady několik velmi významných bitev odehrálo. Mohli bychom začít jednou z těch největších, a to je napoleonská bitva u Slavkova, když jsme na Moravě. Máme o ní nějaké doklady?
1: O bitvě u Slavkova máme samozřejmě celou řadu dokladů, které se zachovaly v kronikách, byly to především farní kroniky, a ta bitva u Slavkova byl tak zlomový okamžik a takové okamžiky z hrůzy, že se do těch kronik prokopírovali a máme tam celou řadu zpráv. Ona ta bitva u Slavkova s tím rozsahem toho bojiště, které měří vlastně několik desítek kilometrů, jako kdyby předznamenávala ty velké bitvy 19. století, respektive i bitvy první světové války. Takže ten zásah se týkal několika desítek vesnic, kde se teda bezprostředně odehrávaly ty jednotlivé bojové akce. No a samozřejmě kromě toho také toho širokého okolí, které vlastně bylo postižené jednak tím, že tam jednotlivé bojující strany sháněly potravu pro koně, no a také samozřejmě pro samotné vojáky, to bylo před bitvou. No a postiženo bylo i široké okolí toho bojiště, kam byly po bitvě rozvážení zranění vojáci. V té době už královalo tomu bojišti dělostřelectvo, ale oni vedli balistickou křivku tak, že ta koule se odrážela a skákala po tom bojišti a samozřejmě to, co měla kolem sebe, všechno likvidovala, takže těch zraněních byla celá řada. Například od Slavkova je vozili až do Boskovic, což je vzdušnou čarou skoro nějakých 40, možná 50 kilometrů, a tam byli vojáci ubytovaní v bývalém klášteře, také tam vypukla cholera právě z té nedostatečné hygieny a celá řada těch vojáků tam umřela.

0: Když si spočítáme teda v roce 1805, kolik vojáků měl Napoleon, kolik vojáků měla protistrana, sem přitáhlo 150 tisíc až 200 tisíc mužů. Oni se tady sešli na jedné ploše. Co se vlastně dělo? Oni ti vojáci přišli do těch vesnic, chtěli po těch lidech nějaké zásoby, předpokládám, ubytování?
1: Za normálních okolností vždycky před těmi jednotlivými jednotkami šli takzvaní kvartýrmachři, což byli vojáci, kteří uměli vyjednávat a dokázali pro tu jednotku většinou s richtářem nebo burkmistrem domluvit podmínky toho, že na té vesnici nějaká jednotka bude ubytovaná. Samozřejmě v případě, že to byla spojenecká jednotka nebo domácí vojsko, no tak to mělo naprosto standardní průběh. Venkované byli povinni poskytovat vojsku právě tady toto. Na každém statku musela být maštálka pro vojenského koně. Většinou tam byl ubytovaný buď to jeden jízdní voják nebo dva pěšáci. Na rychtě byl nějaký důstojník. Takže pro ty vesničany to nebylo nic, co by neznali, s čím by se nedokázali vypořádat. To bylo za předpokladu, že to bylo domácí vojsko. Samozřejmě, že když to bylo vojsko cizí, tady tyto známé zkušenosti šly zopakovat, pakliže důstojník měl jaksi svoje vojáky vydrezirované do té míry, že ho poslouchali. Ale kromě těchto řádných jednotek se tím krajem taky pohybovala celá řada zběhů, celá řada nepravidelných jednotek. A to je kapitola sama pro sebe. Musíme si uvědomit, že Rakousko bylo mnohonárodnostní monarchie. A od 18. století do těch jejich standardních jednotek, protože vlastně ona měla jako kdyby část německou a část uherskou. Čechy, Rakousko a ostatní dědičné země, to byla německá armáda, tam byli prostě infanteristé jako pěšáci, byli tam kyrisníci, švelišaři a tak dále. A pak měla uherskou a tam byly všechny ty balkánské sorty vojska, husaři. Z té chorvatské hranice panduři, trenkovi, pocházeli z Balkánu a tam ten způsob vedení války byl úplně jinačí. Taky tyto jednotky se používaly k jiným úkolům, to byly ty různé průzkumy bojem, přepadávání. A tito muži zvyklí na té žhavé turecko-rakouské hranici byli zvyklé úplně na jiný způsob boje, konec konců tak, jak jsme ho zažili při posledních balkánských válkách související s rozpadem Jugoslávie. A to, co se tam dělo, není nic jiného, než to, co se tam dělo 200 let předtím při konfrontaci Rakušáků, Turků i balkánských národů, z nich někteří zůstali pravoslavnými křesťany, Srbové, někteří byli římští katolíci, Chorvaté, ale někteří přijali islám, jako třeba Bosně a Hercegovině, a toto se tam všechno mlelo mezi sebou.

0: když už jsme v 19. století, nemůžeme nepřipomenout prusko-rakouskou válku rok 1866 a tam byl ten konflikt letní. Začal v červnu a to bylo právě období žní, které je pro celou společnost tehdy v tom 19. století a nejenom pro život na venkově, ale i ve městě strašně klíčové. Tak jak se postupovalo tehdy, co ti lidé dělali, jak oni se věnovali dál té sklizni? Já si to vůbec neumím představit.
1: No samozřejmě, oni museli v prvé řadě zajistit tu úrodu, protože si byli vědomi toho, že bez toho, že by zajistili zásoby na zimu, respektive osetí na příští rok, tak by prostě nepřežili. Ona vůbec, ta válka roku 1866, měla celou řadu znaků už moderního konfliktu. Například se ve velkém využívala železnice. Pruská armáda dokázala využít v rakouské železniční sítě a velice rychle se přesouvat po těch klíčových bodech, takže po té velké porážce u Hradce Králové potom dokázala velice rychle se dostat až do Nitra Čech. Samozřejmě ta sofistikovanost se také projevila právě v tom zásobování armády, které na jednu stranu dokázalo využívat rakouské sklady potravin, ale kromě toho se vojáci často uchylovali i k takzvanému vybírání výpalného, což je záležitost, kterou známe spíš z 18. století, ale právě v této době je v řadě zpráv zaznamenáno, že vojáci, když přišli do vesnice, tak vymáhali vyplacení částky v hotovosti, která zabrání tomu, aby vesnice byla vydrancována. Samozřejmě, že právě pro tu dobu blížících se žní, kdy hrozilo i zapalování té úrody na stojato, což by mělo katastrofální následky, tak většinou pod nátlakem se tady tomuto obecní rady podvolili. Často to řešili i třeba tak, že v případě, že byl ve vesnici Vrchnostenský dvůr, no tak nechali zabít vola, aby vojákům dali najíst, protože pruští vojáci byli proslulí tím, že byli strašně žaraví.

0: Já se spíš divím, že vůbec ti lidé žijící na našem území rozeznali, kdo je přátelská armáda a kdo nepřátelská, protože jak Rakousko mělo mnohonárodnostní armádu, tak samozřejmě, když se bavíme třeba o té prusko-rakouské válce, tak pruská armáda měla také řadu spojenců. Italské království tehdy bojovalo na straně Pruska. Nehledě o všech těch dalších národnostech, tak ti lidé z toho museli být zmateni. Já se divím, že vůbec rozeznali, kdo je kdo, ale oni se snažili, asi hlavním cílem vždycky vedení toho města nebo té obce bylo nějak se asi smírně dohodnout.
1: No tak samozřejmě každá vesnice měla prostě toho svého richtáře, jo, nebo burkmistra, který tam vlastně zajišťoval jako kdyby tu státní správu. Takže pokud to bylo řádné vojsko, tak v prvé řadě vyjednávalo s ním, aby prostě ta vesnice dala tu dávku jako celek.
0: Takže nikdy nepřišli a neoblehli to, spíš se vždycky vyslal tady ten styčný důstojník a ten to dohodnul.
1: Samozřejmě potom je problém těch nepravidelných jednotek, které nastoupily z ostra a tam docházelo nejčastěji excesům. Jinak, co se týká jako soužití vojáků a sedláků nebo těch venkovanů, musíme si uvědomit, že ty jednotky přímo na té vesnici žily. Ta vesnice samozřejmě to dokázala nějakým způsobem zpracovat. Jo. Na druhé straně, tady u těchto dlouhodobých pobytů i ty tresty vojákům za přestoupení standardních způsobů chování existovaly a různé armády na to různě přísně dohlížely a excesy taky trestaly.

0: Nezmínili jsme ještě poslední konflikt, který se neodehrál tak extrémně na našem území, ale velmi intenzivně ho postihl právě tím, že odešla velká spousta mužů, a teď se bavím o první světové válce, o mužích, kteří bojovali na italské frontě často, to se konec konců dostalo i do lidových písní. Ostatně každý válečný konflikt se nějakým způsobem promítnul v lidových písních a v lidové slovesnosti. Ale pojďme ještě k té první světové válce, protože ta byla oproti bitvě u Slavkova nebo prusko-rakouské válce velmi vlekla.
1: Trvala opravdu hodně dlouho, ti muži na těch hospodářstvích chyběli, takže nejenom za druhé světové války, kdy ženy nastoupily do továren, ale už za první světové války, kdy ženy se musely postavit do čela těch svých hospodářství. A ještě více tím byly postiženi jejich děti, které prostě za ten několika letý konflikt dospěly, ale dospěly bez vedení otců, bez jaksi také vnitřní disciplíny a vědomí hierarchie. Takže řada lidí v tom roce 1918 po skončení první světové války konstatuje, že to mladé obyvatelstvo velice jako zvlčelo, zdivočelo, přestalo ctít ten zaběhnutý patriarchální řád a ne tolik na venkově, ale ve městě se šíří anarchie, protože děti vyrůstaly bez otců a byly nuceni nějakým způsobem v rámci toho hospodářství zastat ty jejich funkce. Na druhou stranu ten voják, když byl na frontě, tak stát za něho platil odlučné a pokud byla hospodyň šikovná,

No, tak dost často dokázala z těchto peněz třeba zaplatit dluhy na tom statku, takže řada těch hospodářství vyšla tady z této válečné zkušenosti posílená. Na druhé straně řada mužů také padla a tady tyto mladé vdovy, pokud se znovu nevdali, tak byl ten život pro ně extrémně těžký.

0: Já se zakladu otázkou, který z těch válečných konfliktů, které jsme zmínili, měl pro tu naši společnost jakoby nejzásadnější dopad, že ji změnil za prvé demograficky, za druhé, co se týče nějakého společenského nivou.
1: Asi skutečně ta první světová válka, protože sebou přinesla obrovský zlom i politický, který vlastně souvisel se vznikem první Československé republiky. My vnímáme ten příběh Československé republiky jako velice samozřejmý, ale on v té době vůbec samozřejmý nebyl a nebyl samozřejmý ani pro ty obyvatele žijící v Čechách, na Moravě a v Rakouském Slezsku, protože ne všichni byli nakloněni samozřejmě myšlence odtržení se od Rakouska, takže to často nesli jako zradu na císaři. Vedle nich celá řada vojáků se vrátila z legií, kteří naopak byli velice silně pro tu ideu čechoslovakismu, a i když obzvlášť v ruských legiích neměl prezident Masaryk úplně pozici, jak bychom si dneska představili, přece jenom oni na rozdíl od všech ostatních se vraceli až v letech 1920 až 1921. A když jsem četl deník mého pradědečka, který byl v ruských legiích, vracel se potom přes Vladivostok, Šanghaj a tímto směrem domů, tak v těch denících, v těch novinách je celá řada velice ostrých článků právě proti Masarykovi, který byl považován za strůjce toho, proč oni zůstávají na té Sibiři, což neúplně chápali. Bránili z našeho polu proti bolševikům, ale oni tehdy bránili i proti Němcům, kteří vlastně v té době byli také v různých zajateckých táborech a chtěli se vrátit do rodné země, ale byla velká obava, že posílí jednotky, které bojují tehdy proti dohodě, a tudíž legie, které železnici drželi, jim v tom bránili. Takže ta situace tam byla taková velice komplikovaná a byla dlouhá. A navíc, když se tady tito vojáci vrátili domů, tak už skončila agrární reforma. To je taky potřeba si uvědomit, že co bylo za pozemky, už byly rozdělené. Takže byly tam takové veliké pnutí a často se to projevilo taky v tom, že řada legionářů podporovala Radulu Gajdu a jeho vizi československé obce národně fašistické, ale fašistické v tom italském slova smyslu, takové silně národovecké, takže ta situace byla velice komplikovaná a je potřeba si přiznat, že tu společnost to rozčíslo. To souznění s tou první republikou v té době nebylo zdaleka tak silné, jak ten mýtus o ní, který jsme si vypěstovali někdy mezi 60. až 89. rokem.

0: Ke slovům ředitele Národního ústavu lidové kultury Martina Šimši ani k závěrečné písni Hradišťanu není co dodat. Snad jen to, že jsme se mnohokrát v historii přesvědčili, že každá válka je zbytečná a v 21. století už bychom se my lidé měli být schopni domluvit a svou energii věnovat vlastní kultivaci. Dny bez válek, ale za to plné krásy a písní vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: S Julií Lienvrbkovou jsme se poznali nedávno na panelové diskuzi o postavení vietnamských žen ve společnosti, kde mladá paní doktorka poutavě představovala některá historická, ale i kulturní fakta. Něco z toho jsme ukázali v našem pořadu. Dnešní My a oni je osobnějšího rázu. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Goránka Oljača. Mladické snění o studiu hudební vědy vzalo za své už v gymnaziálních dnech, když Julie Lienvrbková pochopila, že v budoucnosti bude potřebovat více praktického ducha. Zároveň jej velice oslovovalo zajímavé vyprávění vietnamských spolužaček o jejich vlasti. Vznikl rozumný kompromis pro budoucnost, studium jazyků a vietnamistika. Co to znamenalo pro její profesní a osobní život, uslyšíte za chvíli.
2: Už v posledním roce gymnázia jsem s vietnamštinou začala. Začala jsem se ji učit. S tím, že už jsem byla rozhodnutá, že v budoucnosti bych ráda obor vietnamistiky studovala.
1: Měla jste z té volby dobrý pocit, že jste opravdu správně vybrala?
2: Ano, měla a bylo určitě fajn, že jsem ho studovala i s tou lingvistikou obecně. A v době svého studia většinou to bylo tak, že rovnou ze školy jsem šla doučovat vietnamské děti, nebo jsem už potom postupně začínala i tlumočit, spolupracovala jsem s neziskovými organizacemi, věnovala jsem se vietnamštině hodně, nebo jsem byla někde s vietnamskými přáteli, i třeba českého původu. Asi po roce studia jsem už měla kamarádky, které česky nemluvily, což bylo pro nás objevné vzájemně. A věděla jsem, že po studiu určitě budu chtít žít nějakou dobu ve Vietnamu.
1: A kdy jste se dostala do Vietnamu, jaké to bylo?
2: Po dokončení studia na Univerzitě Karlově jsem v následujícím měsíci odlítala do Vietnamu. Měla jsem možnost tam se věnovat doktorskému studiu vietnamské literatury a pak jsem postupně se mohla věnovat výzkumu, který byl při ústavu lingvistickém a to se týkalo hledání metod pro vietnamské mluvčí, jak se mají učit cizí jazyky, především třeba anglický jazyk. Navíc jsem se seznámila s celou řadu zajímavých osobností, literátů, spisovatelů, s tím, jak to ve Vietnamu skutečně je.
1: Akademická sféra je jedna věc a druhá je, že byla bez ohledu na své vietnamské jméno cizinkou ve společenském a kulturním prostředí, které předtím znala převážně z knížek. A poznala něco z těch stránek i v praxi? Jak to fungovalo v běžném životě?
2: Velmi děkuji za tu otázku. Naštěstí v České republice byla už v té době silná vietnamská komunita a v Praze žilo mnoho Vietnamců, proto to nebyl až tak extrémní šok. A ještě krátce předtím, než jsem odletěla do Vietnamu, jsem si i udělala tlumočnické a překladatelské zkoušky a stala jsem se soudní tlumočnicí také. Takže když jsem přijela do Vietnamu, myslela jsem si, že jsem jazykově kulturně připravená a musím říct, že v prvním období toho života tam jsem vlastně potřebovala někoho jako tlumočníka. V tom prostředí Vietnamu, kde se mluvilo v běžné řeči, tak ta řeč byla tak rychlá, že se mi nestačila běžně sledovat a v prvním období jsem potřebovala mít někoho vedle sebe, kdo mi některé části té rozmluvy zopakuje pomalu. Dále jsem se seznamovala prakticky se záležitostmi, o kterých jsem předtím, jak říkáte, jenom četla nebo jsem o nich ani nevěděla. Doprava byla složitější, než jsem si myslela. Stejně tak i ten způsob přípravy jídla byl zcela jiný, než jsem byla zvyklá. Tak hygiena týkající se přípravy jídel a dalších věcí, takže spousta věcí byla jiná a nová, ano.
1: I na panelu jste se přiznala, že vám to nešlo. Jak to?
2: Nebyla jsem tedy nikdy nějaká vynikající kuchařka, ale když jsem přiletěla do Vietnamu, tak se zjistilo, že ten můj způsob vaření absolutně nesplňuje level vietnamských měřítek přípravy jídel. Toto hledisko vedlo mé kamarádky k tomu, že usoudili, že ve Vietnamu se v žádném případě nemůžu vdát, protože záležitost vaření je jedna z klíčových schopností, kterou nevěsta Vietnamce musí mít.
1: A neměli pravdu.
2: protože už jsem 12 let šťastně vdaná za vietnamského manžela, tak pravdu zcela neměli. Dokonce se stalo, že pár babiček ze sousedství za mnou jednoho dne přišlo mě hromadně navštívit a přemlouvali mě, abych se vrátila co nejdřív do České republiky a rychle se vdala, protože už se připozdívá, bude mi 30. Já jsem byla v prostřed svého doktorského studia a ani jsem v té době moc na vdávání nemyslela. Tak jsem se tomu jenom pousmála a poděkovala jsem jim.
1: Jestli to něco svědčí o blízkosti českých způsobů s Dálným východem, o hezkém navazování na zdejší pojem slušného chování, nechávám na vás, milí posluchači. Pocit zpřízněnosti Julie Lien netají. Své druhé křestné jméno Lien si přidala do rodného listu. Ještě během studia vietnamistiky jí přátelé takto říkali. V překladu je to lotosový květ. A není divu, že ho cítila jako svou součást. A proč nezměnila příjmení Vrbková?
2: Ale důvodem je, že jsem se vdávala ve Vietnamu. U vietnamských žen není zvykem, aby si brali jména svých manželů.
3: Žádný Nguyen.
2: Můj manžel je Hoang. Ve Vietnamu v té době nebylo možné to příjmení převzít a později mě to i napadlo, že bychom mohli mít celá rodina stejné příjmení, ale zajímavé bylo, že manžel chtěl, abych si uchovala to své i s ohledem na podnikání a na určitou známost v některých okruzích v pracovní, kterou už mám.
1: Tím začala druhá část rozhovoru, kterou nelze pojmenovat jinak než zamilovaný příběh.
2: Já jsem se seznámila s manželem v okolí svých přátel, tak i on byl jedním z té určité skupiny, takže jsme se znali a pak jsem se seznámila víc s jeho rodinou, tak jsme měli víc příležitostí se setkávat. Někdy jeho rodina ke mně přijela i na návštěvu, někdy přijel i on a podobně. Když jsme měli možnost spolu o některých věcech mluvit, tak jsme zjistili, že určitá jako shoda názorů nebo zalíbení tam je, ale já jsem byla ve Vietnamu velmi opatrná na ty záležitosti týkající se lásky. Především jsem si uvědomovala, že v těch rodinách první vietnamský syn má odpovědnost, že se musí po celý život starat o své rodiče a často s nima i bydle. Já jsem věděla, že toto nebudu schopná dodržet, už protože mám taky sama rodinu v České republice, se kterými taky chci být v kontaktu do budoucnosti. Nechtěla jsem, aby ten vztah zašel do velké lásky, pokud toto nebude vyřešené. Takže nejdřív jsem mluvila s jeho rodinou o těchto těch možnostech, přímo a oni řekli, že si to promyslí a pak mi řekli, že tento syn je volný na to, aby se mnou odešel, kam já budu chtít. Je totiž zajímavé, že právě v téhle oblasti, kde můj manžel vyrůstal, mají specifické zvyky a v této oblasti bývá nejmladší syn s rodiči. Takže když jsme se nad tím takto domluvili, tak vztah mohl pokračovat a nakonec jsme se domluvili na manželství.

0: Nemůžu říct, že by tam nebyla láska, ale v každém případě to bylo do určité míry i manželství domluvené, protože bylo důležité se domluvit, kde a jak budeme žít a jaké budou naše závazky k těm vzájemným rodinám.
1: Jak manžel snáší tu vzdálenost a to odloučení od rodiny?
0: Manžel s tím počítal už při naší svatbě, že za nějakou dobu asi pojedeme do této vzdálené krajiny a nebylo to pro něj zcela neznámé, protože někteří jeho členové z jeho rodiny už v zahraničí byli, takže už o hodně o Evropě slyšel, navíc jeho rodina má spoustu přátel z ciziny. První období pro něj bylo těžké, ale ani ne tolik kvůli odloučení rodiny, jako spíš kvůli tomu zvykání si na nové podnebí. Třeba ze zdravotního hlediska celkově začal mít alergie a nebyl zvyklý na jídlo. Je zajímavé, ačkoliv tam nějaká, nebo vietnamská tržnice v Brně také je, tak i tak ze začátku úplně nevěděl, jak si to připravit stejně jak ve Vietnamu. S touto záležitostí se mu taky nebyla úplně schopná pomoct. Teď, když žijeme v Praze, tak toho vietnamského jídla už má více. Z jeho hlediska myslím, že cítil jako asi největší oběť to jídlo, že mu chybělo. Co se týká rodiny, v dnešní době už je možné být ve spojení velice často a online, tak ani vlastně třeba s mojí rodinou nejsme v kontaktu každý den osobně. Můj tatínek třeba bydlí v Brně, takže se vídáme také občas. Takže je to něco, co je jakoby běžné v dnešní době, že nelze být s rodinou stále.
1: Co jste od vietnamských žen jakoby vzala za své?
0: Přemýšlím. Nejsem ani nemůžu být zcela vietnamská žena, nebyla jsem v tom prostředí vychovávána. Na druhou stranu myslím, že i ten pobyt ve Vietnamu a mé studium mě určitým způsobem ovlivnili, takže určitě třeba s manželem mluvím vietnamsky. Se ve Vietnamu je zvykem říkat manželovi starší bratře, přičemž žena sama sobě říká mladší sestra. Ale začátku manželství se mi to úplně nelíbilo. Měla jsem pocit, jako kdyby manžel byl výše a já jsem níže, jako a z začátku jsme měli domluvené, že si budeme říkat manžela manželka, sami sebe oslovovat. Pak v pozdější době jsem se rozhodla na to přistoupit, protože jsem pocítila i ten rozměr té určité romantiky, i té poetičnosti a krásy v tom daném jazyce. A manžel byl velmi rád, že jsem některé tyto zvyky nebo i ve slovech a ve způsobu mluvení převzala. Myslím, že nemůžu být ani toho dosáhnout, abych byla tou typickou vietnamskou manželkou. Neumím ani tak dobře vietnamsky vařit, jako umí vietnamské ženy. Zato můj manžel je skvělý kuchař, že se doplňujeme jiným způsobem. Ano. Co se týká vlastností, tak myslím, že to, co jsem se asi naučila v manželství se svým vietnamským manželem, je, že je důležité některé věci prostě nechat jenom mezi manželi, což je asi důležité v každém manželství obecně, a nemluvit třeba o ní vůbec s nikým, ani s rodinnými příslušníky. To bylo něco, co jsem pochopila, že na to manželovi velmi záleží.
1: Nebyly problémy pracovního rázu, co se týká manželového zaměstnání tady?
0: Na začátku manžel vlastně hodně pomáhal s miminkem a já jsem postupně nastupovala na nějaké částečné úvazky. Za začátku jsem pracovala více já. To bylo něco, co jsme s manželem měli domluvené už ve Vietnamu. On souhlasil s tím, že se v podstatě do určité míry sebeobětuje a že mi bude v životě umožňovat, abych pracovala víc než on. Toho jsem si právě vážila, přestože on ve Vietnamu měl svoji práci, kterou měl taky dobře rozvinutou a dobře hodnocenou. Potom po čase, když už náš syn povyrostl, tak manžel se začal věnovat se mnou v tom podobném oboru, v integraci, a společně jsme pak pracovali na magistrátu města Brna. Byl terénním pracovníkem a bylo to velmi příjemné, že jsme mohli spolupracovat v té dané práci.
1: A tady v Praze, jak pokračujete, co plánujete?
0: Nyní čekáme další miminko a moc se těšíme.
1: A práci, jakou plánujete, společně i nadále?
0: Určitě můžeme. My především se společně rádi věnujeme integraci, tedy podpoře vietnamských rodin, třeba některé rodiny, které nemluví dobře česky. To je věc, která nás baví oba. Jinak manžel mě často podporuje tak, abych se mohla věnovat svoji práci na univerzitě, výzkumu a to, co mě baví. Je velmi ochoten se starat o děti, někdy i více než já. Takže toho si velmi vážím.
1: A já děkuji, že jste si našla čas a byla hostem pořadu Mia Oni.
0: Velmi vám také děkuji.
1: Tak sme se rozloučili slušne a s podiekovaním, na čem často bazírají jak Češi, tak i Vietnamci. Julie Lien Vrbková v současnosti pôsobí ako lektorka a výskumná pracovnice na katedre mongolských, korejských a vietnamských studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Je také soudní tlumočnicí a prekladateľkou vietnamštiny. Na príští pořad mi a oni se teší Goranka Voľača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Pilová sezona v České republice letos začala později než loni, zhoršuje ji ale velké sucho. Obyvatelé Prostějova loni odevzdali téměř 19 tun vysloužilého elektrozařízení. České florbalistky budou hrát na letošním juniorském mistrovství světa o bronz. A počasí zítra v České republice převážně slunečno, později přibývání oblačnosti, zatím bez deště a maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Pilová sezona letos v Česku začala na konci února. Podle meteorologů je to zhruba o 2 týdny později než loni. Zhoršuje ji ale velké sucho. Pilovou alergií v Česku podle odhadu alergologů trpí zhruba čtvrtina obyvatel.
3: Musím být zaléčená, protože jinak bych se ani nevyspala.
4: Popisuje Magdalena, která už od dětství trpí alergií na břízu. Onemocnění ale může začít i kdykoliv v dospělosti, říká alergolog Tomáš Balner.
5: Máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie.
4: Můžou za to podle něj třeba prodělané infekce, které naruší sliznice. Alergiků přibývá a také se objevují nové alergeny. Pokračuje Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
6: Známá je ambrozie, ta se k nám šíří hlavně ze Slovenska a z Maďarska.
4: I když letos pilová sezóna začala později, stále je to dřív než v minulosti. Důvodem jsou teplejší zimy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Téměř 19 tun vysloužilého elektrozařízení odevzdali loni obyvatelé Prostějova v rámci takzvaného zpětného odběru. Informuje o tom vedení města. Odevzdané elektro čeká další zpracování, říká mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.
7: Recyklací elektrozařízení se městu podařilo dosáhnout významných úspor a ekologických přínosů. Konkrétně se jedná o úsporu 43 340 kW elektrické energie, která by jinak byla spotřebována při výrobě nových produktů a těžbě primárních surovin.
2: Vedení radnice v Mimoni na Českolipsku nechalo na restauraci na tamním koupališti umístit novou fotovoltaickou elektrárnu. Od investice za zhruba 750 tisíc korun si město slibuje dlouhodobé provozní úspory. Nespotřebovanou elektřinu bude navíc možné posílat do domova pro seniory, říká starosta Petr Král za hnutí ANO.
8: To bude mít význam a bude elektrika využitá pro 2 organizace vlastně města. Je to daný zatím na jižní straně a částečně východní a ještě to uvažujeme, že jestli se to osvědčí, tak to dáme i na západní stranu, protože tam nic nemáme. Sport.
2: Čeští hokejisté druhé utkání švédských her prohráli v Engelholmu, podlehli Finům 2-3 a v zítřejší generálce na mistrovství světa se střetnou se Švýcarskem od 12 hodin. České florbalistky prohrály v semifinále juniorského mistrovství světa v Itálii s Finkami 5-6 v prodloužení. Zítra tak budou obhajovat bronz.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni, v údolích až plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude zpočátku, tedy ráno a dopoledne slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni. Vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný, od východu až jihovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy čekejte menší zdržení před Berounem. U sjezdu na Králův dvůr na 22. kilometru je omezení a také menší kolona zhruba na 5 minut. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
9: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu vodu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy, někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho muziky.

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking. Doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala ji Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského Big Bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Posteres.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cáb a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň 7 dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

první polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bonnie a Clyde, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bonnie a Clyde 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mauglí.

Flying Ganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve čtyřech kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody, Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministryně financí Alena Schillerová chce jednat s Evropskou komisí o změně plánu růstu státních výdajů. Vedení Jihlavské radnice chce zjistit zdroj nočního hluku v průmyslové zóně Bedřichov a počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce změnit vládní plán růstu státních výdajů. Jednat o tom bude s evropským komisařem pro oblast ekonomiky Valdisem Dombrovskisem. Ministryně to dnes potvrdila televizi Nova. Současný plán schválila v roce 2024 bývalá vláda Petra Fialy z ODS. Podle Aleny Schillerové je schválený materiál nereálný.
2: První krok, který my uděláme, že požádáme o změnu fiskálně strukturálního plánu. Pán komisař Dombrovskis, jsme si řekli technické informace, co k tomu máme doložit, počkáme teď na makropredikci Evropské komise a tak dále, zpracují dopis, bude s ním mluvit ještě náš premiér a budeme jednat o přejednání.
0: Vytvoření plánu požaduje evropská legislativa, a to kvůli dohledu nad rozpočty členských zemí a koordinaci hospodářských politik. Vedení Jihlavské radnice chce nechat měřit hluk v průmyslové zóně v místní části Bedřichov. Lidé, kteří v jejím okolí žijí, si totiž dlouhodobě stěžují na zvýšenou hlučnost hlavně v nočních hodinách. Město teď proto vybralo specializovanou firmu, která bude situaci několik měsíců sledovat, říká radní z ODS David Beke.
3: Přestože město disponuje i nějakým měřiči hluku, tak jsme se rozhodli, že pro nějakou identifikaci toho zdroje bude nejlepší zařídit takzvané kontinuální měření, to znamená měření po delší dobu a pokusíme se rozklíčovat, odkud ten zvuk, který lidi obtěžuje, pochází.
0: Majitelé domů v Dubé na Českolipsku mohou požádat radnici o příspěvek na nová okna nebo nátěr fasády. Dotace je až 20 000 korun. Více peněz přitom dostanou lidé s památkově chráněným domem nebo s nemovitostí v památkové zóně města.
4: Jak uvedla starostka Irena Žalovičová za ODS, v takovém případě se příspěvek navyšuje o 50%. Jedna z podmínek dotace je zachování původního členění oken, v případě fasády pak maximální dodržení historického vzhledu. Žádosti je možné podávat do konce listopadu. Z Dubé Jiří Jelínek, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Slávie ve druhém kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul nastoupili doma proti Spartě a v případě výhry by už měli jistý titul. Utkání je těsně před koncem, běží právě 97. minuta a Slávie vede 3-2. Ve druhém kole nadstavby se dnes hrály další čtyři duely. Baník prohrál v Teplicích 1-2, Dukla se Slováckem 0-1. Plzeň porazila Liberec 2-0 a Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1. Házenkáři Plzně vyhráli v rozhodujícím pátém finále play-off extraligy v Karviné 29-28. Po třech letech tak slaví český mistrovský titul.
1: Počasí.
0: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, jen ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni, v údolích plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. Zítra přes den ráno a dopoledne slunečno, tedy jasno až polojasno. Odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně přibývání oblačnosti na oblačno. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni, vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný, od východu až jihovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy pozor na překážku za Rokycany. Na 52. kilometru se na vozovce povaluje pneumatika a na dálnici D8 Ústí nad Labem Drážďany pozor na překážku v tunelu Panenská. Na 680. kilometru se porouchala dodávka a je tam uzavřený pravý pruh. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Přejeme příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadla vzhledově do vaší zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce. Příští týden, tedy po třech zmrzlých. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vás je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
1: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
2: Jednoleté, jak se jim říká, hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasné barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu a potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius a ten zase je v jednom místě i více let a taky velmi dobře zdobí a velmi dobře přikrývá ten plot. Prostě hrachory jsou pro mě jednička.
1: Můžu je vysít i teď?
2: Pokud jde o ty jednoleté, tak ano, vlastně ty vytrvalé v tuhletu dobu seženete buď jako sazenici, anebo si někde okoukáte, kde kvetou a budou dozrávat a seberete si semena a vysejete je na místo určení přímo po ten plot až na podzim.
1: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drátěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
2: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
1: Dá se stříhat i do vázy?
2: No určitě hrachory, ty voné, ty seté, vlastně to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
1: Kdy ten hrachor pokvete?
2: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasejete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhletu dobu pokvete si myslím 2. týden v červenci.
1: Vy už jste to myslím zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
2: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
1: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu. Dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak o něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic, je prostě v pořádku. Tak co mám dělat?
0: Tak s tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Paní posluchačko, je to úplně jednoduché. Žádná rostlina jako pokojový olivovník neexistuje. Není pokojový olivovník. Stejně tak, jako olivovník není rostlina, která v České republice bez problémů přezimuje venku, což celá řada firem, která se specializuje na prodej olivovníku, tvrdí. A vlastně k nám, když potom jak ty lidi chodí a ptají se na ten olivovníček, tak jsou smutní, co udělali špatně, že jim to přes zimu zmrzlo, nebo že jim prostě opadaly listy a že to bylo špatně. Takže bohužel mnoho lidí se stává obětmi bludů, které tady někdo šíří. A realita je taková, že olivovník je rostlina, která venkovní je, ale je venkovní třeba kolem Středozemního moře, kde ta zima v podstatě nefunguje. Olivovník je celoročně venku, počítá se, že na něj svítí sluníčko s velkou intenzitou, že jsou vysoké teploty a suchá léta v těch místech, kde olivovníky rostou. A pokud u nás olivovník chcete s úspěchem pěstovat, tak je tam několik velkých problémů. Za prvé, nesmíte ho nechat venku, protože zmrzne. Není to rostlina, která by k nám patřila. Kdyby k nám patřila, tak kromě jabloňových, tak máme ještě olivovníkové háje, ale ty my nemáme. Za druhé, když rostlinu, která potřebuje hodně sluníčka, prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak v zimě metr od okna ta rostlina dostane asi 5% slunečního záření, který by dostala, kdyby byla ve své domovině. Ona nedostane nic. Ta rostlina na to reaguje tak, že začíná schazovat listy, začíná osychat a vlastně chátrá, umírá, většinou to do toho jara nezvládne a když, tak potom nevypadá pěkně. Takže olivovník, pokud u nás chceme pěstovat, tak ideálně v nádobě, ideálně třeba potom nádobu mít nějakou platformu s kolečkama, abyste tu rostlinu mohli třeba potom zatáhnout někam dovnitř. A dobře olivovníků bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu, když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objeví teploty někdy kolem nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není pokojová rostlina.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora, už je asi metr a půl vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zalýval jsem to, co mě poradili, zalýval jsem to hořkou solí, ale pokračuje to.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, je to zakrslý druh smrku, který je takový nízonký, hustý. A že začíná od hora žloutnout, stává se to. A stává se to zejména v suchých létech, tedy v teplejších nížinách, kde zase se právě vlivem suchého vzduchu přemnožují většinou jeden z druhů svilušek, které jsou velice malé, je to malinkatý tvoreček, který staje na těch právě mladých špičkách na koncích těch letorostů.

21 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Od poloviny dubna mohou rybáři lovit dravce. Mezi ty patří mimo jiné sumci, okouni, candáti, štiky a také pstruzy. A zajímavé na tom je, že za pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
1: U mostu na Malé Jehlávce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale si Střeště, to tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu?
2: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 km, jo, tak to je velice náročný.
1: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
2: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
1: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
2: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se takový jako smyčka ve vzduchu, osmyčka a vystřelí se to do vody.
1: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
2: Broďáky, tohle jsou neopreny a ty používám prakticky tak do poloviny května.
1: Takže jdeš do vody.
2: Ne, vždycky jdu do vody. Ale teďka jsou to neopreny, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
1: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček. Vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
2: ne,
1: ty mušky.
2: Ovčí rovno.
1: Tak mně to přijde jako jehelníček.
2: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
1: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
2: Je tady strašně málo vody. 5, 6 cm vody.
1: A co ty ryby?
2: Tady jsou tuně.
1: Přeskáče ten pstruh.
2: No jasně.
1: Jak poznáš to správné místo, kde si řekneš, tam to zkusím?
2: Je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
1: Nebo ty hledáš tu tůňku hlubší.
2: Já hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
1: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
2: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu připlížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout třpytku a nechám ji pomaličku vytáhnout. A to samý dělám s muškou.
1: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
2: Je. Jediný problémy, které můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, které tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
1: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
2: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
1: Pro tebe je ten duben začátek rybářské sezony?
2: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
1: Takže si vytáhl.
2: Přežívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrh podrážku u bot.
0: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Program týkající se snížení energetické náročnosti objektů Nová zelená úsporám už skončil. Za dobu tohoto programu se vyčerpalo 109 miliard korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultací podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických, konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy. Domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
3: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
2: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde je hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton, moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20-leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednou a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
3: U staré letité chloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba.
2: Tak tam je pak otázka, zda je to i možné, jak technicky mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře, zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují proškolení energie manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
3: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat? Když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím.
2: Prémiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
3: Vy jste to i spočítal, jak jsme na tom?
2: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
3: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
2: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka by vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
1: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky Nová zelená úsporám začnou, je už jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

většího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

0: Zahrádkářský kalendář.
1: Tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno. Po třech zmrzlých totiž přijde Žofie a to se říká, že svatá Žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky, ačokčů nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy, jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě. V druhé půli května přichází čas pro výsadbu citlivých hlíz mečíků a koncem měsíce na hlízy do sen. Rovněž lekniny a další vodní rostliny do zahradních jezírek je ideální vysazovat v druhé půli května. Ven můžete umístit také truhlíky osazené petuniemi, muškáty, lobelkami a dalšími balkónovými rostlinami. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme maličkou opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové, tedy my, vozíme, co sami zničíme. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. No a mi nezbývá už než říci krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Snižování výdajů na obranu podle agentury STEM podporuje 17% Čechů. Pro instalace výdejních boxů v Jičíně budou platit nová pravidla. Fotbalové derby pražských S nebylo dohráno poté, co na trávník v Edenu předčasně vyběhli fanoušci. A počasí v České republice zítra převážně slunečno, později přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otounem Hasilem, dobrý večer. Snižování výdajů na obranu podporuje necelá pětina Čechů. Největší podíl lidí, a to 27%, preferuje jejich nárůst na průměr zemí Severoatlantické aliance. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM, kterého se zúčastnilo více než 1300 lidí. České ministerstvo obrany počítá s tím, že na čistě obranné náklady letos zamíří 1,74% hrubého domácího produktu. Vedení radnice v Jičíně zpřísní pravidla pro instalaci výdejních boxů na území města. Nová strategie vznikla jako reakce na rostoucí oblibu těchto zařízení a jejich stále výraznější vliv na podobu města.
2: Cílem je, aby místa, kam se lidé chodí pro balíčky, nebyla jen funkční, ale i příjemná a přispívala ke kultuře každodenního setkávání ve veřejném prostoru. Jako první krok ke zlepšení míst město zpracovalo analýzu výdejních boxů a ve spolupráci s provozovateli došlo k označení vhodných míst a vytipování vhodných lokalit. Důležité je jejich vizuální či stavební řešení. Zásady se vztahují jak pro boxy integrované do objektu, tak i pro ty samostatně stojící. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Restaurátoři opravují před Sokolovnou v Hranicích na Přerovsku památkově chráněný meteorologický sloup. Vedení města na rekonstrukci dalo 1 milion korun. Odborníci více než 100 let starou stavbu zbaví vlhkosti a plísní a také zprovozní všechny měřící přístroje. Pokračuje městská památkářka Martina Cvešperová.
3: Je to unikátní věc. Těch meteosloupů se nám asi v rámci republiky nebo v rámci Moravy nezachovalo tolik. A ten v Hranicích, on teď možná nevypadá a spousta lidí si ani neuvědomuje, že tady nějaký meteosloup je a jsou často překvapení, takže se moc těším na to, až se vyloupne do té krásy.
1: A z Moravy ještě krátce. V Luhačovicích začíná lázeňská sezona. Teď o víkendu se tam koná festival otevírání pramenů. Zítra požehná léčivým pramenům v největších moravských lázních bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner. Sport. Fotbalisté pražské Slavie tři kola před koncem prvoligové nadstavby o titul slavit nemohou prvenství v nejvyšší soutěži. V derby proti Spartě v Edenu sice vedli 3 minuty před koncem nastavení 3-2 a kráčeli za úspěšnou obhajobou. Pak ale vtrhli nad hrací prochu domácí fanoušci. Napadli i členy spartianského klubu a po několika dalších minutách rozhodčí zápas předčasně ukončili. Slavii by mohla hrozit také kontumace utkání. Teď to budou řešit příslušné orgány Ligové fotbalové asociace. Počasí. V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze ujedinělé mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni v údolích plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. A zítra přes den ráno a dopoledne slunečno, tedy jasno až polojasno, odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně většinou oblačno, zatím pršet nebude. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni. Vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný od východu až jihovýchodu. V pondělí čekáme přechod frontálního systému, k tomu časté přehánky a v úterý zhruba 10° ochlazení.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Praze teď velmi opatrně na Štěrboholské spojce směrem z Černého mostu na Lanový most. Za nájezdem od Běchovic stojí dodávka, na místě už jsou policisté, pravý pruh je uzavřený a vybočuje se tam. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
4: Asi by se více hodilo, kdybychom si dnes ten úvod zaspívali, ale do toho se já pouštět nebudu. Dnes přijdou na řadu nejen kousky herecké, ale i pěvecké, protože osoba, o které si budeme vyprávět, se živila hlavně zlatem ve svém hrdle. To ovšem celý život chybí Patriku Rozehnalovi. Žena, kterou uslyšíte, se narodila 24. června roku 1947 v Praze. Vyrostla z ní holka jako květ a dokázala rozespívat mnoho generací.
5: Ty jsi vážně milej.
4: Díky. Kde jsi byla celou dobu?
5: Nikde.
4: Jak nikde? Člověk je vždycky někde, nemůžeme přece přestat existovat. To je stejný, jako když vy zpěváce říkáte, že přijdete o hlas. Nepřijdete, jen se vám prostě na chvíli změní.
5: No, není zlej, ale je hrozně protivnej. Pořád člověka poučuje, všechno umí líp.
4: Co povídáš? Já taky můžu odejít.
5: No, kdo by mi tady uklízel?
4: No, nebudeme se dohadovat, máme spolu lidi bavit.
5: No vidíš.
4: Dámy a pánové, Helena Vondráčková.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Celé to dnešní povídání bude o Heleně Vondráčkové. Narodila se sice v roce 1947 v Praze, ale pokřtěna byla ve Slatiňanech. V kostele svatého Martina dostala křestní jméno Helena Karla a své dětství prožila také v tomto malém městečku se sestrou Zdenou a bratrem Jiřím. Od dětství se věnovala hře na klavír, zpěvu, tanci, gymnastice, dokonce i krasobruslila, učila se německy, anglicky a francouzsky. No, tomu učení asi moc nedala. Přiznala se totiž kdysi i v rozhlase v pořadu Volá vás Jitřenka. Tehdy ještě jako mladá dáma. Bylo to v roce 1970.
2: No, když mě čekala nějaká písemka nebo nějaký zkoušení, když jsem věděla, že budu tažena, tak to se nikomu, myslím, do školy moc nechce. No, já jsem totiž využívala, já jsem chodila do školy v Chruděmi a bydlím v Slatiňanech, což je asi 4 kilometry. A vždycky my jsme měli ruštinu v úterý a v pátek a tu jsme měli ráno od 7. A jelikož jsem byla jako dojíždějící, tak jsem se vymlouvala, že mě buď ujel autobus, nebo že jsem zaspala. No a to jsme vždycky dostali od pana učitele Trojúhelníček. No a nic se nestalo, já jsem ušla zkoušení a bylo to všecko dobrý. A vždycky jsem přišla pozdě, vždycky jsem si to tak vypočítala, akorát, že jsem věděla, no tak teď už bude po údobí, protože nejdřív se zkouší, že jo, na začátku hodiny, pak se vykládá nová látka, takže já jsem si to akorát vypočítala, takže mi to vyšlo na tu druhou půlku.
1: V roce 1965 Helena Vondráčková odmaturovala na Chrudimském gymnáziu. Původně uvažovala o studiu na vysoké škole, ale protože ji bavila hra na klavír a ty cizí jazyky, váhala mezi studiem hudby a studiem filologie. Osud ale rozhodl jinak. Stala se z ní zpěvačka a dostala i hereckou šanci. Poprvé ale v televizi. Mladou, chudou pasačku si zahrála v seriálu Jaroslava Dítla Píseň pro Rudolfa III. Vysnil si ji Jiří Hrzán v Kouzelném křesle.
3: Hele, to musíš vidět tak. Prostá vesnická dívka, sice krásná jak obrázek, ovšem vyrostla uprostřed primitivní práce v hrubém prostředí, kdy dět jí utká na její tělíčku jen hrubé sukno. Taková jahůdka potká najednou svého pána v nádherném kočáře a on na ní spočine se zalíbením.
4: Co?
3: Jako pohledem na ní spočine, rozumíš?
4: Já rozumím.

0: V roce 1964 přihlásil Helenu Vondráčkovou její tatínek do soutěže Hledáme nové talenty. 27. dubna 1964, významné datum pro kariéru Heleny Vondráčkové. Zvítězila a za 3 měsíce natočila hit. Získala si téměř každého.
1: To mi něco říká.

0: To neříkáš až teď.
1: Takhle na své začátky vzpomínala Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny, které v polovině 90. let natáčel pro televizi Nova Viktor Polesný. V září roku 1965 nastoupila Helena Vondráčková do divadla Rokoko. Tam se poprvé setkala i s Václavem Neckářem a Martou Kubišovou. V tom samém roce získala i svého prvního zlatého slavíka. O dva roky později, v létě, natáčela s Václavem Neckářem i slavnou pohádku Šíleně smutná princezna. Podepsán je pod ní Bořivoj Zeman a je to první filmová role paní Vondráčkové. A asi i nejlepší.
2: Co, princezno?
3: Za to, že jedna a jedna jsou dvě.
2: No to je přece v pořádku, ne?
3: Jedna velká lež a jedna ještě větší náhoda. Když někdo tvrdí, že princ ochořel a náhodou se tu objeví nějaký mladík, který se ze všeho nejvíc zajímá o to, jak vypadá princezna, dovedu si spočítat, že...
2: Dobře, já se teda přiznám.
3: Všechno vím, všechno znám. Poslal tě sem princ.
2: Au!
3: Copak, když už to dávno nefunguje?
2: Jsi rozená jasnovidka, ale švadlena z tebe asi nikdy nebude. Když tak dobře všechno víš a znáš, tak mi teda řekni, proč by mě sem princ asi posílal.
3: Aby nekupoval zajíce v pytli, a to je to, co mě nejvíc uráží. Jenže to se chytrák přepočítal. Já nejsem zajíc.
2: No, to tedy ne.
3: Jsem princezna. O, teď jdi a vyřiď svému opatrnému pánovi, že si ho nevemu. A tě bez obav, nikdy. A dobře si mě prohlídni, ať mu můžeš říct, jak vypadá.
2: Spolehni se, já tě vymaluju, jak se patří.
3: No moment, co mu řekneš?
2: Tak za prvé, malinko šilháš, ale z profilu se to ztratí. Za druhé, do nosánku nám kapánek prší, ne? Figura ta je celkem ucházející. Konečně, šaty dělají člověka, ovšem o pase, o tom bych radši nemluvil, protože ten prostě neexistuje. A nohy? No tak, ty naštěstí nejsou vidět. Jo, pardon, tak pro ty mám výraz nejvyššího obdivu. O.
1: Listopadu 1968 vznikla oficiálně i skupina Golden Kids. Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Měli obrovský úspěch i v zahraničí. Helena často cestovala do ciziny a tak uplatnila určitě i lásku k jazykům. Ještě ze školy.
4: Ale nedokážu se zbavit pocitu, že si asi, podobně jako Karel, hodně teda jezdila do Německa. Vycházím to z toho, určitě, že jsi tam jezdila tak dlouho, že jsi tam nakonec našla chlapíka. A
5: no.
4: Co? Je to pravda?
5: No, je to pravda.
4: A tak jsem se tě původně chtěl zeptat, jako jestli si taky tím pádem, když jsi tam vdala, tam jako nechtěla zůstat natrvalo, ale ono to vlastně bylo to NDR, viď? Takže...
5: Kájo.
4: Takže nakonec to
5: ne.
4: V obráceně tvůj manžel zatoužil jet do Prahy, že jo?
5: Tady se mu velmi líbilo, takže jsme se dohodli, že budeme tady u nás.
4: Tady. No, ano, on se naučil tady dobře česky, že?
5: Výborně, že nikdo ani nevěděl, že to Němec.
4: A ty německy?
5: No já jsem taky se taky naučila
4: jako
5: německy.
4: Jako Karel, ale ty asi z učebnicí, ne? Jak ti říkáš R, když mluvíš německy?
5: Já jsem řekneš, že...
4: Here is...
5: No, tak to je přesně špatně, to říkáš přesně.
4: Takhle to říká Karel, ale...
5: tvrdě.
4: Ale Karel říká, že to mají Němci rádi.
5: Oni to mají rádi, to je pravda. No. To je pravda, protože tam cítěj něco,
4: a ty
5: co
4: bys
5: je
4: řekla,
5: jinýho a zajímavého.
4: Tady je teplo, bys řekla.
5: Ale já, protože jsem dost často mluvila s mým mužem, takže jsem odposlouchala tu
4: takže
5: jeho
4: tady je teplo,
5: měkou. Here is there warm. Tady je
4: warm. Here is there warm. Karle.
1: Takhle kdysi Karel Šíp zpovídal Helenu Vondráčkovou v pořadu Všechno party v režii Viktora Polesného. A když jsme slyšeli ty německé věty, uslyšíte jich víc. Zpívané. Pustím vám totiž písničku z alba, které Helena Vondráčková natočila výhradně pro německý trh.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Nebojte se, netradiční písničky od Heleny Vondráčkové jsou ještě v našem pořadu připraveny.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Připomínáme si dnes bohatou kariéru i tu hereckou zpěvačky Heleny Vondráčkové. Rok 1971 byl zlomový nejen pro ní, ale i pro ostatní zpěváky a zpěvačky v tehdejším Československu. Helena totiž poprvé přichystala první samostatnou show s názvem Helena Gala 71 a jako vůbec první zpěvačka u nás během představení pouze nestála u mikrofonu a zpívala, ale i tančila, stepovala, hrála na několik hudebních nástrojů a celé si to moderovala. V 70. letech, o kterých si teď budeme vyprávět, koncertovala v řadě zemí Evropy. Ve východním Německu, v Polsku, ale třeba i v Kanadě, v Japonsku nebo v Brazílii. A v roce 1975 natočila s režisérem Richmanem komediální kriminální příběh pro televizi Letní romance. Hrála tu podvodnici, která stopuje a pak nebohé oběti okrádá o peníze. Chystá to i na Lubomíra Lipského. Originalita tohoto snímku je ve verších. Uslyšíte Helenu Vondráčkovou jako málo kdy recitovat.
2: Ručku podej, milé robě, řeknu hned, co psáno tobě.
3: Jak se to tam divně svítí? Co to asi může být?
2: Moc má, panenko, moc se ptáš. Na bludné vidy příliš dáš.
3: Tuto řeka, lesní stráně.
2: Vzpomínám si na ně, maně. Jsou tu také zámky, hrady, jezdím tudy na porady.
3: Tam ten les a zde ty klesty, rybník třpitný září polem, voné křivolaké cesty, žírná luka všude kolem. Mocně mě to k vodě pudí, k vodě jež tak vápně studí.
2: Oře, zastav, muži zdatný, jak si přejezde to robě. Pravý blinkr, bytě zapni, odpočinku dopřej sobě.

0: Heleně najít šaty, které jí chybí.
1: Kde ty šaty mohly zůstat?
2: Já nevím, já jsem je dala panu Vostřábovi a on mě
1: stvěřil. No, ale jak je to možný?
2: Helenko, prosím tě, nezlob se na mě, já jsem opravdu nečetila, že
3: ty jsi měla být kostýmerka na plovárně, tam šaty nepotřebujou.
2: Láďo, já vím, že ty šaty tady měly.
1: No, ale co mám dělat, mám vystupovat a nemám šaty.
2: Když on mi slíbil doopravdy, že to přinese brzy, já jsem nemohla vědět, že to neudělá.
4: Tak pojďte, my vás tam hodíme.
1: Píďa!
3: Spěchy. Valerie, prosím tě, vlítni tam a natáhni to trošku.
1: Samozřejmě, já to teda udělám, ale podrž mi.
3: Co já tady všechno nemusím dělat v tomhle podniku?
5: Podívej se, ty se starý jenom o moji kapelu, jo?
0: Požaduje Karel Gott ve filmu Romance za korunu. Samu sebe stvárnila i Helena Vondráčková v populárnějším filmu a povedenějším Jen ho nechte, ať se bojí. Ústřední dvojici ještě doplní Luděk Sobota. Uslyšíte žárlivou scénu, kdy je doma sám, pomáhá sousedce překonat propast světlíku, aby se dostala domů, když v tom přijde Helena a také manžel sousedky.
6: Aby to nespadlo. Pomůžete mi? Ne. Aleši, tady jsem, v koupelně. Počkej chvíli, já teď nemůžu, já tady musím držet
2: to je vejška.
6: Sousedka, ona tady...
7: Tak ty nedáš pokoj. Tady si člověk nemůže zdřímnout. Tě mám pořád hlídat?
2: Ale Františku... Já jdu z mlíkárny.
7: No.
6: To byla taková sousedská výpomoc. Na přece lidi. Zabouchla si dveře.
1: No, ale tlačící nemusel.
6: Já jsem jí dával záchranu. Kdyby ruplo prkno, tak se svalí do světlíku.
7: Mě se zdá, ty chlape. Ty tady trlíku.
6: Komu tykáš ty?
7: Jdu vykat ti budu jako jo. Hele, jestli tě ještě jednou chytnu, jak mi svádí ženu, jak tě roztrhnu jak hada. To si pamatuj, ty.
6: Hele, a po druhý se obleč, když sem lezeš na návštěvu. A je tady dáma. A abys věděl, tak ty seš tady trlik, ty. Tak. A to jsem mu to dal, viď? No tak ona na něj zvoní a on se spí. Tak prosila mě, abych jí pomohl, nejsem přece asociál.
2: Byl jste báječný, děkuji.
1: To bylo řečí v Krumlově. Hned si s nějakou nezačnu. A já blázen jsem tě chtěla pozvat na výlet. Na loď. Tak to si teda moc rozmyslím.

0: Heleno, ty jsi ve znamení raka, takže romantická. Minule jsme tady měli blížence Luďka Sobotu, ten nám prozradil, co jsme nikdo nevěděli, že jste spolu chodili.
1: To jsou nějaký drbečky, co? Já jsem s ním tuhle totiž mluvila.
0: No a?
1: A tak mi říkal, slyšela jsi, dívala jsi se na televizi? Já jsem říkala, ne, ale říkali mi to rodiče, co si vyprávěl za historky.
0: No.
1: No tak říkal, on se tě určitě na to šíp zeptá, no taky, že
0: no ptám se, jestli to je pravda, tak nemusí být pravda, že to říká Sobota, no.
1: Jenže jak jistě víš, no. Tak raci no. Mají své tajnosti.
0: Aha.
1: A proto ti neřeknu vůbec nic.
0: No tak se musím spokojit s tím, co říkal Sobota.
1: To právě.
0: Že jsi mu prostě ani nedala příležitost.
1: Má pravdu.
0: Aby se vyjádřil prostě. No, přátelé.
1: Ale je to báječný kamarád, to je svým děsná legrace.
0: Teď už jo.
2: Takhle z rozhovoru s Karlem Šípem vybrustila Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny. Pravda je taková, že se tehdy opravdu do sebe zamilovali při natáčení filmu Jen ho nechte, ať se bojí. Heleně tehdy imponovalo hodně věcí. To, že byl mladý, vtipný, hezký a také uměl hrát tenis. Chodili spolu půl roku. Pak ten vztah nějak, jak oba říkají, vyšuměl, ale nerozešli se ve zlém. I když, kdo ví, jak to vypadalo, když Helena řekla, že končí.
3: Teď si dám na ženský pozor. Hned tak si s nějakou nezačnu. No, ale tohle to je horší. Budu muset

0: Že mu vykládat, že mě nechala, že ze svatby sešlo tady tetě Mářince, babičce, strejdovi Josefovi, Jandu. No tadyhle nějakému Karlovi Soukupovi, to ani neznám, teďka mu to mám vysvětlovat.
1: Tohle byla samozřejmě ukázka opět z filmu Jen ho nechte, ať se bojí, který režíroval pan Richman. Naši sekci období 70. let zakončíme hudebním pořadem, tentokrát pro televizi, nazvali ho Báječné ženy na létajících strojích a v roce 1978 tak zpívala písničku od Aby i Hana Zagorová a Helena Vondráčková, ovšem v českém pojetí. Budou totiž šít šaty na přehlídku letectva.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička mě přivedla k tomu, abychom si v našem pořadu, který vzpomíná v ukázkách na Helenu Vondráčkovou, tedy na její kariéru, která už je za ní, připomněli i čas, kdy poprvé vyrazila s velkým úspěchem za hranice. Vzpomínat by mohla sama, jako kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa.
2: To bylo v 67. a my jsme byli v 67. spolu potom.
3: O čem teďka mluvíš?
2: Mluvím o Rio de Janeiro.
3: O tom Riu. Jsi tam jela na festival s Karlem Svobodou?
2: Ano, zpívala jsem tam jeho písničku s textem Zdeňka Rytíře, Vzdálený hlas. A to byl pro mě absolutně, myslím, jeden z nejkrásnějších vůbec zážitků, protože něco takového jsem, mě bylo 20 let, nikdy nezažila.
3: A jako čím tím publikem, jak reaguje?
2: Vším. Město jako takové, nádherně prostě proložené vodou, kopci, homole cukru, Korková do Ježíš Kristus. No pravdou je, že se tam okolo mě motalo spousta různých a velmi známých.
3: Na to jsem se chtěl zeptat právě.
2: Herců a zpěváků. No. A mám z toho nádherný fotografie.
3: Já jsem viděl tu tvojí fotku, jak se jmenoval ten herec, co hrál v Sedmi statečných?
2: Horst Buchholz.
3: Horst Buchholz. No to byl krásný, on už nežije, viď?
2: Já nevím, ale já si myslím, že jo.
3: Umřel, já vím, že umřel, ale to je...
2: Jo.
3: No já to sleduju, to ty nevíš?
2: No to já vůbec nevím, že by umřel.
3: Ano, umřel. Ano. Že jo, Karel ano. To taky ví.
2: No,
3: tak, vidíš to, tak tě obdivoval a kde no, je mu dneska konec?
2: Kde jsem já a kde
3: no,
2: je
3: kde on? Seš ty a kde...
1: Zůstaňme ještě chvíli u vzpomínek na slavné songy. Určitě se vám všem vybaví i nádherná písnička Podívej, kvete růže.

0: Ale jak přišel textař Ivo Fischer na text k téhle písničce, potom se pídil i Tomáš Sláma v rozhlasovém pořadu Tobogán.
1: Údajně to bylo tak, že jel z Varů.
2: Ta historka s tím vlakem, to je dobrý. Vlakem,
1: to můžeš to říct sama. To
2: no, on Ivo pořád nemohl přijít na slogan té písničky. A vlastně ta písnička byla určená pro premiéru v divadle Rokoko, kde jsem v té době působila. To bylo někdy v těch letech 67, 66. A on jel někam do Karlových Varů, ano, a pořád přemýšlel o tom, co byl úplně zoufalý, protože už bylo snad den před tou premiérou a pořád ten slogan nebyl. A on jel a jel a jel a najednou prý kouká takhle z okna a říká, něco uviděl a říká, no jo, vlastně podívej, kvete růže, podívej. Takže napsal telegram do divadla Rokoko, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, ta tvá.

0: 60. léta strávila Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. Stal se na dlouhou dobu jejím jevištním partnerem. Společně slavili úspěchy nejen u nás, ale třeba v Polsku a NDR. Není divu, že se proto objevili často i na televizní obrazovce v zábavném pořadu Možná přijde i kouzelník. Tehdy si ji mladý Jiří Korn přivedl do rodiny jako nápadnici, jenže ona se živila tím nejstarším řemeslem. To on v zamilovanosti nevidí, rodiče zatím také ne.
1: Ahoj, mami.
2: Nazdárek.
1: Tak to je Jaroslava, víš? Jak jsem ti o ní vyprávěl. Dal jsem jí svoje klíče, aby k nám mohla kdykoliv přijít.
3: No to je nadělení.
4: Prejde.
2: Dobrý den, posaďte se u nás, odložte si prosím, slečno. Jako doma, jako doma. Teda vy jste jako obrázek.
1: Že jo?
3: Ale od neprakty.
2: Ale prosím tebe. Ježiček nám o vás vyprávěl samé pěkné věci.
4: No. Ta je zmalovaná.
2: Tak, no tak Jiříšku, skoč tam vedle do sednice pro čerstvé podmáslí. Slečna jistě nepohrdne.
1: Co? Je podmáslí. Kdyby takhle bublinky.
2: Jo, tak je tam Vincentka. Takže vy jste prý umělkyně.
4: No jak se to veme?
1: No je neříkej, Jary. V Praze jí říkají královna chodníků.
2: Královna chodníků.
4: Jo, Praha to byl zlatý dům.
2: No jo.
4: Alfa, Alkron, Konti.
2: Jo, to taky čtu ve znamení Kontiky. Hezký román, hezké, ano. Takže vy už nepůsobíte v Praze?
1: V Praze, tati, Jaroslava má Prahu zakázanou.
2: Jo?
1: Ze zdravotních důvodů.
4: Teď to zkouším tady v táboře.
2: No. A dobře děláte. Tady aspoň čerstvý vzduch, co? No jo. Práce máte asi hodně jako herečka, co? Já to
4: vlastně
2: občas čtu tady s manželkou, ty magazíny různý, ty interviewy. Jak jsou, že jo? Vždycky píšou ty herci, víte, to je život, to je kolotoč, to je, že jo? Divadlo, televize, film, doping, divadlo.
4: Jabit.
2: No tak,
1: Jabit. Ty zrovna dělá v seriálu FOK.
4: FKU.
1: Jo, FKU.
2: Federální krvání ústředna.
1: No, no. A bude taky v Majáku.
2: Neříkejte.
4: Příští týden.
2: Jo? No my to s manželkou sledujeme. Nedávno jste vystupovala v FKU, to byl, no celý medailonek byl o vás. Měla jste tam pěkný fotografii, jednu z profilu, jednu hezky ze předu. Moc vám to slušelo. Ten major o vás vyprávěl s takovým zanícením, víte, ale nějak nám nešel zvuk ten den, já nevím, co povídám.
4: No já myslím, že už musím jít, já mám dneska noční.
2: No,
4: takže, mladej, jdeme, nezdržuj.
1: Už letím, už letím.
2: Tak
1: ahoj,
2: běží,
1: papá,
2: mami, sešla,
1: ahoj.
2: No. Vidíš, herečka a pracuje na dvousměnej provoz. No? To je, pane.
0: Ke spolupráci se Jiří Korn a Helena Vondráčková vrátili i v polovině 90. let. Pro už českou televizi natočili i střihový pořad plný scének, humoru a zábavy, nazvaný To je show business. Spojovali ho moderátorsky, choreografickými a zpívanými čísly. Tak tady je třeba jedno z nich.
5: Tak co, paninko, zaplatila jste už televizi?
6: Tudle, já si pouštím jenom zvuk, nemusím koukat a nadělám spoustu práce.
5: To je dobrý for. Zvuk, no, to by mě nebavilo, já musím obrázky.
6: Ale prosím vás, když slyším, jak nepřišel, tak si dovedu představit, jak někam spát.
5: To s váma souhlasím teda. Těch krváků já mám už taky dost, no jo.
6: A jo. To jste slyšel?
5: Ne.
6: Nějakej tiskový mluvčí, který nechce být jmenovaný, tvrdí v Blesku, že prej ten Vomáčka se nemohl uživit muzikou a tak prej opisuje po večerech na stroji.
5: No, tak proto nepřišel, to je logický, to je logický.
6: A na vlastní uši jsem slyšela, že Brodský a Lipský jsou blázinci.
5: No, tak ono je to vyjde levnějš. Strava, byt, 55 korun denně, to jde.
6: No, by ne.
5: No jo.
6: A oni jsou stejně všichni na peníze.
5: No nejvíc prej ta Bohdalová.
6: Jo, jedna známá mi říkala, že do dneška muži v Římě za špagety.
5: A ona je viděla na vlastní oči?
6: Aby ne.
5: Ty špagety?
6: Ne, ona byla v tom baru přes konzumaci.
5: Aha.

0: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kterým vás provází Patrik Rozehnal, a připomínáme si dnes herecké zkušenosti a písničky Heleny Vondráčkové. Tady je duet s Jiřím Kornem.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Do seznamu těch největších zpěváků, ale i bavičů, rozhodně patří Helena Vondráčková.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Mimochodem, víte, kdy o Helenu Vondráčkovou stál poprvé tehdejší Československý rozhlas? Miroslav Horníček vám to prozradí v ukázce z pořadu Kytice pro Točer. Našel totiž důležitý dokument.
2: Vzácná listina z roku 64. psala Helenka Vondráčková Československému rozhlasu. Podívejte se, prosím, jaké krásné písmo měla má a bude mít. Čtu, cituji. Vzhledem k tomu, že váš dopis datovaný 30.4.64 byl odeslán teprve 7.5.64, takže jsem jej obdržela 8. tohoto měsíce, je z nabízených termínů zkoušky pro mě přijatelné až poslední datum, to je po 22. květnu. Co to znamená? To znamená, že tehdy dělala Helenka Vondráčková první svoji rozhlasovou zkoušku.
0: Je paradoxem, že skoro půl století, přesně 47 let poté, poslala Helena Vondráčková rozhlasu jiný dopis, tedy Radě Českého rozhlasu. Stěžovala si, že jí některé stanice málo hrají. To je jen taková malá historická reminiscence. Raději si pustíme televizní ukázku, abychom zachovali formát našeho pořadu. Bude to humorné povídání a vzpomínky jednak Heleny Vondráčkové, ale také Jitky Zelenkové, protože kdysi spolu zpívali i s Karlem Gottem. A vyráželi také třeba na malý karneval ke svobodům. Vzpomínali na to v pořadu Divadelko pod věží, který pan Spurný a Havlíček natáčeli v ostravském studiu tehdejší Československé televize.
3: Já jsem měla teda zrovna takovou dobrou inspiraci, protože jsem se čerstvě vrátila z japonského turné, takže jsem měla veškeré takové ty typicky japonské věci k dispozici, to znamená několik vějířů, různé vonavé tyčinky, lampiony, kimono, včetně těch botiček, takže já jsem se sakum jsem se oblíkla prostě do kimona za japonku. Měla jsem i paruku. No a protože jsem neměla ale takový ty správný k tomu věci, ty mají ty krásný spony, tak jsem si vymyslela, že efekt bude stejný, když si strčím do hlavy několik jehlic na pletení. Vzala jsem do jedné ruky lampion, do druhé ruky vějíř a vyšla jsem ze své Přemyslovské ulice, zavolala jsem si taxika. Taxik odevřel dveře, já jsem tak strčila tu hlavu a on bude vyděšený. Říkal, ježiši Kriste, co tohle to, paní kam? A no v šoku byl, no a ve smě, prostě já jsem říkala, Holečková ulice, jeli jsme tam. No a pak...
4: Já jsem přišla poslední.
3: Přišla Jitka, poslední.
4: A rozrazila jsem dveře. Já jsem rodina Charlesa Mansona přichází. To byl takový blázen, který když si vyvraždil rodinu. No, opravdu to byl teda vrah, ale to mě tak napadlo.
3: No tak ona jako vrah teda nevypadala, ale vypadala skvěle. Protože měla na sobě černé punčochy, krátké kalhotky, podvazky, sexy vršek. A teď měla na hlavě...
4: Maminčinej kožich, leopardí kožich a peří a
3: na hlavě něco neskutečné.
4: Na těch, jak se nosili, víš, na těch velikých podpacích.
3: A na hlavě měla něco neskutečného. Upletla si prostě z vlasů takový culíky, který trčely do všech stran. V tom měla zapíchaný peří, takže to měla hlavu prostě takhle velikánskou. Ale to ještě nebyl, vrcholem byly vonavé tyčinky, který měla napíchaný v té hlavě. A ty zapálila, takže celá hlava ji prostě doutnala.
4: Přišla. Normálně. Jsem to měla v taxiku, víš, těma zapáleným.
3: No a co říkala taxika?
4: Ne, neříkala vůbec nic. Tím to nekončí, ještě přece u Karla Svobody byl další bezdany. To jsem ti vyprávila, ty jsi u toho ale nebyla, to byl... My jsme se tam scházívávali i na Štědrý večer po večeři už, tak dejme tomu okolo 11. hodiny, já a no, kamarádi. A taky tam chodil pravidelně Karel Gott. A my jsme si na něho vymysleli, tenkrát Karel Svoboda přivez z Německa. Bylo to v krabičce, jmenovalo se to Slimline a mělo to barvu světozelenou. A já jsem, prostě byl to takový hnus. Zkrátka, když se to vyhodilo, to tak... pomaloučku, jako roztrklo, ale zase se to docela dobře dalo dohromady a na cokoliv se to pláclo, tak to šlo dobře, ze všeho, perfektně. Teď jsme si na něj vymysleli, že samozřejmě, že přijde, takže určitě bude mít...
3: A on známý estet,
4: vyžehlené sáčko. A svetr určitě, takže že se to nějak na něj připlácnem. No a samozřejmě on přišel a teď Karel Svoboda smrtelně vážně se nějak nad něj naklonil a říkal,
3: Ježiši, Karle, mě je nějak špatně. A teď ten Karel to ještě říkal, nekecej, vážně. A teď prostě na něj hodil. Teď ten Karel jako uskočil, fuj, co to je. A teď se to začalo roztýkat po tom jeho svetru. Určitě asi za 800 marek svetr, minimálně. A teď to teklo. A on říkal, co já mám dělat s tím čvečet? Co budu dělat? A my jsme říkali, no, vypadalo to už docela vážně, jako on dostal takový výraz jiný. Říkali, Karle, něco taková legrace, to je slimline a to jde dobře. My jsme to chtěli sundat. Zadali jsme za to. Ble. Nic.
5: Nešlo to dolů.
3: Ježišu. A my říkáme, Karle, počkej, buď klidný, to jde perfektně. No. Teď jsme to, z něj několik nás bylo začali skrapat. Nic, drželo to tam. Karle, prosím, nesundej si svetr, tak. Nejdřív jsme ho zkusili dát do lednice na hodinu. Ne, tak jsme ho vyprali.
5: Se zdrcnul.
3: A Karla říkal, k vám zase někdy přijdu na návštěvu.
5: Říkal určitě, no prosím tě, to prostě není
3: to
5: možný.
3: K vám za
5: svetr za 800 marek, chápeš to?
0: V roce 1983 se Helena Vondráčková ve Strážnici na Moravě provdala za Helmuta Sikla. Její manžel pro ní složil takové hity jako Čas je proti nám, anebo Sprint. Rozvedli se v roce 2001. O dva roky později se provdala Helena Vondráčková podruhé, tentokrát za Martina Michala. A v novém století se také objevila v populární komedii Zdeňka Trošky Kameňák 2. Zahrála si tam lékařku psychiatrie.
6: A kdy jste si poprvé všimnul, že s váma není něco v pořádku?
7: Když jsem šel platit daně a měl jsem z toho radost.
6: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
7: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
6: Podívejte se, pane Baldínský, jestli chcete, abych vám opravdu pomohla, tak musím znát váš příběh opravdu od začátku.
7: No dobrá. Na začátku jsem stvořil nebe a zemi a kytičky a ptáčky a štěňátka a vás taky, paní doktorko, no?
6: Jasně. Pane Bože, chlape nešťastný, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. No nic. Zatím budete brát tyhle prášky. Dvakrát dva.
8: Dva ráno.
6: A večer. Tak naschledanou, pane Baldínský.
9: Naschledanou. Tak šupity do pity, honem. Tady jsi si něco zapomněl, dva ráno, dva večer. A nedělejte, že zase netrepíte. Ano, prosím, a nebul.
0: Helena Vondráčková je žena plná energie. Dokáže tančit, zpívat, moderovat, hrát, bavit lidi. A kdo může říct, že tohle všechno dokáže kvalitně a s velkou vervou dělat už víc než půl století. Klobouk dolů a ať se to daří i dál. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda a taky třeba tu naší, vaší stanici po internetech, klidně na druhé straně země koule. Dnes vás zase jako včera z jihu Čech zdraví mimořádně Honza Macoun. Zdravím všechny z vás, ať už pravidelné či přes polní posluchače, následující dvouhodinovky, která bude na téma inflagranty. Moc děkuji taky za technickou podporu do Prahy. Petr Kubala mačká tlačítka, páčky, dává nahoru a dolů. A když to udělá teď, tak spustí otevírací znělku Noční linky a taky i první písničku. Ale vlastně k té se ještě dostaneme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: 9. května 2026 sobotní noční linka přistižen při činu. Tak zkuste přemýšlet, kdy jste vy někoho anebo někdo vás při činu přistihl. A těším se na příspěvky, ať už veselé a radostné, méně radostné, smutné, plačtivé a možná s odstupem času i dost poučné. Každopádně je to na vás. Moc se na to těším a budu moc rád, když se zapojíte a nejen, když budete tak v koutku poslouchat naše vysílání. Bez vás by noční linka neměla smysl. Tak dáme nějakou hudební romantiku na úvod?

0: Načapali vás někdy při něčem, co jste chtěli utajit? Viděl vás někdo ve chvíli, kdy jste lhali? Přistihli vás rodiče, šéf, partner? Chytili vás někdy při krádeži, podvodu, nevěře nebo jen při malé nepravosti? Zažili jste moment, kdy jste zůstali stát bez slova? Snažili jste se to třeba zamluvit? No, to je téma dnešní noční linky. Když se řekne inflagranti, tak to ještě neznamená, že to má spojitost pouze, však víte, ale je to přistižen příčinu. Tak jestli jste vy někoho příčinu přistihli, nebo vás někdo při nějakém činu přistihl, pojďme si z toho udělat možná osvětovou dvouhodinovku v rámci sobotní noční linky na vlnách Českého rozhlasu. Mé jméno je Honza Macoun a těším se na vaše příběhy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Není to jen o telefonním čísle, je to i na téma e-maily anebo příspěvky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tak kdo si s těma internetama rozumí, linka@rozhlas.cz nebo rozhlas.cz/linka a jsme vám k dispozici, i když spousta inflagranti vzniká při důmyslném vymýšlení možných plánů. Já myslím, že máme tady jistou hudební nápovědu, která by nám to mohla trochu otevřít víc.

Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku, která právě otevírá. Jsem rád, že posloucháte, ať už jste se připojili teď, anebo jste čekali přesně na 23. hodinu. Každý člověk má ve svém životě chvíli, kdy byl takzvaně přistižen při činu. No, někdy jde o maličkost, tajně snědený dort, schovanou pětku na vysvědčení, nebo pozdní příchod domů. Jindy, ale o mnohem vážnější situace taky může jít a ty dokážou změnit vztahy i pohled lidí kolem nás. Právě v takových chvílích se často ukáže charakter, jestli budeme zapírat, vymlouvat se, anebo přiznáme barvu. Psychologové říkají, že stud je jedna z nejsilnějších emocí vůbec. Člověk má chuť utéct, schovat se nebo dělat jako, že se nic nestalo. A vlastně možná právě proto si tyhle okamžiky pamatujeme celý život. Někdo vzpomíná na rodiče, kteří ho nachytali s cigaretou v garáži, jiný na šéfa, který odhalil podvod v práci, nebo na partnera, který přišel na nevěru. Některé situace čas promění ve veselou historku, jiné zůstávají bolestivé i po letech. Zajímavé ale je, že často nejde ani tak o samotný čin, ale o ztrátu důvěry. Lidé totiž většinou odpustí chybu s nás, než dlouhé lhaní. A možná právě proto bývává přiznání, i když nepříjemné, nakonec menším takovým problémem než nekonečné zapírání. Protože když člověka někdo načapá při něčem, co chtěl utajit, maska spadne během jedné vteřiny. Kdo otevře dnešní noční vysílání linky pro vás na téma inflagranty, přistižen při činu. Jsem sám zvědavý, kdyby náhodou, prosím, Péťo, šepni mi do ucha, hned přepojíme toho, kdo se dovolá. Jinak tady mám připravené také už příspěvky od vás posluchačů. No, ono i o tom tajném kouření to je, ano, už jsem to i zmiňoval, tady mi to píše Pavel z Kolína. Bylo mi asi 14 a s kamarádem jsme si hráli na dospělé. Za garáží jsme tajně kouřili spartakiátky, kašlali u toho a mysleli si, jak nejsme světáci, jenže v nejlepším se objevil táta. Nic neříkal, jen se na mě podíval. To bylo horší než facka. Doma si ke mně sedl, zapálil si vlastní cigaretu a řekl, tak vidíš, jak blbě to chutná. Bylo mi trapně ještě týden, dneska se tomu směju, ale tehdy jsem se chtěl propadnout. Taky tady mám od Lenky příspěvek. Manžel několik měsíců tvrdil, že chodí po práci na bowling. Jednou jsem ale přišla domů dřív a našla ho s jinou ženou v našem bytě. Pamatuju si úplné ticho. Nikdo nevěděl, co říct. V tu chvíli člověk pochopí, že některé věci už nejdou vrátit zpátky. Nejhorší nebyla samotná nevěra, ale to, jak dlouho mi lhal do očí. Rozvod přišel rychle, zaplat pámu, tady mám ještě v závorce, a důvěra už nikdy zpátky ne. Dnes na téma inflagranty. Zkuste se vy zamyslet nad tím, přičem jste kdy byli přistiženi při činu, anebo kdy jste vy někoho při činu přistihli, a zkuste nám o tom povyprávět. Může to být vážně, odlehčeně, samozřejmě záleží na vás. Tak prosím písničku a pak už doufám někdo na telefonu.

0: Sobotní noční linka, přistižen příčinu inflagranty, volá Maruška. Maruškovi to celé otevíráte. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem, zdraví vás babička Mary.
0: Povídejte, kdy jste vy někoho přistihla příčinu, anebo přistihl snad někdo vás při něčem skoro nekalem?
1: No tak už je to pár let. Šla jsem na 12-hodinovou službu na noční. A pod Hradlem, pod tratí, tak byl tunílek. V tunílku vykukovalo auto a z auta ruce a nohy. A mně nedošlo o co jde, takže když jsem šla úplně okolo, byla tam holka, dva kluci, tak jim povídám, co tady děláte. No a oni mě odpověděli, a to řeknu slušně, my tady šu.
0: Ano.
1: No, takže potom odjeli, noc byla v pohodě a když jsem se vrátila jako na ubytovnu, tak jsem byla domluvena s majitelkou bývalého hotelu, že zkontroluju kuchyňku, jestli tam třeba vedle, kde teče v záchodě, neprotýká voda, nebo jestli není zapnutý vařič na kuchyňce, nebo jestli se nesvítí. A teď mě zarazilo, tam už dlouhodobě nebyly dveře, jak to na těch ubytovnách bývá. Bylo to zaházené židlema. No, tak jsem jako chtěla zjistit, co jde. Opravdu jsem nevěděla, že jo, co se stalo během té noci. No a když jsem byla vevnitř, tak najednou křik a já jsem manželka, já jsem manželka. No, byl tam milující se pár. Ta paní za ně měla veliký kus, opravdu z jiného státu. No, kdybych to bývala věděla, to jasně, že bych tam nelezla.
0: Tak no, to tak, máme tak dvakrát přistižení příčinu u radovánek láskyplných. No, stává se to, no, stává. A člověk...
1: Můžu vám říct, vlastně...
0: Ano, povídejte.
1: No, tak taky, že ubytovna všechno rozbitý a byl tam instalatér, on to byl spíš zloděj, no, tak měl to tam opravit, najal si na to svý lidi, tak jim nedal peníze a manželka na něho čekala před hotelem v autě, aby to nepropil nebo aby to neprohrál na automatech a já jsem tam vypomáhala s úklidem a viděla jsem ho tam na umyvárce s prostitutkou. Jo, takže ty peníze nedostala ani manželka, ani ty chlapy, ty mu to tam potom všechno, to, co spravili, rozbili.
0: Přistižen příčinu a to doslova. Takhle to je. I v podání Marie trojnásobné, teda to jsou zážitky. To ani mně se nepoštěstilo, neříkám, že já bych měl mít právo víc než vy, ale tohle je teda velká náhoda. No, Maruško, děkuju.
1: Mně už je 70 plus. Já už hodně pamatuju.
0: Dobře, prosím
1: a poslouchám dál.
0: Děkujeme moc.
1: Já se vzpomínám.
0: Budeme poslouchat i další příběhy. Doufám, že budou. Ano. Telefon je teď k dispozici každému z vás. Dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No je fakt, že přistižen příčinu, no takový zloděj, ten když je přistižen příčinu, to taky je okejhák, jak se říká. Podařilo se i někomu z vás něco takového zažít a případně jak se ta situace dál odvíjela. I to mě zajímá. Jestli seberete odvahu, nebojte, macík nekouše ani z Jihu Čech.

přistižen příčinu je okamžik, kdy spadne maska. Někdy jde o drobnost, tajně snědený dort, pozdní příchod, malá lež, jindy o vážnější věci, které dokážou změnit vztahy i důvěru. V té vteřině se láme všechno, všechno, všechno. No jak se zachováme? Budeme zapírat, anebo to vezmeme na sebe? Co si myslíte, že je lepší? Co máte odzkoušeno? Zapírat, anebo radši to všechno říct na rovinu, jak to je. Přistižen příčinu je téma, které bych vám samozřejmě rád nabídl ve spolupráci s vámi až do 1 hodiny ráno. Dnes z Jihu Čech zdraví mimořádně Honza Macoun. Doufám, že se slyšíme skvěle a doufám, že budete také naladěni na stejnou vlnu. Já jsem, prosím vás, kdybych mohl říct, tak jsem přistihl příčinu. Původně jsem si myslel, že to je myslivec, jo? Ještě jsem mu zamával. No úplně to tak ten myslivec nebyl a tímto asi nemusím dál vyprávět, kdo to asi byl, ale byl jsem rád, že se to potom s tou zbraní, kterou měl v ruce, ještě neotočilo proti mně. Ale to už zase jsou černé představy, i když vlastně to jsou pocity, které člověk v sobě má a bez kterých by byl necita, kdyby to neprožíval. Já to fakt prožíval. Velmi moc, když jsem si to uvědomil. Co vy? Byli jste někdy při něčem přistiženi a nemusí jít zrovna o sex, ale taky proč ne? Člověk s pozdějším nebo člověk s takovým tím přidáváním let potom zraje a ty myšlenky se ustálí a pak se k tomu člověk může jenom zpětně vrátit a říct, no to jsem teda, no. A zase na druhou stranu lidi se nemění. Aspoň teda já to tak jako v životě mám.

0: My jsme vyšli a teď přicházím s dětma přes silnici a vidím, jak jde takhle chlapík a už se stahuje kalhoty a už se rozepíná a šel do toho našeho domu. Takhle jako za ty vrata, jakože tam asi udělal potřebu. A já jak jsem se otočila, viděla jsem to, já říkám, děti, počkejte. A vlítla jsem vám do toho baráku a ty vrata jsem na něj přilepila. A on chudák, tak jak mě ty kalhoty dole a chtěl to, tak vyběhl zmatený z toho baráku a běhl s těma kalhotama na půl žerty po ulici a teda koukali, co se děje. Takže to bylo takový docela pikantní.
1: Teda řeknu vám, že tam jsem teda jako vůbec netušil, že se dostaneme v rámci ročního povídání. Ale no jasně, já to beru, já to chápu, no, přistížím příčinu,
0: jsem
1: hezky.
0: Přistihla příčinu, že v pěťačku, jak chtěla mlátit mý dítě, jenom protože ji nechtěl pustit do baráku, no tak jsem ji narvala do popelnice.
1: Dobře, a co vím, vy vás nikdo nepřistihl příčinu?
0: Já nějak možná asi jako dítě možná určitě jsme něco vyvedli a jako dospělou ne.
1: Neříkejte, že jste nikdy neukradla čokoládu, Lipo, nebo tak.
0: A víte, že ne?
1: Ani abyste byla v partě?
0: Počkejte, my jsme chodili krát třešně.
1: Už to z vás leze.
0: Ale jako v obchodě nikdy, jako, že by, když jsme jezdili k babičce, tak tam jsme samozřejmě, že jsme do sadu vezli, že jo, na třešně a hrát.
1: A hnali vás?
0: No to víte, že nás hnali.
1: No tak, jako byli vidle.
0: Ne, to byl takový starý pán. Ale on se zase znal s babičkou, takže my jsme zdrhli a dělali jsme jako, že teda nic. Ale on to nějak neřešil, jakože by nás chtěl nějak popohánět za něco, ale jako, no. Že bych někdy něco někdy ukradla, to ne, to.
1: A takhle, když nějaký... už se na něco teda jako takhle omylem náhodou čistě úplně mimořádně přišlo, je lepší to zapírat, nebo to říct rovnou, když teda
0: já
1: se
0: já
1: to
0: myslím,
1: dost...
0: Já myslím, že lepší to říct rovnou, protože vím, že moje sestra jednou, my jsme lítali hodně venku a přišli jsme domů, byli jsme hrozně takový upocený a měla žízeň a my jsme ještě v té době, protože to byly 60. leta, jsme měli na chodbě vodu, jako kohoutek a maminka říká, prosím vás, vždycky nám říkala, když přijdete zvenku uřícený, nepijte ledovou vodu. A moje segra si vzala skleničku a šla se napít na tu chodbu. Mamka jí říká, co tam děláš? Ty jsi šla pít, ne, mami. A jak takhle strčila tu skleničku za sebe a maminka jí chtěla tu skleničku vzít, tak ta sklenička jí praskla v té ruce a ona se pořezala. Takže si myslím, že tohle to jako se jí hodně nevyplatilo, to zapírání.
1: Děkuju i vám za pokračování noční linky, jak jsme se dostali od zlodějiny a tam. Až ke skleničce a pořezání. Řeknu vám...
0: No to bylo to zapírání, takže prostě
1: no, jasně.
0: Tím, že jak zapíralo, tak se jí to vlastně nevyplatilo.
1: No, to je fakt. Moc děkuju. No. Dobrou noc a zdravím Karlovy Vary.
0: Dobrou noc.
1: Milan mi napsal, kolega si upravoval pracovní výkazy a pár měsíců mu to procházelo. Jednou ale vedení zjistilo nesrovnalosti a přišlo se na to. Seděli jsme všichni v kanceláři a on najednou nevěděl kam s očima. Nešlo ani tak o peníze, ale o důvěru. Byl to člověk, kterému jsme věřili. Po tom incidentu odešel a atmosféra v práci už nikdy nebyla stejná. Jak já tomu rozumím? To je podvod. Doufám, že ho to vytrestalo navždy.

0: Až jsem se pěkně rozněžnil při poslechu písničky Levandulová, tak jsem zvědav, jestli budeme tou něžnou notou i pokračovat. A s kým? Tady Honza, pěkný večer.
1: Dobrý večer, tady Iveta.
0: Iveto, zdravím vás. Já si teďka představuju, jestli jste byla přistižena příčinou vy, nebo jestli vy jste někoho příčinu přistihla.
1: No, byla jsem přistižena příčinou, takhle moji rodiče nesnáževelaš. Ale mezi mnou a mojí maminkou bylo takový něco trošku zvláštního. Mamka byla z hospodářství, její bratr a švagrová měli veliké hospodářství a bratránek jezdil na koni. Já jsem koně milovala a jak jsem mohla, tak jsem byla u nich a prostě jsem byla u koní. Ale teta byla ošetřovatelkou vepřů a já když jsem přišla domů, tak můj tatínek vždycky jenom tak jako nasál a říká pro Krista pána, jestli zase vyváděla co. A říkám, já jsem byla u tety, já jsem vyběhla pomáhat s mojima pesátkama. Máma se jenom podívala, loupla očima a říkala, já ti dám prasátka. Já si věděla, ta poznala prostě, jestli se přišla ze přína nebo od koní. Ale nikdy jsem za to, za tohle byla snad jediná věc, za kterou jsem nikdy nebyla potrestaná.
0: Jo, takže žádný sekec, mazec nebo výchovná nebyla?
1: Ne, nebyla. Jako, když je zahlahala v čemkoliv jiným, tak to by byl rozchod. Ale tohle to mi máma tolerovala. A ty koně, ty mi prostě zůstaly celý život. No, dneska už mě kuň ani neunes, ale tenkrát jsem prostě, jak jsem mohla, tak jsem byla u koní. No.
0: Co se ve vás evokuje, když se řekne inflagranty? Je to fakt jenom ten sex, nebo ne?
1: Já myslím, že asi ne, že prostě každá prostě nepřístojnost, každá lež a tak, že to je takový jako...
0: Nevím, ne, já se radši jsem se jenom teďka ujišťoval, protože já když jsem řekl inflagranty, tak kolega Petr Kubala, který se staral o technické spojení tady dneska při dnešním vysílání, tak říká, podívej se, já jsem koukal na Tutti Frutti, jo, a zase sex, jako, a víte, co bylo Tutti Frutti, jak to bylo z nějaký erotický pořad německé televize, jak tam ženy odendávaly podprsenky a tam měly místo, já nevím, jestli to říkám správně, to víte, já jsem mladý člověk, tohle už se nepamatuju, nebo to mě nějak minulo, ale prý tam se jako ovoce a něco takového, nevím, vy pamatujete?
1: Tohle to nepamatuju, já jen pamatuju jinou věc, když pracovala jsem ve školce, děti dostali nějaký nový nábyteček, tak jsme dělali takový jako koutky pro kouky a koutky pro děvčátka. Kluci už měli svůj koutek hotový, tak si tam hráli a bylo tam nějaký podezřelý ticho. Tak jsem se tam k tomu z jejich koutku došla podívat, co se tam děje. A tam byly takový hlášky, no vidíš to, no to jsem ještě neviděl, no to je, říkám pro Krista pána, to jako zkusit, co to má být. No, my koukáme na film, pak říkám, jo, a prosím tě, co dávají? Porno, ale to není pro tebe.
0: A prosím, no, ale to se hodí se to.
1: To se děti ve školce prostě tímto způsobem bavili. A nejlepší na tom bylo, že když jsem tak o rodičovské schůzce prosila maminky, jestli to někdo doma má, aby si to dal tak, že jako to pro ty děti přeci jenom v tomto věku ještě není vhodné, tak aby si to schovali. A ozvala se jediná maminka. Tak to maminka toho chlapečka, který mi řekl, to je film, ale ne pro tebe.
0: No, tak já myslím, že to se hodilo do dnešního vysílání. A proč ne přistižen příčinu inflagranty v mateřské školce?
1: To bylo ještě pokračování, protože potom o Silvestru přijeli známí a ten kamarád přijel a říká, já jsem sehnal takový hezký filmeček o nějakých trpaslících a sněhurce, já nevím, to už si to nepamatuju, ale vím, že, a já jsem tak jako provinila, podívala a říkám, ojím, tichu, Já to mám ze školky zakázaný. Ty všichni bouchli smíchy, protože to věděli, že jo. Tak jsem se vrátila do vejma dveřma a říkám, ale víte co, zakázaný ovoce nejvíc chutá.
0: No prosím. A už je to venku. Už je to venku a já vám za to děkuju. Jsem rád, že jste normální. Vážím se za zavolání, protože to... Já bych bez vás neusnul dneska.
1: No to určitě. Tak jo. Mějte se hezky a
0: taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každý člověk má v životě chvíli, kde byl takzvaně přistižen příčinu. Teď jste slyšeli v rámci našeho posledního povídání, že můžete i ty nejmenší přistihnout příčinu. A teď, když nad tím přemýšlím, a já jsem to i poměrně nedávno zmiňoval do vysílání, i já jsem byl jako opravdu velmi malý chlapec se svojí sestrou přistižen příčinu. Teď... Hráli jsme si na doktory.

Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Já už jsem se tady uklidnil. Možná je dobře, že jste neslyšeli konec celého toho příběhu, protože to jsou vzpomínky na mládí, to se vám fakt nevymaže z hlavy. Byli jsme přistiženi příčinou, ano, hráli jsme si na doktory. Je fakt, že chybami se člověk učí, to je jasné. A proto jsme už nikdy hru neopakovali. Tak, tím to můžeme uzavřít. Ale přistižen příčinu, to je dnešní téma, které bych rád s vámi dál probíral, ať už to bude z vesela nebo ze smutku, protože někdy to může být až jako na oči v sloup. A taky, co na to říct, když se to stane. Daniela z Prahy píše, byla jsem na služební poradě, kde se sjeli referenti z celé republiky, aby firma postupovala jednotně ve všech krajích. Psal se rok 1973 a pobyt v luxusním hotelu s barem v nejvyšším patře nebyl pro většinu z nás každodenním zážitkem. Bohužel jsem odpadla kolem půlnoci a šla spát na pokoj, kde jsem byla ubytovaná se starší kolegyní z jiného regionu. Bylo kolem 3 hodiny, když mě probudil veselý smích a do sousední postele spadla kolegyně i její společník s lahví sektu v ruce. Začali se milovat a já zavrtávala hlavu do polštáře a rozhodně jsem se styděla víc než ti dva. Ráno, když jsem vklouzla nevyspalá do koupelny, za mnou nakoukla kolegyně a žádala mě, abych na poradě byla omluvena, že jí je špatně od žaludku. Oddechla jsem si, když jsem seděla na poradě, vrátila jsem se domů a za pár dní mi přišel malý balíček s krásným hrníčkem a připojeným lístkem promiň. Až ti bude 45, tak mě pochopíš. Do dneška, když si do šálku vařím kávu, tak si na kolegyni vzpomenu. Už jen s úsměvem. Daniela, to je krásná příhoda. I když v daný okamžik, chápu, propadnout se radši až pod postel by bylo lepší. Sobotní noční linka na téma přistižen příčinu. Tak pokud jste vy někoho načapali nebo někdo načapal vás a nemusí se jednat jen o sex, ale o cokoliv jiného, i když teda je pravda, že asi statisticky to bude spíš směřovat k tomu sexu. Víte co? Je to na vás. Jo? Není to o mně, je to na vás. Tak se prosím v uvozovkách zmužte, vezměte aparát do ruky a už ťukejte nebo vytáčejte číslo 731 800 900. Za chvíli jsme zpátky.

0: Já na Péťu Kubalu nevidím samozřejmě, jenom vždycky slyším ve sluchátkách jeho aktuální technické pokyny, jako třeba romantické, nebo to bylo velmi něžné, volá ti Luis. Tak schválně, Luis. Muž nebo žena, muž?
1: Já jsem muž, jako... Já jsem jenom tady reaguju na to vaše vysílání, tady jako poslouchám, je to dost zajímavé. Tady jsem přišel počítač a podobně. Já jsem dlouho žil v Americe a právě tady na to překvapení vlastně jsem doplatil, kdysi jsem tady měl nějaké restaurace, hotely a podobně. 5 let vlastně jsem to budoval, no a pak svoji družku, který jsem věřil, najdete s kuchařem, tak jsem do toho, koho vlastně říkal, jsem vlastně rozprodal všechno, tady ty dva lidi jsem vyhodil, no a vlastně odjel jsem do státu, je to asi na několik 25 let, no a vlastně jsem se dostal mezi pekelný anděli, vlastně lítal jsem na motorkách, jsem profesionální muzikant, takže vlastně ta zrada mě jako nakopla, pomohla vlastně, že jsem si prožil kus takového pěkného života, akorát samozřejmě z začátku to bylo těžké, jako, protože když někomu věříte a vlastně jo, 5 let jsem byl v té době docela atraktivní, mohl jsem mít další jako známosti, ale prostě no tak se mě všechno zesypalo, no tak zaplať pámu, že jsem sedl na to letadlo, no a že jsem odjel do té Ameriky, vlastně o který jsem snil, akorát jsem tam vlastně zjistil jednu věc, protože jestli to ještě můžu trošku prodloužit, si vám nevadím.
0: Ano, povídejte.
1: Tam jsem zjistil jednu věc, že já jsem byl takový blbec, že z výšky mě vyhodili, vždycky udělal jsem se ještě konzervatoř a průmyslovku a vždycky jsem byl přesvědčený, že lidi v demokracii jsou vychovaní úplně jinak než my. No já jsem přijel do Tennessee, pak do Minnesota. No jak mě tam ponižovali, urážili. Říkal, Maria, panovi, to jsou ty sami. No, darebáci, jako u nás nebudu mluvit prostě. Takže takhle, no a tak. Pak jsem
0: všude je to stejné, všude je to stejné, jinými slovy.
1: No, já jsem koukal, no, protože víte, tady jste znali jenom ty časopisy na Veletrhu Brně a podobně, jak se podniká, jaký jsou lidi úplně jiný. Říkal, no tak u nás tady, že jo, samý udavač, no tam to je to samý.
0: Ale tak tam to musí být ještě o to víc nebezpečnější, protože vám to řeknou s úsměvem a s vybělenými zuby.
1: No, tak to je hezky. No. Tak jsem vás slyšel a pozdravuji všechny posluchače. Dokázal jsem to přežít. Teďka jsem měl se buračku na bajku, mám přeražený hnáty, no tak mladost, radost, dědek starý, no tak to víte.
0: Tak se držte, tak, držte, ať se srostete, ať jste se fit, ať se daří, pěkný večer, dobrou noc.
1: No tak to bylo moc krásný, že jsem vám mohl zavolat a pozdravuji všechny lidičky, ať se nedají. To je celý, tam mě nikdo nepomohl, tam podání ruky neznamená nic, to bylo i tady v podstatě, takže tohle, no. Tak jo, dobrou noc a držte se všichni, ano?
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: 731 800 900, telefon s posluchačem Luisem před chvílí pro vás, byl stručný, klidně dáme ještě jeden telefon. Peťo, prosím, zařiď to, vykouzli někoho dalšího a přepoj hned do vysílání. A zadařilo se, šepnu to mi bylo, kdo pak je tam?
3: Ahoj, Luboš ze Slovenska.
0: Zdravím, Luboši, tak povězte.
3: Já reaguju na toho pána, co odešel do té Ameriky a tak já jsem za totality sloužil na jednom velkém mezinárodním nádraží a to bylo v tomto období květnovém po půlnoci jak v nějakým bordelu všude se souložilo, chodili za mnou kolegové, ale já si odskočím z frantu, pohlídej nám to, jak jo, jo. Potom jdu na WC, tam na chodbě Rakušák z vlaku v uniformě, zebral si tam nějakou mladou a klátil jí tam na zemi, na koberci. Prostě to byl jeden velký bordel po půlnoci, třeba opilci mi před kulturním střediskem leželi, že se nemohl ani víc ze dveří a souložili, tak jsem volal kolegyním, nech se podívají na co mám před dveřma a říkám, já je nemůžu rušit, protože bych mohl narušit jako
0: česko-rakouské přátelství
3: populace. A tak jsem musel čekat, až to všecko odbydou a opilci to, těm to trvalo dlouho. No a nad ránem jsem měl sám takovou příhodu, že taxikáři ke mně chodili, kromě třeba kontrarozvědky, ty tam měli dokonce hned v mojí kanceláři speciální telefon, aby volali, koho zatknout, koho zavolat a tak. A odkládali si tam pistoli vždycky, že hele, já si tu nechám pistoli, jdu do parku s jednou. A tak jo, říkám, dobrý, no. To byla taková hlavní náplň v noci. A nad ránem taxikáři si tam chodili sednout, odpočinout, aby byla zima, tak aby nebyli v autě. A nad ránem se stala taková věc, že taxikář doběhl a povídá, hele, nepouštějí, zamkni rychle. Tak se zamknula za ním krásná ženská sexy a začala prosit, a to už bylo 6 hodin, prosím tě, pust mě dovnitř. A on říká, nepouštěj. A tak, ale lidi, co byli venku před okýnkem, měl jsem tam frontu, tak oni netušili, že ta sexy baba, že ona to na mě jako, oni, že ona jako na toho taxikáře, oni si mysleli, že to na mě, abych jí pustil. A já jsem nereagoval, já jsem musel rychle obsluhovat, protože fronta a ona furt a tak nakonec si klekla na kolena, pro boha tě prosím, já tě miluju, musíš mě pustit dovnitř. A no a tak to všechno jsem odnes já, protože oni toho taxikáře neviděli, on byl schovaný. No a on, ten taxikář se bál, protože to byla žena boxera místního, nějakého mistra, a on se bál, že když jako jí měl v taxíku a že to špatně dopadne, tak utekl nakonec pryč. Takže jako, že to bylo za tvrdý totality a ten pán jakože nevěděl, jak to u nás chodí a odešel do Ameriky a pak byl překvapený. Tak já jsem ani překvapený nebyl, protože tu Ameriku jsem zažil na vlastním nádraží. To je tak všechno.
0: No tak to vám teda děkuju. Ať se daří, dobrou noc vám přeju. Děkuju.
3: Děkuju aj vám, zdravím vás, mějte se krásně, naschle.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu dnes na téma inflagranty, přistižen příčinu, ale prosím vás, musíme se trochu mírnit, protože zase bezbřehé uši nejsou u každého, pochopitelné uši taktéž ne, tak ať je to v nějaké rovině toho, že ano, přistižen příčinu můžeme být při letčem. Ať už my sami, anebo my, ať už jsme těmi hlavními aktéry, anebo těmi, kteří vyruší. Samozřejmě může se to týkat sexu, ale může se to týkat i čehokoliv jiného. Ne, že bych tak jako se tak nějak úplně obával z toho vysílání, to ne, ale doufám, že i vy s těmito příhodami se připojíte a zkusíte doplnit naše vysílání i o jiné směry, než ten jeden jediný, který je zatím převažující. Tak hezký večer vám přeje Honza Macoun. Za chvíli bude půlnoc, teď drupy.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, posloucháte nás i na přelomu dalšího dne, tak vítejte, je tu nový den.
1: Noční linka.
0: Ano, už si to tady doťukávám, kdože nám slaví, tak nejdříve vítáme nový den, kterým je neděle 10. května 2026. V kalendáři mé oko zostřilo blaženu. Blaženy něco přes 6 tisíc, úplně nejčastěji se blaženy vyskytují v Jihočeském kraji, město Strakonice, zdravím vás tam. Podle příjmenáře slaví Řehákovy vásy něco přes 3 tisíce a vidím tady takové dvě, tři odnože tohoto příjmení za A Poděbrady, za B Česká Třebová a za C Valašské Klobouky. Ať už dneska něco slavíte, nebo ne, to je úplně jedno, pojďme přivítat s úsměvem nový den, v klidu, v pohodě a s námi, s Českým rozhlasem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zjuček zdraví dnes mimořádně Honza Macoun. Páč neumím zpívat a tak rád bych vám zaspíval aspoň něco. Ne. Tak Pavel Bobek to převezme a děkuji.

0: Jestli jsem nezapomněl, Petr by měl být na druhé straně. Zdravím vás, krátce po půlnoci, tady Český rozhlas.
1: Ano, zdravím taky.
0: Tak Petře, je to na vás, infagranty, nebo přistížen příčinu. Je to teď na vás, tak buďte odvážní, pojďte do toho.
1: Jasně. Jo, no, ono se to týká spíš, já dobrý večer všem teda. Já jsem si vzpomněl na takovou věc z 90. let, co se nám stalo, ale já ne, je to jako souvisí to s tématem, ale zkrátka oni jak prostě lidi začali hodně jezdit do zahraničí tehdy, a naša rodina taky, jo. My jsme měli příbuzního vlastně ve Švýcarsku, takže já jsem tady měl holku v Praze a prostě jsem nějak nechtěl s nima, no a táta byl restaurátor, jo, takže v podstatě jako tam měli domluvenou práci, čili oni čekali ještě měsíc a když to prostě nešlo, já jsem prostě chtěl být s tou Dominikou, tak jsme se dohodli, že oni pojedou napřed a nechají mi tam, já nevím, nějaký peníze, že jo, prostě zajištění a já jsem vlastně zůstal sám v bytě, jo. A teďka tady byla babička v Praze a příbuzný, ale oni odjeli, jo. Já jsem nějak jako ani neviděl kam, jo, jsem viděl teda, že asi jsou toho strýce, s tím, že mi měli napsat. No ale za dva dny najednou zazvonil telefon a prostě ozvalo se, jako rychle utečte, jo, nějaký takový jako mladý hlas, no. Rychle běžte pryč. A položil to, jo, a teď já jsem to neviděl, jsem dělal předtím ve vojenské nemocnici ještě civilku, takže jsem byl takový jako v pohodě. A teď tohle, tak já jsem to položil, teď jsem přemýšlel, co mám dělat, jo. A kde mám boty, že bych teda, to trvalo dvě minuty a najednou rány do dveří, jo. A teď já jsem přišel k těm dveřím a otevřel jsem je, no. A teď zkrátka, tam byl nějaký chlap, stačil mi botu mezi dveře a ještě další tři lidi, no. A teď já vím, že jsem dostal nějakou něco na pusu, já nevím, jestli to byl ten chloroform, nebo prostě, že jsem jakoby začal ztrácet se vědomí. Ještě jsem viděl, jak ten jeden běží k telefonu a přestřel tu šňůru od toho telefonu, jo. A to je vlastně všechno, co si pamatuju, jako z té chvíle, no, ale jako to přistížím příčinu, já jsem spíš chtěl říct, nám ještě teď vykradli chalupu, ono to jako trvá vlastně trošku ta situace, jo, to je, už je to vlastně 25, 30 let skoro, jo, ale zkrátka mě se pak podařilo po několika měsících jako z toho vlastního bytu vlastně utíct, jo, protože ty dveře oni hned zamkli, že jo, ale prostě nějak zapomněli zámek, zapomněli zamknout, takže já jsem prostě v tu chvíli, když oni přišli, tak já jsem měl normální oblečení, že jo, džíny, nějakou mikinu, já nevím, USA, a teďka prostě oni převlíkli nějakých tepláků, nějaký tričko roztrhaný, no. A já jsem ono se vždycky se mi podařilo, jako, když jsem byl trochu přivědomý, se dostat k záchodu napísat tý vody, jo. Nebo tam bylo občas spadený jídlo, takže to bylo jediné, co mě asi zachránilo nějak. Ale zkrátka já jsem teda utekla teď v takovým tomu jako polovědomí, že jo, jsem došel na jednu služebnu policie v Praze, já jsem měl za tou babičkou, jo, ale prostě jsem omdlel v autobuse a musel se vystoupit, no. A teď jsem došel na tu služebnu a tam byl takový mladý kluk a to je možná trošku k tématu, oni hodně jako ty mladý policisti, no prostě se tam díval nějaký porno a prostě jsem ho rušil vyloženě, no. A on teda strašně naštvaný, prostě mi řekl, tady si sedněte, jo. A asi po dvou hodinách tam přišel takový starší pán, jako saku a říkal mi, tak říkej, tak, co si provedl. A teď já jsem mu říkal, prosím vás, já bych potřeboval pomoc jenom, jo. A on, ne, to nás nezajímá, co si provedl, jo. A teď, jako, prostě já jsem neviděl, co mám dělat, jo. A on to se snažil jako normálně nějak, nemlátil mě nebo to, ale v podstatě mi řekl teda asi po půl hodině, jako, no, my máme čas, jo, tak kde bydlíš, já jsem mu to řekl, byl tedy Anešky Malé na Jižním městě, no a zkrátka, on... to jsou dost takové nepříjemné vzpomínky, no. Zkrátka, on zabral toho mladýho, ten mě vzal a vyvedl mě ven z té služebny, praštil se mnou o ten betonový, jak tam byl, jak jsou takový ty žulový na tom okraji chodníku. A teď mě začal týct krev ze spánku, že jo. A zkrátka, no, musel jsem se, jediné, co mě napadlo, vrátit se zase zpátky do toho bytu, no.
0: Já teda vůbec nerozumím, vůbec tomu příběhu nerozumím,
1: jo,
0: to je úplně,
1: jo.
0: Jako je to takové, To je šílený.
1: To takový napravdě... No, no, je. Ale jako víte, co on je ten režisér, teďka točil nějaký filmy teď ze současné doby o jako skutečný příběh ze zdravotnictví. A ta redaktorka se optala, jestli jako je točí podle skutečnosti. A on říkal, že samozřejmě se jako ptá těch lidí, a že zná ty skutečný příběhy, ale že kdyby říkal tu skutečnou pravdu, tak jako já teď, takže by to tomu nikdo nevěřil, že prostě ta realita dnes třeba i v tom zdravotnictví nebo u té policie, že to je tak šílený, že rozumíte, diák, že jo, tak dále. Prostě, že to nikdo jako, že to musí upravit, takže to je v podstatě nesmysl potom, ale že to se lidem líbí, no.
0: No, tak no. Když to jenom udělám suma sumárum, to znamená, my jsme začali u toho, že vlastně vás načapali doma zloději. Rozumím tomu správně.
1: Zloději, jako... Víte co, to byly čtyři nějaký lidi a v těch 90. letech, když se otevřely hranice, tak jsem se dostal spousta různých lidí ze západu, což byli třeba teroristi, jo, což tady nikdy nebylo, že jo, předtím. A já nevím, jako, o co přesně šlo, ale... A
0: jako, vám vykradli to... byt, nebo ne, nebo...
1: Ne. To bylo, jestli, jako, já zase to bude znít divně, ale když jsou ty takový ty seriály, jo, třeba ME5, že jo, profesionálové, tak když jsme se na to dívali, tak člověk se říkal, no tohle se nemůže stát ve skutečnosti, že jo. A tam byly něco podobného, když jakoby někdo se potřebuje ukryt před nějakým větším zásahem, třeba teroristi, tak skutečně to tak je, že prostě obsadí nějaký úplně normální byt a tam vlastně připravují něco, jo? A to bylo zřejmě něco podobného.
0: No ale tak jako potom, proč by vám někdo telefonoval, že máte utíct?
1: Jelena, to by vypadalo, že to byl někdo ze sousedů, asi možná nějaký kluk nebo holka, co je viděli přicházet, jo. Já jako říkám, já
0: si... Takže zrovna za vámi, no ne, já to chápu, no, ale je to ne, tak strašně zmatený, no, že teda jasně, jako jasně. Sfilmovat to by bylo veselý, teda.
1: Jasně, to nechme, no.
0: Dobrý, děkuju, přestížem přičinu to tam bylo, ať se daří, děkuju, dobrou noc.
1: Taky díky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, teda velký nádech a výdech. Kdybych mohl, tak to rozkouřím, ale protože vysílám a měl bych se chovat slušně, tak řeknu, jdu na čerstvý vzduch, protože některé příběhy jsou fakt k neuvěření.

0: Ano, s láskou pro vás i Honza Macoun a taky i někdo další v rámci našeho večerního vysílání. Kdo pak je tam?
1: A tady Anna z Havířova.
0: Ano, Aničko, zdravím do Havířova, tak povězte, co veselého, neveselého se tam u vás může stát, přičem se dá někoho přistihnout, anebo naopak?
1: No, tak já jsem dlouhé roky pracovala v obchodě, no a v našem řetězci prostě my jsme měli hmotnou odpovědnost. To znamená, ano, že když by chybělo při inventuře zboží, bylo by manko, tak bychom jako museli zaplatit. No a chodilo tam celkem dost jako zlodějů, tak my jsme je jako hlídali, no a občas jsme je i chytili jako, takže jsem neustále prostě chodila na služebny i s kolegyněma, na soudy jsme potom jako chodili, jednou jsme chytili jednoho zloděje a prostě nás zranil s kolegyní, tak nás policisté dovezli do nemocnice, no a byl tam lékař arabského původu, a ten nám lámanou češtinou řekl, že dámy se přece neperou jako s chlapama. To se nás úplně jako vytočilo. No a ten jeden dotyčný seděl jako, byl ve vězení, pak se po čase vrátil a my jsme s kolegyní a zase už jinou jeli na šichtu. No a v 5 hodin ráno na celý autobus mi začala vyhrožovat, že jsem pí. Zbytek si domyslíte.
0: Ano.
1: No a nejhorší bylo, že potom jsem dělala na jiné prodejně a tam chodila jedna paní taková slušná, dělala pečovatelku u lidí, prostě solidní paní. No a jaké bylo moje zděšení, když onen zloděj, který mi vyhrožoval, tam přišel s ňou, protože to vlastně byla jeho maminka.
0: Aha.
1: Takže už si tak si jako uděláte, jako, to byl úplně normálně jako shocking, jako. Potom no už počkat mi manžel zakazoval prostě, abych je chytala ty zloděje nebo tak, nebo alespoň prostě, aby se tam psalo prostě, že na prodejně, protože oni vlastně viděli ty zloději celou adresu a prostě jsme měli i obavu o kluky, kteří byli menší, že se jim třeba můžou pomstit nebo tak jako něco jim jako udělat, protože podle adresy jako Havířov není to tak velký, tak dohledáte jako.
0: No, no, tak to všeobecně, to se netýká jenom Havířova, ale když někdo něco chce zjistit anebo chce někomu se pomstit, tohle je nejjednodušší cesta vlastně, jak to udělat, že jo, ale co to bylo vlastně za obchod, co jste lovili zloděje?
1: No, tak to je takový jeden větší řetězec na Severní Moravě.
0: Já vím, ale to nemyslím, ale jako druh zboží.
1: Potravinářské zboží a oni právě prostě tam byly potraviny i drogerie, třeba jak je i v Kauflandě, jiný řetězec, takže vlastně se krádlo všechno. Začínalo to vlastně od vlastně uzených mas, balené salámy, spreje prostě, čokolády, káva, pak už se alkohol dal prostě k pokladnám, aby jako na alkohol nemohli, pokud byl alkohol ještě na prodejně, tak alkohol, všechno prostě.
0: No, je pravda, že to mi připomínáte, že vlastně, ano, je to tak, mohu potvrdit i já vlastně z rodinné skutečnosti, že skutečnosti, že jakmile došlo ke zranění nebo k zadržení, k podání vysvětlení, tak vlastně se chodí i před soud, no, a vlastně se to řeší i tímhletím způsobem, což opravdu chcete ve svém volném čase řešit ještě tyhle ty věci. Takže
1: když jsem byla dokonce v nemocnici a prostě syn už byl potom velký a prostě přišel za mnou do nemocnice a říká, no maminko, máš tam prostě obsilku doma, jako paní pošťačka říká, že něco je tam s modrým pruhem pro tebe, že jako to nevyzvedl samozřejmě, bylo to na občanku, takže jako potom jsem musela jako si proto jako vzít si z nemocnici den volna, zajet tam a jako na poštu a si to vyzvednout, no a pak jsem byla na soud, že bohužel, že jsem jako nemocná, že prostě nemůžu prostě jako na soud jako přijít.
0: No, děkuju vám a i vám.
1: Já jsem byla asi já jen 5x, 6x jsem tam jako byla jako.
0: Děkuji za váš příspěvek, za to, co jste řekla do vysílání, protože ano, tenhle to mohu potvrdit opravdu i já. Neříkám, že úplně z vlastní zkušenosti, ale rozumím tomu, ale jak se člověk cítí, není to úplně dvakrát příjemné. Taky nikomu to nepřejeme, ale přistižen příčinou patří to do našeho tématu. Děkuji vám moc, zdravím do Havířova.
1: Mluvíte furt o sexu, takže jako...
0: No, to je jasné. To jsem rád a moc si toho vážím. Naschledanou.
1: Naschledanou, mějte se hezky, naschled.
0: Ono se to dá, ono to půjde, paní Trčková. Nejen o sexu je život dnešní téma, in flagranti.

Příčinu, to je téma dnešního vysílání Noční linky a berte to, ze kterého úhlu budete chtít. Zkuste se připojit do našeho vysílání. Pravda, dneska je to dost odvážné. No, stane se. Samozřejmě i vy můžete přidávat další témata klidně. Napište jan.macun@rozhlas.cz. Ano, i má Baru se právě probrala a koukla na mě tak asi jako pravděpodobně, že by se jí zdálo o asi dvou tunách kuřecích křídel. A co vidí, vidí mě, jak nemám dvě tuny kuřecích křídel. No, holčičko,

0: několikrát. Jednou zbytek čaje, jindy špinavou vodu ze zvlhčovačů. Prostě jsem si jenom chtěl ušetřit cestu do koupelny a ani vlastně moc nepřemýšlel nad tím, že se to nemá. Cokoliv vyhazovat či líc okna je dokonce zakázané. No ale od té doby jsem hodný jako beránek. Mimochodem, po novém roce jsem zase já viděl, jak soused hází vánoční stromeček z lodži. Pokud se předtím ujistil, že dole nikdo nestojí a v zápětí ho uklidil, pak i já tedy nic nenamítám. Jsem aspoň rád, že naše družstvo je takové přísné, jak vidno, hravě by si poradilo s případným problémovým obyvatelem. Takovou zprávu by potřebovali i na Luníku 9. Tam z okna létá kde co a kdo neháže, není sklanu. A tomu by se snad nelíbilo, toho by defenestrovali určitě taky. No, řeknu vám, moje baru má zákaz chodit pod balkóny. A je poměrně jasné, proč? Protože tam je labůžo mnoho. Obávám se ale, že tohle labůžo, které už tam leží třeba i několik týdnů, je labůžem jenom pro ní, protože ne, tohle páníček neocení.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, pojďme na to, pojďme k dalším vašim příspěvkům. Téma máme dané, přistižení příčinu, inflagranty, o tom to dnes v noci je. Budu rád, když zavoláte právě teď, pokud se vám to podaří, hned se vás připojíme do vysílání. Ono přistižen příčinu, může vás kdokoliv načapat někdo při něčem, co úplně není OK, při něčem, co jste třeba chtěli utajit. Viděl vás někdo ve chvíli, kdy jste lhali a přistihl vás třeba rodič, šéf, partner při něčem, co se blbě vysvětluje. Zkuste vysvětlit i vy mně polopaticky, o co se jednalo. Já vám jenom odkývu, že to v pořádku a že to patří do našeho tématu. Bez vás by noční linka nebyla noční linkou. Tak jen houšť, pojďte na to.

0: Ladíte noční vysílání Českého rozhlasu, tady je noční linka Honza Macoun a kdo nám volá jako další?
1: Tady je Eva ze Sokolovska. Mám takovou příhodu, když mi bylo asi 10 let.
0: Ano, tak ven s tím, už jsem jedno velké ucho.
1: Ano, jako děti jsme chodili tenkrát do tělocvičny a vraceli jsme se domů na malém městečku, vraceli jsme se domů a už bylo skoro tma. No a nic chytřejšího a nás nenapadlo, nežli zvonit na zvonky, ano. No a pak jsem na dovolenou jezdívala s příbuzným do východního Slovenska, do Prešova. No a já nevím, proč jsem to protože jsem byla naučená zvonit na zvonky, tak jsem v velkém městě za bílého dne jsem asi na pár zvonků zazvonila a pak jsem uviděla veliký billboard. Voják Švejk měl tenkrát premiéru asi v tom Prešově a tak jsem koukala, protože jsem v životě neviděla tak velkou fotku. Ještě dneska po 70 letech, když vidím toho Hrušinského, jak tam leží a ty jeho oči, ještě dneska mám z toho hrůzu, protože já jsem na něj tak koukala a najednou mě někdo začal hrozně bít. Hrozně mlátit za bílého dne uprostřed města. No, pak jsem pochopila, protože u toho něco říkal, pak jsem pochopila, že to je některý postižený, u koho jsem asi zvonila na ty zvonky. No, ale ještě dneska, jak říkám, mám hrůzu, když vidím toho Hrušinského a podivuju se tomu, jak to, že ti lidé, že ho nechali mě tak mlátit.
0: No teda, ale to mi řekněte, to je úchylka, ale takhle, to já to musím určitě nějak, jako musí říkat, zvonit na zvonky za bílého dne, ještě v Prešově.
1: No, to byla úchylka, no tak to víte, byli jsme děti, i když jsem byla holka, tak taky jsem to byla.
0: Já myslím, že Švejk má poměrně dost, nebo vlastně v rámci Švejka se tam najde spousty možností, jak vás z toho dostat. Třeba takovej klistýr a pořádnej. Jestli si pamatujete ze Švejka, tak tam tahle láška byla, tak to byste měla jako cekec mazet ode mě.
1: Takže takhle, jinak...
0: Já vám děkuji.
1: Už nic horšího v životě nezažila, ale jak vidím Švejka, tak už jsem úplně přikrčená po tolika letech. Už si vůbec na toho člověka nepamatuji, ale vím, že mě byl hlava, ne hlava.
0: Děkuju i vám, děkuju. Bylo to milé a nezvoňte a doufám, že už teďka nezvoníte na zvonky.
1: To nikdy nedělám a bydlím na vesnici, mám tady zvonek a nikdy mě nikdo tohle neprovedl. To se divím.
0: No, prosím.
1: A přitom bydlíme v přízemí. Asi jsme byli zloby za děti.
0: No, tak zase, kdybyste byli dost dokonalí, tak by to taky nebylo úplně OK. Člověk se musí poučit, byť třeba vám to trvalo v tomto směru ještě poněkud déle. Ale
1: no,
0: děkuji
1: ale
0: vám
1: to
0: za
1: to. Ještě dneska vidím. Ještě
0: já
1: dneska
0: vám rozumím.
1: Vidím toho Švejka a už je mi ousko.
0: No tak, nebojte.
1: Zdravím vás všecky, ať se vám daří. I
0: moc děkujeme. Moc děkujeme, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: No je fakt, že u toho Švejka, no tam to bylo, no. No když si to zasloužil, klistýr a pořádnej. To jako, kdybych mohl, tak to hned pustím do vysílání. Ale ne, máme málo času, do jedné hodiny už zase tolik volného času není, tak pojďte ještě jednou přidat i vy přistížení příčinu, ať to bude cokoliv, my to vydržíme. Dneska do jedné hodiny.

0: Psychologové upozorňují, že reakce na odhalení je silně spojená s emocemi jako stud a vina. Výzkumy v oblasti sociální psychologie ukazují, že stud vede spíš ke snaze utéct nebo situaci zakrýt, zatímco pocit viny častěji vede k přiznání a snaze napravit škodu. Zároveň platí, že míra otevřenosti a přiznání ovlivňuje, jestli se důvěra mezi lidmi obnoví nebo definitivně naruší. Aničko, pěkný večer, pěknou noc.
1: Pěkný večer vám přeju a všem posluchačům. A já mám takovou, možná, je to už velice, velice stará příhoda. Byla jsem malé mrně, tak 10 leté, 11 leté. A my jsme vyrůstali s maminkou a 3 bratři už byli, měli své rodiny. A v domě byl teda můj bratr a on byl vyučený kovář. A když přišel domů, tak si pověsil kalhoty v předsíni na věšák. No a já, protože byla taková chytrá, čertovná, občas si do té kapce trošku sáhla a občas si odsaď nějakou korunku vytáhla. Někdy se to povedlo.
0: Aha, a je to tady. Tušíte, takže zlodějina.
1: A jednou jsem byla, vytahovala jsem si tam na zmrzlinku korunku a Anička byla přistižená. No a samozřejmě bratříček, jmenuje se stále Ladík, Vladimír, ale říkali jsme mu Ladík, tak Ladíček to vyřešil stručně a ručně, ano. Aha. Tak pár facek jsem dostala, no ale mělo to pokračování, mělo to do hru. Mm-hmm. Anička se cítila strašně uražená, strašně plakala. A protože jsme měli takové domácí hospodářské stavení a byly tam chlívy a kůlna to, a kůlna, pod kůlnou stál žebřík a docela nízko byl, prostě takové silné dřevo, já si vzpomínám, ale teď mě to vypadlo. Prostě takový to spojovací, nějaký to, ten trám takový spojovací a to. No tak já jsem si vylezala ten žebřík, sehnala jsem si doma někde, když se nosila tráva, kus provazu a já jsem mi chtěla postrašit maminku a jeho. A že se oběsím, že mě nemá nikdo rád, že mě nemá nikdo, no ale já jsem to chtěla jenom na ně bu udělat, jo. No, oni mě určitě pozorovali. No a když už jsem tam ten provaz měla na tom trámu a dělala jsem tam tu smyčku, no tak milý Ladíček přišel, ale to pak bylo deko. Pak teda byla nakládačka. To jsem si 2 dny nesedla na zadek. protože já jsem se cítila strašně ublížena, že teda si vemu korunku, protože tehdy, že jo, korunka byla teda peníze, v té době to už je takových 70, skoro 70 roku a korunka byla peníze, no ale byla jsem přistížena, byla jsem a po právu potrestána, no ale v té době jsem se cítila velice ublížena, takže jsem jim chtěla udělat bolest tím, že se ověsím. No ale byla jsem přistižena u toho taky, tě dvakrát, no a pak to byl teda ještě horší.
0: To chápu to správně, že vlastně jste celý život dělala vlastně v rámci teda toho mladistvého věku, vlastně všechno blbě.
1: Určitě jsem se nemínila, že bych si vzala život. Jo, ale chtěla jsem na ně udělat bu, protože moje matka to věděla a řekla, jen jde, ať se to nenaučí, ať to potom není z něho, z ní nevyroste nějaký zloděj, nebo to. Jen jde, no a já jsem se cítila taková osamocena, velice ublížena, no tak jsem si říkala, já je musím taky, ale já si myslím, že určitě jsem, já už vám to neumím říct, ale určitě jsem si nechtěla vzít život, ale já jsem je chtěla tak jako vystrašit.
0: No to chápu.
1: No ale oni potom mi za to pořádně zaplatili teda. To jsem si 2 dny na zadek nesedla.
0: Tak Aničko, děkuju i vám. Teda řeknu vám, že já kdybych přišel na tady to, že chodíte pro korunky, pro kováče do kapsy, já kdybych na to přišel a tak nějak jako to teda jako viděl, tak já bych to na vás potom nalíčil a dal tam pastičku na myši. To by bylo bolestivější.
1: No tak možná by to dopadlo dřív líp, protože bych si třeba nemohla udělat potom tu smyčku tam na tom trhu. krámu. No.
0: Ach jo, dětská hlava dubová. Děkuju, jo, dobrou jo. Noc.
1: Dobrou noc, dobrou noc. Tak na to jsem si teďka vzpomněla. A jinak v obchodě se nikdy nic nestalo. A poctivá jsem byla celá, já budu husa v nebi. Protože napravo šli ty, co se, ty, co byli nevěrné, a nalevo šli ty, co byli, co se o muže starali a byli jim věrní. No a tak svatý Petr jim dal husí křídla, protože když říká, když byla husa na zemi, tak budeš husa i na nebi. No, takže...
0: Jo, jo, jo, rozumím jo? tomu naprosto. Aničko, jo? děkuju, že zdravím a ať se daří. Dobrou noc. Krásně.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Naše noční linka jde pomalu do finále. Přistižen přičinu, to je to dnešní téma. Tak kdo to uzavírá, to se ptám do Prahy, Péti Kubaly, který nám to tam všechno zprodukuje. Zavolejte. Teď je ta nejvhodnější šance.

0: A kdo je poslední? Halo, halo, Honzo, u telefonu.
1: No, dobrý večer nebo dobré ráno. Tady Maruška Severní Čechy a já bych vám řekla takovou příhodu, která se mi stala v roce, je už to hodně stará příhoda, v roce 1971. Já jsem přestupovala z vesnické školy, která měla ustoupit dolů celá ta vesnice, tak jsem přestupovala do městské školy. Byla jsem tam teda nová a měla jsem tam děti, holčinu ve druhé třídě a syna ve třetí. No a když bylo pololetní vysvědčení, tak mě za týden zastavila její soudružka učitelka a říkala, hele, nemám vysvědčení tvojí dcery, tak jí to připomeň. No tak večer, když jsme se sešli doma, tak říkám, kde je vysvědčení, a když mi ho ukázala, tak jsem myslela, že omdlím, protože ona to vysvědčení, ty jedničky prostě propiskou tak zvětšila, že to byly sloupy a že tak půl centimetrové sloupy, a já jsem na ní říkala, co jsi to dovolila, když je to úřední listina, no tak dostala nazad, dostala přes ruce, no já byla úplně vyřízená, teď já tam byla nová, ředitel byl prověřený, nechci říct no. Straník, že jo, no,
0: tak prověřený říkala, soudruh. No, prověřený soudruh, který...
1: Ano, byl to, co? Teď já tak jsem říkal, jak to vymyslím, aby to ráno nějak dopadlo. No tak ráno jsem učila od 7, tak říkám, ona je tam ta sekretářka, já jsem to tam ještě tak moc neznala, ale ta na mě působila jako hodná žena. Tak já ji poprosím, aby mi dala nový blanket, a já pak poprosím tu třídní učitelku, aby to předsala. A já nevím, už jestli se tenkrát, ještě se v té době ještě ta vysvětlení podepisovala rodiči, to teda si nepamatuju už, ale to je jedno. Takže bych to takhle udělala, proběhlo by to v klidu, nic by se nedělo. No a přišla jsem k té sekretářce a to byla taková velká místnost a doleva byly dveře do ředitelny a doprava zástupkyně. No a tak jsem jí to začala jako říkat, najednou se otevřely ty dveře a vyšel ten ředitel. No tak to jsem teda stuhla, říkám, no to jak dopadne úřední listina, co s tím. No a on vám ke mně přišel, on je tam totiž lákal. On byl předtím na schůzi v té vesnici, tam a já tam dělala vystoupení s dětičkama a on sám mě pak, já se mu to líbilo, jako začal říkat, že nastupuje na školu, že je prověřené a tak dále. A že jestli bych tam nechtěla jít. Takže jsme se trochu znali. A on vám přišel teda k tomu stolku. A co potřebujete, Maruško, na mě řekl. No a já mu to podala, já nemohla ani mluvit, protože jsem to prostě zrovna nechtěla. No a on se na to podíval a chvíli mlčel a pak vám řekl, no nic nepřepsala, tak soudružko, dejte jí nový blanket, ať to dá 3 dny, ať se to napraví. No ani no, nevíte, jak se mi ulevilo teda, že to takhle dopadlo. No,
0: vy jste tak, se ho jinými slovy bála.
1: Blanket jsem dostala, no a všechno jako vysvědčení dopadlo dobře. No třídní soudružka učitelka byla hodná, tak to všechno pochopila, bylo to. Ale
0: no,
1: měla jsem
0: mi
1: veliký strach, protože přece jenom tohleto si jako v tehdejší době nemohla žádně dovolit. No,
0: řekněte tak, mi, ale prosím pěkně, já jako jsem tak nějak na chviličku zůstal stuhlý, ono se dřívávějíc podepisovalo vysvědčení rodiči?
1: Ano, ano, já to pamatuju, ale to právě v tom 71. roce už nevím, ale já jsem roční 40, takže vím, že jako to bylo po válce, že ty rodiče to vždycky podepisovali a tak to už tedy jako si nepamatuju, že v tom 71. jestli to tak bylo nebo nebylo, ale já jsem prostě si myslela, že to byla úřední listina v té době, teď už je to všechno jinak, teď si to vytisknete, víte, no to vůbec tak nebylo, to byla jako dost taková listina, jak by bych řekla v úctě, a ona tohle udělala. No, já nevím, co jí to napadlo, protože se jako dobře učila i byla celkem...
0: No, chtěla, aby jedničky byly ještě větší, to je jasný, a kdybych měl taky samý jedničky, nebo jedničky, teď jako to, já bych vrněl blahem.
1: To byly zatímco... slouky, to nebyly jedničky.
0: Zase na druhou stranu vám musím říct, že při představě, že bych měl své rodiče obeznámet s vysvědčením tak, aby ho podepsali, tak to bych byl pěkně v háji, protože to si neumím představit vlastně, aby to podepsali. Protože já jsem vždycky s tím vysvědčením šel za tím rodičem, který byl mě v ten daný okamžik více nakloněn. Já jsem tak nějak jako úplně šprt jedničkář fakt nebyl, no. Ale to je zase na někdy jindy. Moc děkuju za vaše povídání.
1: No, to je na někdy jindy. A můžu vám říct ještě jednu příhodu, teda to, ne. To je takový spíš, já jsem učila pak 33 dětí, to bylo teda, a já jsem vám tam, přišel mi tam září slova ze Slovenska, prostě a mluvil slovensky. No a měl teda zcela zvláštní chování. Byl u staré mamy, takového vychovácího, měl pak už dost, tak ho dá tatínkovi, a tatínek byl voják, který se o něj vůbec teda nezajímal. A on se uvedl už první den, že házel v té třídě, dělal kuličky s honem z té hmoty a házel to na zem. A bylo vymalováno a ta modelína je masná a tak byl hned u ředitelky. Ale to nic, ale on byl velice zvláštní a teď já měla hodinu češtiny a všechny ty děti měly sklopený ty hlavy a psali. Bylo, to dostanou vždycky tak na těch 6-7 minut, psali, bylo ticho a on vám byl už v první lavici, byl neuhlídatelný, velmi ubližoval dětem, tak seděl v první lavici a já stála na tom stupínku a pozorovala jsem ty děti a když někdo něco nevěděl, jako viděla, že nepíše, tak k němu šla a on najednou vám slyším, soudružka, učitelka, teraz vám to vela sluší. No, ty děti nazvedly všichni ty hlavy, koukaly, já teda taky. A já jsem vám vůbec nevěděla, co říct. A pak povídám, a včera ne. A on mi povídá, těž. No a ty děti skoupili zase a psali dál. Já teda jsem se uklidnila trochu, ale říkám si dodatečně, na co teda v tu hodinu to dítě myslelo, když vás tohle řeklo. Tak to už je všechno, pane Honzo.
0: Ano, děkuju, vešli jsme se nádherně, ať se vám daří.
1: Vesele.
0: Ať se daří, mějte dobrou noc, děkuju.
1: Zdravím všechny linkaři a Aničku, tu znám osobně, tak teď jsem ji slyšela, moc zdravím.
0: Ano, děkujeme, dobrou noc. A já se loučím taky s posluchači nočního vysílání, noční linky. Děkuju za zájem, za to, že jste zavolali a že jste i odvážně se mnou dnes promluvili na téma přistížen příčinu. Mám pro vás jednu zprávu, vlastně dvě. Jednu dobrou a jednu možná ještě lepší. Jdeme spát a vy, kdo spát nemůžete, poslouchejte další pořady Českého rozhlasu. Mimochodem, to další vysílání noční linky pro vás bude mít Zdeněk Novák, kolega z pardubického studia a téma Naše první auto. Tak se hezky rozpovídejte, jako dneska, ať si to taky Zdeněk užije. Ještě jednou Honza Macon z Jihu Čech přeje dobrou noc, pěkné sny, ať se daří a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
2: Já vidím, že to tu opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, a výborně, že ten profesor skutečně přijel.
1: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
3: Dobrý, já ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
1: Ale já teď nebudu, díky.
3: Dobrý, tu máš.
1: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
2: Prosím tě, a ne, abys mě usnídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
1: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku, víc nebudu zdržovat.
2: Ale naposled.
1: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
2: Už to mám.
1: Tak výborně.
2: Ale tohle není všechno.
1: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
2: Víš, co tě čeká?
1: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
2: Za to nedostanu ani 500 rublů.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak, že sotva ji začnou hrát, aby hned i celý svět tu píseň zpíval rád. Krejčík se jenom usmál, to kdybych paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné.

0: kdybych, paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan. Přesto, hlavně v závěru, aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na Můruši oni mají whisky na dnešek. Ale, víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako, to je jako pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát pátek, to je pondělí, to už, no to už vysíláte dohromady, zpátka pondělí, no.
4: Ale já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát. Bylo, teď tady prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
3: No tak je pošlete domů, tady není ani noha.
4: No tak to prosím, to si něco zkuste, to si prosím zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
5: pane,
4: takové věci.
5: Nejsme tady všichni, Voráček a Pata z nový vsi chybějí.
4: Počkejte prosím vás, Voráčkem, jděte si někam.
3: No tak to vidíte, vy tady nikoho nemáte a těch pár lidí, tak si vemte třeba k flekům a dejte nám pokoj, tady si to zeberte a neobtěžujte s tím.
4: Ale Voráček...
3: No? A co Voráček, to pomtěte mi do Voráčka.
4: Co to říkáte prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí, přece si je prosím nevezmu domů, já. Ale... Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
3: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, no, rozumíte?
4: Vy jste odpovědný.
3: No co?
4: Zodpovědný. Vy jste byrokrat, prosím.
3: Co jsme my, že jsme byrokrati? My tady žádný byrokraty nevedem, pane. To snad u vás. My se tady musíme umět točit, pane.
4: No,
3: rozumíte?
4: No, to byste tady musel dokázat, víte? To byste...
3: No tak dobrá. To já vám teda taky dokážu. Víte? Cirkus bude. Tak. Poklona. A je to. Co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko, víte? On si řekne, cirkus bude, no tak bude. Cirkus bude a...
4: Vlastně jsem to řekl já, že já jsem to si... No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu, to je pravda. Ježíš, pane Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás.
3: My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
6: Mám
3: ukažte, že nejste obyčejná ženská z kasty a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sešeňte, co se dá a hned mi zatelefonujte. Běžte! Nezapomeňte telefonovat, rozumíte, tak? Běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
2: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
7: Nerozmyšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? Kdybych ty prachy nepotřeboval hned, já bych si s těma peršanama věděl rady.
1: Tati, kolik máš v kase?
6: Hm? Co prodává ten pán Magdi?
1: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
6: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
1: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
7: bon,
1: tak bych vám večer dala zbytek.
7: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám.
1: Je? No, no, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
7: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
1: Vím. Tak já tam přijdu.
7: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
1: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No, pojďte dál.
8: Až potom.
7: Tak večer 6. Bye bye, paní Magdo.
2: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
9: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co jsem vám tu nechal?
1: Proč?
9: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatný, co?
1: Ale já je mám doma.
9: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
1: Jenomže já teď domů nejdu.
9: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
1: No prosím.
9: A hele, tohle měl ráno Taupe u Krocu. Kdyby s tím Cvokem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. Z nás dvou by mohli být prýma společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
1: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
9: O, pardon, pardon.
1: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
9: Ne.
1: Dobrou noc.
9: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte.
2: Do starožitnického krámu si Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režijně ji vedl Antonín Moskalik.
10: Dobré jítro, madam.
11: Děkuju.
10: Ano.
11: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
10: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního darořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
11: Tak viděl jste ho nebo ne?
10: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
11: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
10: Ne, madam, nic.
11: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
10: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
11: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
2: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.
12: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co si nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštěla. Konzervatoří propula Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, Magda.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. Po úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irena Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
7: Andulo, kde máš bejt, sakra? Anču, co blbneš, proboha?
8: Plním přání těch, kteří mě zavolali.
7: Prosím, pardon, prosím to.
8: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
7: Já jsem tady, prosím, tajemník. Ovšem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné?
8: Ach, není třeba, již vím.
7: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl i revanšovat a... To je snad omyl.
8: Pak tebi odpust. Neznala jsem nových zvyků.
1: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
7: Františko, viděl jsi to?
9: Viděla.
7: Co budeme dělat?
9: Musíme se stmelit. Stmelit.
1: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila Jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné rodiny. Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyril v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Vericha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jejího života byla fuč. Cyril pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Verichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
10: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
11: Mám tě ráda jako zlato.
10: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
1: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
12: Co si přejete?
13: Je tady můj muž?
12: Jaký muž? Jaký muž?
13: Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
12: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
13: Tak vy říkáte, že tady není.
12: Já nevím, na koho se ptáte.
13: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli na spronevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
12: Co s tím?
13: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy nestounice, vy prodejní tvore. Jsem slabá žena, slyšíte vy, děvko? Jsem slabá, vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí, ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
12: Já, paní, o ničem nevím.
13: Lžete. Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
12: Ale co na tom? Co na tom je?

0: Vždyť má přece ženu a děti. Když ho pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem. Pochopte to.
1: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme. Dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
2: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k ním něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

0: starostí bůh.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
2: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
3: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
1: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
4: Na

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfred Radok. Jenže státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé. Jak už jsme prozradili, měla šarm Pařížanky a dlouho se tradovala dokonce legenda o jejím románku s Fanfánem Tulipánem, Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijel se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: Mám takový plán, no plán, prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách, ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji s myšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
2: Je, já? No? No, proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takoví ti vynálezci těch slepičích fór, jo, jak jsou to...
1: Co z toho bude?
0: O tom nemají ani tušení, že to existuje.
1: Probá co?
0: Moudrá žena.
1: Je. Já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť když je doopravdy moudrá.
0: Proč?
2: Se ptá proč.
0: No se ptám proč. No.
1: Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
0: Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, no, ostatní všechno ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
1: je,
0: co
1: vy
0: pořád?
1: Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Vždyť na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
0: Ne.
1: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
0: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý
1: no,
0: dokonce, motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
1: Nevíte to.
0: Ne.
1: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
0: Jak to?
1: Vy jste přece muž, ne?
0: No, to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby? Já to mám i písemně dokonce.
1: Písemně?
0: No jistě.
1: Vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
0: Ale, ne. I když to není zajímavá myšlenka, nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list. Já sebou nosím rodný list.
1: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho. Já
0: prosím.
1: Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
0: Jo, tak to bude synův, podle.
1: Ne, je to váš, je to
0: můj.
1: Tak, nedá se s tím nic dělat. Ale to by znamenalo, že máte rád večerničky.
0: Tak.
1: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu.
0: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
1: Si píše. Sama si pro
0: sebe. Si píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že jsem jí ukehovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
1: A budete hezky poslouchat?
0: Budu poslouchat.
1: Budete hodný.
0: Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
1: Ono je to o Popelce.
0: Popelku já rád. Hmm.
1: Takže. Byla jednou jedna a byly dvě a byly tři sestry. Tři sestry dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá a mazaná, hlavně popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne, už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě, záměrně a pohádkově, v Benátkách, tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu, kam naměla taky. A popel samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi. Popelka zase ráda holuby. nadívané. Vždycky jseli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Je jich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak, sestry Hátu a Gátu. A Gátu ne, ne, detektivky nečetli. Studovali. Dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku. Extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a Gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a Gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách, ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka. Manželství. Jak jinak? Háta je odávala, Gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
0: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. Tak já vám za toho chlapa děkuju, že jste přišla. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
3: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou, Marií Drahokoupilovou, a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
4: Co je to šáší?
5: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
6: To bude asi to první, že? Zkusíme to.
7: My jsme vzácně zajedno úplně chybně. Ano. Že to je to první.
5: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
6: Tak. No, my bychom se přikláněli k tomu...
7: On mluví jako soudu. Stejně naklonění. Stejně naklonění.
5: Teď se nepřikláníte, ale vyberte.
7: Na trojku Sambucus Nigra.
6: Ano, má to něco společného asi s mým jménem, nebo co?
5: Sambucus Nigra.
7: Určitě.
5: Tak co to je Sambucus Nigra? Může to být původní označení brazilské samby. Nebo botanický název pro černý bez. A nebo bambusový prut rybářů na Nigeru?
4: Dvojka.
5: Dvojka říkáte. Opět hádáte správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět medlivě.
8: To jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
7: Je ztracený.
5: Tak prosím.
4: Ta štyrka je krásná. Já se nejdřív myslím, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
5: Co je to pagát? Tak pagát.
6: No, tak.
5: Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo
7: pagáč.
5: Rozstříhaný provázek.
4: Špagát.
5: A nebo nejnižší taroková karta. Koláč je provázek karta.
6: Ne,
4: Karel,
6: ale já si myslím, že to bude asi...
7: Já jsem teď ztracena.
6: To je ta věnička.
7: Ta věnička, to je pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
6: No, pagáč.
7: Jsou pagáče.
4: To je lidový vypraveč na to.
7: Ale narožní nás umyslně máte, všimněte si toho.
4: To se smí přilevře.
6: Pardon, já ještě dělám takovou taktickou věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
5: Ano, koláče, provázek, karta.
6: Koláče, provázek, karta.
4: Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidový vypraveč.
7: Jak nás máte?
6: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
7: Trojka.
5: Ke kartě. Máte pravdu.
9: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta. Stačil jí dech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebude tě tam nikdo schánět? Třeba tvoje žena? No co, když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No, tak jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ale ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: No, proč by nezavolala, jsem taky zavolala.
3: No, jo, jenomže ty máš...
2: Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: No,
3: moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesl bys mi sklenku sodovky? Sodovku.
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jméno jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšem a je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama podat. Moment.
5: Hello, kým beslenk? Řekl vám paní Ajšemová, jistě, že je tady, ale právě se na něj dívám, tady v okne mám legraci z ní. Tam stojí kolem autáku a šťoura, nikdo tomu totiž nerozumí. Okaž, již, malý okamžik, halo, Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, byla před malou chvílí, teďka někam odjel, já nechápu kam. Mám vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano. Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Jo, děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii? Já nevím, jak to myslíš.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala, jak se ti tam venku daří. A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi jsem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, jsem asi přece říkala, že...
2: No, já ti to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi za to šlo.
2: Ano, jistě, to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony.
3: No.
0: V roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Vericha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verichovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké Barboře mi byla partnerem, ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
6: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby. Takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo, no, rozumíte? Ty
7: buditelské
6: časy. Tak v té době se opravdu
7: ať
6: ještě
7: dělala... Ať mě Bůh odpustí, jak já tě na tom krásném těle ublížím.
6: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce, jo?
8: A co jste dělala do 50. let?
7: Děkuji,
6: Dívala jsem se na vás, pane Verich.
8: A tě vás neznám z té doby.
6: No, jak abych to dopověděl.
9: Vy jste byla za svou na McDonald's, víte?
6: Bože, nechte žít. Ano. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě
7: byla
6: taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no, tak není legrace, nemám.
9: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře.
7: Jo.
9: Že u nás už teď jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupily. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irna emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
6: Opravdu nezapřete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
5: Co se dobrého vkusu vtyče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařižští krejči jsou se mnou ve styku, oni mi oznamují své zaspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
6: Opravdu, hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
5: Nevím, jako máte se té si úplně. Se vám šedé, on nespí.
6: Ano, opravdu.
5: Ty detaily
6: spolu.
5: Já ztrácím čas, takový mi mě neužijí.
6: Neužitečnůstkami.
5: Kom se neužičkami. A já vám, madame, zapomínám o říci, jak by se mi líbit. Och, enormemo. A že vás, madam, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, nebo to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
6: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
5: Nemůže, na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
6: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
5: No, je ještě třetí možnost. Ne. A když přejete, já vám povím o ženichu.
6: A kdo to je?
5: Leblo, váš odanistitel. Dám vám a trhá svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monke.
6: Dejte mi nějaký čas na rozmyšlení.
5: Och, jenom mě nenechte do té doby umlžit.
6: Jo, pojďte přece trochu skromnější.
5: Mě nedopřejte se mi snoubenství. Už jste
6: příliš na mě.
5: Já pláhnu po vás, nemůžu
6: vás žít. Prosím, buďte skromnější, mám se vyslovit zřetelně.
5: Prosím, promiňte, promiňte.
6: Už zase. Dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
5: Srdce mi se vrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodatele mi ručku.
6: Pojďte, pomohu vám.
5: Mrsí.
6: Vy jste příliš vychytralý.
5: A vy příliš svůdná. Ne.
0: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. A taky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.